marně si hlavu lámu, proč muži většinou neradí

já vás varuju, tak abyste to věděla, tak já vám vyznám lásku, tak abyste to věděla, tak já vás mi...

malé kuchyni loupli staré hodiny dlouhých 90 let na stěně. A můj děda řadu let vstával ráno přesně v 5, sám je natahoval každodenně. Byly koupeny v den, kdy byl děda narozen, vždycky rád poslouchal jejich hlas. Život se dál vlek, na 90 let je jen krátký čas. Kráčeli rok za rokem dědečkovým životem.

choť do kláštera, krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hobby magazín.
1: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
3: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
4: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostruženíkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou a těch rostlin je mnohem více.
3: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
4: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů a to je právě v případě ořešáku.
3: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví a přesto barví pěkně?
4: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Lubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listu žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné právě zvíře, je považované a chápu, že je užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu, vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až půl metra. Nevím, jestli mám tyto věce znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat. Až přijde čas řezu jádrovin, což nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část jich tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měla zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových malých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, které nemají.
2: No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přeplacem do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pardubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, takže děláme tady, děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom přílučském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby Magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce, jeho méně, nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kilo švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kilo na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skorem vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukr, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kilo na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediné štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale on nebyl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit, nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Arturův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo

okolo 5 cm, větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Jako televizní a rádiový moderátor, moderátor různých akcí i diskjokej, jsem se setkal snad s každým a s mnohými dokonce mnohokrát. O to víc si vážím setkání se slovenskou zpěvačkou Marikou Gombitovou. Její jméno znám celou svou kariéru, ale prostě jsme na sebe neměli štěstí. Setkali jsme se jen jednou v životě při plavbě na jedné lodi po Vltavě v Praze, kde propagovala svůj pražský koncert nebo koncerty. Krátké, ale intenzivní setkání s hvězdou, jejíž kariéra začala už v 70. letech minulého století.

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Sluneční kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku, a ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsmev bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoř ji nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

karton na dvorek a taký porcelán. S modrýma cibulkama, tapety parmazán.

0: coraje. Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

Tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlakováníž.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebuděť to lehké.

0: času je viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.

Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný,

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Řidičům v Olomouci slouží opravená křižovatka. Podmínky poskytování spotřebitelských úvěrů se zpřísní. Čeští volejbalisté na úvod mistrovství Evropy porazili Řecko. Dnes má být polojasno, zpočátku i mlhavo, naměříme až 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. V Olomouci se v pátek otevřela opravená křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgova. Na jednom z hlavních tahů ve městě přibyly semafory a taky nová cyklostezka a chodník, uvedla to radnice.
2: Nová křižovatka vznikla na frekventované výpadovce na Mohelnici a je napojená na koordinovaný tah 8 křižovatek ve městě. Celkové náklady na tuto dopravní stavbu dosáhly zhruba 20 milionů korun. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
0: Sněmovna schválila zpřísnění podmínek poskytování úvěrů. Zákon nově stanoví maximální možnou cenu za půjčení peněz. Omezí také reklamu, ta má varovat před rizikem nesplácení.
3: Novela přinese zastropování nákladů na spotřebitelský úvěr. To znamená, o kolik klient zaplatí víc na úrocích. Doteď žádná taková hranice nebyla. Nově to bude 48% z celkové částky. Pokračuje ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO.
4: Tato úprava zabrání nepřiměřeně drahým úvěrům, současně pak nepovede k omezení dostupnosti legálních úvěrů pro rizikovější klienty.
3: Novelu podpořila koalice i opozice. Zastropování úvěrů podporují například starostové, jak říká jejich poslanec Jan Papajanovský.
5: V tomto konkrétním případě se domníváme, že jde o vhodné řešení, ke kterému mělo dojít už dávno.
3: Novela počítá taky s přísnějšími pravidly pro reklamu. Teď ji dostanou k posouzení senátoři. Jana Čermáková, Český rozhlas.
0: Česká armáda pokračuje v modernizaci své techniky. Ministr obrany Jaromír Zuna z SPD včera ve Štěpánově na Olomoucku převzal už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bren 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do 5 let dodat až 39 tisíc různých typů ručních zbraní. Hodnota zakázky je přes 5 miliard korun. Fotbalisté v Písečné na Jesenicku se dočkají nového hřiště. To původním vzala předloňská povodeň. Investice si vyžádá zhruba 11 milionů korun. Přípravu oprav brzdila složitá administrativa, říká předseda tělovýchovné jednoty v Písečné Ladislav Vacula.
6: Čekali jsme na to vlastně od povodní. Jsme všichni rádi, že se to pohlo dopředu, takže máme schválenou dotaci. Z Národní sportovní agentury vysoutěženou firmu, která nám to bude dělat, a za 14 dní začne se pracovat. No a příští rok už se bude hrát Písečné fotbal, protože máme v plánu 80. výročí založení tělovýchovné jednoty Písečná. Sport.
0: Čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety. Ve skupině v italském Modeně narazí Češi ještě na Švédsko, Slovensko, Itálii a Slovinsko. Počasí. Dnes se čekáme zpočátku zvětšenou oblačnost nebo mlhy, během dne pak polojasno, přechodně oblačno. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane slabý vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomoucku v obci Mladéč je částečně uzavřena silnice přes zdejší most. Jeho opravy potrvají do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Začíná nabitý víkend na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Nabitý proto, že vás budeme zvát na akce, které jsou častokrát velmi výjimečné a konají se jenom jednou za rok v rámci Dnů evropského dědictví. A ty skutečně teď máme. Je 12. září, u mikrofonu ranního vysílání Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Kedzior. Než se dostaneme k těm různým akcím a pozvánkám, tak chystáme samozřejmě ty důležité věci, které po ráno potřebujeme vědět, tedy čerstvé zprávy, předpověď počasí a samozřejmě také příjemnou muziku. Dneska se máme vstává Tomáš Kedzior, přeji hezké dobré ráno, za chviličku proletneme kalendář a ve čtvrt se podíváme na počasí.

0: zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
2: Sobota, 12. září. Dnes gratulujeme k svátku všem Mariím. To se vykládá jako milovaná, krásná paní. Všechno nejlepší. Tady je Petr Jungmann. Obec Libeň byla slavnostně připojena k Praze před 125 lety v roce 1901. Stala se její 8. čtvrtí. Zajímavostí je, že sousední a ku Praze výrazně bližší Karlín se spojil s Prahou až o 20 let později. Českoslovenští volejbalisté se stali na šampionátu v Paříži před 70 lety v roce 1956 poprvé mistry světa. Bez jediného dne přesně za 10 let v roce 1966 byli světovými šampiony doma podruhé. Seriál FL Věk měl premiéru na televizních obrazovkách přesně před 55 lety v roce 1971.
3: Požehnej pán Bůh.
2: Seriál o českém vlastenci, publicistovi a skladateli z doby národního obrození podle románu Aloise Jiráska se dočkal 13 dílů.
4: Hledal jsem v knížkách odpověď, ale vždycky jsem nalezal samé nové a nové otázky.
2: Do titulní role byl obsazen Radoslav Brzobohatý. První hovor mobilním telefonem u nás se uskutečnil před 35 lety v roce 1991. Tehdy v první ještě analogové síti Eurotel NMT. Do kapsy ani kabelky se tehdejší první telefony nevešly. Byly velké jako menší kufřík a vážily 4 kila. Přístroj stál kolem 35 tisíc a jenom aktivace byla za 10 tisíc. Drahé byly i hovory. To byly tehdy obrovské peníze. A tak se není čemu divit, že ještě dalších skoro 5 let mělo mobil u nás jen 55 tisíc zákazníků. Kulatých 70 je dneska zpěvačce Marice Gombitové. Po dopravní nehodě v listopadu 1980 upoutané na invalidní vozík. Stala se přesto hudební ikonou, získala mnohá ocenění jako zpěvačka století nebo žena 21. století. Její píseň Vyznaně zvítězila ve slovenské anketě Hit století. A já přeju hezkou sobotu.

0: počasí.
1: Čtvrt na 6 a 2 minuty, jaká bude sobota? Zpočátku nejprve oblačná, během dne ale bude polojasno. Teploty dneska odpoledne trošku více než včera, 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12 a slabý vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Jinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Jinský.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že Mrtvé moře je nejníže položená souš na Zemi? Mrtvé moře leží v tektonické depresi mezi Izraelem a Jordánskem v oblasti Judské pouště. Jeho hladina se nachází přibližně 439 metrů pod úrovní světového oceánu. Jde o uzavřené slané jezero bez odtoku, které je extrémně citlivé na změny přítoku vody. Dnes do něj řeka Jordán přivádí jen zhruba 5% vody oproti minulosti, což zásadně mění jeho vodní bilanci. Hladina Mrtvého moře dlouhodobě klesá. Měření uvádějí pokles přibližně o 1 metr ročně, přičemž hodnota se může mezi jednotlivými roky lišit podle klimatických podmínek a vodního hospodaření v povodí. Do situace výrazně vstupuje i využívání vody v regionu. Na jihu Mrtvého moře je část vody odčerpávána pro průmyslovou těžbu minerálů, což dále snižuje její objem. V některých oblastech tak vznikají rozsáhlé propady a suché zóny v místech, kde dříve byla souvislá vodní plocha. Mrtvé moře každoročně přiláká přibližně 2,5 milionu návštěvníků, kteří přijíždějí kvůli extrémně slané vodě. Obsah solí je téměř 10x vyšší než v oceánech a vysoká hustota vody umožňuje snadné nadnášení při plavání.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

bych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

0: večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na na.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Půl šesté zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Soud příští týden znovu projedná krádež kabelu na železniční trati u Jezernice na Přerovsku. Trojice zlodějů vloni na hlavním koridoru ochromila dopravu a způsobila škodu za 2,5 milionu korun. Okresní soud je za to poslal do vězení. Nejvyšší trest byl ve výši 3,5 roku. Všichni se odvolali. Projekt Městské knihovny v Olomouci se dostal do finále nové soutěže Brownfield roku. Jde o přestavbu výměníkové stanice v Trnkově ulici na pobočku knihovny a komunitní centrum. Soutěž pořádá agentura Czech Invest. Do finále se dostalo 10 projektů. Místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev. Na svém webu o tom informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda Tomio Okamura z SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů. Téměř 6 desítek památek a dalších objektů můžou o víkendu navštívit lidé v Olomouci v rámci oslav Dnu evropského dědictví. Nově je přístupná pevnostní bašta číslo 8 nad schodištěm vedle vily Primavesy. Podrobný program je na webu města. Za sportu hokejista Plzně uspěli v lize mistrů i ve třetím utkání. Na ledě švýcarského Friburgu vyhráli 4-2. Premiérové vítězství si připsal Liberec, který porazil dánský Herning 2-1 po samostatných nájezdech. Počasí dne se čekáme zpočátku zvětšenou oblačnost nebo mlhy, během dne pak polojasno, přechodně oblačno. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane slabý vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Dálnice D48 u Hustopečí nad Bečvou směr Frýdek Místek je zúžena na jeden jízdní pruh kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do úterý příštího týdne.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav a v něm si ty.

0: Tady se ví, co Bůh chystá.
1: Přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc a vydáváme se do Paseky. Má to svůj důvod, budou tam slavit.
2: Představte si, že je 9 hodin ráno a my stojíme u brány, u pomyslné brány času. Tomuhle říkáme pasecká náves a je to inline dráha. Kolem celé té inline dráhy budou stanoviště, budeme procházet mezi staletími od 14. až do 21. století a na každém tom stanovišti si vyzkoušíme nějakou aktivitu, která se k tomu danému století váže. Děti po splnění úkolu dostanou razítko do pamětního listu, sladkost, ale také cinkám v ruce velkou odměnou, stanou se strážci naší historie, strážci našeho času a vyrobí si pamětní odznak, který budou moci hrdě nosit.
3: Při příjezdu do Paseky od Štemberka po levé straně stojí sportovní areál, vidíme tu fotbalové hřiště a další prostory a právě tady se bude odehrávat asi ta největší část sobotních slavností.
2: Tady už vidíte, jak se staví takové krásné dřevěné jarmareční domečky a do nich máme pozvané řemeslníky, kteří budou ukazovat své řemeslo a nabízet ho i k vyzkoušení, takže si můžete přijít pro perníky, pro frgály, pro buchty, pro zákusky, pro nože, pak se tady postaví velké jeviště, na kterém bude po celé odpoledne se střídat bohatý hudební program. Ve vestibulu budou probíhat další aktivity a hlavně tam bude výstava nových historických plakátů, fotografií, kronik i něčeho, co jsme našli na půdách a co ještě naši obyvatelé neviděli. Bude tam probíhat i kulinářská soutěž o nejlepší, nejchutnější chleba, nejlepší ořechové pečivo, protože Paseka je ořechová historicky a také budeme mít soutěž o nejlepší ořechovku a tam nám zahrají seniori takovéto country a takový ten folk, u kterého si můžete zaspívat jak u táborových ohňů.
3: Jak to bude se sportovními aktivitami?
2: Vystoupí kluci ze síly pohybu, což je takový ten workout. Udělají nám tady předvádění a potom na trávníku bude workshop až do večerních hodin. Další sportování bude za fotbalovým hřištěm, kde se můžou zájemci projet na koni.
3: Z Paseky Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 6:45, teď po ránu se můžou místy vyskytnout mlhy, potom bude oblačno, ale může být i pěkně polojasno, teploty dneska 16 až 20 a slabý vítr.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Benjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Z nich budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.

0: zprávy přinášíme v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc teď 5.50. Sloup nejsvětější trojice v historickém centru Olomouce je opět bez lešení. Už ho zakrývalo 2,5 roku, ovšem plot kolem památky UNESCO naznačuje, že některé opravy ještě budou pokračovat.
1: Je to super, teď jsme se bavili s dcerou, že se na to moc těšíme, že ty 3 roky je dlouhá doba, tak to tady tak pěkně prokoukne zase.
2: U plotu sleduje mizející lešení Tereza s 2 dětmi.
1: Chybilo nám to, bylo to takový smutný to náměstí tady.
2: Vidíte nějaký rozdíl?
1: Určitě vidíme rozdíl, teď jsme řešili, že třeba ty zlaté sochy, že jsou krásně vyčištěné, že to prokouklo.
2: Řemeslníci celou památku vyčistili až na původní pískovec, proto má teď nezvykle světlou barvu. Pomohly jim k tomu moderní laserové technologie. Speciální sondy ale budou dál památku sledovat, vysvětluje mi hlavní restaurátor René Tikal.
3: Především se jedná o vrcholovou část sloupu, to znamená o hlavici, na které byly zaznamenány praskliny. Ty praskliny už jsou letité. V tomto okamžiku je na vrcholu hlavice instalován takový mechanismus, je to prostě monitor těch prasklin. Data se přenášejí do centrálního počítače a v podstatě jednou za rok by se měla sejít odborná pracovní skupina, která by data měla vyhodnotit a mělo by se dál s tím nějakým způsobem pracovat.
2: Do sloupu můžeme i vstoupit, protože uvnitř je kaple a to je další unikát této památky UNESCO. V kapli René Tikal dál pokračuje a to je i důvod, proč ohrazení kolem sloupu zůstává.
3: Především se jedná o reliefní výzdobu, která je unikátní a velice krásná. Snažili jsme se odstranit opět druhotné nátěry, nepůvodní výplně, spár a podobně. Jinak jsme teď ve fázi dokončení. To znamená, provádíme retuše spár, lokální retuše zlacení.
2: Archeologové a speleologové znovu prozkoumali i dutinu pod kaplí. Podle nich nebyla ani relikviářem, kryptou nebo ventilačním systémem, ale sloužila nejspíš k vyrovnání výškových rozdílů mezi náměstím a podlahou kaple. Na seznam světového dědictví UNESCO byl sloup zapsán v roce 2000 jako 10. památka v České republice a 859. na světě. Jen v rámci průvodcovských služeb navštíví sloup nejsvětější trojice v průměru 20 000 návštěvníků ročně. Další desítky tisíc lidí každoročně navštíví volně přístupný exteriér památky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 6 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Jeseník navýšil výdaje v rozpočtu kvůli opravám po povodních. Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Tenistka Siniaková vyhrála s Američankou Townsendovou US Open. Dnes čekáme polojasno, zpočátku i mlhy a maximálně 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Jeseník stále čeká na slíbené dotace na opravy silnic a objektů, které poničily předloňské povodně. Aby město práce nemuselo zastavit, navýší v rozpočtu výdaje o zhruba 36 milionů korun. Rozhodli o tom zastupitelé. Pokračuje starostka Zdeňka Blišťanová z hnutí Jeseník srdcem, která kandiduje v podzimních komunálních volbách.
2: Tak jak nám bylo slibováno, že pokud budeme mít vysoutěžený projekt a předložíme ho, protože už byl předtím schválen Ministerstvem pro místní rozvoj, tak nám budou co nejrychleji poslány finance na zaplacení třeba faktur. Tak teď se tak neděje, my už vlastně ulici například Mlýnskou opravujeme, faktury jsou už připraveny, ale ty peníze, které nám byly slíbeny, jsme nedostali.
1: Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má digitalizovat migrační agendu a úřadům umožnit lepší přehled o tom, kdo v zemi pobývá. Cizinci se tak budou muset po 90 dnech pobytu nahlásit. Online systém má začít fungovat v lednu 2029. O rok později se budou muset povinně registrovat také občané Evropské unie. Novelu teď projedná Senát. Po palačovské spojce, která zajistí přímé napojení Valašska na dálnici, se dnes poprvé můžou projít lidé. Silničáři od 10 do 16 hodin mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičinsku otevřou zhruba 4-kilometrový úsek. Na něm se bude od 14:30 odpoledne konat běžecký závod. Podle ředitelství silnic a dálnic se nová dálnice otevře řidičům nejpozději 22. října. V Jeseníku se dnes koná dopravní akce pro děti. Má připomenout, jak se bezpečně chovat na silnicích. Akce v rámci Evropského týdne mobility začne na dopravním hřišti v 10 hodin, dodává mluvčí jesenické radnice Markéta Kaniová.
3: Děti si užijí především dopravní hřiště, kde máme semafory, přechody i křižovatky. Čekají je tam úkoly zaměřené na postřeh, ale třeba i zručnost. Společně s rodiči si zároveň nenásilně zopakují pravidla, která se jim hodí při cestě pěšky na kole i koloběžce. Nejde každopádně o žádné zkoušení, ale o praktické situace a vlastně i společný zážitek.
0: Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková slaví v dámském deblu 12. grandslamový titul v kariéře. S domácí Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open americký pár Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety a zkompletovali tak společný kariérní grandslam. Po zápase Townsendová několikrát svou spoluhráčku chválila.
4: Byla jsem fakt hodně nervózní. Když jsme v prvním setu prohrávali 1-4 nebo pak 2-5, tak jsem Katce říkala, že jsem v křeči, že se do toho nemůžu trefit. A ona mě z toho dostala. Pořád mi říkala, je to v pohodě, je to normální, hrajeme finále, dostaneš se do toho. A o tom to celé je, mít vedle sebe člověka, který vás v těchto situacích podrží.
0: Počasí.
1: Dnes se čekáme zpočátku s většinou oblačnost nebo mlhy, během dne pak polojasno, přechodně oblačno. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 12, povane slabý vítr severních směrů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Ve Štamberku je částečně uzavřena ulice Olomoucká kvůli opravám kanalizace. Omezení potrvá do konce září.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: místech Olomouckého kraje se dnes bude dít něco výjimečného v rámci Dnů evropského dědictví, ale je také spousta dalších zajímavých akcí, které tady taky nejsou každý týden. Třeba letecký den v Šumperku na tamním letišti. Už v 10 začne program pro celou rodinu a odpoledne se potom rozjedou letecká vystoupení se skoky parašutistů, taky historické automobily. Podstatně dříve v Podštátě nemají letecký den, ale gulášové soutěžení, to znamená tradiční podštátský gulášfest už od 9 na fotbalovém hřišti. Tak zdravíme, bude to jistě velká dobrota. U mikrofonu je Tomáš Kedzior, tady je Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc v sobotu 12. září.

0: Stalo se před 100 lety.
1: Novou měšťanskou školu otevírali v Brodku u Prostějova právě tou dobou a podle Dity Vojnarové to byla velká sláva.
2: Slavnost si nenechalo ujít početné obecenstvo nejen z obce, ale i okolí, které srdečně vítalo starostu Brodku pana Procházku. Ten převzal klíče od školy od stavitele Chytila. Správcem školy jmenovali učitele Hubáčka, který přislíbil, že se o svěřený ústav, sbor učitelský bude co nejlépe starati. Otevření si nenechal ujít ani okresní inspektor Ptáček z Prostějova, který promluvil o úkolech školy měšťanské a o potřebě vzdělání. Poukázal také na krizi, která zachvátila nejen stavy výrobní, nýbrž i inteligenci, o čemž svědčí, že jen v Prostějově bylo podáno 70 žádostí za udělení učitelských míst. Na pódiu ho vystřídal brodecký rodák, senátor doktor Hruban, který v srdečné řeči poukázal na veliký rozdíl mezi dobami, kdy on v Brodku chodil do školy a přítomností. Rozdíl obrovský ve všech směrech, který svědčil o rozmachu civilizace.

0: počasí.
1: 7:04. Dneska bude nejprve, může být i mlhavo, spíše oblačno, ale potom může být i polojasno. Teploty dnes vyšší než včera a také bez deště. 16 až 20 stupňů, to jsou dnešní maxima. V Jeseníkách kolem 12 a vítr slabý severní.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Přímo z místa.
2: Veslařský klub Olomouc letos slaví 85 let. V pořadu Přímo z místa se ohlédneme nejen za jeho historií, ale podíváme se i do současné loděnice. Jak dnes vypadají tréninky na veslařském trenažéru i na řece Moravě a jak se klubu daří vychovávat nové talenty, poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání.

0: je to prostý.
1: Martin Maxa v 6.21 na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno a zveme na zajímavé místo. Je to na třídě 17. listopadu v Přerově a je to street artová zítka, na které ve formou graffiti přispívají a přibývají další slavné osobnosti města. Výtvarník Michal Filák rozšířil galerii pod širým nebem o portréty hudebníka a skladatele Jaroslava Vykrenta nebo čtyřnásobného mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy.

0: To bylo svatí pochodují, což mě taťka naučil, když mi bylo, nevím, asi 6 nebo 7 let, jako první písničku na harmoniku, protože on byl obrovský jazzman.
1: Vypráví mi Tomáš Plevá. V ruce máte harmoniku, která patřila vašemu tatínkovi. Je to jedna z mnoha?
0: No, on potřeboval hodně harmonik, protože hrál různé skladby. Některé jsou čtyřoktávové, některé tři, některé nám zbyly a vždycky se o ně dobře staral.
1: Teď stojíme vlastně na třídě 17. listopadu u street artové zdi, kde právě výtvarník spodobňuje vašeho tatínka. Je tady s námi i váš bratr Petr.
2: Grafický návrh si udělal tady pan výtvarník sám, ale poslali jsme jenom si fotku.
1: Jak říkáte, vybrat nějakou vhodnou fotografii nebylo vůbec jednoduché. Vy máte sice velký archiv, ale...
0: Přesně tak, ale on na všech hraje. Protože se hraje ústy, tak mu byly jenom vidět oči a to lesklé nad tím, jo. Takže asi vybíral jsem ze tří fotek, kde má harmoniku vlastně spuštěnou níž než na obličeji.
1: Kromě podobizny vašeho tatínka je tam taky budova střední školy Šířavy, kde tatínek působil jako učitel.
2: Vlastně celý život v podstatě téměř, až na pár let někde na gymplu. Je to hned škola, která je za dvěma rohama odtud, takže na dohled téměř.
1: Teď aktuálně v graffiti vzniká. Jak se vám líbí?
2: Tak podle těch ostatních děl, jak na tom prostě důkladně pracuji, jak to mám nachystaný, tak se máme na co těšit, věřím.
0: Mně se to už teď strašně líbí. Klobouk dolů, super.
1: Chvála výtvarníka Michala Filáka viditelně těší. Usmívá se pod maskou, kterou má při práci.
3: No jasně, samozřejmě. Vždycky to potěší. Jakože každé poděkování nebo pochvala potěší, ale samozřejmě od té rodiny to vždycky potěší ještě víc. No. Jsem rád, že jsou tomu naklonění a že se jim to líbí. Protože oni přece jenom ty lidi jakoby nejvíc znali.
1: Dokončujete vlastně poslední z té čtveřice portrétu. Jak se dívám, právě ta tyrkysová hnědá, to jsou barvy, které spojují všechny. Vy vedle sebe máte velkou přepravku plnou sprayů.
3: Je to převážně v černobílých a hnědých tónech, kdy to znázorně jakoby tu starší jakoby dobu, kdy nebylo všechno ještě tak pestrobarevné.
1: Hotové dílo bude veřejnosti oficiálně představeno 18. září. Zpředova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: půl sedmé zprávy a Gabriela Adámková.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Olomouci se v pátek otevřela opravená křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgova. Na jednom z hlavních tahů ve městě přibyly semafory a taky nová cyklostezka a chodník. Opravy se podle radnice vyžádaly zhruba 20 milionů korun. Sněmovna schválila zpřísnění podmínek pro poskytování spotřebitelských úvěrů. Novela poprvé stanoví maximální cenu půjčky. Nově nemá přesáhnout 48% z půjčené částky. Přísnější budou také pravidla pro reklamu, která má upozorňovat na riziko nesplácení. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD včera ve Štěpánově na Olomoucku převzal pro armádu už třetí dodávku nových ručních zbraní, především útočných pušek Bren 2. Vojákům je dodala česká zbrojovka Uherský Brod v rámci smlouvy, ve které se zavázala do 5 let dodat až 39 tisíc ručních zbraní. Fotbalisté v Písečné na Jesenicku se dočkají nového hřiště. To původním vzala předloňská povodeň. Investice si vyžádá zhruba 11 milionů korun. Opravy hřiště mají začít do 2 týdnů, řekl to předseda tělovýchovné jednoty v Písečné Ladislav Vacula. Za sportou čeští volejbalisté zvítězili v úvodním zápase na mistrovství Evropy nad Řeckem 3-1 na sety. Už dnes je čeká druhé utkání ve skupině. V italské Modeně nastoupí od 16 hodin proti Švédsku. Počasí dnes se čekáme oblačno až polojasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Povane slabý vítr severních směrů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Jesenicku ve Staré Červené vodě je uzavřený most kvůli opravám. Omezení potrvá do konce října.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: 6.37, sobotní dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc. Víkend samozřejmě neznamená v mnoha profesích přestávku. Policie pracuje stále a například policisté na severu kraje vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě. V místním Červeném potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, která patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala. Pachateli nyní hrozí z původních 6 měsíců až rok vězení.
1: Když jsem pak ve 3 hodiny vlastně jel tou samou cestou, tak jsem viděl, že jsou vlastně na dně otrávené ryby.
2: Popisuje mi nezávislý starosta Miroslav Frenzel, který kandiduje v podzimních volbách.
1: My jsme to vlastně pak odlovovali. Na odlovu jsme spolupracovali s rybářskou stráží, která tady byla přítomná, a vlastně s našimi dobrovolnými hasiči.
2: V Červeném potoce uhynulo zhruba 700 ryb.
1: Střevle potoční, takže těch tady uhynulo velké množství, třeba řekneme přes 200. Pak tady uhynuly mřenky mramorované a pstruh potoční.
2: Střevle potoční přitom patří k ohroženým druhům, vysvětluje zoolog z Agentury ochrany přírody a krajiny Ondřej Dočkal.
3: Má vřetenovité tělo a vyžaduje velice kvalitní vodu. To druh tedy je zákonem chráněn v kategorii zvláště chráněných druhů. V kategorii ohrožený, to znamená, že jich opravdu jako není mnoho.
2: Takovýto hromadný úhyn má negativní vliv na rybí populaci a její pestrost.
3: Čím pestřejší to společenstvo je, tím je odolnější proti různým přírodním jako negativním vlivům, třeba proti nemocem a tak dále. A v okamžiku, kdy tu populaci naředíte a jakoby zmenšíte počet jedinců, tak omezíte i tu jejich genetickou pestrost. Takže bavíme-li se o čase, kdy se obnoví ta původní druhová i početnostní jakoby pestrost toho konkrétního úseku, tak to samozřejmě bude trvat mnoho měsíců a mnoho let.
2: Případ úhynu už prošetřují policisté, uvádí jejich mluvčí Jaroslav Herzán.
4: Na mostu číslo 4563 probíhají již delší dobu rozsáhlé rekonstrukční práce. Během těchto prací došlo ze strany dosud neustanoveného pachatele nebo pachatelů ke kontaminaci a intoxikaci vody v potoce. Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti.
2: Podle člena rybářské stráže Petra Brašného se na Jesenicku v posledních letech podobné případy objevily už několikrát.
5: Za poslední 2 roky tohle není jakoby první otrava. Jo, je to možná 7., 8. otrava, kterou my jsme tady jakoby měli. 2 byly tady v Červené vodě, jo, Pernatice, jo, prostě Skorošice, Tomikovice. Jo.
2: Pachatele policisté zatím nevypátrali. Pokud se ho podaří najít a prokáže se mu vina, může mu v krajním případě hrozit až rok vězení. Ze Staré Červené vody Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Je 6:45, každý den touhle dobou telefonujeme do Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes má službu meteorolog Roman Volný. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Tak a v našem kraji se setkáváme s mlhami po dlouhé době. Čím to je a kde ty mlhy máme?
2: Tak včera nám zapršelo, v průběhu noci se vyjasnilo a díky tomu se na střední Moravě, je to spíš té jižní části Olomouckého kraje, tak se vytvářejí nějaké ty mlhy.
1: Je to jasné. Jaké tady máme ráno? Už jste říkal, v jižní polovině spíše ty mlhy, v severní, to vypadá jak?
2: Tam je zvětšená oblačnost, je to ale beze srážek. Teploty se pohybují teď po ránu někde od 7 do zhruba 3 stupňů Celsia a na Javorníčku je o něco teplejší, tam je to kolem 9 stupňů.
1: Jaké počasí potom bude v průběhu dne?
2: Přechodně zvětšená oblačnost, ale potom postupně v průběhu dne by přece jen mělo převládnout spíše polojasno. Možná přechodně zvětšená oblačnost, ale vypadá to, že to bude beze srážek a ty odpolední maxima by se dnes měly pohybovat většinou od 16 do 20 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách to bude teplota někde kolem 11 stupňů a vítr to bude provázet většinou slabý od severu s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Jaké počasí bude v noci a potom v neděli?
2: Během noci málo oblačnosti, většinou polojasná obloha, možná k ránu se opět někde, zejména v údolích, budou tvořit mlhy, noční teploty nejčastěji od 10 do 6 stupňů, vítr jen slabý, proměňují většinou do 4 metrů za sekundu a zítra potom z větší části slunečný den, polojasná, maximálně oblačná obloha, zatím beze srážek, v poránu nějaké ty mlhy. No ale odpoledne bude od oblačnosti od západu postupně přibývat a k večeru se můžou začít objevovat srážky v podobě deště nebo přeháněk. Zítřejší maxima nejčastěji od 18 do 22 stupňů Celsia a v 1000 metrech na horách to bude kolem 13 stupňů a vítr bude slabý, proměnlivý, postupně jihozápadní až západní většinou s průměrnou rychlostí do 4 metrů za sekundu.
1: Předpověď počasí v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc a meteorolog Roman Volný, 6:47.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
3: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltézské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová v úterý v 10 dopoledne. Zítra.

0: I zítra, ale také dnes vrcholí v Pasece oslavy 700 let od první zmínky o této obci. Na zítřek je připravená hodová mše spojená se žehnáním pamětního kamene. Oslavy ale začínají už dneska v 9 hodin hrou pro děti u houpačky a altánku. Více nám řekne koordinátorka oslav, ředitelka místní školy Jana Kukučková.
1: Představte si, že je 9 hodin ráno a my stojíme u brány, u pomyslné brány času. Tomuhle říkáme pasecká náves a je to inline dráha. Kolem celé té inline dráhy budou stanoviště, budeme procházet mezi staletími od 14. až do 21. století a na každém tom stanovišti si vyzkoušíme nějakou aktivitu, která se k tomu danému století váže. Děti po splnění úkolu dostanou razítko do pamětního listu, sladkost, ale také cinkám v ruce velkou odměnou, stanou se strážci naší historie, strážci našeho času a vyrobí si pamětní odznak, který budou moci hrdě nosit.
2: Při příjezdu do Paseky od Štemberka po levé straně stojí sportovní areál, vidíme tu fotbalové hřiště a další prostory a právě tady se bude odehrávat asi ta největší část sobotních slavností.
1: Tady už vidíte, jak se staví takové krásné dřevěné jarmareční domečky a do nich máme pozvané řemeslníky, kteří budou ukazovat své řemeslo a nabízet ho i k vyzkoušení, takže si můžete přijít pro perníky, pro frgály, pro buchty, pro zákusky, pro nože. Pak se tady postaví velké jeviště, na kterém bude po celé odpoledne se střídat bohatý hudební program. Ve vestibulu budou probíhat další aktivity a hlavně tam bude výstava nových historických plakátů, fotografií, kronik i něčeho, co jsme našli na půdách a co ještě naši obyvatelé neviděli. Bude tam probíhat i kulinářská soutěž o nejlepší, nejchutnější chleba, nejlepší ořechové pečivo, protože Paseka je ořechová historicky a také budeme mít soutěž o nejlepší ořechovku a tam nám zahrají seniori takovéto country a takový ten folk, u kterého si můžete zaspívat jak u táborových ohňů.
2: Jak to bude se sportovními aktivitami?
1: Vystoupí kluci ze síly pohybu, což je takový ten workout. Udělají nám tady předvádění a potom na trávníku bude workshop až do večerních hodin. Další sportování bude za fotbalovým hřištěm, kde se můžou zájemci projet na koni.
2: Z Paseky Aleš Spurný, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Malka, krásna zdravá svačina.
1: 7 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Historický městský dům v Přerově zahalilo lešení, čeká jej kompletní obnova. Povodí Odry staví na řece Opavě protipovodňová opatření. Letecký klub v Šumperku slaví 80 let od svého založení. Dnes chystá oslavy. Budeme mít oblačno až polojasno, zpočátku i mlhavo, naměříme až 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Historický městský dům v Přerově má fasádu v havarijním stavu. Podle odborníků hrozí uvolňování omítek a dekorativních prvků. Více než 100 let starou budovu proto zahalilo lešení a ochranná síť a čeká ji obnova. Uvedla to mluvčí přerovské radnice Lenka Chalupová. Pracovat se bude i uvnitř městského domu. Obnovou projde zdejší restaurace. Vyžádá si zhruba 38 milionů korun. Úsek řeky Opavy mezi Novými Heřminovy a Kranovem se začíná měnit. Povodí Odry tam staví nové protipovodňové opatření. Například v zátoru vodohospodáři rozšiřují koryta. V nejširším místě budou mít až 100 metrů. Do konce října bude v Branticích hotový i nový pohyblivý jez, říká investiční referent Povodí Odry Petr Prešlo.
3: Původně se zde nacházel pevný jez, se kterým se nemohlo při průchodu povodňových protoků manipulovat. Z toho důvodu jsme přistoupili k výstavbě pohyblivého vakového jezu.
1: Místopředsedkyně poslanecké sněmovny Barbora Urbanová z hnutí STAN navštívila Kyjev. Na svém webu o tom večer informoval ukrajinský parlament. Žádost Urbanové o oficiální cestu v srpnu zamítl sněmovní organizační výbor. Jeho předseda a šéf dolní komory Tomio Okamura za SPD odmítl, že by to bylo z politických důvodů. Letecký klub v Šumperku slaví 80 let od svého založení. Na dnešek proto přichystal oslavy. Akce se koná na letiště u cesty na Hraběšice. Hlavní program začne o 12:30 odpoledne. Areál letiště ale bude otevřený už od 9 hodin ráno, říká za organizátory vedoucí letového provozu Dušan Sýs.
4: Od rána budou přílety účastníků, to znamená přílety těch historických letadel, přílety akrobatických letadel, budou tam vyhlídkové lety, bude otevřená dětská zóna, takže vlastně celý areál toho letiště už bude fungovat do těch 9 hodin a vlastně hlavní letový program, který už je na webu zveřejněn přesně po minutách, tak ten začíná ve 12:30 a končí kolem 17. hodiny. Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková získala svůj 12. grandslamový titul v deblu a 13. celkově. Společně s Američankou Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open domácí dvojici Montgomeryová-Krugerová 2-1 na sety. Česko-americká dvojice tak zkompletovala kariérní grandslam. Siniaková to jako první v historii dokázala se dvěma různými partnerkami. V minulosti na všech turnajích Velké čtyřky uspěla taky s Barborou Krejčíkovou.
5: Já jsem to vůbec nevěděla, že to takhle vlastně je. Řekli mi to první rozhovor po zápase, takže nádherný pocit. Určitě si toho moc vážím a jsem na sebe pyšná, že jsem to dokázala. Je to vlastně něco, co se nikomu nepovedlo. Moje kariéra za mě prostě je skvělá. Počasí.
1: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 11, povane slabý vítr severních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Přerovsku u Hustopečí nad Bečvou osobní auto srazilo zvěř. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Co máte v plánu o víkendu? Nechejte se inspirovat vysíláním Českého rozhlasu Olomouc. Teď jsme ve zprávách zvali třeba na letecký den do Šumperka, ale zvu taky na chatu na Výsluní v Dřevohosticích, kde od 11 hodin mají dneska zvěřinové hody, a nebo do Křemence, místní části Konice, kde odpoledne budou slavit 100 let místního sboru dobrovolných hasičů. Další pozvánka je do Pálenice, možná plánujete její návštěvu. Pálení ovoce je naprosto v plném proudu. Ovšem, kolik si třeba Pálenice přidá zapálení, kolik bude stát daň z alkoholu a jaké množství si můžeme nechat vypálit. To jsou otázky dnešního hobby magazínu a jednoho z témat. Mezi 10. a 11. hodinou se o tomto dozvíte více. S vámi je Tomáš Kedzior, přeji dobré ráno v sobotu 12. září.

0: 7 hodin 13 minut. Už několik týdnů obdivují návštěvníci Olomouce opět čestný sloup nejsvětější trojice v historickém centru. Minimálně tedy to, že je bez lešení. Byl v něm 2,5 roku, ovšem plot kolem této památky UNESCO naznačuje, že některé opravy ještě budou pokračovat a tak přímo ke sloupu se zatím nedostaneme.
1: Je to super, teď jsme se bavili s dcerou, že se na to moc těšíme, že ty 3 roky je dlouhá doba, tak to tady tak pěkně prokoukne zase.
2: U plotu sleduje mizející lešení Tereza s 2 dětmi.
1: Chybělo nám to, bylo to takový smutný to náměstí tady.
2: Vidíte nějaký rozdíl?
1: Určitě vidíme rozdíl, teď jsme řešili, že třeba ty zlaté sochy, že jsou krásně vyčištěné, že to prokouklo.
2: Řemeslníci celou památku vyčistili až na původní pískovec, proto má teď nezvykle světlou barvu. Pomohly jim k tomu moderní laserové technologie. Speciální sondy ale budou dál památku sledovat, vysvětluje mi hlavní restaurátor René Tikal.
3: Především se jedná o vrcholovou část sloupu, to znamená o hlavici, na které byly zaznamenány praskliny. Ty praskliny už jsou letité. V tomto okamžiku je na vrcholu hlavice instalován takový mechanismus, je to prostě monitor těch prasklin. Data se přenášejí do centrálního počítače a v podstatě jednou za rok by se měla sejít odborná pracovní skupina, která by data měla vyhodnotit a mělo by se dál s tím nějakým způsobem pracovat.
2: Do sloupu můžeme i vstoupit, protože uvnitř je kaple a to je další unikát této památky UNESCO. V kapli René Tikal dál pokračuje a to je i důvod, proč ohrazení kolem sloupu zůstává.
3: Především se jedná o reliefní výzdobu, která je unikátní a velice krásná. Snažili jsme se odstranit opět druhotné nátěry, nepůvodní výplně, spár a podobně. Jinak jsme teď ve fázi dokončení. To znamená, provádíme retuše spár, lokální retuše zlacení.
2: Archeologové a speleologové znovu prozkoumali i dutinu pod kaplí. Podle nich nebyla ani relikviářem, kryptou nebo ventilačním systémem, ale sloužila nejspíš k vyrovnání výškových rozdílů mezi náměstím a podlahou kaple. Na seznam světového dědictví UNESCO byl sloup zapsán v roce 2000 jako 10. památka v České republice a 859. na světě. Jen v rámci průvodcovských služeb navštíví sloup nejsvětější trojice v průměru 20 000 návštěvníků ročně. Další desítky tisíc lidí každoročně navštíví volně přístupný exteriér památky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i v Olomouci a blízkém okolí. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Teď po ránu čekejme ještě v jižní části Olomouckého kraje mlhy, později by se to mělo rozplynout a odpoledne by mohlo být i polojasno. Teplot je dneska o něco vyšší než včera, maxima 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách jen kolem 12, vítr slabý od severu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání.
3: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po solovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.

0: 7.23 je 12. září a tento měsíc věnujeme bezpečnosti na silnicích projektu, který se jmenuje Řidičská abeceda. Každý den vám řekneme nějakou komplikovanou věc, ve které třeba často za volantem chybujeme. Dnes to bude nehoda v zahraničí. Jak postupovat? Ptáme se Václava Drážka z redakce Zelené vlny.
1: Řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: Zítra si povíme, jak se chovat při objíždění cyklisty. Teď už je 7.25, za chviličku aktuální zprávy.

0: vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka, krásná zdravá svačina.
1: Půl osmé zprávy a Gabriela Adámková.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Jeseník stále čeká na slíbené dotace na opravy silnic a objektů, které poničily předloňské povodně. Aby město práce nemuselo zastavit, navýší v rozpočtu výdaje o zhruba 36 milionů korun. Rozhodli o tom zastupitelé. Sněmovna schválila zpřísnění pravidel pro pobyt cizinců v Česku. Novela má digitalizovat migrační agendu a úřadům umožnit lepší přehled o tom, kdo v zemi pobývá. Cizinci se tak budou muset po 90 dnech pobytu nahlásit. Online systém má začít fungovat v lednu 2029. Po palačovské spojce, která zajistí přímé napojení Valašska na dálnici, se dnes poprvé můžou projít lidé. Silničáři od 10 do 16 hodin mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku otevřou zhruba 4-kilometrový úsek. Na něm se bude konat běžecký závod. Festival medu dnes hostí areál střední odborné školy v Šumperku. Na programu jsou ochutnávky a prodej medu, medovin a včelých produktů nebo ukázky práce včelaře. Návštěvníky čeká také výstava zvířectva a vystoupení dechového orchestru. Akce potrvá do 17 hodin. Za sportem mistr světa Jakub Krejčí zakončil světový pohár vodních slalomářů 4. místem v závodě kajakářů ve finále seriálu ve Španělsku. V celkovém hodnocení obsadil český reprezentant 3. pozici. Závod vyhrál Francouz Kastrik o sekundu před Italem Ferracim, který ovládl světový pohár. Počasí dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 11, povane slabý vítr severních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Šumperku v obci Dubicko je částečně uzavřena ulice Zábřežská. Stavební práce to potrvají do poloviny prosince.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

7.40, dobré ráno, Českého rozhlasu Olomouc. Jako kouzlem přibývají na street artové zítce na třídě 17. listopadu v Přerově další podobizny slavných osobností města ve stylu graffiti. Výtvarník Michal Filák rozšířil galerii pod širým nebem o portréty hudebníka a skladatele Jaroslava Vikrenta nebo čtyřnásobného mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy.

0: To bylo svatí pochodují, což mě taťka naučil, když mi bylo, nevím, asi 6 nebo 7 let, jako první písničku na harmoniku, protože on byl obrovský jazzman.
1: Vypráví mi Tomáš Plevá. V ruce máte harmoniku, která patřila vašemu tatínkovi. Je to jedna z mnoha.
0: No, on potřeboval hodně harmonik, protože hrál různé skladby. Některé jsou čtyřoktávové, některé tři, některé nám zbyly a vždycky se o ně dobře staral.
1: Teď stojíme vlastně na třídě 17. listopadu u street artové zdi, kde právě výtvarník spodobňuje vašeho tatínka. Je tady s námi i váš bratr Petr.
2: Grafický návrh si udělal tady pan výtvarník sám, ale poslali jsme jenom si fotku.
1: Jak říkáte, vybrat nějakou vhodnou fotografii nebylo vůbec jednoduché. Vy máte sice velký archiv, ale...
0: Přesně tak, ale on na všech hraje. Protože se hraje ústy, tak mu byly jenom vidět oči a to lesklé nad tím, jo. Takže asi vybíral jsem ze tří fotek, kde má harmoniku vlastně spuštěnou níž než na obličeji.
1: Kromě podobizny vašeho tatínka je tam taky budova střední školy Šířavy, kde ano. Tatínek působil jako učitel.
2: Vlastně celý život v podstatě téměř, až na pár let někde na gymplu. Je to hned škola, která je za dvěma rohama odtud, takže na dohled téměř.
1: Teď aktuálně v grafiti vzniká. Jak se vám líbí?
2: Tak podle těch ostatních děl, jak na tom prostě důkladně pracuji, jak to mám nachystaný, tak se máme na co těšit, věřím.
0: Mně se to už teď strašně líbí. Klobouk dolů, super.
1: Chvála výtvarníka Michala Filáka viditelně těší, usmívá se pod maskou, kterou má při práci.
3: No jasně, samozřejmě, vždycky to potěší. Jakože každé poděkování nebo pochvala potěší, ale samozřejmě od té rodiny to vždycky potěší ještě víc. No. Jsem rád, že jsou tomu naklonění a že se jim to líbí. Protože oni přece jenom ty lidi jakoby nejvíc znali.
1: Dokončujete vlastně poslední z té čtveřice portrétu. Jak se dívám, právě ta tyrkysová hnědá, to jsou barvy, které spojují všechny. Vy vedle sebe máte velkou přepravku plnou sprejů.
3: Je to převážně v černobílých a hnědých tónech, kdy to znázorně jakoby tu starší jakoby dobu, kdy nebylo všechno ještě tak pestrobarevné.
1: Hotové dílo bude veřejnosti oficiálně představeno 18. září. Zpředova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Přerovsku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 7:45 pomaličku začíná nový den, ty ranní mlhy se rozpouštějí, mělo by být oblačno, ale potom také polojasno, jak kde, teploty odpoledne 16 až 20, vítr jenom slabý, severní. A za chvilku pro vás v dobrém ránu Českého rozhlasu Olomouc budu mít víkendový dárek. Dvě vstupenky do Moravského divadla na operu Tosca, kterou dávají v úterý 15. čili hned po víkendu. Na vstupném tak můžete ušetřit, promyslete si, zda v úterý můžete do divadla, víkendový dárek za 5 minut.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Pro dotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
3: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po 4leté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.

0: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, to znamená také dárky 15. čili hned v úterý po víkendu dávají na programu Moravského divadla Olomouc Tosku, tedy Pučinyho operu. Na vstupném můžete ušetřit, zavoláte-li právě teď na 221 555 444. A na tom vstupném ušetříte přes 1200 korun, protože vstupenky samozřejmě zdražují. Tak kdo pak se nám teď dovolal? Hezké dobré ráno.
1: Dobré ráno, tady Ludmila z Olomouce.
0: Hezky zdravíme, paní Ludmilo. Vy jste pravidelnou návštěvnicí Moravského divadla Olomouc?
1: Ano, chodíme pravidelně, ale máme rádi opery, operety.
0: Máte rádi?
1: A balet, a minule balet teda nám nevyšel, protože v tanečnice baletka měla nějaké onemocnění, tak mi představení bylo zrušeno.
0: No. Věřme, že...
1: Ale jinak se těšíme a zvláště opery od Vertyho milujeme.
0: Výborně.
1: Krásné melody.
0: Těšíme se na to, věřme, že vše v pořádku bude, proběhne. Takže první vstupenky tohoto víkendu jako dárek Českého rozhlasu Olomouc už mají svého majitele a ty další přijdou později. Teď je 7.53.
2: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: uhelné sklady. Dobrý den.
1: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
0: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
1: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
2: 8 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: V Jeseníkách pokračuje projekt Stezky z lásky. V Olomouckém kraji jsou stovky takzvaných brownfieldů. Štomberk tento víkend patří příznivcům autoveteránů. Dnešní počasí má být oblačné až polojasné, zpočátku i mlhavé, teploty do 20 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková.

0: Dobrovolnice v Jeseníkách dnes opraví kamenný chodník pro turisty. Jde o úsek mezi chatou Jiřího na Širáku a Černavou, kde upraví zdejší historický štěrk. Akce je součástí projektu Stezky z lásky. Cílem je zlepšovat zázemí pro turisty, říká za organizátory Lukáš Kubát.
1: Jeseníky navážou na řadu letošních brigád. Dobrovolníci už pomáhali například na Vlčí hoře v Českém Švýcarsku, v Prachovských skalách, u Lužné, na Sněžné v Krušných horách nebo na trase Spacova směrem k hradu Kámen. Opravovali turistické cesty a schody, čistili zarostlé trasy, pečovali o vyhlídky a drobné památky a pomáhali zlepšovat zázemí pro turisty.
0: Olomoucký kraj má přes 400 nevyužitých zanedbaných pozemků a objektů. Celková rozloha těchto brownfieldů je téměř 600 hektarů. Vyplývá to z regionální inovační strategie kraje. Některá území už mají nové využití. Na rekreační prostor se proměnila například plocha s bývalým uložištěm kalů v Olomouci Slavoníně. A v Olomouci po bývalých vojenských opravnách ve Velkomoravské ulici mají vyrůst obytné domy a multifunkční hala. Dnes je Světový den první pomoci. Jeho úkolem je ukázat, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Kampaň tento rok upozorňuje na jazykové a kulturní rozdíly, které při záchraně druhého můžou komplikovat situaci. Podle ředitele Českého červeného kříže Marka Jukla je ale nejčastější překážkou při poskytování pomoci nepřipravenost nebo překonání strachu. S tím mohou pomoct praktické kurzy. Štamberk bude o víkendu patřit příznivcům autoveteránů. Zájemci si je budou moct prohlédnout dnes v centru města a taky při spanilé jízdě po regionu. Nedělní program bude zaměřený na soutěžní jízdy. Pokračuje hlavní organizátorka Milena Šerferová.
2: V sobotu probíhá dopoledne výstava veteránů přímo v centru města Štemberka. Odpoledne startují účastníci rally Ecce Homo Historic 12.45 na svou spanilou jízdu Olomouckým krajem a celý nedělní program budeme věnovat soutěžním jízdám pravidelnosti na legendární trati Ecce Homo. Sport.
0: Čeští volejbalisté vstoupili do mistrovství Evropy výhrou. V Modeně porazili Řecko 3-1 na sety a už dnes je ve skupině čeká zápas proti Švédsku. Český hráč Adam Zajíček připustil, že Řekové dokázali utkání zdramatizovat.
3: Trošku jsme vypadli z role. Přestal nám fungovat servis, oni skvěle přihrávali, my změnili taktiku na jejich distribuci, tak jsme se s tím nedokázali poradit tak, jak jsme měli, takže nám trošku utíkali, ale zaplať pánbu, že se povedlo některé střídání, třeba to moje, ale žil jsem k tomu jako klepíku, že k zrnu. Zaplať pánbu za nějakou bojovnost, za nějakou tvrdou píli, která se vyplatila. Počasí.
0: Dnes se čekáme oblačno až polojasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teplot je 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Povane slabý vítr severních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D35 u Bílé Lhoty směr Ostrava pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
4: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Evropského dědictví se naplno rozběhly. V sobotu 12. září je otevřená spousta výjimečných míst a v našem vysílání vás na ně pozveme. A jsou to také výjimečné záležitosti, jako třeba letecký den v Šumperku. Dneska letecký program po obědě, ale hlavní program začíná už v 10 dopoledne. V Pasece slaví 700 let obce. Zajděte se podívat. Mimo jiné tam bude odpoledne Vladimír Hron. No a na letišti v Šumperku, to jsme říkali, ale chata na výsluní v Dřevohosticích, tam nachystají zvěřinové hody od 11 hodin. A v Počtátě na fotbalovém hřišti začnou už v 9 dopoledne vařit guláše, takže tam je o oběd postaráno. U mikrofonu je teď Tomáš Kedzior, za chviličku můj kolega Martin Písařík a rubrika, která se jmenuje Co v učebnicích nebylo. Dnes s otázkou, jaké rostliny mají největší květy?

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že k největším květům v rostlinné říši byste si určitě rádi nepřivoněli? Květ parazitické Rafflesie Arnoldovy může měřit v průměru přes 1 metr a pronikavý zápach zkaženého masa, který vydává, jí vynesl přezdívku mrtvolný květ. Důvodem tohoto zápachu je důmyslný mechanismus rozmnožování. Květ je jednopohlavný a šance na úspěšné opylení je kvůli tomu nízká. Samčí a samičí rostliny musí být velice blízko u sebe, kvést ve stejnou dobu a hmyz je musí navštívit ve správném pořadí. Zápachem hnícího masa proto láká plejádu much a brouků, kteří se domnívají, že zde naleznou zdroj potravy. Nejvyšším květenstvím, tedy souborem květů, je zmijovec titánský. Dosahuje výšky až 3 metrů a vidět ho je vzácnost. Rozkvete jen jednou za několik let a květ vydrží pouhých pár dní. Zápach je podobně intenzivní jako u Rafflesie. Během prvních hodin kvetení navíc rostlina květ zahřívá na teplotu o něco vyšší, než je v okolním prostředí, aby se odporná, ale pro hmyz neodolatelná vůně rychleji šířila vzduchem.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: počasí.
1: Ranní mlhy už se pomaličku rozpouštějí, mělo by být oblačno, ale spíše převládne polojasno, jako třeba teď nad centrem Olomouce a nejbližším okolí. Jinak teploty dneska vyšší než včera, 16 až 20, pokud bude sluníčko, tak určitě zahřeje a pršet by nemělo. Ještě teploty v Jeseníkách, tam dnes kolem 12 stupňů.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Banjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Stalo se před 100 lety.
1: V 8.22 se s Ditou Bujnarovou podíváme do Nezamyslic, lépe řečeno do Protku u Prostějova, kde před 100 lety otevírali novou měšťanskou školu a byla to velká sláva.
2: Slavnost si nenechalo ujít početné obecenstvo nejen z obce, ale i okolí, které srdečně vítalo starostu Protku pana Procházku. Ten převzal klíče od školy od stavitele Chytila. Správcem školy jmenovali učitele Hubáčka, který přislíbil, že se o svěřený ústav, sbor učitelský bude co nejlépe starati. Otevření si nenechal ujít ani okresní inspektor Ptáček z Prostějova, který promluvil o úkolech školy měšťanské a o potřebě vzdělání. Poukázal také na krizi, která zachvátila nejen stavy výrobní, nýbrž i inteligenci, o čemž svědčí, že jen v Prostějově bylo podáno 70 žádostí za udělení učitelských míst. Na pódiu ho vystřídal brodecký rodák, senátor doktor Hruban, který v srdečné řeči poukázal na veliký rozdíl mezi dobami, kdy on v Brodku chodil do školy, a přítomností. Rozdíl obrovský ve všech směrech, který svědčil o rozmachu civilizace.

Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
1: Půl deváté zprávy a Gabriela Adámková.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Městský dům v Přerově zahalilo lešení s ochrannými sítěmi. Důvodem je havarijní stav jeho fasády. Podle odborníků hrozí riziko uvolňování omítek a dekorativních prvků. Město proto přikročilo k ochranným opatřením a chystá i další opravy v městském domě. Úsek řeky Opavy mezi Novými Heřminovy a Kranovem se začíná měnit. Povodí Odry tam staví nové protipovodňové opatření. Například v zátoru vodohospodáři rozšiřují koryta. V nejširším místě budou mít až 100 metrů. Do konce října bude v Branticích hotový i nový pohyblivý jez. Téměř 60 památek a dalších objektů můžou o víkendu navštívit lidé v Olomouci v rámci oslav Dnů evropského dědictví. Nově přístupná pevnostní bašta číslo 8 nad schodištěm vedle Vily Primavesy. Podrobný program je na webu města. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby uvalil tvrdé sankce na ruskou výrobu raket. Napsal to na síti X. Výzva přichází v době, kdy Ukrajina čelí zesíleným vzdušným úderům Moskvy. Zelenský se chce s Trumpem sejít na konci září v New Yorku. Ze sportu hokejisté Plzně uspěli v lize mistrů i ve třetím utkání. Na ledě švýcarského Friburgu vyhráli 4-2. Premiérové vítězství si připsal Liberec, který porazil dánský Herning 2-1 po samostatných nájezdech. Počasí dnes čekáme oblačno až polojasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 11, povane slabý vítr severních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D46 u Bystročic směr Olomouc dělnici sečou trávu, hlavní jízdní pruh je uzavřený.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Je 12. září, 8:30. Přejeme dobré ráno s Českým rozhlasem Olomouc. Zdravíme do Křemence, to je místní část Konice. Dneska tam budou slavit 100 let sboru dobrovolných hasičů, takže začíná se ve 13 hodin.
4: V písku jsme stále a čekáme.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: 7.39, lépe řečeno 8.39, čili za chvilku 8:45. Policisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě. V tamním Červeném potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, která patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala. Pachateli nyní hrozí z původních 6 měsíců až rok vězení a Český rozhlas Olomouc se byl podívat přímo na místě.
1: Když jsem pak ve 3 hodiny vlastně jel tou samou cestou, tak jsem viděl, že jsou vlastně na dně otrávené ryby.
2: Popisuje mi nezávislý starosta Miroslav Frencl, který kandiduje v podzimních volbách.
1: My jsme to vlastně pak odlovovali. Na odlovu jsme spolupracovali s rybářskou stráží, která tady byla přítomná, a vlastně s našimi dobrovolnými hasiči.
2: V Červeném potoce uhynulo zhruba 700 ryb.
1: Střevle potoční, takže těch tady uhynulo velké množství, třeba řekneme přes 200. Pak tady uhynuly mřenky mramorované a pstruh potoční.
2: Střevle potoční přitom patří k ohroženým druhům, vysvětluje zoolog z Agentury ochrany přírody a krajiny Ondřej Dočkal.
3: Má vřetenovité tělo a vyžaduje velice kvalitní vodu. To druh tedy je zákonem chráněn v kategorii zvláště chráněných druhů. V kategorii ohrožený, to znamená, že jich opravdu jako není mnoho.
2: Takovýto hromadný úhyn má negativní vliv na rybí populaci a její pestrost.
3: Čím pestřejší to společenstvo je, tím je odolnější proti různým jakoby přírodním jako negativním vlivům, třeba proti nemocem a tak dále. A v okamžiku, kdy tu populaci naředíte a jakoby zmenšíte počet jedinců, tak omezíte i tu jejich genetickou pestrost. Takže bavíme-li se o čase, kdy se obnoví ta původní druhová i početnostní jakoby pestrost toho konkrétního úseku, tak to samozřejmě bude trvat mnoho měsíců a mnoho let.
2: Případ úhynu už prošetřují policisté, uvádí jejich mluvčí Jaroslav Herzán.
4: Na mostu číslo 4563 probíhají již delší dobu rozsáhlé rekonstrukční práce. Během těchto prací došlo ze strany dosud neustanoveného pachatele nebo pachatelů ke kontaminaci a intoxikaci vody v potoce. Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti.
2: Podle člena rybářské stráže Petra Brašného se na Jesenicku v posledních letech podobné případy objevily už několikrát.
5: Za poslední 2 roky tohle není jakoby první otrava. Jo, je to možná 7., 8. otrava, kterou my jsme tady jakoby měli. 2 byly tady v Červené vodě, jo, Bernatice, jo, prostě Skorošice, Tomikovice. Jo.
2: Pachatele policisté zatím nevypátrali. Pokud se ho podaří najít a prokáže se mu vina, může mu v krajním případě hrozit až rok vězení. Ze Staré Červené vody Sabina Millerová, Český rozhlas.
6: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme

0: počasí.
1: Hradní mhly se pomalu rozplývají a dneska by mělo být oblačno, ale ve spoustě kraje spíše polojasno, jako třeba právě teď nad Olomoucí a okolím. Teploty dneska od 16 do 20 stupňů, vítr slabý od severu.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
2: Poradíme, jak obarvit látky rostlinami. Vypravíme se za rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 10 hodin dopoledne v našem vysílání. Přímo z místa.
3: Veslařský klub Olomouc letos slaví 85 let. V pořadu Přímo z místa se ohlédneme nejen za jeho historií, ale podíváme se i do současné loděnice. Jak dnes vypadají tréninky na veslařském trenažéru i na řece Moravě a jak se klubu daří vychovávat nové talenty? Poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.

8.52, dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc a jedno z témat dnešního hobby magazínu po 10. hodině bude pálení ovoce v pěstitelských pálenicích. Kolik ovoce potřebujeme na litr pálenky? Jablk nebo hrušek či švestek? Kolik si pálenice přidá a kolik bude stát daň z alkoholu? Poslouchejte hobby magazín mezi 10. a 11. hodinou, těch témat tam samozřejmě bude více. A od 9. mezi nebem a zemí, hodinka věnovaná duchovním tématům.

0: Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: 9 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci dostal speciální čidla. Pacientům s plicními fibrozami pomůže v Česku nový lék. Hokejisté Přerova v Maxalize přivítají Havířov. Dnes má být oblačno až polojasno, naměříme až 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Opravený sloup Nejsvětější Trojice v Olomouci budou sledovat speciální sondy. Památkářům umožní kontrolovat technický stav památky na seznamu UNESCO. Sloup prochází obnovou za zhruba 30 milionů korun. Na začátku září dělníci odstranili lešení a v těchto dnech restaurátoři pracují už jen v prostorách kaple nebo na schodišťových stupních. Památku pak budou odborníci pravidelně sledovat, říká hlavní restaurátor René Tikala.
4: V tomto okamžiku je na vrcholu hlavice instalován takový mechanismus, je to prostě monitoring těch prasklin. Data se přenášejí do centrálního počítače a v podstatě jednou za rok by se měla sejít odborná pracovní skupina, která by data měla vyhodnotit a mělo by se dál s tím nějak.

0: nějakým způsobem pracovat.
1: V Olomouci se v pátek otevřela opravená křižovatka ulic Pražská a Ehrenburgova. Na jednom z hlavních tahů ve městě přibyly semafory a taky nová cyklostezka a chodník. Opravy se podle radnice vyžádaly zhruba 20 milionů korun. V Česku se léčí první pacienti s plicní fibrózou novým lékem. Jeho účinnou látkou je nerandomilast. Plně dostupný a hrazený zdravotními pojišťovnami by měl být od příštího roku. Podle klinických studií dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózy o 43% oproti dosavadním lékům. Pomůže tak například pacientům s idiopatickou plicní fibrózou, kterou popisuje lékařka Martina Štertzlová.
2: Dochází k postupnému prostupování plicí zvamy. Laicky se to nechá představit, jako kdyby plíce se měnily výzvy, jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně než u pacientů, kteří mají plíce v pořádku.
1: Náměstí na Hané už za půl hodiny začnou tradiční dožinky Olomouckého kraje. Program ve zdejším amfiteátru nabídne hudební vystoupení, kreativní dílny a výstavy, říká ředitelka Krajské agrární komory Michaela Navrátilová.
3: Návštěvníci se mohou těšit na koncerty Lollipop, Kabát Revive West, Ztracené ráj a kapelu Iné kafe. Pro děti je připraveno obilné pískoviště Slaměný hrad, kláskova naučná stezka, kreativní dílny, skákací hrady i výstava zemědělských strojů. Dospělí ocení samozřejmě farmářský trh, gastronomickou zónu a tematické výstavy. Sport.
1: Hokejisté Přerova dnes se čeká druhé kolo Maxaligy. Na domácím stadionu přivítají Havířov, za který nastoupí hned několik bývalých hráčů hanáckého týmu v čele s Martinem Zaťovičem. Hokej v Přerově začne v 17 hodin. Domácí budou chtít odčinit porážku s Pardubicemi a získat v novém ročníku Maxaligy první body. Počasí. Dnes se čekáme oblačno až polojasno, zpočátku místy mlhy nebo nízkou oblačnost. Teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 11. Povane slabý vítr severních směrů.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na dálnici D35 u Olomouce směr Ostrava pracují silničáři, pravý jízdní pruh je uzavřený.
4: Zelená vlna, známe lepší cestu. Mezi nebem a zemí.
5: Domácí hospic Cesta domů oslaví své 25. narozeniny benefičním koncertem. Poprvé za téměř 700 let opustil Česko fragment Evangelia svatého Marka, který do Prahy přivezl Karel IV. Zácný rukopis si lidé budou moct prohlédnout na mezinárodní výstavě v italské Aquileji. Velmi netradiční hřbitov s náhrobky a nápisy mají od roku 1935 na severu Rumunska. Karel Sladký zjišťoval víc. A čeká nás i pravidelné zamyšlení. Dnes je od Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. U mikrofonu je Daniela Pavlíčková, přeji vám příjemné sobotní dopoledne.

0: Janu Kratochvílovou pro vás jsme hráli teď v začátku této hodiny tady v magazínu Mezi nebem a zemí. Svůj život si všichni chceme užít naplno a nemyslíme na jeho konec. O to větší šok často bývá, když smrt přece jen přijde. Tuto situaci se u nás už 25 let snaží lidem ulehčit nezisková organizace Cesta domů. Prostřednictvím domácího i lůžkového hospice a dalších služeb pečuje o nevyléčitelně nemocné a umírající v prostředí, kde se cítí bezpečně. Na 16. října chystá Cesta domů benefiční koncert v La Fabrice v pražských Holešovicích, kde své 25. narozeniny oslaví. Noemi Fingerlandová natáčela s PR manažerkou Cesty domů Lindou Tichotovou.
1: Vybírali jsme hudebníky, kteří jsou nám nějak blízcí. Monika Načeva s kapelou představí svůj aktuální koncertní program Jdem temným dnem. Daniel Žižka je 23-letý zpěvák a skladatel, finalista letošní Eurovize, a zahraje své vlastní autorské písně v žánru indie pop. A Marie Putnerová vystoupí se svou hudbou na pomezí folku, alternativy a rocku. Kromě toho fotograf Štěpán Hon představí nové vydání svého unikátního fotokalendáře Doma, ve kterém se představí 12 osobností u sebe doma. A prodej tohoto kalendáře také podporuje Cestu domů.
2: Říká Linda Tichotová, která má v Cestě domů na starosti PR a komunikaci. Na benefičním koncertě v La Fabrice bude také první ředitelka a spoluzakladatelka Cesty domů Martina Špinková.
1: Představí svoji novou knížku nejen pro děti, Matouš v lítacím domě.
2: Na co Cesta domů použije vybrané finance?
1: Navštěvníci koncertu koupí vstupenky, podpoří přímo provoz Cesty domů, tedy služby pro lidi v závěru života a jejich blízké. Vstupenky jsou v prodeji online, a to přes web cestadomu.cz.
2: Letošní koncert bude výjimečný. Cesta domů na něm totiž oslaví už 25 let od svého založení.
1: Těch 25 let z mého pohledu přineslo hlavně velký rozvoj. Začínali jsme jako malá poradna pro rodiny pečující a umírající. Přidalo se domácí hospic, další služby, pozůstalostní podpora. V minulém roce jsme otevřeli i lůžkový hospic. A kromě této přímé péče se věnujeme i osvětě v podobě vzdělávání odborníků i široké veřejnosti. Vydáváme knížky ve vlastním nakladatelství. Máme 3 dobročinné obchody v Praze, které posluchači mohou znát, takže je toho hodně.
2: Povědomí o paliativní péči se podle Lindy Tichotové i díky Cestě domů za těch 25 let v Česku výrazně zvýšilo.
1: Hlavní je vlastně, aby lidé věděli, jaké jsou možnosti pečovat o jejich blízkého, když se ocitne v závěru života, takže aby věděli, jaké jsou služby, kam se mohou obrátit, že to často jde zvládnout i doma, pokud si to tak přejí.
2: Do budoucna má Cesta domů další plány.
1: Kapacity nejsou dostatečné, snažíme se nabídnout lidem alespoň podporu prostřednictvím naší poradny, a plánujeme rozvoj formou stavby nového lůžkového hospice, kde by se tedy ty kapacity měly výrazně navýšit.
2: Co je vlastně v péči o umírající a jejich blízké nejdůležitější?
1: Mít nějaký plán, vědět, že ať se stane cokoliv, tak to nějak zvládnou s pomocí nás nebo jiné organizace. To je důležitý.
2: Být na blízku umírajícím a smrti není vždy snadné.
1: To téma je závažný, ale zároveň má velký význam, takže to člověka nějak jako těší, že dělá dobrou věc. A vím, že co říkají kolegové zdravotníci nebo i ze sociálních služeb, tak je vlastně nabíjí ta pozitivní zpětná vazba z rodin a pečujících. Takže těžký to je, ale zároveň to dává velký smysl, podporujeme se i navzájem.
2: Dodává Linda Tichotová z Cesty domů.

magazínu Mezi nebem a zemí pro vás teď máme aktuality z duchovního světa. Důvěru veřejnosti v církev podle pražského arcibiskupa Stanislava Přibyla vážně narušila podezření na mravní a majetkové delikty, které se v nedávné minulosti odehrály na církevní půdě i přímo v sídle arcibiskupství. Ve svém prvním pastýřském listě od letošního nástupu do čela České katolické církve Přibyl zdůraznil, že kvůli těmto odsouzeníhodným případům cítí bolest, frustraci a stud ze způsobeného pohoršení. Vyzval věřící, aby se spolu s ním zúčastnili kající poutě do Hájku u Prahy, která se uskuteční 5. října. Olomoucké arcibiskupství získalo 2 cenné předměty spjaté se jmény 2 významných olomouckých biskupů. Jde o vzácnou pergamenovou listinu pocházející z roku 1893, která se váže k arcibiskupovi Teodoru Kónovi a pečeť ze španělského vosku patřící biskupovi Karlu II. Z Lichtenštejna Castelcorna, který diecézi vedl ve druhé polovině 17. století. Arcibiskupství je věnovala rodina, která ji nalezla v pozůstalosti. Cenné artefakty ze jejich rukou převzal současný metropolita moravský Josef Nuzík. Oprava ochozu chrámu svatého Bartoloměje v Kolíně by měla skončit do konce října, případně začátkem listopadu. Ochoz, který byl dosud přístupný jen příležitostně, se má stát zřejmě od jara příštího roku součástí prohlídkového okruhu zahrnujícího kostel a kostnici. Letošní práce uzavřou poslední etapu současného projektu obnovy chrámu za zhruba 20 milionů korun, která zahrnovala i loňské opravy pláště zvonice. Evropská dotace z integrovaného regionálního operačního programu činí 12 milionů korun. Součástí prací na vnějším ochozu je restaurování a čištění kamenných sloupů a podlahy. Projekt zahrnuje také úpravy v kryptě a interiéru chrámu. I to jste se od nás dnes dozvěděli tady v magazínu Mezi nebem a zemí. A dál přejeme pěkný poslech Českého rozhlasu.

0: Kapelu Činasky jsme hráli v magazínu Mezi nebem a zemí, kde teď navštívíme velmi netradiční hřbitov, který je od roku 1935 na severu Rumunska. Jde o takzvaný veselý hřbitov, který je vyhledáván poutníky z celého světa. Jsou na něm totiž netradiční vyobrazení i nápisy. Přestože Rumuni se hlásí především ke katolické víře, toto duchovní místo je pro něm odkazem předků. Na hřbitov se vypravil se štábem České televize i publicista Petr Voldán, který tam natáčel další z postřehů odjenut. Ty se na obrazovkách objeví už koncem roku. Kolegu Karla Sladkého zajímalo víc.
1: Na hřbitov jsme zvyklí chodit trošku nostalgičtí, trošku zadumaní. Obecně v Rumunsku to platí, ale na tomhle hřbitově ve městě Sapenca, no městě, ona je to spíš vesnička, tak tam od roku 1935 je hřbitov, který rozesměje snad každého. V roce 1935 tam místní řezbář, který byl i tesař a tak trošku vtipálek a měl rád legraci a byl to dobrý řemeslník, Stano Patraš umístil první náhrobek, řekněme, nebo takový to, na co jsme zvyklí my z mramoru, tu informaci o tom, kdo je tam pochován, z dubu. A vypadalo to asi takhle, já tady mám takovou maketku. Má to střížku, je to modré, je tam vyobrazen nějaký výjev a pod tím je text. A ty texty jsou povětšině vtipné.
2: To já tady nepřeložím, Petře.
1: Já to taky nepřeložím úplně, ale je tady něco v tom smyslu. Je tady muž, venkovan namalovaný, a má v ruce lahev. Je to i v tom textu napsáno, že se dost hlavně v zimě zabýval pitím. A tím také skončil. Bývají ty epigramy takové sarkastické, někdy si je dokonce prý ti, kteří se už loučili s tím naším světem, tak si je vymýšleli sami, co jim má ten lidový umělec na ten náhrobek napsat, na ten dřevěný a jaký má být ten obrázek. Určitě z každého toho obrázku je jasné profese anebo způsob, jakým ten člověk odešel. Je tam tkadlena, nebo je tam učitel, je tam voják, horník a podobně, to je z toho naprosto jasné a pod tím jsou ty texty. A řada z nich je opravdu vtipných, i když ne úplně všechny výjimky potvrzují pravidlo. My jsme natočili zblízka i epitaf, na kterém dívka, myslím, že to byla 13-letá holčička, si stěžuje, vlastně mluví k taxíkáři, který ji porazil a zabil. Proč jsi vybral zrovna tuhle silnici a proč mě a podobně. Ale jinak jsou tam opravdu vtipné věci. Lidé tam chodí, usmívají se, fotí, je to nádherná záležitost a turistů je tam spousta. Nám se povedlo najít dokonce i pokračovatele, protože samozřejmě tenhle ten první zakladatel toho hřbitova, který to tam začal v roce 1935, už zemřel.
2: A to byl?
1: To byl ten Stano Patraš, pak po něm byl další a teď jsme našli jeho pokračovatele, mladého řezbáře, který nám i ukazoval, jak se to dělá, jak se to i maluje. Měli jsme štěstí, byli jsme v dílně. A to je vlastně stejnojmenný pokračovatel. Je ze širšího příbuzenstva opět Stano Patraš. Takže ta tradice pokračuje. On zrovna instaloval i jeden ten náhrobek. Není to dokonce levné, když tam někdo nebydlí a objedná si to, tak to stojí dost peněz, takový náhrobek. Ale pořád ta tradice se drží, tak to se nám líbilo.
2: Ještě jednou připomeňte veselý hřbitov v Rumunsku, kde?
1: Veselý hřbitov na severu Rumunska. V podstatě poblíž hranic jak s Maďarskem, tak s Ukrajinou a městečko nebo vesnice spíš se jmenuje Sapenca.
2: Jak to vůbec Rumuni mají s vírou, s náboženstvím?
1: No, oni se hlásí ke katolickému náboženství, je tam spousta, ale pravoslavných kostelů a pravoslavných věřících. Neřekl bych, že jsou až tak příliš ortodoxně věřící, ale jsou místa, kde ty kostely jsou hodně navštěvované. Mnoho z nich je krásnými památkami, to třeba je v Bukovině a podobně. Řada z těch kostelů má své výlučnosti, jsou zajímavě namalované, nebo jsou i opevněné kostely, takže jsou třeba na seznamech UNESCO a podobně.

0: Posloucháte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Pěkné dopoledne přejeme. Mezi sbírkové předměty našich muzeí patří běžně církevní předměty. Od velkých sakrálních obrazů až po drobné růžence. A najít se dají i zajímavé kusy. Tak jako v Městském muzeu v České Třebové, kde se po restaurování 100 let starého sbírkového předmětu zaskvěl relikviář svaté Anny s černou rukou, která patří už po staletí k jejímu kultu. Právě o něm se s ředitelkou a badatelkou muzea povídala kolegyně Víta Balcarová.
1: Byl to prostě předmět, černá pravá ruka a netušili jsme, kterého svatého by to ruka mohla být a to teprve při restaurování odhalila paní doktorka Marie Foltínová z Prahy. Takže jsme zjistili, že se jedná o relikviář s rukou svaté Anny a jsou tam i ostatky dalších svatých, dalších mučedníků.
2: Pojďme si tady povědět o životě této světice trochu víc.
1: Obecně je známo, že svatá Anna byla matkou Panny Marie. Její životní osud ovšem není popsán v kanonických textech Bible, ale je až z novozákonních apokryfů. Podle nich žila Anna dlouho se svým manželem Joachimem v bezdětném manželství, což bylo tenkrát vnímáno jako trest boží a tak se dlouho za to děťátko modlili, až konečně počali dítě, narodila se dcera Marie. Ta měla prorokováno, že v dospělosti dosáhne velkých skutků a stala se v dospělosti matkou Ježíše Krista a kult svaté Anny se tím začíná potom šířit.
2: Jak se ten kult šířil dál, paní ředitelko?
1: K nám tady do našeho prostoru západního se dostává až někdy v 7. století a následně potom v době křižáckých výprav a teprve ve středověku tady víceméně zdomácněl, takže potom významné panovnické rody, ať už to byli naši Přemyslovci, Lucemburkové a následně Habsburkové, potom tento kult měli v náležité úctě.
2: Svatá Anna byla tak adorovaná, že se někdy ve světě začala i vyrábět její ruka jako ochranný před Je to tak?
1: Ano, bude to i případ toho našeho relikviáře, který tedy neobsahuje autentické ostatky svaté Anny, ale jedná se o takzvané kontaktní ostatky. Skutečný ostatek se má nacházet ve Vídni v kostele svaté Anny a dělali se právě potom z pilin, klihu, sádry, případně z vosku. Vlastně kopie, které představovaly tu drobnou pravou ruku světice a kontaktem takto vyrobeného předmětu s tím originálním ostatkem vlastně dochází k jeho posvěcení a tyto relikviáře se potom šíří.
2: Paní ředitelko, víte, kolik sakrálních sbírkových předmětů máte v Českotřebovském muzeu a dostanou se také někdy na odiv nás?
1: Přesné číslo vám neřeknu, ale jsou jich desítky. Od velkých rozměrných pláten, oltářních obrazů, až po třeba malé růžence, které sloužily k osobní zbožnosti. Čas od času je vystavujeme v rámci různých výstav, ať už jsou to výstavy výtvarného umění, anebo jsme dělali výstavu třeba k výročí založení našeho muzea, tak tam byly ty nejvýznamnější představeny. Chystáme výstavu pro farnost Česká Třebová, protože slavíme v letošním roce 225 let od dostavění svatojakubského chrámu a při té příležitosti jsme se domluvili s farností, že uděláme výstavu právě sakrálních předmětů z našich sbírek a ta se bude odehrávat přímo v kostele.

0: Ladíte Český rozhlas a magazín Mezi nebem a zemí. Dobré dopoledne. Vzácný fragment Evangelia svatého Marka doputoval z Prahy do italské Aquileje. Rukopis, který do Prahy přivezl Karel IV., opustil české země téměř po 700 letech. V Itálii bude společně se zbývajícími částmi Evangelia součástí mezinárodní výstavy, která potrvá do konce dubna příštího roku. Natáčel Mikuláš Vochoska.
1: Tady například můžeme číst o poslední večeři, o odchodu do Getsemanské zahrady, o ukřižování a konec evangelie je věnovaný na nebestoupení páně.
2: Ukazuje mi archivářka Pražského hradu Lenka Kluková okopírované stránky, které podle legendy napsal v Benátkách sám evangelista Marek. Ty do českých zemí přivezl Karel IV.
1: Karel IV. Při své cestě za korunovací císařskou do Říma se zastavil v Aquileji u svého polovlastního bratra Mikuláše, který byl v té době patriarchou aquilejským. A ten mu vyšel vstříc právě s tímto evangeliem svatého Marka neseným v průvodě.
2: Část Markova evangelia je psaná na jemný pergamen, který při skladování v depozitáři, ale také při přepravě vyžaduje speciální teplotu a vlhkost.
1: Tady máme transportní kufry značky Rimowa, které jsou vyrobené primárně pro fototechniku do pralesa a jsou schopné uchovat tyto nejzácnější věci v požadovaném klimatu.
2: Bezpečnější převoz evangelia, které je pojištěné na desítky milionů eur, zajistil i speciální dvouvrstvý přepravní box.
1: Tyto bedny se navezou, otevřou se a nechají se, aby přijali to klima, které panuje v tom depozitáři. Máte kufr, ten je vložen do jedné bedny a ta je vložena ještě do druhé bedny. Tím je zaručeno to, že během toho transportu nedojde k žádným zbytečným otřesům.
2: Dodala archivářka Pražského hradu Lenka Kluková. Fragment bude více než půl roku vystavený pro veřejnost i se zbylými částmi, které jsou dnes uložené v Cividale del Friuli a v bazilice svatého Marka v italských Benátkách, říká kurátorka výstavy Martina Dlabajová.
3: Vlastně od té doby tento fragment Českou republiku neopustil, české země neopustil. Všechny ty fragmenty, které mají každý svůj jiný příběh, se poprvé po těch 700 letech spojí v Aquileji, tam, kde historie každého z nich vznikla, kde podle legendy celý tento rukopis vznikl.
2: Fragment je dnes součástí takzvaného svatovítského pokladu, který spravuje metropolitní kapitula u svatého Víta. Pražské arcibiskupství udělilo podle mluvčího Pavla Šrétra celé výstavě v Itálii záštitu.
4: Jde o unikátní projekt, který nám připomíná, že rukopisy nejsou jen vzácnými předměty uloženými v archivech a knihovnách. Souhlasem generací, které nám předali své poznání a svou víru a dokladem našich křesťanských kořenů.
2: Výstava v italské Aquileji začne v sobotu 12. září a potrvá do 25. dubna příštího roku.

0: Blíží se 10. hodina a s ní i závěr magazínu Mezi nebem a zemí a také duchovní zamyšlení. Dnes jsme z archivu vybrali zamyšlení Petra Vaďury, kazatele Evangelické církve metodistické. Krásný den, s Českým rozhlasem přeje Daniela Pavlíčková.
1: Pan Pinkus dostal večer telegram, že jeho tchyně zemřela. Bože, bože, vzdychal, to budu zítra rozčílenej. Tak tohle je přesně židovská anekdota z nádherné knihy Karla Poláčka, vydané poprvé už v roce 1933. Nevím, zda se židovské anekdoty vyprávějí i dnes. U nás v Tachově je vypráví pan Tomšů. Mimochodem překrásně. Dokáže nádherně měnit hlasy a to jeho Sára je nenapodobitelné. Snažil jsem se zjistit, čím je židovský humor specifický. Obrátil jsem se proto na znalce, který mě odkázal opět na Karla Poláčka. A tak si dovolím citovat z předmluvy k jeho stále živé knize Židovské anekdoty. Je to poetický výraz rasy, která prožila věky v opovržení, v ústrcích a ponížení. Židovskému lidu nebylo dopřáno, aby vybíjel svou energii v usilování po hodnostech, po světské moci a po činech válečnických. Ve dne se Žid zabýval obchodem, lichvou, lékařstvím a jiným opovržení hodným zaměstnáním. Večer pak stáhl záclony, odloučil se od světa a usedl ke stolu, aby přemítal a mudroval nad svatým písmem a Talmudem. Místo činu miloval slovo, svoji náklonost věnoval logice, nalezl zalíbení nejen v logickém obsahu slova, ale dovedl také pochopit druhou, skrytější stránku slova, která je zjevná dětem a básníkům, ale neznámá lidem hlučným a světským. Seznal, že slovo má mocnou sílu asociativní a že dovede žít samostatně. Dialektika teologických spisů přešla Židům do krve, proto židovské anekdoty vynikají svou břitkou formou a logickým obsahem. Tolik Poláček. Musím však upřímně říci, že jeho vysvětlení podstaty židovského humoru mě vůbec neuspokojuje. Je to stejné, jako bychom chtěli dětem vysvětlit, proč je jejich králíček nejpřítulnější a začali bychom nákresem trávicí soustavy. Humor je vůbec cosi tajemného. Sám jej používám dost často, mnohdy v sebeobraně před vlastní důležitostí, škrobeností, ctihodností, konvencemi nebo jakoukoliv pošmourností. Kdo ví, třeba právě někde tady je zdroj i toho židovského humoru. Napadlo mě, zda je vůbec vhodné po tragédii holokaustu vyprávět židovské vtipy. Jenže kdybychom je nevyprávěli, znamenalo by to, že zlo zvítězilo. V tomto kontextu platí víc než jinde, že humor poráží zlo. Proto se vyprávěli vtipy o Husákovi, o policajtech nebo ty židovské. Myslím, že je dobré se anekdoty učit a v kruhu přátel je vyprávět. Zlo, lidská hloupost, se totiž humoru bojí. A tak bude třeba svět potom malinko bezpečnější.

0: Radio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz.
1: 10 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Historický městský dům v Přerově zahalilo lešení, čeká jej kompletní obnova. Povodí Odry staví na řece Opavě protipovodňová opatření. Příkaz jich na Olomoucku pořádají podzim na hanáckém gruntu. Dnes má být oblačno až polojasno s teplotami do 20 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Historický městský dům v Přerově má fasádu v havarijním stavu. Podle odborníků hrozí uvolňování omítek a dekorativních prvků. Více než 100 let starou budovu proto zahalilo lešení a ochranná síť a čeká jí obnova. Uvedla to mluvčí přerovské radnice Helenka Chalupová. Pracovat se bude i uvnitř městského domu. Obnovou projde zdejší restaurace. Vyžádá si zhruba 38 milionů korun. Úsek řeky Opavy mezi Novými Heřminovy a Krnovem se začíná měnit. Povodí Odry tam staví nové protipovodňové opatření. Například v zátoru vodohospodáři rozšiřují koryta. V nejširším místě budou mít až 100 metrů. Do konce října bude v Branticích hotový i nový pohyblivý jez, říká investiční referent Povodí Odry Petr Prešl.
2: Původně se zde nacházel pevný jez, se kterým se nemohlo při průchodu původněvých protoků manipulovat. Z toho důvodu jsme přistoupili k výstavbě pohyblivého vakového jezu.
1: V příkazích na Olomoucku v těchto chvílích začíná akce s názvem Podzim na hanáckém gruntu. Návštěvníci zdejšího muzea mimo jiné uvidí, jak se v minulosti zpracovávali a uchovávali ovoce a zelenina. Akce se koná do 16 hodin. Pokračuje vedoucí muzea v příkazích Ludmila Packová.
3: Atmosféru podzimního dne doplní vystoupení folklorního souboru Klas z Kralit na Hané a komentované prohlídky muzea v hanáčtině. Připravený bude taky program pro děti, například výroba a zdobení draků nebo tvoření z brambor. Pokud nám to počasí dovolí, draky bude možné

0: pustit na poli za stodolou a chybět nebudou ani regionální speciality z kuchyně Kameníčkova gruntu.
1: Lidé se dnes poprvé mohou projít nebo projet na kolech po Palačovské spojce, silnici, která zajistí přímé napojení Valašska na dálnici. Silničáři do 16 hodin mezi Lešnou na Vsetínsku a Palačovem na Novojičínsku nechají otevřený zhruba 4-kilometrový úsek. Jaký bude další dnešní program a kdy se spojka otevře pro auta, říká mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rýdl.
2: Součástí celodenního programu dne otevřené silnice bude i běžecký závod, nazvaný Běh Palačovskou spojkou. Ten odstartujeme ve 14.30. Závodníky čeká 5-kilometrová trasa, tedy 2,5 kilometru tam, 2,5 zpátky po nové silnici. Pro řidiče plánujeme novou silnici zprovoznit nejpozději 22. října. Sport.
1: Tenistka Kateřina Siniaková získala svůj 12. grandslamový titul v deblu a 13. celkově. Společně s Američankou Taylor Townsendovou porazili ve finále US Open domácí dvojici Montgomeryová Krugrová 2-1 na sety. O ženský titul na US Open se dnes utkají běloruska Arena Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Mužské finále pak zítra nabídne souboj Němce Zvereva s Američanem Scholtenem. Počasí. Dnes se čekáme oblačno až polojasno, teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 11, povane slabý vítr severních směrů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Prostějově je částečně uzavřena ulice Vrahovická, stavební práce to potrvají do pondělí.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech hobby magazínu vám přeje kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádhernými úbory žlutých květů. Rmen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
3: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
4: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružiníkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou, a těch rostlin je mnohem více.
3: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
4: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů, a to je právě v případě ořešáku.
3: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví, a přesto barví pěkně?
4: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat, a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
1: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Lubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listů žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí, v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousti a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, že nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až půl metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak tím se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkama, stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vydávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat. Až přijde čas řezu jádrovin, což je nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrus toho stromu a ten starý obrus, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových mladých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Co dělali Hanáci v minulosti?
1: A jak se baví dnes?
0: Kořeny lidových tradic a současný folklor?
1: Největší národopisné oblasti na Moravě?
0: Představí seriálek
1: Hanácké rok. Poslouchejte každou sobotu ve 14.45
0: na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
3: Hvězdy, hvězdy, tady mě má.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka, nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobby redaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní u vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přeplace do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pardubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladnej.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dále je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom Příludském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: Hobby magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kilo na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kilo na litr 100%, tak okolo 17 kilo na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skorem vůbec netečou a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediný štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit, nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu. Nový seriál Zastavení v krajině vám nabízí nejen tip na výlet, ale také příběhy, které s nimi souvisejí. Poslouchejte každou sobotu kolem 11:30 dopoledne na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a najít je můžete také v našem kalendáři či na webu stanice.
1: Přímo z místa.
2: Veslařský klub Olomouc letos slaví 85 let. V pořadu Přímo z místa se ohlédneme nejen za jeho historií, ale podíváme se i do současné loděnice. Jak dnes vypadají tréninky na veslařském trenažéru i na řece Moravě a jak se klubu daří vychovávat nové talenty, poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Svátkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklidte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zryjte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v hobby magazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii od vodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz anebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Natálka, krásná zdravá svačina.
1: 11 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Oprava zámecké věže v Hranicích komplikuje dopravu v centru. Bývalý prezidentův řidič se kvůli odsouzení obrátil na nejvyšší soud. V Prostějově se konají hanácké slavnosti. Dnešní počasí má být oblačné až polojasné s teplotami do 20 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v centru Hranic. Důvodem jsou opravy zámecké věže na Pernštejnském náměstí. Silnice je kvůli lešení uší. Rekonstrukce zámecké věže potrvá do konce roku, potvrdil to mluvčí hranické radnice Petr Bakovský.
3: Jde o poměrně rozsáhlou opravu a je to vidět i na tom, že vlastně na věži zámku muselo být instalováno lešení, což nebyla vůbec jednoduchá záležitost. Zabralo to vlastně 2 letní měsíce, než se to lešení instalovalo. S tím, že máme na severní straně zámku vlastně zařízení staveniště, to znamená, že máme omezený i průchod do zámeckých zahrad.
1: Bývalý řidič prezidenta Petra Pavla se odvolal k nejvyššímu soudu. Vojtěch Kop dostal za nehodu v opilosti zákaz řízení na 18 měsíců a peněžitý trest zhruba 52 tisíc korun. On sám je přesvědčený, že rozsudek je v rozporu se zákonem a je pro něj likvidační. Píše o tom server i rozhlas.cz. Prezidentův řidič havaroval loni v únoru na Náchodsku. Prezidenta v tu chvíli nevezl, ale byl ve službě a právě k tomu soud přihlédl. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Každoročně připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Letos kampaň upozorňuje třeba na jazykové a kulturní rozdíly, které můžou lidem při záchraně druhého komplikovat situaci, vysvětluje ředitel Českého červeného kříže Marek Jukl.
4: V současném světě se lidé velice často přesouvají z místa na místo. Mohou to být třeba váleční uprchlíci, lidé, kteří dlouhodobě pobývají jako turisté v nějaké zemi, lidé, kteří se přesídlili za prací. Chceme vlastně zdůraznit, že poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
1: Prostějov tento víkend pořádá hanácké slavnosti. Návštěvníkům nabídnou mimo jiné vystoupení folklorních souborů z Česka i zahraničí. Dnešní program začíná ve 13 hodin, dodává vedoucí pořádajícího střediska Duha Pavla Vašková.
5: Návštěvníci mohou vidět a slyšet mnoho hanáckých dětských i dospělých souborů, ale i zahraniční hosty. Novinkou je velmi bohatý a rozsáhlý sobotní program, který představí hned 6 velkých orchestrů a sborů. A nemůžu samozřejmě zapomenout na největší hvězdu.

0: predstavuje Aneta Langerová. Tá vystoupí v nedeli v 19 hodín. Sport.
1: Nevidomý plavec David Kratochvíl vyhrál i svůj pátý závod na mistrovství Evropy v paraplavání v tureckém Gebze. Ve své silné disciplíně 100 metrů volný způsob navíc o 1,30 setin překonal vlastní světový rekord. Na co ještě čeká závod na trati 100 metrů znak. Počasí. Dnes čekáme oblačno až polojasno, teploty 16 až 20 stupňů, v Jeseníkách kolem 11, povane slabý vítr severních směrů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dálnice D48 u Hustopečí nad Bečvou směr Frýdek Místek je zúžena na jeden jízdní pruh kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do úterý příštího týdne.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Hezké sobotní dopoledne přeje Tomáš Kedzior. Tento víkend patří dnům evropského dědictví a jsou otevřená a případně průchozí místa, která jinak celý rok třeba není možné navštívit. Český rozhlas Olomouc na některých takových místech byl a bude se hlásit. Těch akcí je opravdu hodně a naši redaktoři jsou rozprostření po celém olomouckém kraji. A protože je sobota, chystáme také zastavení v krajině. A dneska to bude přesně podle stránek rozhlasového kalendáře na místě, které se jmenuje 7 křížů nad Javorníkem. Přejeme, ať se vám dobře poslouchá.

0: Moravskoslezském kraji se děje spousta věcí, tak třeba v Počtátě už od 9 vaří na fotbalovém hřišti guláše, za chviličku už je dostanou návštěvníci, odpoledne zahraje kapela Tučeňáci, bude taky přílet vrtulníku. V Křemencí místní části Konice plánují za chviličku začít oslavy z tého výročí sboru místních dobrovolných hasičů. Začíná se ve 13 hodin srazem účastníků u průvodu hasičské zbrojnice. No a další akcí, která už začala, jsou ukázky zemědělské techniky, farmářské trhy, hudební vystoupení nebo aktivity pro děti. To jsou dožínky Olomouckého kraje v amfiteátru v náměšti na Hané. Akci pořádá krajská agrární komora a na místě je reportér Josef Čermák. Pěkné dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Tak a jak to tam vypadá? Co tě už zaujalo během tvé návštěvy?
1: Areál amfiteátru v náměšti už se od brzkého dopoledne plní lidmi, už tradičně sem zamířili hlavně rodiče a prarodiče s malými dětmi. Velkým lákadlem je tu zejména výstava zemědělské techniky, jsou tu kombajny i traktory. Mě asi nejvíce zaujalo, že jsem do kabiny jednoho z těch traktorů mohl vylézt a usednout za volant. Je tam opravdu spousta páček, displejů a čudlíků. Jedním z traktorů se tu taky můžou lidé svést a nad amfiteátrem by tu během dne měl přeletět i čmelák. Toto legendární žluté práškovací letadlo si mnozí lidé jistě pamatují z filmu Vesničku má středisková. Ještě doplním, že letošní ročník dožínek Olomouckého kraje nese podtitul Život začíná na poli. Zdůraznit má význam zemědělství pro region i celou společnost. Organizátoři chtějí návštěvníkům ukázat, jak zásadní roli zemědělství v našem kraji hraje. Od tradic a folkloru až po moderní technologie, kvalitní potraviny a práci farmářů.
0: Dožínky, to je taky program pro děti. Co všechno si organizátoři připravili pro nejmenší návštěvníky?
1: Je toho tady opravdu hodně. Děti se můžou vyřádit ve vysokém slaměném hradu i v takovém speciálním obilném pískovišti. V areálu taky najdou stanoviště Kláskovy naučné stezky, kde se dozví spoustu zajímavých informací o zemědělství. A můžou si třeba vyzkoušet i dojení na takovém modelu krávy. Hned vedle jsou vystavená i živá a pro někoho i roztomilá hospodářská zvířata. Od ovcí přes králíky až po kohouta.
0: Součástí programu dožínek jsou také hudební vystoupení. Takže kdo všechno dnes návštěvníkům zahraje?
1: V těchto chvílích si tu na své přijdou milovníci folkloru. Odpoledne vystoupí populární dívčí skupina Lollipops a revival skupiny Kabát. Tou asi největší hvězdou letošních dožínek Olomouckého kraje pak bude slovenská kapela Iné kafe. Její koncert začne v 17 hodin.
0: Zve přímo z dožínek v amfiteátru v náměšti na Hané reportér Českého rozhlasu Olomouc Josef Čermák.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Otvíráme kalendář Českého rozhlasu Olomouc. V tomto týdnu je tam fotografie sedmi křížů nad Javorníkem. To místo se jmenuje Sedm křížů, ale ve skutečnosti je to kříž jediný, ten je taky na té fotce vidět. Smírčí kříž v lesích nad Javorníkem byl vztyčen zřejmě v období 30leté války. Pověst pak tvrdí, že zde sedm švédských důstojníků zvolilo raději smrt, než aby padlo do zajetí císařských vojsk. Jak je to doopravdy a mnohem více se dozvíme už za chvíli v našem zastavení v krajině.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, sobota 11:30 a náš seriál o zajímavých památkách v krajině. Vydáme se nad Komáří dolinku, jen kousek od města Javorník. Najdeme tady na zbytcích někdejšího polního tábora z dob 30. války mohutné torzo smírčího kříže nazývané Sedm křížů. Je obestřeno spoustou legend a nejen o nich, ale i o zajímavostech v okolí jsme si povídali s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.
2: Sedm křížů se to nazývá. Je to po cestě na Travnou, směr Zálesí. Je to velmi zajímavý, váží se k tomu i zajímavá pověst.
3: Já jsem teda slyšel, že tam je ten kříž vlastně jenom jeden, ano. Že ty ostatní jsou prý už někde roznesené.
2: Ano, je tam už jenom jeden, bylo jich sedm. Pověst je v dobách 30. války v Komáří dolince se odehrála krutá bitva, pro Švédy bylo porážkou. Jen málo švédských bojovníků si teda zachránilo život a ukrývalo se v okolních lesech. Útěk se podařil i sedmi švédským šlechticům, ti brzo pochopili, že nemohou uniknout vězení a takový život se jim zdal nedůstojný. Po krátké poradě poslali zbytek svého vojska na místo bitvy, aby pohřbili své spolubojovníky. Tam snesli své mrtvé kamarády na jednu velikou hromadu, kterou následně pokryli hlínou a kamením. Dodnes tuto událost připomíná vyvýšení na tomto místě, které okolní lidé říkají Mohyla mrtvá.
3: Co se stalo s těmi samotnými šlechtici?
2: Po odchodu mužstva šlechtici večeřili a pak se dohodli, že los rozhodne o tom, který z nich dýkou usmrtí šest ostatních a nakonec sám spáchá sebevraždu. Ten los rozhodl, že čin provede nejmladší z nich, tak se i tedy stalo a za raního šera se vrátili vojáci zpět z pohřbu svých druhů na bojišti a spatřili sedm svých velitelů mrtvých. Pohřbili je a ke každému hrobu postavili kříž.
3: Vlastně proto se tomu říká sedm křížů.
2: Ano, proto se tomu tak říká. Stáli zde dlouho, až se místní rozhodli je přemístit a použili do zdí kostelu v Hošticích v Bílém potoce a vsi v Javorníku.
3: No a vlastně zůstal tam jeden, ten kříž, který tam stojí dodnes a i o něm se vypráví docela zajímavá pověst. Prý tam lítá vlaštovka ze Švédska.
2: Údajně ano, ten kříž, který tam stojí dodnes, je toho nejmladšího šlechtice. Nevěsta čekala tak dlouho v dalekém Švédsku na návrat svého snoubence a když se dozvěděla, co se tedy stalo, tak se proměnila ve vlaštovku a každých sedm let přilétává do jesenských lesů na hrob svého milého. Svým zobáčkem údajně vlaštovka vždy z kamenného kříže uvolní zrníčko, které si odnáší zpět do svého domova. A po odnosení posledního zrnka bude odčiněn šlechticů v hřích a oba milenci se spolu znova setkají. Místní říkají, že když tam jdou, tak se tomu snaží vyhýbat, protože tam jde slyšet křik bitvy a tady té krutosti.
3: Když tam člověk přijde ale za dne, tak naštěstí tam rik bitvy slyšet není, to můžu potvrdit. Je to místo, kam se dá jet i na kole, docela pěkně, je to docela, bych řekl, nejlepší cesta asi na kole na Borůvkovou horu. Tam je vlastně krásná rozhledna, je tam vidět jak do Polska, tak vlastně i na Javornicko.
2: Do okolí všude je to jedna z nejhezčích rozhleden tady, kterou máme. Od toho kříže, to jsou zhruba 3 kilometry na velké rozcestí letiště, cesta na Borůvkovou horu vede tam. Z letiště však můžete odbočit i severu a vypravit se k vysokému kameni.
3: To je takový vlastně skalní útvar nad Hošticemi. Tam je teda opravdu nádherný výhled a jsou vidět takové dvě úžasné místa v Polsku, je to tak?
2: Ano, jezera, Otmuchovské a Nyské jezero.
3: Odsud se můžeme vydat do Hoštic nebo se vrátit zpátky do Javorníku. Já musím říct, že nedávno, když jsem mluvil tady s místními archeology, tak oni říkali, že vlastně zkoumali oblast mezi Bílým potokem a právě Komáří dolínkou a zjistili tam nějaké nálezy právě těch švédských artefaktů, takže je docela možné, že to je pravda.
2: Jo, asi jo.
3: Z Javorníka Mirek Obza, Český rozhlas.
1: Zastavení v krajině. Poznejte krásu a historii kapliček, křížů a jiných drobných památek našeho regionu.

0: červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Benjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltéské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová. V úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Spousty zajímavých akcí se dnes dějí v Olomouckém kraji na Počtátsku, konkrétně přímo v Počtátě na fotbalovém hřišti už vaří guláše, myslím, že už by se mohlo i ochutnávat. V chatě na Výsluní v Dřevohosticích začaly před půl hodinkou zvěřinové hody, už tam vydávají divočáky se zelím, daňky se svíčkovou nebo zvěřinové guláše. No, občerstvení samozřejmě je také v Šumperku na letišti, ale tím hlavním je pochopitelně letecký program. Aeroklub Šumperk totiž slaví letos 80 let a právě dneska se na místním letišti koná letecký den s bohatým programem. Na místě je reporter Aleš Spurný.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: Aleši, pěkné dopoledne.
2: Krásné dopoledne, je to akce výjimečná a je to vidět hned, jakmile člověk zaparkuje a vystoupí z auta. Já jsem si říkal, protože ten hlavní program začíná až ve 12 hodin a 30 minut, co tu do té doby uvidím, a už jsem toho viděl hodně. Sotva jsem vystoupil, zvedl oči, viděl jsem seskakovat parašutisty za stromy. Když jsem přišel, tak tady je taková spousta různorodých letadel, různých typů, druhů, stáří, legendární stroje. Pak jsem se taky mnohé dozvěděl, protože tady poučení lidi mluví do mikrofonu, možná k vám doléhá ten hlas, a tak jsem zjistil, že třeba by si nějaká paní přála vyskočit zrovna z tohoto letadla. Jsem si říkal, aha, tak ono se skáče z každého letadla jinak, je to jiný zážitek. No a pak jsem potkal pana Dušana Sýse, který to tu vede, je ředitelem toho dnešního dne, jinak taky kontroluje letový provoz, když zrovna neředitelu této velké akci, a ten mě zavalil další spoustou senzací. Dobrý den.
3: Dobrý den, zdravím všechny posluchače.
2: Říkal jste, že počasí jste objednávali, je pod mrakem, je docela příjemně, ale neprší. Ani nepálí to slunce. Je tu už dopoledne docela spousta lidí. Čekali jste takovou návštěvnost?
3: V podstatě dopoledne jsme avizovali, že bude doprovodný program, to znamená přílety všech účastníků, přílety návštěvníků, který přiletí vlastním letadlem. V podstatě aeroklubový provoz, vyhlídkové lety, seskoky parašutistů. Takže už od těch 9 hodin je tady u nás na co koukat a spousta lidí na to zareagovala a vyrazili se podívat, protože to počasí nám dneska doopravdy přeje.
2: 80 let je dlouhá historie. Koná se tady taková letecká show každý rok, nebo je ta letošní něčím výjimečná?
3: Tady takovou tu akci konáme jednou za 10 let, protože každý rok by to vysílilo ty naše organizátory a lidi ze Šumperka a okolí už by to... Takže děláme jednou za 10 let velkou akci. Letos jsme to pojali doopravdy velkolepě. Pozvali jsme opravdu výjimečná letadla od historických, akrobatických, větroňů, práškovacích, anduly, výsadkových letadel. Takže doopravdy je tady rozmanitý provoz přes celou aeroklubovou historii aeroklubu Šumperk plus něco navíc.
2: Já už jsem viděl nějaká 3 letadla vzlétat v takové formaci. Co se chystá na to odpoledne?
3: Na odpoledne se chystá vystoupení historických letadel. Máme tady vystoupení našich aeroklubových letadel. Ráno to byla taková secvičná formace, aby si to piloti zase oživili, domluvili se, co budou lítat. Budou tady v podstatě seskoky parašutistů, budou tady akrobatické letadla, máme tady Martina Šonku, máme tady kolegu Zemana s extrou, takže skutečně bude na co koukat. Máme tady historické letadla, Boeing Stearman, které tady lítají ve formaci, což se zase hned tak nevidí, to jsou letadla z roku 1943. Takže máme tady v aeroklubu kus historie až po ty nejmodernější letadla.
2: A máte tady také svoje letadlo, tam, když se podíváme, tak za těmi budkami vykukuje žluto-modrý model s bílo-červenou ocasní ploutví. Kormidlem.
3: Ano, je to tak, to je právě ten letoun Boeing Stearman, který byl vyroben v roce 1943, který vyrobili zhruba 10,5 tisíce kusů, sloužil primárně pro výcvik amerických pilotů, což byl první vlastně stroj, do kterého sedli ti američtí piloti a učili se létat. A dneska jich tady v Česku lítá zhruba do 10.
2: Je to historický stroj, jak jsme říkali, je to dvouplošník kabriolet. Jak se v tom člověk cítí třeba v takovémto počasí?
3: No, je to úžasný pocit, je to zase úplně jiné létání, než když letáte v letadle se zakrytou kabinou, proudí okolo vás vzduch. Samozřejmě, když je venku pod nulou, tak to není úplně příjemný, ale dneska je kolem 20 stupňů, takže naprosto příjemná teplota. Máte vybavení, máte kombinézu, máte teplou bundu, takže je to úplně skvělé.
2: Co se to děje za vašimi zády? Tam se kouří a jsou tam hasičská auta blikající?
3: Máme tady nácvik hasičů, kdy jsme simulovali havárii letadla, zapálila se dýmovnice, která simuluje požár, a přijeli profesionální hasiči, kteří byli zavoleni skutečně na 112, a zároveň to slouží jako koordinace hasičů a našeho letiště pro případ nějaké nehody, nedej bože.
2: Vy jste se tu setkal s přáteli, kteří stojí u nás a poslouchají?
3: Ano, ano, potkal jsem se tady s Pavlem Lázničkou, což je v podstatě aeroklub holubák z bývalé generace, z předchozí generace, který vlastně budoval tady tohle letiště, který dneska ještě doopravdy využíváme.
2: Dobrý den.
4: Dobrý den.
2: Jak dlouho letáte, nebo jak dlouho jste létal?
4: Letal jsem do roku 1990. Pak jsem to kvůli synům, kteří šli oba dva na vysokou školu, ukončil, protože peněz bylo málo.
2: Co vás k tomu přivedlo?
4: Otec. Otec létal, bratr potom začal lítat plachtařinu, potřebovali natahání lána někoho na traktor, takže já nevím, v 12-13 letech jsem začal jezdit tady s traktorem tahadým lana k elementárce, abych se urychlil výcvik, takže taková nějaká ta historie mého vzniku na letišti Šumperk.
2: A co vás udrželo?
4: Tak jako tady ta parta, a to je k nezaplacení a jsou do budoucna jenom ty dobré vzpomínky na létání.
2: A když se rozhlednete, jak se vám tady dneska líbí?
4: No tak je to velká akce a nebylo nic takového tady za ty leta, po těch 10 letech, co pan Sýs tady o tom hovořil předešlým vstupu.
2: Kdyby se chtěl někdo přidat k vašemu aeroklubu, má šanci?
3: Určitě, pořádáme každý podzim nábor nových členů, kdy vlastně se tomu říká v podstatě elementární družstvo, neboli elementárka. Na podzim přijdou, přihlásí se do aeroklubu, přes zimu v podstatě pokračuje teoretické školení. Na jaře, jakmile se udělá počasí, tak se dá lítat na větroni, kde vlastně ti žáci můžou lítat od 14 let a od 15 let můžou na větroni lítat v soule.
2: Je tady toho spousta, já tady ještě chvilku pobudu a budu natáčet, protože se tu můžeme setkat také třeba s výrobci letadel, můžeme se tu setkat s lidmi, kteří mají zajímavé životní příběhy. A pokud chcete, můžete dorazit do kolika dnes na letiště?
3: V podstatě hlavní program začíná 12.30 a bude pokračovat poměrně intenzivně letový provoz do 17 hodin, kdy to zakončí vzlet horkovzdušného balónu.
2: Z Nového Malína, z letiště Šumperského, Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Malka. Krásna zdravá svačina.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Přerov se chystá přestavět skládku v Žeravicích na centrum zpracování odpadu. Malý zámecký rybník v Čechách pod Kosířem musí správce dopouštět z podzemního zdroje. Olomoucký kulturní dům na Cucky má nového ředitele. Jasno, během dne oblačno, ráno místy mlhy. Teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré poledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Cestující v Olomouci si během testovacího provozu terminálu pro bezkontaktní platby v prvních 20 tramvajích a autobusech koupili přes 2,5 tisíce jízdenek. Testovací provoz dopravce zahájil ve druhé polovině srpna, nyní už terminály fungují ve všech vozech. Pokračuje mluvčí dopravního podniku Anna Sýkorová.
3: Provoz terminálu pro bezhotovostní platbu jízdného ve všech vozech byl spuštěn 1. září. Během prvního dne si lidé tímto způsobem zakoupili téměř 500 jízdenek. Z toho přibližně 55% tvořily elektronické jízdenky.
2: Přerov se chystá přestavět skládku v místní části Žeravice na centrum zpracování odpadu. Město se tak chce připravit na podmínky po roce 2030, kdy začne platit zákaz skládkování využitelných odpadů. Do 3 let bude na žeravické skládce nová akumulační jímka, skladovací kazety i kompostárna, uvedli zástupci města. Na proměnu městského odpadového hospodářství přerovští zastupitelé schválili vklad téměř 60 milionů korun. Kvůli letnímu extrémně teplému počasí začal vysychat nedávno zrevitalizovaný malý rybník v zámeckém areálu v Čechách pod Kosířem na Prostějovsku. Správce areálu ho musí dotovat vodou z podzemního zdroje, pokračuje kastelán Martin Váňa.
4: V rámci té revitalizace jsme se právě snažili hledat nějaké zdroje napájení tady tohoto nyní nebeského rybníku, takže jsme v rámci revitalizace de facto získali povolení dotovat ten malý rybník s podzemním zdrojem vody, kdy právě 50-kubiková podzemní retenční nádrž nám dovolila po celé to léto zalívat vlastně nové výsadby.
2: Olomoucký kulturní dům na Cucky vstupuje do další sezóny s novým vedením. Ředitelem se stal dokumentarista, producent a kulturní manažera David Butula. Kromě dalšího rozvoje uměleckého a komunitního programu je jeho cílem více otevřít dům na Dolním náměstí lidem, kteří jeho aktivity dosud nevnímali. Zaměřit se chce mimo jiné na srozumitelnější komunikaci a odstraňování bariér mezi kulturní institucí a publikem. V kulturním domě sídlí divadlo, galerie, vzdělávací platforma a kavárna. Sport. Českým volejbalistům se povedl vstup do mistrovství Evropy. V italské Modeně porazili Řecko 3-1 na sety. Výborným obranným zákrokem pomohl k proměnění mečbolu střídající Adam Zajíček.
5: Trošku jsme vypadli z role, přestal nám fungovat servis, oni skvěle přihrávali, my změnili taktiku na jejich distribuci, tak jsme se s tím dokázali poradit tak, jak jsme měli, takže nám trošku utíkali, ale zaplať pánbu, že se povedlo některé střídání, třeba to moje, ale žil jsem k tomu jako klepík už k zrnu. Zaplať pánbu za nějakou bojovnost, za nějakou tvrdou píli, která se vyplatila. Počasí.
2: Odpoledne bude oblačno nebo polojasno, teploty 16 až 20 stupňů Celsia, v jeseníkách okolo 12, fouká slabý vítr. Spoce a zítra čekejte na střední Moravě, zpočátku jasno, během dne oblačno, ráno se ojediněle objeví mlhy, teploty 18 až 22 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 14 stupňů, povane slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto bouralo a skončilo mimo vozovku silnice první třídy číslo 55 u Přerova Předmostí u napojení na dálnici D1. Na místě přistával vrtulník záchranářů, zasahovali tam hasiči, příčinu nehody vyšetřují policisté, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Máme 12. září a teď skoro 5 minut po 12. a přetékající schránku nejenom maruškovskými, ale především maruškovskými pozdraveními. Tu s číslem 723 70 33 51, tak prosím trpělivost a možná už i také stop stav. Přetéká nám schránka a předpokládám také za chvilinku obrovský a enormní zájem o přání asi hlavně maruškám 12. září na lince 221 555 444. Tak hodně štěstí, velkou trpělivost přejeme. No a těch variant, co je tady ke jménu Maruška, Marie, Madlen, Máša, Maria a tak dále. Pěkně zdravíme všechny, hodně trpělivosti i oslavenkyním. No a teď ten první kus obstarává Tomáš Klus.
3: Jeden

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A jedeme a nezastavujeme, máme zpoždění, respektive přetékající SMS schránku a spoustu zájemců také po telefonních linkách. 8 minut po 12, tak akorát čas 12.9. Nepřání ovšem prý nejen Maruškám. Zdravíme Václava, dobrý den.
2: Dobrý den, pane Božku, zdravím Český rozhlas Olomouc, všechny Marie, ale dnes slaví narozeniny pan Václav Pěček z Loučné nad Desnou. Milý taťko, narozeniny dnes slavíš, tak ať se u toho i dobře bavíš. Skleničku si můžeš dát, vždy dobrou slivovičku máš rád. Dnešní den, ať je hezký, buď na kole, nebo pěšky. Ze života radost měj, vždyť je hezký, tak si ho užívej. Ještě spoustu šťastných roků se svojí ženou po tvém boku. Pevné zdraví, co přát ti dal. No přece nic, tohle je ten největší dar. Takže ještě jednou hodně štěstí, hodně zdraví, to ti přeje Vašek, Jaruška a tvoji dva vnuci, Vašík a Honzik. Takže ještě jednou všecko nejlepší a měj se krásně a zavzpomínej tohle písničkou na krásný svoje mladší léta. Díky moc a měj se, ahoj.
1: Takže tři Vašíky k vám pěkně zdravíme a pak taky všechny Marušky společně s vámi, no a všechny oslavence též a hodně trpělivosti přejeme. A teď odkud to vzít? Od těch, co psali už včera, jaksi mimo ten vymezený časový rámec 12. až 13. na číslo 723 70 33 51 nebo ti, kteří píšou nejčastěji, tak uvidíme, jak to dopadne. Pošleme moc rádi písničku jednak k svátku pro Marušku Nosilovskou z Bušína. Všechno nejlepší. Lepší, hodně zdraví, štěstí, spokojenost přeji dcery s rodinami, sourozenci s rodinami a Švédovi, paní Marušce Nosilovské Bušín. K narozeninkám a svátku zahrajeme paní Marušce Krištiakové z Břidličné. Milá Maruško, přejeme ti hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky, dobré pohody. To přeje celý klub seniorů Břidličná, paní Marušce Krištiakové do Břidličné. Dál pošleme noc rádi pozdravení taky paní Marušce do Kroměříže, sestřičce Marušce do Kroměříže k jejímu dnešnímu svátku. Maruško, všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, pohody v kruhu rodiny. Ti ze srdce přeje Jiřinka z Dlouhé Stráně. K přání se připojí všichni Prchlíkovi a taky všichni, kdo poslouchají, mají rádi Marušku z Kroměříže, její krásná slova a přání též, která posílá ostatním. Dál moc rádi zahrajeme z Českého rozhlasu Olomouc pro kamarádku Marušku Šulovou k svátku. Popřejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, spokojenost. To přeje Jana Marušce Šulové, Sulové možná. No a ještě přidáváme přáníčko tentokrát pracantce Marušce, kterou zdravíme do zdravotnického zařízení. Sestřička zdravotní tentokrát. Maruška dneska slaví, ale zítra to pořádně oslaví ještě s dalším oslavencem v rodince. Tak jedna nostalgická na úvod taky Vašíkům, ale především hrajeme dneska hodně těm Maruškám.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: 17. zářijového poledne, teď je skoro čtvrt na jedno, 12 hodin, 14 a půl minuty, 12. 9. A kam pak dneska s Beatkou a babičkou Spiňovic zamíříme, a to vzkazem poslaným přes Český rozhlas Olomouc. Beatko, dobrý den.
1: Dobrý den, tady Beatka, to vás Spiňovic, já bych se nechal zahrát k dnešnímu svátku paní Mařince Jahodové ze Střeně a Marice Mikuláškové taky ze Střeně a paní, a k dnešním narozeninám paní Ludmilce Siglové z Moravičan. Teda z Doubravice. Všechno nejlepší a hodně zdraví všem oslavencům, co je Beatka s babičkou. Děkuji moc.
0: Děkujeme Beatce i babičce. Hodně štěstí Maruškám, ale taky dalším gratulantům. No a písničkou tu potěšíme určitě u příležitosti svátku a také narozenin nejhodnější baby Marunku. Vzpomínáme na krásný čas prázdnin, to je ještě možná i ta nostalgická melodie, co teď dozněla, a těšíme se na ty nejbližší trošku delší prázdninky, aspoň na pár dnů zase u babičky. Nemůžeme se dočkat Luky, Mia a všichni ostatní. Spousta vnoučat a malý pravnoučátka. Tak rádi zdravíme babičku a písničkou potěšíme taky skvělého oslavence narozeninového Jiříka, kterého moc zdraví jeho nejvěrnější Věrunka. K dnešnímu svátku zahrajeme též paní Marušce Bubeníčkové z Jedlí. Všechno nejlepší, hodně zdravíčka, štěstí, radosti znoučat přeje manžel. A my taky. A ještě prosíme zahrát písničku pro Marušku Pazderovou k dnešnímu svátku. To přejí a posílají všechno nejlepší spolupracovníci z Olsít Mohelnice. Taky ještě ale pro Marušku Chromou ze Zábřeha od švagrové Jarky. Moc vás zdravíme, Marušky, tedy i ty vaše, paní Pazderovou, paní Chromou. A dál písnička míří sestře Marušce Srovnalové. Hodně zdraví, štěstí přeje sestra Františka z Přerova Předmostí. Moc děkujeme za přáníčko. Marušku Srovnalovou též pěkně zdravíme. To Jenda s Aničkou moc pěkně a silně zdraví paní Marušku Jelinkovou u příležitosti jejího svátku a posílají srdečné přání. Hodně zdravíčka. Jenda, Anička zdraví Marušku Jelinkovou. Maruška z Petrova nad Desnou má dneska svátek. Má dnes svátek, chtěla jsem jí koupit šátek, ale dnes jsem docela bez peněz, Maruško. Přeju ti krásný pohodový den, zdravím taky Dorotku a vnoučátka do Kuřimi zdraví babi. A to rodinku Marušky z Petrova nad Desnou. Ještě prosíme zahrát určitě také k svátku paní Marušce Procházkové z Radíkova. Přejeme jí všechno nejlepší. Pevné zdravíčko, štěstí, pohodu a hodně lásky od všech, co tě máme, Maruško, rádi. Přejí sourozenci Jarda, Liduška, Marušce Procházkové.

0: Notujeme si, zaspíváme rádi Maruškám, zahrajeme též a zřejmě teď i zase jednou k svátečku, k narozeninkám. Tak jsme rádi, že kdo se zvládne dovolat, prošťouhne nám linky a také na koho se usměje štěstí s písničkou, takže je to aspoň vždycky ta, třeba ta dublovaná zprávička, třeba více Vašíkům, anebo Maruškám k svátku i k narozeninkám. Nemám pravdu, paní Věruško, dobrý den.
1: Dobrý den. Zdravím všechny posluchače i zaměstnance Českého rozhlasu Olomouc a děkuji za vybrání písničky. Jelikož dnes slaví svátek všechny Marušky, tak bych chtěla poslat vašim prostřednictvím písničku všem Maruškám, ale především Marušce Závodné do Nákla, Marušce Kočí do Vilémova, Marušce Maškové do Norberčan a Marušce Rozmanové do Svinova. Také připojují přání ještě k narozeninám Evičce Pytličkové na Zavadilku a děvčatům Gotwaldovým do Doubravice, protože ty mají svátek příští týden. Milá děvčata, štěstí, zdraví, ať vám rozkvétá, to je radost jediná. Všechno dobré, ať se v životě k vám sklání, to je srdečné naše přání. Proto žijte šťastně, nestrácejte humor, dělejte každodenní maličkosti s láskou a těšte se z malých, nádherných a náhodných radostí. To vám ze srdce přeje Věra a Franta ze Svinova. Děkuji.
0: Děkujeme Věrušce, děkujeme Františkovi. To byla paní Věra po telefonních linkách. Zdravíme do Svinova a zdravíme všechny Marušky ve spolek pěkně. Zahrajeme rádi také dneska naší prababy Marušce Recové ze Hvozda do domovu důchodců v Bohuslavicích. Babi, zdravíme, myslíme na tebe, přejeme k tvému svátku pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, radosti. Rodinka, vnučka Zuzka s manželem, vnučka Monika s přítelem, pravnoučata Sofinka, Matýsek, dcera Maruška s Martinem. Písnička pro paní Marušku Recovou a také další Marušce, ještě jedné minimálně do rodinky, pěkně zahrajeme. K svátku pošleme písničku rádi také skvělé, nejlepší paní učitelce Marunce, naší nové paní učitelce, teď ve třídě zdraví Ladík. Děkujeme moc Ladíkovi i hodné Marušce, paní učitelce. Rádi zahrajeme písničku taky samozřejmě, že dechovky jsou tu po 17. hodině, leta letoucí, ale písnička určitě udělá radost paní Marušce Komárkové, Obectov, moc zdraví vnučky a pravnoučata. Paní Marušce Zahradníkové z Březné k dnešnímu svátku. Všechno krásné, hlavně hodně zdravíčka přeje dcera Martina s rodinou. Paní Marušku Zahradníčkovou taky moc pěkně zdravíme. No a ještě písnička zamíří paní Marušce Metelkové na Mírov. Krásný sváteční den přeje Marci, Ola, Oliver a Poláškovi. A my též. Ještě prosíme zahrát písničku pro sváteční i narozeninový den, a to k narozeninám a svátku paní Marušce Spurné z Cakova. Pevné zdravíčko, štěstí přeji senior klubu ze Senice. Pošlete písničku pro paní Majku Pavlíkovou z Jedlí k dnešnímu svátku. Přejeme hodně štěstí, zdraví, pohodičku, přeje rodina Pavlíkových a taky rodina Českého rozhlasu Olomouc. A ještě prosíme písničku pro paní Marušku Blaškovou z Postřelmova k jejímu dnešnímu svátku. Přejeme všechno nejlepší, hlavně to zdravíčko, to přejí a zdraví Šumperští, kam na Postřelmov paní Marušku Blaškovou. A ještě píseň zamíří také z nekonečného řetězce našich zprávček SMS-kových pro nejhodnější Marušky P a Marušku D nebo D, které moc zdraví, však oni budou vědět, napovím V, jo, tak jsme snad napověděli.
2: Český rozhlas Olomouc,

0: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Velké díky za vaši přízeň a poslech letošního zámeckého léta vám posílá František Kinský. Všechny příběhy navštívených zámků si můžete poslechnout na stránce zámeckéléto.cz. Poznávejte naši zemi a pečujte o ni. Přeji vám krásný podzim a těším se na další setkání na regionálních stanicích Českého rozhlasu. Váš František Kinský.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Kapacita schránky přeplněná, samozřejmě zájem také po telefonních linkách 221 555 444. Pěkná pozdravení, teď šťastlivé paní Jiřince, dobrý den.
4: Dobrý den, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu Olomouc a chtěla bych popřát Jance Kladničkové z Břidičné k jejím dnešním narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, lásky, pohodu v životě a hlavně zdravíčko. Přeje mamka Jiřina. Vám moc děkuji a přeji všem hezký den.
2: Moc děkujeme za krásné přání a zdravíme do Břidličné paní Jiřinku. Gratulantku po telefonních linkách, také její rodinku a rovnou přidáváme ještě od seniorského klubu také přání ke krásným narozeninám paní Janě Fajnorové a Aničce Čechákové do Břidličné. Tak děvčata, také vám všechno nej. Paní Janě Fajnorové též všechno dobré a pozdravy od děvčat z jogy, ale ze stejného zdroje. No a ještě mnoho přáníček také Marušce Krištěkové. Dále máme popřát paní Marušce do Břidličné od Jarky z dalšího zdroje. Dolké, milým Maruškám, zvláště Mařence Chytilové, písnička přání pevného zdraví, rodinné lásky, pohodových dnů a božího požehnání od Hely. Z děvčat od stolu v hospudce, krásné odpoledne všem, také do Ludmírova i pravnučce Majulce Šmídové a do Litovle milované pravnučce Mionce Plaché, tedy přáníčku od rodinky, od prababičky, pradědečka a rodiny. Pošleme moc rádi krásné přání narozeninové a svátkové pro Marušku, nejhodnější na světě, naši tetu Majku, kterou moc zdravíme a která si dnes prý poprvé naladila Český rozhlas Olomouc i po internetu. Krásná pozdravení. Ještě přáníček spousta také od Jarušky a to všem Maruškám, hlavně Pavlíkové, Ficnarové, Marušce Mrtvé od Jarky z Bartoňova. Též rádi vyřizujeme pozdravení a to Marušce Horové k svátkům. Hodně zdravíčka přeje hodnej bráška ze Štachlovic. Štachlovich, tak je to tady takové nedokončené. Píseň míří také od Věrky a hrajeme Majce Spurné Dopolomí. Hodně zdravíčka přeje Marušce Spurné Věrka. No a ještě rádi posíláme tentokrát od Havelkových přání k svátku paní Marii Pavlíkové a také další Marušce. A to přáníčko míří tedy ještě jednou Maruškám Pavlíkové a Marušce Krňávkové. To je přání od Havelkových. To další míří k svátku Maruškám Korytkové, Bundilové, Čurkanové, Terkovičové, Pačanské a Salvové. No a to přáníčko je též srdečné, bohužel proudí desítky dalších a ta předchozí odskakují a to je nepříjemné. Tak tedy přáníčko Čurkanových těmto jmenovaným Maruškám. Tak, píseň ještě zamíří, dojedlí ještě jednou Marušce Pavlíkové, tentokrát hodně zdravíčka, štěstí, spokojenosti od Mildy z Heroltic k Pavlíkovým dojedlí. A Marušce Tylové do Jeseníku k jejímu dnešnímu svátku též srdečné přání všeho nejlepšího. Hlavně hodně zdraví od Šimkových, Kavkových, Míkových, Webrových a Georgio Dasi. No, vidíte, Georgi, já, Disových. Tak Marušce Tylové, přáníčko, písnička. Jen tady je lehká změna. Pepa Wagner podepsán pod touhle dojemnou a oblíbenou u nás hranou.

0: Hodně zdraví Izil a také hodně štěstí gratulantům. Gratulantům s přáníčky adresovanými dnes také ve 12.37 12. září 2026 nejenom Maruškám. Myslím si, že teď budeme mířit někam za oslavencem tatínkem, ale už trocháme na gratulantce. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych chtěla nechat zahrát svým tatínkovi Lučkovi Hamplovi do Hněvkova k 50. zítřejší. A přejeme mu se strejdou, s mamkou a s tetou a s přítelem a s vnučkou mu přejeme všechno nejlepší k těm narozeninám, hlavně ať je zdravý, protože to zdravíčko teď moc neslouží. Tak ať je hlavně zdravý a přejeme mu vlastně to všechno nejlepší k těm narozeninám, k té 50.
0: My moc děkujeme, ať slouží, jako bychom cinkli skleničkou, čin, a ať slouží na zdravíčko doslova. Také to posíláme všem Mařenkám, to samozřejmě převažuje dneska také přáníčko srdečné z dalšího SMS-kového textu od sester Lidušky a Fanči. Dneska má svátek paní Maruška Mariánková z Loučan, přejeme jí hodně zdraví, štěstí, pohody, spokojenosti sestry Lida a Fanča. Též zahrajeme pro babičku Růže do radnice na Šumpersku od vnučky Věrušky z Loštic. Tak, protože jí má moc ráda, tak všechno dobré a krásná rozhlasová pozdravení přes Český rozhlas Olomouc babičce Ružence od Věrušky. Též přáníčko posíláme Marušce Tunisové, Postřelmov, tetičko Pčelko Májo. Přejeme je všechno nejlepší k svátku. To přejí mladí holinčata z Bludova, se tu píše. Marušce Tunisové přání i od nás. Stejně tak ale od nás, ale především sestry Růženky s manželem pro Marušku Briovou z Větrkovic. Hodně štěstí, hlavně hodně zdravíčka přejem. Sestra Růžena s manželem Marušce Briové. Přání teď posíláme srdečně rozhlasově pro maminku paní Marušku Jilkovou ze Sutkova. To posílají ale především dcera Helena, syn Milan a celá rodinka vnoučata, pravnoučata a taky rozhlasová rodinka zprostředkovaná Bořkem Českým rozhlasem Olomouc. Přání do Sutkova Marušce Jilkové. Teď ale rádi pošleme ovšem také přání hodně zdravíčka k dnešním narozeninám. Pro pana Bohuška Ječmenka z Bernarticky. Jeho dnešním narozeninám přání hodně pohodičky, spokojenosti, hlavně zdravíčka, které potřebuje. Přeje srdečně kamarádka. Moc veselá prý pro oslavence narozeninové pro taťku Tsunami.

0: trio Českého rozhlasu Olomouc Vlna Tsunami s Divokým Bilem a pro oslavence tatínka ještě jedno přání všeho nejlepšího, hlavně zdravíčka, hezké oslavy případně. No a teď další krásná rodinná přání, vyznání. Odesílatelkou je Alenka a příjemkyní oslavenkyně, ale to už necháme na Alence. Dobrý den.
1: Dobrý den, já vás ještě jednou srdečně zdravím a všechny posluchače rozhlasu Českého rozhlasu Olomouc a všechny moderátory tohoto rozhlasu. Dnešní srdečné přání ke krásným narozeninám posílám sestře Evičce na Zavadilku a mám takovou malou veršovánku. Naše milá Evičko, máš dobré srdíčko a věřím, že tě poteší naše srdečné přáníčko. Na každý den radost malou a veselou náladu, kopec zdraví, kopec štěstí a stálou pohodu. Evi, dej si pohov kafíčko a už letit naše písničko. Vám, pane moderátore, srdečně děkuji a těším se na další shledání. Alena Zvěřmaně s její rodinou.
0: A s tou písničkou od nás zahranou, podle vás aj od Evičky vybranou, přejeme taky plný mosazný džban, nejenom vínečka, ale štěstíčka. Dnes má jmeniny v paní Majka Petřeková. Chodí na všechno nejlepší od Hanky, stručně, jasně. To se dneska hodí. Děkujeme Hance. Všechno dobré Majce Petřekové do Holene. Též písnička míří Marušce Nutilové z Oskavy a Nemrlova k dnešnímu svátku. Hodně štěstí, zdraví, hodně lásky jim přeje teta Anka s celou rodinkou Marušce Nutilové a Nemrlova. A tedy do Oskavy a Nemrlova. Též míříme za paní Maruškou Konečnou k dnešnímu svátku do Břidličné Marušce Konečné. Všechno nejlepší, zdraví, štěstíčku, lásku, všechno nejlepší od sestry a my děkujeme i rodince. Všechno nejlepší popřejeme taky od Milatky z Přáslavic a to k dnešnímu svátku sestře Marušce Dožulové, taky Marušce do Kroměříže, všechno nejnejnej Maruškám od Milatky z Přáslavic. Tež zahrajeme rádi pro paní Helenku Zamykalovou z Olomouce, ať má moc hezké dny a není smutná, bere život s nadhledem, moc děkuje kamarádka z Olomouce, anebo všechna ta hoře a žaly, taky jak bude teď zpěvačka Naděja Urbánková radit naplnit. Tím se toho završí. Zahrajeme k svátku Marušce do Javora, všechno nejhodně zdraví, štěstí, ať ji doprovází životem, to přejí dva Staňové. K svátku Marušce do Javora od Staníku. Do Tomikovic k svátku pošleme srdečná přání Marušce Švecové. Hodně zdraví, hodně štěstí, hodně pohody s rodinou. Přeje Maruška babička, jestli to tady dobře přišlo, tak oběma Maruškám všechno krásné. No a dnes slaví svůj svátek Maruška Korejtková z České Vsi. Hodně zdraví, hodně štěstí, pohody jí přeje celá rodina Milana Bunděla ze Staré Červené Vody. Komu? Oslavenkyni Marušce Korejtkové Česká Ves. Též pošleme písničku a zahrajeme krásně naší Marušce Paprskářové Jeseník. K dnešnímu svátku přejeme hodně štěstí, zdravíčko děda a babi Šimkovi, zdraví do Jeseníku Marušku Paprskářovou. Ale též rádi pozdravíme maminku Soňu ze Šumperka a manžela jménem Marcel, poděkování za jejich péči o mě, které si velice váží Naďa. No a teď zvesela taky s Naďou Urbánkovou.

0: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
1: Hvězdy, hvězdy, tady mě máte.
2: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Prodotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: A u nás máme ještě spoustu adresátů k zahrání. Teď od paní Helenky, kam pak budeme adresovat přáníčko? Dobrý den.
5: Dobrý den, já vás moc zdravím do rozhlasu a chtěla bych touto cestou popřát paní Marušce Plíškové ze Zábřeha všechno nejlepší k jejímu dnešnímu svátku. Ale Maruško, hlavně pevné zdraví, štěstí, klid a pohodu. To ti přeje Hela. Naschledanou a děkuji.
4: Taky vás děkujeme za přání. Ještě taky od Aničky ze Zábřeha. Pošleme písničku a přání krásného dne a hezké tóny všem Maruškám. Přeju jen to nej, jako je Anička Zábřeh. Do Mohalnice pozdravení od Sokolek posíláme Sokolkám Maruškám. Dneska je váš den, tak ho oslavte s úsměvem, štěstí, zdraví. Přeji Sokolky Sokolkám Mařenkám. Písnička míří i pro Marušku Juráskovou a Večeřovou do Zborova. Všechno nejlepší. Lepším, hodně štěstí, hodně zdraví, lásky, pohody přejí kamarádi. No a ještě taky mým kamarádkám Marušce Šromové ze Suchdola nad Odrou, Marušce Matějčkové ze Šinova. Holky, všechno nejlepší od kámošky Liborky. Nový džín. Pěš, rádi zahrajeme k svátku Marušce Mráčkové do Uhelné. Všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, splněná přání. Srdečně přejí sestry Anka a Dana Marušce Mráčkové. Zahrajeme Marušce k dnešnímu svátku, hodně zdraví, štěstí. Přeje, to je svojí Lída z Jeseníku. Nádherný den též míří s přáním k svátku paní Maruš Vaňtlichové, Márii Pospíšilové, Papšíkové, Majce, ať se jim všem daří, hlavně zdravíčku, ať slouží. Radost každý den přeje Dana s rodinou, jejím Maruškám, kamarádkám. Též je tu přání od Karli pro Marušku Srokovou ze Zábřeha k svátku. Maruško, všechno nejlepší k tvému svátku přeje Karla, Marušce Srokové, Zábřeh. Do nemilé srdečně zdravíme z dalšího přání milou vnučku Zuzanku Kauerovou, ať ti zdraví dobře slouží, srdce má, po čem touží, pohodové narozeniny. Mám tě ráda, babi, zdraví Zuzanku Kauerovou. Dneska má svátek Maruška Loučná z Rajce, Maruška Ticlová z Leštiny. Všechno nejlepší, štěstíčko, spokojenost, boží ochranu a hlavně pevné zdraví od Pepy Božky. Dobré odpoledne, krásné přáníčko. Věří taky na Zavadělku Marušce Matějové. Maru, já ti přeju všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí k svátku. Henrika podepsána. Ještě také přáníčko Maruškám, a to především všechno nejlepší, nejhodnější babičce a nejhodnější Marušce na světě. Zaslouží si písničku, hodně krásné přáníčko, a to od

fanoušky. Pěkně vás všichni zdravíme a písničku ještě stihneme poslat od vnoučat, pravnoučat i dětí Marušce Seidelmanové do Heroltic. Milá babičko, k tvému dnešnímu svátku. Přání pevného zdraví, hodně elánu, radosti z každého dne. Máme tě moc rádi, zdraví rodinka Marušku Seidelmanovou. Písničku pošleme moc rádi také od Marušky Marušce nejhodnější, protože ta je nejhodnější na celém světě, tak je moc zdraví její jmenovkyně Maruška. Obě Marušky, všechno nejlepší. Rumpíkovi posílají krásné srdečné přání Marušce Kasíkové Rapotín. Pošleme též hezké přání pro Milušku a její dcerunku, malou Mariánku, kterou zdraví babi, děda, všechno nejlepší. Přáníčko, ještě odesíláme rádi úplně všem za všechny Marušky a hlavně ke kafičku teď i Marušce Taciové. Přejeme zdraví, pohodičku taky Bráškovi.

0: nebo v e-shopu radiotheka.cz. Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku a Amálku a vyhraj. O svačině to roztočíš. Amálka. Krásná zdravá svačina.
1: 13 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Olomouc ukončí smlouvy s Šantovkou District, které se týkaly nové čtvrtě. Speciální prohlídkový okruh nabízí olomoucký arcibiskupský palác. Po uliční galerie v Přerově se rozrůstá. Zpočátku jasno, během dne oblačno. Teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Olomouc ukončí smlouvy uzavřené v roce 2010 se společností Šantovka District z developerské skupiny Redstone, které se týkaly přípravy stavby nové městské čtvrti na pozemcích po zkrachovalém podniku Milo. Plánované stavby v části této oblasti už totiž nelze vybudovat podle původních smluv. Ukončení smluvního závazku se Šantovka District schválilo olomoucké zastupitelstvo. Stavbu, kterou má investor v této části města vybudovat, vyřeší nová smlouva o budoucí kupní smlouvě. Pojišťovny v Česku začínají naplno využívat nástroje umělé inteligence. Pomáhají jim jak s výběrem produktů pro své klienty na míru, tak s likvidací škod. Například Direct pojišťovna do umělé inteligence investuje desítky milionů korun ročně. AI agenti za likvidátory aktuálně řeší asi 2/3 škod na čelních sklech. Podobně je na tom Česká podnikatelská pojišťovna i kooperativa, říká její mluvčí Milan Káňa.
3: Úplně prvním projektem, ve kterém jsme umělou inteligenci využili, byla likvidace škod na čelních sklech automobilů. V tuto chvíli už u nás jde o no-touch proces, to znamená, že celá pojistná událost proběhne bez kontaktu likvidátora až do výplaty pojistného plnění.
1: Do oslav Dnů evropského dědictví se i letos zapojuje olomoucký arcibiskupský palác. Pracovníci tamního turistického centra připravili pro návštěvníky speciální prohlídkový okruh. Můžeme si prohlédnout i běžně nepřístupné prostory, pokračuje vedoucí centra Vendula Prostředníková.
4: Chystáme speciální prohlídku po stopách služebnictva, kde se podíváme i do toho zázemí technického, které v současné době je stále používané vlastně řádovými sestrami.
1: Podrobnosti k programu Dnů evropského dědictví najdete na webu města Olomouce. Pouliční galerie na třídě 17. listopadu v Přerově se rozrůstá o další portréty známých přerovských osobností. Několik dní na nich pracuje street artový umělec Michal Filák, známý pod přezdívkou Prorok. K jeho loňským portrétům Pavla Nováka, Josefa Kainara, Oldřicha Mikuláška a Jiřiny Haukové nově přibudou tváře skladatele, textaře a zpěváka Jaroslava Vikrenta, malíře Augustina Mervarta, spisovatelky Amálie Vrbové a mistra světa ve hře na foukací harmoniku Lubomíra Plevy.
5: Sport.
1: V 7. kole Moravskoslezské fotbalové ligy dnes Blansko remizovalo s Vítkovicemi 0-0. V 16 hodin budou mít výkopy duely Hodonín Hranice, Vrchovina Zbrojovka Brno B, Uherský Brod, Frýdek Místek.
2: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, ráno se ojediněle objeví mlhy. Teploty 18 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů. Povane slabý proměnlivý, postupně jihozápadní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Dělníci uklízejí kolem dálnice D1 z Ostravy do Přerova. Jedou mezi Bílovcem a Lipníkem nad Bečvou mezi 340. a 298. kilometrem.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Přeji vám moc pěkné odpoledne. Od mikrofonu vás všechny zdraví. Jsou tady výlety, ano, výlety, které posloucháte pravidelně ze stu.
7: A tam se vydáváme na cestu. No a když se vydáme na cestu, tak to musí být už na...
6: Zajímavé místo. Máme pro vás pořádný důvod k tomu, abychom se vypravili právě na toto místo. Trošku, teď jsme možná zápasili s mikrofonem, doufám, že jste slyšeli všechno. Já to vemu pěkně od začátku, kdyby se točilo, řeknu mažeme a jedeme znovu. Takže vítejte, výlety se vydali na cestu, od mikrofonu vás zdraví Pavel Kudrna. No a vydali jsme se na oblíbený podzimní veletrh Zahrada Čech, který patří

0: mezi největší výstavy svého druhu nejenom na severu Čech. Vstoupil totiž do svého 50. ročníku. A tak si tady přijdou na své zahrádkáři, chalupáři, kutilové, zahradnici a milovníci přírody obecně. Výstava včera slavnostně začala a potrvá do středy. A věřte, že naše dnešní výletní pozvánka, která, trochu si říct, neslavně začala technicky, že dobře skončí. Srdečně vás vítáme, zdravíme, no a doufám, že se dovíte řadu zajímavých věcí. Výlety začínají.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: Začaly živě vysílané výlety, jak se říká, z terénu. Ano, vydali jsme se na sever Čech, jsme na veletrhu Zahrada Čech, slaví 50. výročí. No a samozřejmě živé vysílání, které se vždycky, jak se říká, připraví tak trochu na půl, polovinu taky sázíme jaksi na improvizaci, tak jsem sám zvědav, jak to všechno dopadne. Musím říct, pozvali jsme si řadu hostů, dokonce jeden host je teď na pódiu, zpívá a myslím, že není žádným tajemstvím, že bude slavit stejné narozeniny jako zdejší výstava, tedy Zahrada Čech. Jestli zatím tápete, nevím, jestli slyšíte něco v pozadí, tak klidně přemýšlejte. Já mezi tím přivítám hosta, kterým je paní Michaela Mokrá, ředitelka kulturních zařízení města Litoměřice, také ředitelka zdejšího výstaviště. Paní ředitelko, po roce, dobrý den.
1: Krásné odpoledne všem.
0: No vy jste si říkáte krásné, nemohla ideálnější počasí přát. Ani vedro, ani zima. No ale musím vám říct, tady hlava na hlavě a dokonce myslím, že bych zaparkoval mnohem snadněji na Václavském náměstí, než tady v Litoměřicích.
1: Máte pravdu, dneska je to opravdu velmi povedený den. My jsme za to z pohledu organizátora nesmírně vděční, protože to je vlastně to, co splňuje to naše očekávání a děkujeme každému návštěvníkovi, který dneska dorazil a měl teda trpělivost dorazit na výstaviště.
0: Já myslím, že se to vyplatí. My jsme to tady prošli s našimi kolegy a musím říct, kdo chtěl koupit něco na zahradu, tak rozhodně uspěl. No, máme tady kolem nás spoustu lidí, možná i některé vyspovídáme, ale paní ředitelko, výstaviště, 50. Zahrady Čech, je to totéž historie výstaviště a výstavy?
1: Ne, určitě ne. Ptáte se velmi správně, protože jakoby výstavnictví v Litoměřicích se píše už od roku 1946. Nejdřív se ta výstava jmenovala Oblastní výstava ovoce, zeleniny a chmele. Různě putovala po oblastech Litoměřicka. Až v roce 68 zasídlila tady v tomhletom prostoru. Ale to ještě vlastně ani nebylo výstaviště. To se začalo tvořit právě od roku 68 do roku 71 a až v roce 72 Zahrada Čech nesla punc celonárodní výstavy.
0: Jak to tady vypadalo na začátku?
1: No, bylo to tak, že třeba z pavilonu K byl Kravín, z pavilonu T tělocvična.
0: Počkejte, pavilon z Kravína nebo z pavilonu Kravín?
1: Pavilon z Kravína.
0: Pavilon z Kravína. Vy jste říkala, ano, že z pavilonu byl Kravín, obráceně.
1: Ne, je to tak, že to, co je teďka pavilon K, byl Kravín. Dříve Kravín.
0: Tak jsem to
1: pochopil.
0: To,
1: co je teďka pavilon T, byla tělocvična.
0: Aha.
1: A to, co vidíte za mnou, ten prostor, tak to bylo fotbalové hřiště.
0: Ten areál jak je veliký?
1: 6,5 hektaru má.
0: A on se samozřejmě s průběhem času, s průběhem let měnil. Co tady bylo takovou největší, nejvýznamnější změnou?
1: Tak určitě výstavba nových pavilonů, nebo nových. Teď už tomu nemůžeme říkat nových, ale v tu dobu výstavba nových pavilonů. V tuhle chvíli sedíme u pavilonu A, to je jeden z nich. V zadním traktu je pavilon H, tam máme třeba tu centrální expozici s názvem Pohádka zahrady Čech a nejpě, jak to všechno začalo. No a pak postupná transformace do parkového stylu.
0: Těch míst, kam lze se podívat, je samozřejmě hodně, ale dá se říct, že ještě máte vůbec místo, prostor pro vybudování něčeho? Budete tady ještě něco stavět?
1: Tak mně by se to samozřejmě strašně moc líbilo, abych ocenila nějaký multifunkční pavilon, který by splnil moderní trendy dnešní doby a určitě by se prostor tady našel. Buď by to bylo tím, že by se musela likvidovat nějaká část výstaviště, která třeba teďka už stojí, ale není třeba tak funkčně využívána to výstavnictví, anebo zdemolovat některý pavilon a na tom místě vystavit nový multifunkční.
0: Včera to tady začalo, do středy to tady bude žít samozřejmě. A co se tady děje v průběhu roku? Tady je pusto, prázdno, nebo se tady konají nějaké akce?
1: Ne. My tu máme za rok několik desítek akcí. Vlastně ten areál funguje jako téměř celoroční. Nemůžu říct jako zimní, protože samozřejmě na zimu je potřeba ten areál zazimovat. Ale od toho března zhruba do polovičky listopadu jedeme v plné tenzi a organizuje se tu řada různých akcí.
0: Tím, že to je 50. ročník, tak vy jste nachystali opravdu bohatý program. My se mu budeme věnovat za chvíli. Já ještě mezi tím připomenu milionovou soutěžní otázku a jenom k té nové, já ji hned tak neprozradím, ale řeknu, jestli jste už teď poslouchali a budete poslouchat i nadále, tak tu odpověď máte, jak se říká, v kapse a cena, kterou vám nabídneme, stojí opravdu za to. Živě vysílané výlety dnes z terénu z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích, tak jsme rádi, že nás posloucháte.

Výlety vysílané živě, tentokrát vám nabízíme návštěvu Zahrady Čech 50. ročníku tohoto významného veletrhu. My jsme vlastně minule začali po prázdninové přestávce vysílat klasické výlety, o prázdninách jsme navštěvovali naše zámecké objekty, no a zadali jsme konečně také novou soutěžní otázku. My jsme se pro ně vydali díky reportáži do Karlových Varů, my jsme vám představili jednu velmi zajímavou podzemní lanovku, nejstrmější lanovku, která vlastně je i na našem území, vede z divadelního náměstí do hotelu Imperial. A ona má takovou zvláštní historii, protože si ji vlastně objednal, zadal majitel, aby mohl z toho náměstí, z toho spodku vozit do hotelu hosty, a nechtělo se mu platit na povrchu ty pozemky vykupovat, tak ji prostě dali něco jako metro pod zem. A tu jsme vám představili. No a ve Varech najdete ještě jednu lanovku, a to se právě týkala ta soutěžní otázka. Její spodní hranice je v uličce Mariánská, tam je ta zastávka, ta stanice. Ptali jsme se, kam vás tato klasická kolejová lanovka vyveze. Za A na výšinu Přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko je správně. Já myslím, že tam nebyla špatná odpověď. Takže jinak mimochodem i ten výtah, který je z hotelu Thermal do těch bazénů, je zajímavý, protože vy tam nastoupíte a ten výtah jede šikmo až k těm bazénům. Takže i to je taková zajímavost. Takže kdo napsal do textovky Ačko udělal dobře, byl ve slosování, hráli jsme o rychle schnoucí ručníky na cestu a vyhráli paní Miroslava Žižková Jeseník, paní Ludmila Hlebová Most, pan Jan Štefan Deštná, paní Markéta Tobiášová Borovnice a paní Lidia Vítková Domažlice. Všem samozřejmě gratulujeme. No a kdybyste teď přeslechli jenom své jméno nebo špatně slyšeli, tak zítra ve výletech pěkně ze studia všechno znovu zopakuji. Jinak hrajeme také o hlavní cenu za září, o výletnický batoh s reflexními prvky, v něm je flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha Sedmi krásky na cestách. Nová soutěžní otázka, kdy budeme hrát o powerbanky, teprve padne, ale jestli jste dobře poslouchali, tak odpověď už padla, ale popřemýšlejte, protože tu otázku budu teprve zadávat po třetím zastavení tady na výstavišti Zahrada Čech. Výlety vysíláme živě.

0: tady kolem nás krouží nebo putují doslova stovky návštěvníků. Jsme tady tak trochu jako v akváriu, ten náš zelený stan Českého rozhlasu tady je krásně v cestě, takže nás nelze minout, ale vždycky zkouším chytit, jak se říká, nějakého návštěvníka, pozeptat se, a to když někoho zastavíte, to já ne, to táta, to já mluvit nebudu, nebo utíkají, ale podařilo se mi tady zastavit návštěvnici. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Odkud jste přijela, jak se jmenujete?
1: Já se jmenuji Marta a přijela jsem z Mělníka.
0: No, vy tady máte v taškách nějaké rostliny, tak co to bylo na zahrádku?
1: No tak určitě sazeničky. Sazeničky, já miluju zahrádku a musela jsem samozřejmě teďko nakoupit nové sazenice na příští rok. Mám samý rostlinný materiál.
0: Teď tady zpívá Monika Absalonová, jdete se podívat?
1: No samozřejmě, od toho jsem taky tady.
0: Už vás nebudu zdržovat, je na pódiu a vy za chvilinku mezi diváky. Děkuju, že jste se zastavila u nás. Naschledanou. No a já poprosím opět paní ředitelku výstaviště Michaelu Mokrou. Paní ředitelko, ten letošní jubilejní 50. ročník, no vy jste ho určitě vyšperkovali. Je tady k vidění řada věcí v areálu, ale vlastně i mimo areál.
2: Přesně tak, my jsme se rozhodli letos zahradu Čech roztáhnout za hranice výstaviště a domluvili jsme se s litoměřickou diecezí, která nám propůjčila kostely a my je jako zahrada Čech nazdobili. Děláme tomu komentované prohlídky, které jsou pro návštěvníky zcela zdarma a pan arcibiskup byl natolik vřelý, že nám vlastně půjčil i rezidenci.
0: No, tady mezi hlavní taháky, tady na výstavišti, tady čtu pohádka zahrady Čech, aneb jak to všechno začalo, co to je?
2: To je vlastně příběh, který by měl vyprávět to, jaká zahrada Čech bývávala dřív, jaká je vlastně teď a jaké jsou naše vize do budoucna té zahrady Čech, co se všechno jako bude v rámci toho výstavnictví měnit.
0: Kdo všechno se vůbec zapojil do toho letošního ročníku? Já tady vidím i studenti, že nějak přispěli.
2: Přesně tak. My jsme se tentokrát domluvili s různými zahradnickými školami na tom, aby nám pomohli vytvořit samotnou expozici, aby nám vlastně pomohli uklidit areál, aby si vlastně vyzkoušeli ty zahradnické obory, to, co to tady vlastně všechno jako obnáší.
0: No a pódium je také v permanenci. Jaké hvězdy jste letos pozvali?
2: Tak včera tu zazářil Michal David, dneska září Monika Absalonová, kterou tady za chvilku budete mít a já to já tím
0: doufám,
2: pádem propálila teďka.
0: Ne, to ne v pohodě, ale já doufám, že to stihne, protože to je skutečně na minuty,
2: na
0: vteřiny.
2: Na knop, uvidíme, ona bude dobíhat, když tak máme to zajištěné s ochrankou. Zítra vystoupí pan Jiří Korn, bude tu Heidi Janku, bude tu Iveta Blanarovičová a na závěr tu máme Kolárovce.
0: No máte toho hodně, takže já držím palce, aby počasí tak, jako je dneska, aby vydrželo. Návštěvníky, posluchače Českého rozhlasu zvu, přijďte, protože je to tady opravdu, myslím, velmi zajímavé. No a když nebudete chtít nic kupovat, tak ten program na pódiu tak rozhodně stojí za to. Paní ředitelko, děkuju, mějte se krásně.
2: Taky se mějte, moc krát děkuju, nashledanou.
0: A gratuluju k té 50.
2: Děkujeme.
0: Nashledanou. No za chvíli pokračujeme.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Petr Smálený také přispěl do dnešních živě vysílaných výletů z veletrhu Zahrada Čech v Litoměřicích. My jsme před prázdninami vysílali z Krokodýlí zoo z Protivína, pak jsme byli také v Papouští zoo v Bošovicích a musím říct, to byl takový balzám na nervy. Tam jenom občas papoušci trošku se probudili po té polední pauze. Tady je to opravdu, jak se říká, hlava na hlavě. Já mám obavu, že nám občas pohltí i trochu signálu, protože tady ty davy, které jsou, tak dovedou ten rozhlasový signál pohltit, ale doufám, že slyšíte dobře. Když sem přijedete, tak nemusíte jenom na výstaviště, protože oslavy se rozšířily také do města, do Litoměřic. Ve spolupráci s litoměřickým arcibiskupstvím vznikl projekt Rozkvetlé dědictví Zahrady Čech, no a přináší květinové instalace do historických objektů i veřejného prostoru. No a designérem, floristou je náš další návštěvník, pan Zdeněk Kupilík, který je pod ním podepsán. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Tak co všechno můžeme mimo areál tady vidět?
1: Tak mimo areál výstaviště jsme vlastně zdobili kostel svatého Vojtěcha, kostel všech svatých, svatého Jakuba, biskupskou rezidenci a hrad Litoměřice.
0: Říkáte zdobili, jak a čím? A máte nějaký námět nebo jen tak, jak vás napadlo?
1: Určitě. Tak my vlastně s kolegou Matějem Tesárkem, ze který jsme vlastně celý projekt připravovali, jsme si ty památky jednotlivě prošli, aby jsme načerpali vlastně tu inspiraci v místě jako takovém, protože ne vždycky z fotografií člověk jako vycítí takového toho genia loci a vždycky je to lepší i pro takové to prostorové zvýraznění a nějakou představivost. A většinou jsme se snažili odrazit od nějakého vlastně světce, kterým je vlastně ten kostel zasvěcen, a prozkoumat de facto jeho historii, jeho život a následně vlastně i tu památku jako takovou.
0: Vy jste třeba s biskupstvím museli nějak konzultovat, co chcete instalovat, schvalovali vám, nebo to bylo plně na vás?
1: My jsme vlastně, co se týče biskupství, udělali jakoby hrubý návrh, ale vlastně místní biskupství a celkově vlastně všichni, co ty kostely starají, jsou absolutně jako nastandardně jako přízniví těm dekoracím a de facto bylo na nás, co my tam vytvoříme.
0: Když se vůbec zaměříme na květiny, podléhá aranžování květin nějaké modě?
1: Určitě, co se týče zvláště právě jako sakrálních památek, tak si musíme dát opravdu velký pozor na to, jaké květiny používáme. Jsou určené květiny, které by se používat neměly, dávat si pozor i třeba na velké množství jakoby umělých květin, které by se v kostelech používat neměly vůbec. A určitě vždycky dávat pozor na to, o jakou akci nebo o jakou událost vlastně jedná, a na to právě potom navazovat jednotlivé dekorace.
0: Jaká květina letos, jak se říká, frčí?
1: Letos také už dlouhodobým trendem jsou pivoňky a pivoňkové růže, které vlastně jsou takový ten prim v dnešní floristice. Používají se vlastně ve floristice jak svatební, tak i dárkové, a to nepřeberné množství, které teď momentálně na trhu díky novým šlechtěním je opravdu krásné a ty zákazníci opravdu jako po nich baží.
0: Máte vůbec možnost získat jako třeba moda, tak řekněme, módní návrháři jezdí do Paříže pro inspiraci. Kam jezdíte vy?
1: My tak jezdíme do celého světa, poněvadž ta floristika je de facto jakoby celosvětový fenomén a díky vlastně dnešním sociálním sítím vidíme, co dělají kolegové v Americe, co dělají kolegové v Jižní Africe, a myslím, že se každý inspirujeme od každého a většinou se snažíme navazovat vlastně na tu zemi, ze které pocházíme, a používat prioritně rostliny, vlastně, které jsou tady domácí.
0: No a vůbec co nového třeba, dá se říct, se používá do květinových vazeb dneska?
1: Tak trendem vlastně letošního roku jsou látky. Takové poměrně jako opomíné téma, a opravdu letos na každé akci, ať je to ples, svatba, by mělo být zastoupené větší množství vlastně jakoby sitých látek s pevnější strukturou, který vlastně jako doplňují ty dekorace květinové a tvoří vlastně celkový ten vizuál teda na akce.
0: Vaše největší práce, řekněme největší aranž květin?
1: Tím, že já se vlastně specializuji na výstavnictví a dělám vlastně výstavy jak tady pro Litoměřice, tak i pro Floru Olomouc, tak to jsou vlastně takové ty naše stěžení akce, ale potom se specializuji na velkokapacitní svatby, takže jsme dělali i svatby v řádech jako milionů pouze za květiny.
0: Tak já vám poděkuju, ať se všechny ty vaše aranže líbí, ať se návštěvníci přijdou na své. Připomínám, nejenom tady v areálu 50. ročníku máte možnost vidět práce našeho hosta Zdeňka Kuplíka, ale i mimo něj. Děkuji za návštěvu a
1: děkuji a krásný den.
0: No a já jsem slíbil po třetím vstupu, nebo bývá to alespoň pravidlem, že po třetím vstupu následuje soutěžní otázka. Ta odpověď je dnes tak jednoduchá, že se vsadím, nebude špatné odpovědi v textových zprávách. Já nejprve řeknu, jak se píší. Výlety, mezera A nebo B, pak opět mezera, přidáte jméno, příjmení a adresu a to pošlete do nedělní půlnoci, tedy do zítřka na telefon 90 011 04. Zpráva stojí 4 koruny, poskytuje ji ATS Praha. No a pozor, otázka. Oblíbený podzimní veletrh zahrada Čech v Litoměřicích, který patří mezi největší výstavy svého druhu, nejenom na severu Čech, vstoupil do svého jubilejního ročníku. Kolikáté slaví výročí? Za A 50. nebo za B 60. Tak to je dnešní otázka. Hrajeme o powerbanky, hrajeme také o hlavní cenu za měsíc září, o výletnický batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou Sedmi krásky na cestách. No a za chvíli už přivítáme dalšího vzácného hosta. Posloucháte Výlety, živě vysílaný, jak se říká, z terénu.

0: No, možná teď, pokud tady návštěvníci nejsou úplně, jak se říká v obraze, myslím tady na veletrhu Zahrada Čech, tak mohli mít představu, že přijel prezident, protože ochranka davy lidí. A ona je to nikoliv prezidentka, ale řekněme naše slavice. A jenom já, abych udělal trochu tajemno, tak přesně v době, kdy tady byl ten první ročník, tak ji mohli vést kolem z porodnice. Monika Absalonová, dobrý den.
1: Dobrý den. Já jsem teda, se přiznám, byla taky překvapená tím davem a i tou ochrankou, ale asi to tady organizátoři takhle připravili.
0: Výborně to připravili, protože jinak byste se sem nedostala. Teď tady kolem jsou davy návštěvníků, kteří si vás fotografují. Doufám, že to odstřihnou, protože já bych vám to poměrně kazil.
1: Určitě ne.
0: Kor ze strany, při té nadváze, pochopitelně. No ale musím se zeptat, vy jste dospívala, tak teď vezmete nákupní tašky a půjdete do areálu a nakoupíte, co půjde na zahradu.
1: Nepůjdu, protože zaprvé nejdřív mám rozhovor s vámi a pak jsem součást nějakého podcastu na jevišti, takže já ještě se vrátím zase zpátky, odkud jsem přišla. A za třetí, já ještě nemám zahradu, já mám chalupu a zahrada je poslední věc, která mě jako čeká, takže já ještě nemám co kam kupovat a určitě bych něco koupila špatně. Já nejsem úplně jako dobrý zahrádkář. Paradoxně mě doma třeba květiny jako rostou krásně, ale není to přepéčí. Je to naopak, že na ně trošku kašlu a oni asi přežívají díky tomu.
0: Já si myslím, že to říkáte naprosto přesně, protože já to vždycky uzalévám, přehnojím to a když se na to pak, jak se říká, vykašlu, tak je to v pohodě. No já musím říct, Monika Absalonová mě docela pobavila, protože my jsme tady koupili lilie, nádherně kvetou a na otázku, a jak dlouho kvetou, já jsem řekl 14 dní, tak na to bych se mohla teď vykašlat, jste řekl trošku.
1: Trošku ostřejš, no, protože tak jako kolik 14 dnům takového prdění okolo, to mi teda přijde jako strašně náročné. Takže já určitě, až teď budu dělat tu zahradu, nebo mi budou pomáhat i úžasní zahradníci, tak bych chtěla něco samoobslužného. Vím, že to u přírody úplně nejde, ale chtěla bych vlastně, aby to byla vesnická jako zahrada a aby to byly nějaké věci, které jako vydrží kvést dlouho.
0: A jste kutil třeba i? Dokážete si třeba, já nevím, přibít hřebík nebo...
1: No tak přibít hřebík umím, protože můj děda byl velký kutil a spoustu toho i postavil, i vyrobil a já mu vždycky pomáhala a dokonce mám na chalupě i pong, což je neuvěřitelný. Mám pong, spoustu náčiní.
0: Máte pong, máte náčiní, ale jestli na něj máte i ty ruce?
1: No ne, ještě jsem na něm nic nedělala, zatím jsou na něm sklenici s okurkama a je tam med a tak, to je takový úložiště, odkladiště, ale očekávám, že do budoucnosti, já jsem si teď třeba v létě koupila pilu. Já jsem jako nečekala, mně to přišlo strašně zábavný, jsem přišla do toho obchodu a řekla jsem, že bych potřebovala kamarádovi koupit řetěz na jeho pilu, protože jsme to zničili, jsme řezali dříví a že bych se teda ráda koupila pilu a on, jakou chcete, a říkám, no já bych chtěla vědět, jakou vy si myslíte, že bych měla mít. Tak pán byl trošku překvapený. Pilu mi doporučil, mám velkou pilu. Je mi teda k prdu, protože ji neumím ovládat, ale když mi někdo bude chtít pomoct, tak pilu mám.
0: Jste podobně na tom jako já. Jedna značka tady v České republice má velmi levné ceny, ano. Tak já tohle koupím, kdybych to někdy potřeboval.
1: Jo.
0: A mám to pak v dílně, kdyby náhodou.
1: Ano, to říká Monika. Nás děda. Děda mi taky říkal, že on má pilu, proč jsem ji kupovala, ale já chci mít vlastní. Pro pilu mít vlastní.
0: Monika Absalonová má pilu, má i řadu představení. Kdy nejbližší, co vás čeká teď?
1: Zítra. Zrovna jedu do divadla Studio 2, který je taková domovská scéna, hrát představení Lovci bobrů, pak tam hraju ještě představení Judy, který mám moc ráda, který je takový dramatický, naopak Lovci jsou zase krásná komedie Patrika Hartla, takže to je takový vyvážený. No a teď mě čeká můj velký koncert k tomu jubileu, který má stejně jako takhle Zahrada Čech je stejně jako já stará.
0: Takže
1: perfektní
0: mladé.
1: Ročník a takže k tomu chystám takový koncert a ušila jsem si na sebe bič, protože on nikdo neřekl, jak ten koncert má vypadat, ale já jsem si řekla, že bych tam chtěla dělat nějaký jiný věci, než jsem dělala doteď a zatím z toho mám jenom stres a spoustu práce, tak doufám, že ten výsledek se nějak jako dostaví.
0: Podívejte, tento rozhovor jsme taky nepřipravovali, dopadl dobře, stejně dobře dopadne i ta vaše oslava. Monika Absalonová, moc vám děkuju, že jste si udělala čas.
1: Já moc děkuju a jsem moc ráda, že jsem tady mohla být, protože mě to jako těší a vlastně je mi ctí, že při 50. ročníku může být 50-letá zpěvačka. Děkuju moc.
0: Tak aktivujeme ochranku. Doprovoďte jí zdárně zase na pódiu. Monika Absalonová, ještě jednou moc
1: krásný
0: moc
1: den všem posluchačům, nashledanou.
0: No a ještě nás čeká za chvíli jeden vzácný host, rovněž vzácný. Posloucháte živě vysílané Výlety ze Zahrady Čech.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tak je David Dale, vysíláme živě, vysíláme ze Zahradyček v Litoměřicích z 50. jubilejního ročníku. No a jak se říká, to nejlepší nakonec, teď to řeknu, protože Monika už odešla, tak to klidně s hledem k našemu dalšímu hostu, poslednímu hostu mohu říct, pan Jiří Pačinek z Pačinek Glas, slavná světově, nejenom v České republice, ale světově uznávaná sklárna. Dobrý den přeji.
1: Dobrý den.
0: No, vaše plastiky jsou v Hollywoodu, jsou ve Vatikánu, prý si dokonce zahráli ve filmu. V jakém filmu?
1: Je to pravda, naše plastiky si zahrály vlastně ve filmu Glass Onion, Na nože, sága, kde hrál Daniel Craig, a bylo to už v roce 2021 si to točilo. No, bylo to tajný, tak dva roky jsem musel vydržet do roku 2023, kdy to vlastně vyšlo na povrch.
0: A co jste tam vystavoval, nebo jak bych to řekl, co tam hrálo od vás? A
1: nám tam hrálo vlastně naše křišťálové plastiky skulpturního charakteru, kdy si vlastně oni sami, ty umělci a z toho filmu vymysleli nebo navrhli různé tvary žen a různých figurativních věcí, a vlastně jsme to z křišťálového skla stvárnili a bylo jich dohromady 65 kusů. A posléze je rozmasakrovali, všechny rozmlátili.
0: Kdo?
1: No, v tom filmu to bylo takový děj, že jo? Takže nakonec to prostě mělo jako se rozbít.
0: A jako doopravdy se rozbili?
1: Jako doopravdy, ano.
0: Já myslím, že si neskončili třeba u Krejka na zahradě.
1: No, tak ono jich asi půlka jako opravdu se zničila a nějakou půlku prý něco rozkradli a něco údajně, a to nikomu nemůžu dokázat, ale vím to ze tajných zdrojů mýho kamaráda, který tam vlastně sám byl.
0: Hollywood,
1: takže vidíte. To nějak si rozbrali i herci, ale bohužel to nemůžu potvrdit.
0: Tak já věřím, že vaše dílo tady na zahradě všechny skončí podobně. Co tady vystavujete?
1: No, to je právě nádherný, že my tu máme v pavilonu H, kde máme krásnou spolupráci vlastně našeho skla a vůbec jako propojení úžasné výtvarnice a kurátorky Kláry Vavříčkové, kde vlastně jsme se strojili, společně jsme vytvořili krásnou instalaci s jak ovoce a zeleniny a z tomu naše sklo. Takže máme tady plastiky, máme tady vázy, tam jsou nějaký vlastně tři daný místečka, jako je historie, jako minulost, současnost a budoucnost. Takže máme tam nějaký ambrové, jantarové vázy ohromné, jsem dělal přímo pro tuto akci. Pak jsou tam takové barevné, ohromné vázy z takových střípečků barevných, které zase holky naaranžovaly krásně. A to poslední místo, to je ta budoucnost, tam máme uranové sklo, naše oblíbené, kde vlastně i ze stropu visí a přesto jde voda, nasvícené, je to nádherný. A jak dneska jsem registroval, jak lidi to vidí, tak jsou z toho nadšený, což mě baví a těší, protože opravdu to splnilo ten nějaký náš jako plán, jo, takže je to fajn.
0: No a nějaký film bude opět?
1: Film se nějaký teď na nás neblíží, ale můžu už prostě, už to není tajný, teď běží nebo poběží, už brzy bude v televizi nebo v kinech určitě seriál Táta. A tam máme naši jednu plastiku, která v Novém Boru, on to točil v Novém Boru totiž část, a v Novém Boru, bylo to v zimě, vlastně jsme zapůjčili naši jednu krásnou plastiku, kterou oni zapasovali do jednoho dílu ze seriálu.
0: Jinak dílnu pana Jiřího Pačinka, dnešního hosta, najdete v Kunraticích u Cvikova. Kdybyste se chtěli přesvědčit na vlastní oči, tak se zastavte. Pan Jiří Pačinek, naším posledním hostem, děkuju a hezký den.
1: Já děkuji za pozvání a jako Litoměřičák se tomu zvážím.
0: My si vážíme, že jste přišel. No a samozřejmě zvu vás na Zahradu Čech. Ještě musím připomenout soutěžní otázku, to už spíše dárek než otázka. Kolikátý ročník se tady letos slaví? Za A 50., za B 60. Pošlete textovou zprávu, jak se píše, najdete na webu výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna, děkuji za pozornost, za celý tým výletů, za přenosy. No, musím říct, někdy je to dobrodružství. Prostě, jak říká náš jeden technický kolega, lidi nám žerou signál. Prostě někdy prostě přes návštěvníky nebo řekněme ten DAF neprojde. Tak se mějte pěkně a těším se zítra po 13. hodině u dalšího vysílání výletů už ze studia. Hezký den!

0: u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořín. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v srpnu vzrostla na 5,3%, z červencových 5,2%. Ve srovnání s ostatními kraji byla šestá nejvyšší. V regionu bylo na konci srpna 21 897 uchazečů o zaměstnání, o 413 více než v červenci. Nejvyšší nezaměstnanost mezi pěti okresy byla na Přerovsku, nejnižší na Olomoucku, informoval Úřad práce České republiky. Úsek řeky Opavy mezi Novými Heřminovy a Krnovem se začíná měnit. Povodí Odry tam staví nové protipovodňové opatření. Například v zátoru vodohospodáři rozšiřují koryta. V nejširším místě budou mít až 100 metrů. Do konce října bude v Branticích hotový nový pohyblivý jez. Pokračuje investiční referent Povodí Odry Petr Prešl.
1: Původně se zde nacházel pevný jez, se kterým se nemohlo při průchodu povodňových protoků manipulovat. Z toho důvodu jsme přistoupili k výstavbě pohyblivého vakového jezu.
0: Grafenový inkoust, který umožní levnou výrobu tištěných senzorů pro lékařskou diagnostiku, vyvinuli odborníci z vědeckého centra Katrin Univerzity Palackého v Olomouci spolu s kolegy z Vysoké školy Báňské technické, Univerzity Ostrava a Univerzity Karlovy. Díky atomům mědi dokáže materiál odhalit dopamin, který zajišťuje přenos signálů mezi nervovými buňkami. Sledování této látky je důležité pro biomedicínský výzkum i pro vývoj pokročilé diagnostiky některých onemocnění, včetně Alzheimerovy choroby, informovali zástupci Univerzity Palackého. Šumperku dnes začíná nová divadelní sezóna. Umělci zahájí premiéru inscenace Tartif. Moliérova nadčasová komedie o lidské naivitě a mistrné přetvářce v režii Mikoláše Tyce začne v 19 hodin.
2: Tak jsem souhlasil vlastně jen z obavy, že by to potom schráb spíš někdo nepraví.
3: Divadelní klasika Tartif zapadá i do mota nové divadelní sezony Teď nebo nikdy, říká dramaturg divadla Michal Sodomka.
4: Je to veršovaná komedie, což je pro nás velké Teď nebo nikdy, nebo jsme spoustu let neveršovali, ale je to do značné míry výzva, protože jsou herci spíše zvyklí hrát klasicky v té běžné mluvě prozaicky.
3: Další premiérou šumperského divadla bude komedie Společenstvo vlastníků Jiřího Havelky. Ze Šumperka Blanka Mazalová, Český rozhlas. Sport.
0: O ženský titul na US Open se dnes utkají běloruská Arina Sabalenková a Jelena Rybakinová z Kazachstánu. Bez ohledu na výsledek si obě tenistky v pondělí prohodí pozice v čele světového žebříčku a Sabalenkovou po 99 týdnech nahradí právě její soupeřka. Mužské finále zítra nabídne souboj Němce Zvereva s Američanem Sheltonem, pro kterého půjde o první Grand Slamové finále kariéry. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, ráno se ojediněle objeví mlhy. Teploty 18 až 22 stupně Celsia, v Jeseníkách okolo 14 stupňů, slabý proměnlivý, postupně jihozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Trhliny ve vozovce dálnice D35 opravují dělníci na trase Litovel Loštice ve směru na Mohelnici. Pracují mezi 246. a půltým a 241. kilometrem. Jedou levým pruhem.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Pěkně zdravíme z Českého rozhlasu Olomouc. Bylo 14 hodin, máme 4,5 minuty po 14. a dneska 12. září. A také dnes, v sobotu odpoledne, tady budou hřebiky, takže hodně aplauzů, nejenom v nich, žádná joufátka. A nabízíme třeba za všechny ostatní dárečky za tři správné odpovědi na lince 221555444 v Českém rozhlase Olomouc. Sobotní knížku, knižní dárek Když tečou nudle a tlačí prdíky od nakladatelství Kazda. To se hodí nejenom v sobotu a nejenom rodičům a prarodičům, ale máme tady třeba i CD, jaké snad svět ani neviděl nebo neslyšel, folklorní K Budějcům cesta neprodejné, které zkrátka nedá sehnat jinak než třeba v Hřebících, pokud máte nebo někdo u vás folklor rádi, ale kompletní nabídka bude prosím učiněna za chvíli pro vás po telefonních linkách.

0: Tak nás dovedla ta cesta k 14. hodině a téměř 12. minutě v sobotu 12.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Uhoďte hřebík na hlavičku.
3: A ještě jeden.
2: A ještě.
3: A výhra je vaše.
2: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
3: hřebíky.
2: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Šance tu je získat nejenom knihu, jak vychovávat a také udržovat děti, o těch prdících a sovách z nudlí a z nosu. To je knižní krásná cena, ale jsou tady i ještě jiné. A mimo hřebíky ještě ve víkendovém vysílání, představte si, tento víkend ještě pozveme na Spartu, tedy taky hlavně na HC Olomouc, HC Sparta na středu 16. do Olomoucké Plech Arény. To tady budeme mít jako vstupenky zvlášť mimo hřebíky, tak poslouchejte dál víkendové vysílání, stejně jako kdo by raději kulturu, tak v Moravském divadle Olomouc vás na 18. v 19 hodin zveme na Dona Giovanniho, kdo by nechtěl. A kdo by chtěl právě teď nějaké ty výhry, upomínky od Českého rozhlasu Olomouc, zvolí linku 221 555 444 právě v čase hřebíků po 14. hodině. A někdo zvolil, dobrý den, krásné odpoledne.
4: Dobrý den, zdravím vás, tady Leoš Rymařov.
0: Pěkně zdravíme pana Leoše a nabízíme tu kompletní paletu otázek 1 až 10.
4: Tak začne ta jedničkou.
0: A to je hned postřeh a rozhlasové vysílání do 14. hodiny. Mě zajímalo, kdo pak poslouchá schválně, nabírá ty informace do případných otázek do hřebíku. Do 14. hodiny jsme opět vysílali výlety s Pavlem Kudrnou, dneska živě z jedné akce v přímém přenosu a taky s jednou umělkyní u mikrofonu na rozhovor. Tak jestli pak jste zaslechl, slyšel teď do 14. hodin?
4: Jo, slyšel.
0: Takže se nebudeme ptát, jestli to byla třeba madame Machálková, nebo paní Absolonová, nebo paní Vondráčková, to byste asi věděl.
4: Aha, věděl Monika.
0: To byla Monika. A teď se ptáme na to zajímavější, protože toho by byla škoda nevyužít. Má doma Pong, dílenský stůl, to doznala, když je to hobby, pořad a podobně. A má na tom Ponku, copak Monika Absolonová, specificky nebo možná tradičně za A, Vercajk, nářadí, nebo za B, seřazené zavařeniny a hlavně okurky, a nebo za C, svoje hudební ceny.
4: No, tak Vercajk a nářadí.
0: Vercajk, nářadí, tam Monika Absolonová, představte si, nemá, jsou tam zavařeniny, okurky, protože prý na to nářadí a na to kutění moc není, takže ten Pong se hodí jako vlastně odkládací spížový nábytek. Má tam zavařeniny, má tam okurky, ale má Pong. Kdo z vás to má? Linka 221 555 444 a možnost se dovolat možná dneska větší, nežli kdy jindy. Tak se na vás budeme těšit a už nebudeme testovat, protože rozhlasová otázka a vysílání třeba i těch dnešních výletů do 14. hodiny jsme ověřili. Tak ověříme další znalosti a o dalších zájemců. A už to nebude bolet, už to bude přívětivé, doufejme. A třeba zrovna k vám, kdo pak? Dobrý den.
5: Dobrý den, tady Lenka z Ostravy.
0: Pěkně zdravíme. Tu jedničku jste věděla rozhlasovou o těch výletech o té paní Absolonové?
5: Ne, já jsem to bohužel neslyšela, no, tak
0: to, to můžete být, to můžete být ráda, protože tady máme otázky od dvojky po desítku a už tam nejsou takovéto. Ale zase jiné, pěkné, vypečené, kterou?
5: Tak zkusím dvojku.
0: Princ Jindřich Mořeplavec, taky Jindřich Plavec, se proslavil coby podporovatel námořních objevitelských cest a obchodů, čímž položil základy koloniální říše své země. A teď ten princ Jindřich Mořeplavec nebo Jindřich Plavec byl za A Portugalec, za B Belgičan, anebo za C Francouz.
5: Teď nevím, zkusím ten Francouz třeba.
0: Francouz Henri možná.
2: Jau.
0: A on Portugalec a možná pro Magalienče docela výhodný vládce. No uvidíme, jak se to zařadíte. Jindřich byl mladším bratrem krále Eduarda I. a členem portugalského vládnoucího rodu Avízů. Tak si to případně zařaďte. A ty zámořské objevy také případně doplňte do kontextu. Portugalec byl tedy Jindřich Plavec či Mořeplavec. Ačko to bylo. A slibujeme, že další z vás už tuhle tu otázku nedostanou, ale od trojky zase po desítku, třeba nějakou, která vám sedne a třikrát po sobě by to chtělo. Pěkné dobré odpoledne, už jste u nás, dobrý den.
6: Dobrý den, tady Dara Vomíčová.
0: U vás se všechno vědělo, zatím plný počet bodů, 1-2.
5: Ne, ale tu paní absolvovala jsem si odvodila. Vím, že má 50 a ano, na tom akorát jsme se něco pracovat.
0: No, ne. Tak nabízíme zase jiná témata, úplně jiné okruhy, od trojky po desítku.
5: Tak 3, prosím.
0: A to bude asi zdarma. Prosím vás pěkně. Za třetí, co je to takové call centrum? CLL centrum je za A místností pro skladování dokumentů, za B centrem komunikace se zákazníky, anebo za C vývojovým oddělením firmy?
5: No, je to Bčko.
0: No, jasně. Call centrum a známé dobré zkušenosti máme určitě s plechovými ústy. Tak, to byla trojka, skvěle.
5: 4.
0: Který sovětský maršál velel Rudé armádě při dobývání Berlína v roce 1945. Druhá světová válka, 20. století, a který z nabídky? Maršál za A Žukov, za B Koněv, anebo za C Timošenko?
5: No, myslím, že Žukov, ale nevím, co jistě.
0: To tedy klobouk dolů. Myslíte správně? 4 vyřešena?
5: Mhm. A za 5.
0: A to vám nenapíšeme 5, ale zadáme tu 5, to určitě. Toto malé noční zvířátko z pouště severní Afriky je známé tím, že skáče nejenom při lovení, ale jen tak pro radost. A je to za A liška červená, za B fenek, anebo za C liška bengálská.
5: Fenek.
0: Zní to tak, je takový roztomilý a představte si, nejmenší liška na světě je fenek, žije v sahárských pouštích a je známý svýma velkýma ušima, skákavým chováním. Tak, do skoku mu je neustále, nejenom když loví fenek, Bčko, skvěle. A tady třetí správná odpověď pro paní Danušku, pamatuju-li si správně. A linka 221 555 444, teď pro další zájemce a zájemkyně nevýjímaje. A už jste u nás a už vás vítáme a dobrý den.
6: Dobrý den, tady Anna ze Štětovic.
0: Pěkně zdravíme a zatím plná bilance, co jste slyšeli, věděli?
6: Ano, to jsem věděla.
0: No všechno báječně skvěle, takže první polovina vyřešena a teď od 6 po desítku. Kam pak?
6: Tak zkusíme 6.
0: Které počítačové zařízení je takzvaně výstupním zařízením? Z této nabídky pozor, za A reproduktory, nebo za B mikrofon, anebo za C klávesnice.
6: Ajejej, tak to
0: typuju Ačko. Ačko je skvělý tip. To jako když to připojíme, tak z toho pak něco vystupuje. Když to mikrofon je vstupním a klávesnice vlastně také vstupním zařízením. I když to člověk tak jako nerozlišuje, nevnímá, nepotřebuje. Tak víme, skvěle, báječní, 6 vyřešena.
6: Zkusíme 7.
0: Jak pak se jmenoval v pověsti o Horimírovi jeho věrný kůň? Za A Pegas, za B Lumík, za C Šemík.
6: Šemík.
0: No jasně. Ano, paní, ano. Souhlasíme. A ještě jednu otázku nabídneme.
6: Dál osmičku.
0: Kolikátý ročník Tour de France se letos jel? Cyklistický závod se letos mohl jet za A po 113. Nebo za B po 121. A nebo za C po 145.
6: Zkusím Bčko, to nevím.
0: Bčko tentokrát.
2: Jauajs!
0: Nesedí, nepasuje. Bylo to v úvodovkách pouze to nejnižší číslo 113. Ale člověk si říká, oni tam dají, že by ta 145 a dám 121 a ono 113 a ono tentokrát opravdu 113, tedy Ačko. No a u nás tedy už jenom zbývající dvě otázky a ty tímto takto nějakým vstupním zařízením typu myš nebo kurzor nebo něco takového, možná i mikrofonem, přesuneme, abychom potom příště zjišťovali něco z obrozeneckého slovospitu. A případně také něco z matematiky. A tady já bych se nedopočítal, takže to opravdu necháme. No, třeba na zítra nebo na někdy příště po 14. hodině. Díky za účast. A pozor, kdo by rád třeba ještě hokej, Spartu a HC Olomouc 16. v 18 hodin, tak tady ještě pro vás budeme mít stupenečky. Poslouchejte dál, dneska či zítra. A taky Dona Giovanniho, to je zase kultura, Moravské divadlo Olomouc. I to ještě nabídneme ve víkendovém programu Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude tentokrát nejúspěšnější cyklista v paralympijské historii Jiří Ježek.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Jaké příběhy ožívají v těch nejsmutnějších melodiích, které si naši předkové předávali? A jak dovede lidová píseň zpracovat hluboký žal, zradu nebo nečekané životní tragédie? Nová epizoda z cyklu Cimbal a husle vás tentokrát pozve do temnějších vod hudebního folklorního odkazu. Zaposloucháme se do tradičních balad a písní ponurých a zjistíme, jak krásně a silně dokáže píseň vyprávět o lidském trápení i neštěstí. V úterý po 19. hodině s Honzou Žurkem.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Něco odkat, pohanácko. Ještě do 15. hodiny v hanáckém roce. Tkaní, předení. Dobré, do 15. hodin po 15. třeba pozor, další díl vydání epizoda řidičské abecedy po prázdninách. Nejenom autoškola se hodí k zopakování. No a teď pozvánka na další víkendové vysílání Českého rozhlasu Olomouc. A zase trošku jiné téma. Veslování a veslařství. To má v Olomouci dlouhou tradici. Místní veslařský klub vychovává mnohé talenty i talentky a s úspěchy se účastní domácích i zahraničních soutěží. My se teď na chvilinku naskok vydáme na trénink do veslařského bazénu, kde se se svými svěřenci pravidelně setkává hlavní veslařský trenér Vladimír Slavík.
1: Takže připravíme se, připravení vpřed. Nikdo se nebude natahovat. A tak, jak to děláme normálně, uvolněný zaveslování, necháme to veslo vklouznout. A všichni čtyři jdeme pěkně, čistě z vody.
2: Díváme se na veslařský bazén. Jak si určitě všimnete, každý závodník má jenom jedno veslo. Říká se tomu nepárové veslování. Tady tenhle bazén má ještě takové specifikum, je víceméně unikátní v republice, že jsme schopni ten bazén předělat i na párové veslování. To znamená, že každý závodník nebo veslař má v každé ruce jedno veslo. Tady tohle specifikujeme spíše na mladší kategorie, na mladší a starší žáky a žačky samozřejmě. A tady tohle nepárové veslování učíme ty starší kategorie, jako jsou mladší a starší dorostenci a dorostenky, to znamená děvčata a chlapci ve věku od 15 do 18 let.
3: My tady vidíme teďka čtyři mladíky, každý v ruce jedno veslo, snaží se samozřejmě koordinovaně veslovat, takže co toto je za typ tréninku? Jsme, znovu opakujeme, v interiéru v bazénu veslařského klubu.
2: Tady tenhle trénink se zaměřuje většinou na techniku, aby sportovci byli schopni to, co se tady naučí, zvládnout na vodě, protože, ať se to nezdá, veslování je strašně složitý pohyb, ať zdravý, ale velmi náročný na koordinaci. Proto tady na tom bazéně v každé volné chvilce se závodníci zdokonalují, ukazujeme si chyby, které nevidí na vodě a snažíme se to odbourat. Ale tady tohle, co vidíte, to je vlastně základ zimní přípravy. S tím, že od těch nejmenších až po ty nejstarší si sednou na ten bazén, zaveslují si tady a můžu říct, že je to opravdu prospěšné potom pro tu další závodní sezónu.
3: Při tréninku jsem zastihla dva juniory veslařského klubu v Olomouci, Karla Kališe a Davida Wolfa. Vy jste teď spolu s kolegy zkoušeli se sladit a zaveslovat si ve veslařském bazénu. Jak dlouho už veslujete v Olomouci?
4: Já vesluju už asi tak 3 roky.
5: Já už to mám trošku složitější, protože já jsem přestupoval z Přerova, tam jsem vesloval asi 4 roky. Byl jsem mistr republiky a pak jsem přestoupil do Olomouce a už jsem tady asi 3,5 roku.
3: Co vás přivedlo k veslování?
4: Spolužák na základce a taky, protože jsem měl skoliózu a doktor mi poradil, že jakoby to hezky srovnává, zpevňuje vlastně tělo a záda.
3: A jaký je výsledek, jaká je skolióza?
4: Jo, už je to mnohem lepší a jako ten sport, prostě zůstal jsem u něho, protože mě to chytlo hrozně a bavilo mě to a kolektiv taky skvělej.
3: Říká David, co Karel, tento má jak?
5: Tak já jsem byl trošku obéznější předtím, než jsem začal veslovat a mamka hledala nějaký sport, tak našla právě veslování.
3: A co se vám na tom sportu líbí, co vás u něho drží, krom toho, že teda se dá posilovat a vytvarovat figura?
5: Tak ten kolektiv samozřejmě to je prostě super a ta figura, no, a zábava, multifunkční sport, to mi přijde takovej.
0: Prý to má atmosféru, skoro česky řečeno, neboli vibe, jak píšou na loděnici v Olomouci. To byli mladí olomoučtí veslaři, pan trenér, jak vypadá takový trénink nejen ve veslařském bazénu, kde byl skoro mořský příboj či odliv, ale i na řece Moravě se dozvíme v zítřejším vydání pořadu přímo z místa Českého rozhlasu Olomouc, kde navštívíme právě komplet olomouckou loděnici. Možná kolem jezdíte, poslouchejte tedy ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc krátce po 9. hodině dopolední v neděli. No a teď si poslechněte dnešní oslavenkyni paní Mařenku.

Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí. Na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Přímo z místa.
1: Veslařský klub Olomouc letos slaví 85 let. V pořadu Přímo z místa se ohlédneme nejen za jeho historií, ale podíváme se i do současné loděnice. Jak dnes vypadají tréninky na veslařském trenažéru i na řece Moravě a jak se klubu daří vychovávat nové talenty, poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
2: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Benjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Možná i u vás se slaví slavný den a možná je u vás nějaká ta Maruška k mání a k popřání a k políbení, no nebo za chvilinku k poslechu její oblíbené písničky Do nebe se propadám, jedno vyznání od Richarda Krajčáka Pelle Kryštof, ale to bude tak za 10 minut, tak je 14.45, tak se vydejme teď za našimi předky, ale možná i za těmi, kdo tradice a řemeslo drží. Pletete, šijete, máte rádi ruční práce a možná jste podědili tuto zálibu a možná si u nich právě odpočíváte. Dříve ovšem mnohé z těchto činností byly nutností. Dnes se v národopisném seriálu Českého rozhlasu Olomouc zaměříme na tkalcovství a tkadline.
1: Hanácké rok v Českém rozhlase Olomouc.
2: Seriál o lidových tradicích a současném folklóru.
3: Dnes se zaměříme na jedno z prastarých řemesel, které bylo v dávných dobách součástí téměř každé domácnosti, říká tkadlena Michaela Hyklová.
4: Dříve se ženy scházely při tom draní peří, scházely se právě při tom předení, byly přástky a vyměňovaly si své zkušenosti mezi generacemi. Byly to takové vlastně terapeutické kruhy, opravdu, že ty babičky předávaly informace svým vnučkám velice přirozeně. Při těchto událostech byly to takové rituální události. A v dnešní době nám to chybí. Tkalcovství určitě začíná u vlákna. Vlákna, kterým se potom tká. A u toho je hlavní vytvořit přízy. Příze vzniká vlastně předením, takže musíme začít u předení. Jak se k tomu lidé dostali? Tak nacházeli různé od divokých zvířat, nějaké různé chlupy, které byly už vlastně vyčesané v podstatě na těch stromech, protože zvířata se otírají o stromy a vznikala vyčesaná příze v podstatě. Takže už vzali jen pouze nějakou větvičku a sepředli vlákno. Sepředli nitku, ze které se vlastně potom tkaly tkaniny.
3: To je inspirovalo k tomu, aby cíleně tu srst zvířecí začaly zpracovávat?
4: Já si myslím, že ano. Nejsem žádný historik, ale je to takové logické, že dřív lidé asi opravdu dělali to, co bylo nutné. Prostě potřebovali se obléct, tak si vytvořili tkaninu. A neměli vůbec žádné prostředky, takže jako bylo to naprosto přirozené pro ně, tady ten proces zpracování jakéhokoliv vlákna. Já jsem spíše specialistka na to vlněné vlákno a na ovce, ale určitě zpracovával se hodně hojně dříve len a konopí a vlastně tady tyto rostliny, které u nás rostly.
3: Tak ale my se pojďme věnovat tedy tomu tkaní z ovčí vlny, protože, jak jste říkala, jste na to specialistka, tak pojďme si říci, jak to celé začíná.
4: Začíná to celé právě u těch oveček, které se chovají a je důležité, jak se chovají. To je mnohdy opomíjené téma, protože vlastně ta ovečka, z které chceme získat nějaké plnohodnotné vlákno, které se dá použít na přízi nebo tkaninu, musí být chována v nějakých podmínkách, musí být dobře živená, jo, takže bude určitě rozdíl vlákna od ovcí, které se chovají na krásných, rozkvětlých vysokohorských loukách, jsou dobře živené, ten chovatel se o ně pěkně stará a bude rozdíl právě vlákno od ovcí, které jsou třeba drženy v chlevě, jsou špinavé a tak dále. Takže začíná to všechno, ta kvalita vlákna u chovatele.

0: čem je ovčí vlna přínosná a v čem je ta její kvalita?
1: Je to velice široká otázka, ale jednoduše. Je to materiál, který je prodyšný, voděodolný, masíruje pokožku, udržuje nás jako bdělými. Já jsem z Valašska, takže na Valašsku se chovaly hlavně vlášky. To byl takový chlup, taková štětina, takže je to hodně jakoby lidi štípé, ale je to velice vysoce odolné. Takže čím ten chlup je vlastně štípavější, tak tím je odolnější. Jo? Takže se všechno vyrobilo vlastně tenkrát z Valašky. Teď už máme daleko jemnější plemena, které se tady dostaly do České republiky, ale hlavně ta její kvalita je právě v tom, že pokud ta vlna je ještě živá, tak obsahuje trochu lanolinu.
0: Tak a pojďme se teda pobavit více o jejím zpracování, ať se dostaneme k tomu tkalcovskému řemeslu. Ovce se ostříhá a pak se musí tedy ta vlna upříst.
1: Ano, a ještě než se ta vlna upřede, tak se musí dobře vytřídit. Je to zase další velice důležitý krok při tom zpracování, odstranit tu spodní vrstvu té vlny a tu vrchní, tu delší, aby vlastně vznikla kvalitní příze. Takže potom se vlna musí vyprat, potom se musí vyčesat buď na kartáčích nebo česačce a další fáze je předení. A to už vlastně člověk musí si zvolit podle toho, kolik toho musí napříst, protože říká se, že na jednoho tkalce bylo 20 předlen. Opravdu se musí napříst hodně, hodně příze, aby vznikla nějaká velká tkanina. Takže v každém případě dřív se předlo na větvičkách, potom se vznikaly různé fřetánka, hliněné, teď se vyrábí krásné dřevěné a potom vznikaly kolovraty, které tuhle práci velice urychlily.

0: přicházíme k tomu tkalcovskému stavu stávku. Pojďme si něco říct o tomto nástroji, přístroji, který pomáhal lidem s tím, aby si mohli vyrobit oblečení.
1: Takže úplně původně lidé tkali na takových horizontálních stavech, kde vlastně vyrobili takové zátěže z keramiky, keramické koule a vlastně různými větvičkami to proplétali. Potom se začaly používat jednoduché různé takové hřebenové stávečky, malinké. Potom se vyvinuly různé větší stavy, podlahové stavy, které se používají na velké tkaniny, používají se také na širší tkaniny a složitější vzorování.
0: To znamená na koberce třeba?
1: Ano, ano, jsou kobercové stavy. A potom máme stolní stavy, které jsou na takové jemnější tkaniny. Tam se třeba vleze té tkaniny méně. A potom máme různé druhy stávku, třeba kolíkové stávky na tkaní koberců, máme stavy s pevným listem, kde se tkají různé jenom plédy a různé stužkové stávky. Jo, vyvinulo se spoustu různých stávků, které slouží vlastně k jedné věci a tu práci urychlují.
0: My tady se díváme na jaký stávek.
1: Tak tady toto je zrovna takový jednoduchý stávek s pevným listem, kde vzniká plátnová vazba. Vlastně tady jde jenom o pohyb nahoru a dolů. Tady tkalcovskou jehlou proplétáme nahoru dolů. Vlastně velice jednoduchá technika, vzniká plátnová vazba.
0: A tady ještě leží takové dvě proděravělé tyčky.
1: No. Takže toto je právě ten kolíkový. Tady jsou nastrkané takhle tyčky a mezi to se proplétá ta vlněná příze. Jo, buď je jenom stočená, někdo to tká třeba přímo z nevyčesané vlny. Jo, já to taky zkouším, je to takový hezký efekt. A nebo se tam proplétají česance, jo, nebo příze přímo. Můžou se i hadrové koberce na tom vyrábět. Velice oblíbený pro děti a pro lidi, kteří se chcou třeba naučit něco rychlého vyrobit, efektivního i pro domácnost.
0: A ještě tady máme jeden takový do ruky, který vypadá jako hřeben.
1: Ten hřebenový stavek, to je takový velice jednoduchý stavek, který se používal opravdu už velice dávno na tkaní stušek a vlastně různých ozdobných lemů na šaty pro ženy. Zdobení na různé kroje.
0: My jsme si tady ukázali některé z mnoha druhů stávků a stavů, které existují. Jak je to s tím druhem tkaní nebo typem tkaní? Je nějaký univerzální postup nebo je jich mnoho?
1: Tak základní vazbou je plátová vazba, od které se všechno vyvinulo. A potom už jsou různé druhy tkanin, třeba panama, kepr, atlasové vazby a tak dál. Je toho spoustu. Do té plátnové vazby se dá jednoduchým způsobem vytkávat třeba nějaké symboly, obrazce. Jo? Takže tady ty věci potom mají takový až symbolický a rituální charakter, což se dřív jako hodně používalo na kroje a třeba i miminkám do kolébky. Ty symboly se využívaly. V dnešní době se ženy především vrací k tomuto řemeslu předení a tkaní, jelikož nám chybí vhled do naší vnitřní krajiny a zpomalení a stišení a tyto řemesla nám to umožňují, že si jenom sedneme a pracujeme rukama, nemyslíme na nic a jsme v té naší přítomnosti a to spojuje ženy. Ženy se začínají čím dál více vracet k tomuto řemeslu, protože nás to velice obohacuje a spojuje. Spojuje nás to s našimi kořeny, s našimi předky, s našimi prapředky, protože to vlákno tu sílu má, tu spojovací sílu, je tam obrovský přesah.
0: Říká tkadlena Michaela Hyklová. Pořad Hanácké rok pro vás připravila a od mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc se loučí Petra Ševců.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
1: Jsem trošku rebel.
0: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
1: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
0: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
1: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
0: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Dobrý. Hejte, já tady čtu, že 30. září končí poslední cenová akce před začátkem topné sezony. Co to je? Co to má znamenat?
2: Že cena uhlí půjde od října nahoru. Jestli chcete uhlí za super cenu, volejte i hned 602 489 489.
3: Pozor, letní ceny uhlí platí do konce září i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: 15 hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
4: Přerov přestaví skládku v Žeravicích na centrum zpracování odpadu. Pacienti s plicní fibrózou budou mít v Česku k dispozici nový lék. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Zpočátku jasno, během dne oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám.

0: Pátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertzlová.
1: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
0: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
2: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
0: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
3: Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dříve měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Djakov z České resuscitační rady v první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
4: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
3: Olomoucký kulturní dům na Cucky vstupuje do další sezóny s novým vedením. Ředitelem se stal dokumentarista, producent a kulturní manažer David Butula. Kromě dalšího rozvoje uměleckého a komunitního programu je jeho cílem více otevřít dům na Dolním náměstí lidem, kteří jeho aktivity dosud nevnímali. Zaměřit se chce mimo jiné na srozumitelnější komunikaci a odstraňování bariér mezi kulturní institucí a publikem. V kulturním domě sídlí divadlo, galerie, vzdělávací platforma a kavárna. Sport. Hokejisté Pardubic odehrají čtvrtý zápas Ligy mistrů. Ve Finsku se od 16 hodin utkají s Kuku Kuovola. Zítra Liberec doma vyzve rakouský Graz a Plzeň se představí na ledě francouzského Bordeaux. Po třech kolech vede tabulku hokejové Ligy mistrů švédský klub Skellefteå. Z českých týmů si zatím nejlépe vede plzeňská Škoda, je druhá. Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, ráno ojediněle mlhy. Teploty 18 až 22 stupně Celsia, v jeseníka okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý, postupně jihozápadní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Pozor na stopaře na dálnici D1 z Ostravy do Přerova. Před Přerovem za 289. kilometrem nedaleko benzinové pumpy. Pokud tam míříte, věnujte řízení zvýšenou pozornost.
5: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Rozhlasovou pozornost živě budeme věnovat také plus minus tak někdy před půl čtvrtou rozhlasovému regionálnímu stopaři. Ten nikde snad nezavazí, nepřekáží, naopak asistuje sboru dobrovolných hasičů a hasiček v Křemenci u Konice. Mají velké oslovy, velkolepé, jubilejní, tak se s ním spojíme živě v terénu, tedy na Konicko, a budeme kontaktovat regionálního stopaře. To je pěkná schoda. No a za chvilinku ještě předtím také nejenom pro potřeby zelené vlny a plynulého provozu připomeneme nějaká pravidla. Za chvíli pro vás totiž budeme mít další díl vydání řidičské abecedy Českého rozhlasu. Až do konce září vám každý den radíme, jak se na silnici chovat v situacích, ve kterých řidiči třeba často chybují. A dnes, pokud nemýlím, postup ještě při nehodě, případně v zahraničí s odborníky, experty, autoškolisty. Teď ale hrajeme s Petrem Mukem nebo Lenkou Filipovou a Jindrou Malíkem.

0: řídíte a plynule a dokonce i blinkry v roce 2026 používáte. Tak moc děkujeme za všechny účastníky silničního provozu. Oni někteří nevědí, na co ty blinkry vůbec jsou, to mi věřte. Osvěžte si s námi některá vybraná pravidla silničního provozu, ať je za volantem a na silnicích bezpečněji. Až do konce září vám také v Českém rozhlase Olomouc nabízíme vždycky každý den jednu situaci nebo obecněji nějaká témata z provozu na silnicích, ve které se občas či často chybuje. Dnes si prosím povíme, jak postupovat při nehodě v zahraničí, a to s Václavem Drážkem z redakce Zelené vlny Českého rozhlasu. Je tu
1: řidičská abeceda.
2: Cesta za hranice sebou nese spoustu těšení, ale stačí sekunda nepozornosti a ideál se může změnit v obrovský stres plný papírování v cizím jazyce. Jak postupovat při nehodě v zahraničí, vy víte? Teď už má slovo plukovník Jan Straka.
3: Pokud mám nehodu v zahraničí, tak samozřejmě tam česká policie toho moc nezmůže a tam bych měl já před tou cestou si samozřejmě zjistit ta pravidla, která platí v těch konkrétních zemích. Zároveň doporučuji mít i nějaké kontakty třeba na zastoupení České republiky v tom konkrétním státě a tam potom požadovat poskytnutí nějaké pomoci, rady nebo tlumočení nebo něčeho takového. To znamená, vždycky bych měl vědět, jaká pravidla platí v té konkrétní zemi, kam cestuji.
2: Současně plukovník Straka připomíná ty nejdůležitější pravidla.
3: Jestli je v případě dopravní nehody nutné volat policii, jestli mi ta policie přijede, protože jsou státy, kde ta policie prostě nepřijede, pokud se tam stane jenom hmotná škoda, a samozřejmě další informace k tomu, abych věděl, jak mám postupovat.
1: Řidičská abeceda vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
0: A co dál? Další vydání, další díl nás opět poučí. A příště v dalším vydání řidičské abecedy Českého rozhlasu. Jak se prosím chovat při objíždění cyklistů?
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.
1: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
2: Hvězdy, hvězdy, tady mě máte.
0: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Iktus, neboli mrtvičku, neboli cévní mozkovou příhodu, prý u nás záchranka, iktová neurologická centra nebo komplexní cerebrovaskulární centra zvládají docela na slušné úrovni. Jak to tedy dělají odborníci? A hlavně, co může pro sebe případně udělat postižený cévní mozkovou příhodou, ale hlavně jeho okolí? Probereme s neuroložkou doktorkou Elenou Švamberkovou. Ptejte se i vy ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Krásné vyznání a metafora Vodopád o lásce od Helenky Vondráčkové v 15 hodin 23 minuty v odpoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc.
1: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
0: A odkud pak nikoliv ten holupletí, ale ten stopař se hlásí Křemenec. Ten leží asi 2 kilometry od Konice, je místní částí Konice. Sbor dobrovolných hasičů v Křemenci právě slaví 100 let. Jak to tam vypadá? Jak slaví? Doufám, že náležitě. Zda to potvrdí reportér stopař Aleš Spurný. Dobré odpoledne.
2: Krásné odpoledne. Když jsem přijížděl, potkal jsem pana faráře, který tu světil nový prapor, který si křemenští hasiči pořídili. Pivo teče proudem. Před chvilkou se narážela další bečka. Dechovka má pauzu, ale ještě před chvilkou se tady tančilo na trávníku a je tu spousta lidí jako ohodech v Konici na náměstí, řekl bych. Křemenec je dneska obležen i hasiči z okolních obcí. Já jsem tu potkal ku příkladu známé Čunínské, se kterými jsme nedávno dělali vstup. No a mám tady náměstka starosty SDH Křemenec, Lukáše Motla. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Tak jak jste spokojen s tou atmosférou, s těmi dnešními oslavami?
3: Určitě jsme moc spokojení, je tady lidí tolik, že jsme to asi ani nepočítali. Tím, když jsme to chystali, tak jsme dávali vlastně tolik lavic, ale neočekávali jsme, že ta návštěva bude takhle veliká, jsme samozřejmě moc rádi.
2: Jak dlouho jste to připravovali?
3: Ty hlavní přípravy byly během toho měsíce, aby té práce nebylo na poslední chvíli hodně, ale to finální chystání, ty nejpodstatnější věci se dělaly víceméně od čtvrtka a hlavně teda včera i přes tu nepřízeň počasí.
2: Je to velice takový příjemný prostor, ona to není náves, ale je to jakoby nějaké nádvoří statku, zatím vidíme už lesy, kde se odehrávají ty oslavy?
3: Je to víceméně opravdu v centru vesnice, jedná se vlastně o takové dětské hřiště spojené s takovým menším fotbalovým hřištěm, víceméně na Malou Kopanou, ale my ho tady jako využíváme na veškeré akce, ať už je to kácení máje nebo dětský den, prostě ten prostor tím i jak je situován a jak je vlastně tady vybaven, tak se k tomu úplně hodí.
2: V čele hasičská zbrojnice, co skrývá?
3: Tak tím, že ta zbrojnice není úplně velká, tak tam máme akorát 2 mašiny, 8 a 12, které vlastně tady můžete vidět, ale úplně ten prostor není určen pro nějaký velký vozidlo, což bychom i samozřejmě chtěli, tak uvidíme do budoucna.
2: No a co máte? Máte stříkačky teda, které jsou tady vystavené?
3: Máme samozřejmě hadice, máme klasické vybavení, které je potřeba, ale nějaké větší auto nemáme. Chtěli bychom, tak třeba do budoucna.
2: Co dělají hasiči v Křemenci, když zrovna neslaví 80?
3: Pravidelně se scházejí na různé akce, jak už jsem říkal, ať už je to kácení máje, pálení čarodejnic, v zimě tady vlastně máme rozsvěcování vánočního stromečku a samozřejmě dětský den, který teda bývá většinou hned na začátku prázdnin, tím, že se letos chystala tady ta velká akce, tak jsme ho oželeli, ale to je vždycky ta největší akce, kdy se tady opravdu sjedou i vlastně z blízkých vesnic, z Konice a když se ta komunita tak celkově prostě sejde tady na tom místě.
2: Kdo kromě těch čunínských hasičů vás dnes navštívil?
3: Jsou tu hasiči z dobrovolných hasiči z Konice, potom jsou tu z Laškova, z Hrochova, z Jednova a tak dále. Těch zborů je tam tuším 13, 14.
2: Takže celé Konicko je tady.
3: Je to tak, ono na tomhle je dobré to, že ta komunita nebo ti dobrovolní hasiči se takhle vzájemně podporují, takže když bratři z Čunina měli akci, tak my jsme zase, když to tak řeknu, přes pole vyrazili k ním a takhle se snažíme prostě vzájemně podporovat, když je ta akce vedle, tak se tam snažíme dorazit, aspoň v pár lidech.
2: Vy jste pro ten dnešní den tady instalovali i malé muzeum, výstavku s poháry samozřejmě, s helmami, se starými fotografiemi.
3: Je to tak, jsou tam vlastně fotografie od víceméně vzniku nebo víceméně kolem roku 1950, to válečné období, kdy tam vlastně jsou i třeba zvětšení naši předci, dědečci, babičky a tak dál. Jsou tam záznamy vlastně o těch nejzásadnějších událostech a jsou tam vlastně i staré fotografie. Máme tam i vlastně kroniku, která byla psána někdy kolem 60. let a kdy vlastně tam to zvětšňují nebo kdy tam vlastně ty obrázky kreslili a vlastně popisovali vlastně naši předci, můj strejda, který teďka vlastně už má 70 let pomalu, tak je tam vyfocen jako mladý, který tam kreslil v nějakém 65. 70. roku, takže je to prostě takový odkaz a bylo strašně příjemné to vidět a vlastně podívat se na to, kdy oni byli vlastně pomalu v našich letech a tvořili prostě ty dobrovolné hasiče tady oni. My už jenom ten odkaz takhle se snažíme nejít dál a předávat to zase těm mladším.
2: Když jsem se ptal na to, co děláte, tak myslím, že v té odpovědi nezaznělo, že byste hasili požáry.
3: A málo kdy. Tady je to tak klidný, že naštěstí, teda musím zaklepat, se nic takového neděje. Spíš, když jsou ty povodně, které teďka vlastně pár let zpátky byly, tak prostě za to...
2: I tady v kopcovité krajině.
3: Ano, protože my jsme vlastně na horní části vesnice, ale spodek, nebo má ještě druhá část vesnice, tak je vlastně na spodu a tam protéká vlastně Romže, nebo potok Romže a ta se pravidelně, když jsou záplavy, tak vylévá a bohužel zaplavuje sklepy. Takže.
2: Teď bylo spíš sucho, ale takže hasiči, tak jako říkají, občas hasíme trávu, která se vznítila, občas hasíme ty povodně a sem tam popadané větve, protože vichřice také vanou a tady v kopcích určitě.
3: Přesně tak. Naštěstí teda u nás, kousek od nás jsou i profici přímo z Konice, kteří tady vlastně teď zrovna přijeli s vozidlem na ukázku, aby děti se mohly podívat a případně si vyzkoušet nebo potenciálně zjistit, jak to vlastně vypadá u profesionálních hasičů. Takže ti spíš mají tady tohle na starost. My se opravdu snažíme starat tady o tu obec, jenom to, co je víceméně na tom našem plátku, když to tak řeknu.
2: Vy jste říkal, že ta kontinuita předávání z generace na generaci toho hasičského žezla, té stříkačky tady trvá, že se vlastně znáte a ono je to tady i cítit v tom prostoru pod těmi stany, že tam sedí starší, mladí a mají si co říct a jsou tady spolu rádi.
3: Je to přesně tak, i vlastně tím, že ta vesnice není úplně veliká, tak prostě říkám, známe se tady všichni navzájem, znají nás tady lidi, mě 30 let a znají mě tady opravdu od prcka, který se tady batolil tady na těch silnicích, tady na tom hřišti a zmiňovali jsme pana Žouželku, vlastně, který teďka letos zemřel, což byla obrovská persona tady pro tu obec, myslím, že to je i cítit a bylo to cítit i z toho proslovu. Moc tady chybí a myslím si, že on zrovna tady tuhle akci by si nesmírně užil a je to i takhle na tu jeho počest a na to, jak vlastně ty hasiče tady držel a budoval tady. Co?
2: Vy žijete v Křemenci?
3: Já jsem tu žil po celý život, víceméně teďka žiju v Olomouci i vlastně skrz práci, ale jezdím tady víceméně pravidelně, že je tady můj otec, takže jezdím tady víceméně každý víkend a samozřejmě, když jsou akce a nebo nějaké brigády vesnické, tak se vždycky snažím zapojit, aby jsme tady byli. Ono je to fajn i v tom, že prostě se společně sejdeme, pak jdeme do té hospody na to pivo, pokecáme si a sejdeme se.
2: Kdy vás čeká další oslava? Bude to až na ty Vánoce, rozsvěcení stromku, nebo kde uvidíme třeba zase ten váš nový slavnostní prapor?
3: Já si myslím, že teďka opravdu ta nejbližší větší akce bude až opravdu rozsvěcování vánočního stromečku. Myslím si, že si uděláme nějakou možná menší soukromou akci jako takový oddech po tom dnešku, kdy opravdu si to jako hasiči úplně neužijeme. Budeme spíš tady pro ty ostatní, budeme to mít tady na starost a myslím, že pak si budeme chtít sami v klidu sednout a dát si to pivo v klidku a vyhodnotit si, jak se to povedlo.
2: Tak vám přeju hodně pohody, žádné pohromy a ať se vám tady spolu tak dobře daří jako doposud, ať se tady máte rádi. Děkuju.
3: Já taky moc děkuju, že jste dorazil. Díky moc.
2: Z Křemence Aleš Spurný, Český rozhlas.
1: Regionální stopař. Český rozhlas Olomouc. Rádio vaše.

0: Když se spojí láska ke zvířatům, chuť pomáhat dětem i dospělým se zdravotním postižením a dobrá parta lidí, vyjde z toho spolek Pro dotyk, ve kterém se pracuje se psy a koňmi. Jeho předsedkyně Michaela Drozdová přijala pozvání Dity Vojnarové, aby nás zasvětila do tajů hyporehabilitace, zooterapie a výcviku vodících a asistenčních psů. Poslouchejte v pondělí po 10. hodině Český rozhlas Olomouc.
1: 11. album Antina vydala skupina ZZ Top na začátku roku 1994. Bylo to po čtyřleté pauze, kterou vyplnil výběr hitů a u nové vydavatelské firmy. Billy Gibbons minimalizoval zvuk syntezátoru a přednost dostala vrstvená kytara. Prostě návrat ke kořenům. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou ZZ Top.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Vinu na sebe vzal Petr Janda a Olympik, ale to je jenom písnička. A toto je historie i současnost, ale teď možná opravdu spíš pohled do běžného života našich předků, tedy měšťanů, olomoučanů, měštěnínů. V 15 hodin na skoro 43 minuty. Olomoucké kašny jsou určitě ozdobou centra města. Každá z nich ovšem ukrývá vlastní příběh, zajímavost a kus historie. Měli také svoje vodní zdroje, které je napájeli. S průvodcem Tomášem Krylem si povíme nejen o nich, zjistíme také, kam naši předkové v Olomouci dříve chodili pro vodu pitnou.
1: Ten obraz bychom si asi měli rozdělit do několika kategorií. Jednak to je voda, která byla využívána, klidně řekněme čerpána z řeky Moravy, z jejich jednotlivých ramen. Potom to byly prameny, které se nacházely v okolí Olomouce. No a potom to byly studny, protože samozřejmě fontány, když se v tomto seriálu o nich bavíme, kromě té své dekorativní funkce, měly tu funkci utilitární, co by zdroj vody užitkové, kam lidé chodili nabírat vodu, kterou potřebovali běžně pro domácnost. Na druhou stranu pít z ní nemohli, k tomu kvalitativně nebyla odpovídající, proto měli další zdroj v podobě studen a ty se nacházely ve většině olomouckých dvorů. V případě, že někdo měl tu smůlu a studnu neměl, nebo naopak byla s vodou nekvalitní, nepitnou, tak bylo i několik studen veřejných přímo na veřejných městských prostranstvích.
2: My se teď nacházíme v Lafayetově ulici, kolem nás vede třída Svobody, ale kdysi dřív tudy tekla řeka.
1: Tekla tudy řeka do začátku 50. let 20. století. Jedno z ramen Moravy, zároveň jedna součást barokní olomoucké fortifikace. No a právě tady, kde teď stojíme v ústí Lafayetovy ulice, víme, že vznikla jedna z prvních olomouckých vodáren. Ta byla postavena ve 40. letech 16. století, tedy v době vrcholné renesance. Samozřejmě čerpala vodu tady z tohoto ramene moravské. Voda byla čerpána do vodárenské věže, jež se měla nacházet při ústí takzvané Dolní ulice, což je naše dnešní Lafayetova, a Kamenným mlýnem, objekt hned sousední, de facto naproti, díváme se na Terezkou bránu, tak naproti ní objekt bývalého kamenného mlýna. Tady byla ona věž, kam byla voda pumpována a potom samospádem se objevovala především ve fontánách na olomouckém Dolním náměstí.
2: Žádné zbytky vodárny tady v dnešní době už nejsou.
1: Bohužel ne, ale určité relikty bychom mohli najít v případě druhé olomoucké vodárny, a to v dnešní ulici Vodární, kde také, a už jsme se o tom v našem seriálu zmiňovali, bylo zařízení pro rozvod potrubím, které zásobovalo též dvě olomoucké fontány na předhradí, tedy ve východní části historického olomouckého jádra. De facto v podobě komína na dvoře můžeme dneska zavzpomínat na toto vodárenské zařízení.
2: My už jsme si říkali, že v kašnách zurčela voda užitková. Já bych se teď dostala právě k těm zdrojům pitné vody a k tomu, kde si vlastně lidé tu vodu k napití a k vaření třeba čerpali.
1: Zajímavá je třeba statistika, stará přesně 160 let, z roku 1866. Z ní se dozvídáme, že Olomouc měla 147 studen a z toho 110 z nich bylo městem určeno jako veřejné zdroje pitné vody. To znamená, to byla ta voda certifikovaná, schválená nejvyšší autoritou, že tedy je možné bez zdravotních následků tuto vodu požívat a konzumovat. Tou nejznámější veřejnou studnou byla studna takzvaná Červená, která stála na souběhu ulic Pekařské a Ostružnické. Ona v rámci takové té ozdobné mříže, která vždycky byla nad tou skruží, byla prý natřena červenou barvou. Zmiňme také studnu Křížovou, stojící na Horním náměstí, před divadlem v místě, kde se dnes nachází Arionova fontána. Tam byl sváděn pramen pitné vody z tabulového vrchu, z areálu dnešní fakultní nemocnice. Nad ním kříž, ten krucifix tam je konec konců do dneška, proto se pramenu říkalo Křížový, no a byl potrubím z kopce sváděn až na Horní náměstí. No a tam, aby zase ta symbolika odpovídala, byl vybudován kříž v podobě skřížených čtyř ramen schodiště do podzemí a tam o úroveň níže pod Nivelací náměstí bylo vyústění pramene a tam si Olomoučané mohli nabrat vodu. Co je v souvislosti tady s vodním zdrojem ještě zajímavé, že součástí tohoto zdroje se staly přesně před 120 lety v roce 1906 první olomoucké veřejné záchodky.
2: Říká průvodce a popularizátor nejen olomoucké historie Tomáš Kryl z Olomouce Petra Ševců, Český rozhlas.
3: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Zdravíme vás z Českého rozhlasu Olomouc a zdravíme celou obec Cítov.
1: Já jsem si rozhlas představoval jako dvě místnosti, z jedné, z které se vysílá a z místnosti propadá ředitele.
2: Jmenuji se Milena a chtěla bych tímto poděkovat Českému rozhlasu za návštěvu studia.
3: No, my jsme byli zvědaví, jak to vypadá v nějakém rozhlase, tak jsme se přišli podívat.
4: Poslouchám vás asi hned od začátku, od toho 94. roku.
5: Zdravíme z Českého rozhlasu,
6: posíláme pozdravy do Věrovan
5: a do Olomouce.
7: Zdraví a pusu posílá babička.
8: Já mám nové tetování a Kačka ne.
9: Váš tak je neopakovatelný. Děkuji.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Dejte nám follow, to je zase nový rozměr v roce 2026. V 15.56 ovšem klasika kapely Genesis a Phila Collinse jsme tam slyšeli Follow You, Follow Me. A hledáme se, koukejme se, vás tady ale dneska je, to je, to je klasika českého humoru a myslím, že i na ní se dostane jako zlatý hřebík. Dneska po 16. hodině v hvězdných návratech nejenom do Televariete za Vladimírem a Jiřinkou, ale heleme se, koukejme se už za chvilinku, tedy hvězdné návraty a dneska téma konkurzy.
1: Říkala mi máma a známý to

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Olomoučtí policisté varují před podvodnými prodejci briket. Oprava zámecké věže v Hranicích komplikuje dopravu v centru města. Dnes je světový den první pomoci. Zpočátku jasno, během dne oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Policisté varují před podvodnými prodeji briket nebo pelet. Během několika dnů na přelomu srpna a září zaznamenali na Olomoucku 6 případů okradených. Všechny měly přitom obdobný scénář. Zákazníci reagovali na výhodnou nabídku na internetu, paliva se však nedočkali. Celková škoda je vyčíslena na 140 tisíc korun, řekl mluvčí olomoucké policie Jaroslav Herzán. Případy policisté vyšetřují jako podvod se sazbou až 5 let vězení. S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v centru Hranic. Důvodem jsou opravy zámecké věže na Pernštejnském náměstí. Silnice je kvůli lešení užší, pokračuje mluvčí radnice Petr Vakovský.
2: Jde o poměrně rozsáhlou opravu a je to vidět i na tom, že vlastně na věži zámku muselo být instalováno lešení, což nebyla vůbec jednoduchá záležitost. Zabralo to vlastně 2 letní měsíce.

0: poskytování první pomoci nemůže být vázáno na příslušnost k národnosti, rase, náboženskému vyznání a podobně.
1: Do oslav Dnu evropského dědictví se i letos zapojuje Olomoucký arcibiskupský palác. Pracovníci tamního turistického centra připravili pro návštěvníky speciální prohlídkový okruh. Můžeme si prohlédnout i běžně nepřístupné prostory, pokračuje vedoucí centra Vendula Prostředníková.
2: Chystáme speciální prohlídku po stopách služebnictva, kde se podíváme i do toho zázemí technického, které v současné době je stále používané vlastně řádovými sestrami.
1: Sport. V osmém kole druhé fotbalové ligy dnes Česká Lípa remizovala s Prostějovem 0-0. V 17:30 bude mít výkop duel Kroměříž Opava.
3: Počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, ráno se ojediněle objeví mlhy. Teploty 18 až 22 stupně Celsia. V Jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Trávu kolem dálnice D46 sečou dělníci na trase Prostějov-Olomouc. Míjet je budete na úseku mezi exity Olšany u Prostějova-Slavonín mezi 34. a 38. kilometrem. Jedou levým pruhem.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
4: Je pěkný den, ale vy jste trochu nervózní. Před vámi je totiž okamžik, kdy vás bude někdo z něčeho zkoušet. Než si řekneme víc, o čem bude dnešní díl, nakoukněme do herecké kuchyně.
3: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
5: Prosím ticho, uklidníme se a poprosím Naďu Konvalinkovou. Zahrajte nám veselou prodavačku, třeba třešní.
6: Dobrý den, pojďte blíž, pojďte, podívejte se, jak ty třešínky se na vás smějou. Vemte si, kupte si chrupčičky, jsou to sladoučky, výborný, skvělý.
5: Dost, to by stačilo. Paní Konvalinková, teď jste strašně naštvaná.
6: No tak vezměte si. No proč si nekupujete? Pojďte sem. No teď jsou nádherný. Já nevím, tak mají snad lepru nebo co?
5: To nebylo tak špatný. Já myslím, že ta Konvalinková je docela dobrá. Zkusíme ještě něco. Kdybyste nám zahrála ještě jednu prodavačku, tentokrát má splín a depresi. Musím zjistit, co s tím udělá.
6: Dobrý den. Jo, chcete to kilo. Já vám ho prodám. Jo, dobrý budou určitě. Já vám přidám ještě půl kila. Třeba mi to přinese štěstí.
5: To by stačilo.
7: Není to blbý?
5: Ne, dobrý. No, uvidíme.
4: Uhodli jste dnešní díl našeho podcastu.

0: Budeme si dnes povídat o okamžicích, kdy se třeba ucházíme o práci. A jestli ji dostaneme, tak o tom rozhodují ti druzí. Na straně poroty nebo jakési výběrčí komise. Prostě a jednoduše budou nás bavit nejrůznější konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: No, někdy nezáleží jenom na nás, ale taky na zaměstnavateli, jestli nás vezme. Podobná situace byla nastolena i v komedii Petra Šulhofa Zítra to roztočíme, drahoušku. No a došlo také k okamžiku, kdy Stella Zázvorková byla nucena vzít práci a nechtěla, aby to bylo zrovna v místě bydliště. Vyrazila na konkurs, který vedl Petr Nárožník.

0: Nováková, Nováková Jiřina, Nováková Saskia, Nováková Karla, Nováková...
1: Božena, prosím, tu žádost jsem k vám podávala už před měsícem.
0: No a tady, Nováková Božena?
1: Ano, prosím, já bych měla o to místo, totiž veliký zájem, pane personální, manžel už je v důchodu, takže jistě chápete, že...
0: Ano, ano, jistě. Závodní rada s vaším přijetím taky souhlasí. Jenom jsme se všichni divili, že chcete dělat uklizečku právě u nás. Je to skoro přes půl Prahy, to by se nenašlo nic bližšího v místě vašeho bydliště?
1: Když já to chci, pane personální, právě co nejdá. Už kvůli lidem. Nemusí to přece každej vědět. Chápete to, ne?
0: Aha, chápu.
2: Konkurzy se často dělají a bývají hodně navštěvované, třeba i na post moderátorů, zprávařů nebo konferenciérů, jak se také kdysi říkalo. Na jeden takový vyrazila i v televariété Jiřina Bohdalová. Její zkušenosti, znalosti, odvahu a talent posuzoval v první řadě mezi diváky Vladimír Dvořák. Tak držme Jiřince palce.
3: Dobrý den, dobrý den.
1: Dobrý den.
3: Já vás vítám ke kvalifikační zkoušce.
1: Já vám děkuji, ano.
3: Já jsem předseda komise zkušební. Tady vedle mě jsou členky komise. Je nás celkem pět.
1: Pět.
3: Tak co jste si pro nás připravila?
1: Já jsem si myslela, že až potom. Já to mám v šatně, ale to kud pěkný. Já proto skápnu.
3: My si asi nerozumíme. My si asi nerozumíme, paní Rajská, nebo slečno?
1: Slečna, to je ještě...
3: Ale ten rok narození souhlasí, 46.
1: Jo, ale prosinec.
3: Ano. Tak slečno Rajská, my jsme si nerozuměli. Já jsem se ptal, co jste si připravila ke zkoušce.
1: Promiňte, jako ke zkoušce, jo?
3: Ano.
1: Trošičku rozrušená.
3: Ale že... no, tak to je pochopitelné.
1: Já to nechápu, že já jsem si připravila tedy ke zkoušce takový... si musím trošičku ten hlas,
3: no, tak dá. Se uklidněte, dobře, uklidněte
1: se. Rozrušení, že jsem si připravila jako úvod k veselé estrádě. Veselý, že?
3: Ano, ano, no, ano, ano. Tak prosím.
1: Ano, děkuji vám. Ano.
3: Tak můžete začít.
1: Jo, už takhle, tam.
3: Kam jdete, halo?
1: Já to mám jako s příchodem, víte?
3: Aha, ano.
1: Že bych... Jo, jako
3: ano,
1: přijím,
3: jistě, to
1: že?
3: Prosím, tak si přijď.
1: Ještě takovou drobnost, jenom publikum je, prosím, kde?
3: Publikum je všude před vámi.
1: Ano, taky za vámi, že já okolo vás.
3: No, tak všude. Začněte.
1: Ano. Koukejme se, ale vás tu dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Teď on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům. Já vím, že vy se budete chtít parádně rozšoupnout, co? No ale o to my se postaráme. Vám bude od smíchu horko. Je, koukám, že někomu už je horko teď, co? Tamhle ten pán si dokonce sundal vlasy. Tedy, jak vidím, vy budete ale prýma publikum, jo? To znáte ten for, ten vtip, jak jedna paní povídá, já vím na beton, že mě Alois podvádí. Vím kdy, vím kde, vím s kterou, jenom nevím jak. Rozumíte, tenhle ten program včera viděla moje tchýně, ale ta vám byla smíchy polomrtvá, to je strašná lidská, ona všechno dělá jenom na půl, rozumíte, jako polomrtvá na půl. No, tady no, se tak, setne,
3: to stačí, jako teda... To stačí, děkuji,
1: stačí. Stačí. Jsem celá z toho taková...
3: Ano, ano, jak byste ohlásila houslistu... Dávejte pozor.
1: Ano.
3: Jak byste ohlásila houslistu Karla Čeňka... dejme tomu, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hé, utekuše, hé, bez přípravy.
1: To mám jako také říct, že on bude hrát bez přípravy, že to...
3: Ale ne, ne. Ho máte ohlásit bez přípravy.
1: A on jako s přípravy.
3: On bude hrát na housle.
1: Jo. Já bych si zase jako přišla.
3: No, prosím.
1: Já jsem na to zvykla.
3: No, no, my si zvykneme.
1: Koukejme se, ale vás to teda dneska je. Tady tolik lidí nebylo ani našemu doktorovi na pohřbu. A to si ten chudák podle mě nezasloužil. Když on šel na pohřeb skoro všem svým pacientům.
3: Slečno, prosím, prosím vás, máte ohlásit houslistu Karla Čeňka, který bude hrát Paganiniho variace na cikánskou píseň Hej, utekuše, hej.
1: Ale k tomu já bych se bývala dostala.
3: Máte ohlásit pouze umělce.
1: Pouze? No nebo já už mám, ale... Já bych se přišla.
3: No prosím.
1: A nyní vám zahraje Čeněk Paganini.

0: Tentokrát to Jiřině Bohdalové moc nevyšlo, nicméně neohrozilo to její pozici moderovat další díly Televarieté. Ale vy se už za chvíli můžete těšit na další konkurs, kde bude vystupovat třeba Lubomír Lipský.
1: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas, který vám nabízí pořad plný humoru. Tentokrát jsme si jako jednotné téma vybral jsem já, konkurzy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Patrik Rozehnal vás teď bere na další, kde uslyšíte například Lubomíra Lipského a dva adepty o jednu práci. O jakou? To už se dozvíte z ukázky a já vám přeju dobrou zábavu.
2: No tak vy, soudruhu Chvojko, tvrdíte, že venku je zima, že tam chumelí. A tady u mě v mé kanceláři, že je příjemné teploučko.
3: Jistě, že venku je minus 8 stupňů a tady, i když špatně vidím na teploměr, je odhaduji, že je tak 22 stupňů.
2: No. A co když je tomu právě naopak?
3: Jak to naopak?
2: No naopak. Co když tady u mě v kanceláři jde přímo o zápal plic, jaká je tu zima? A venku, že kvetou třešně.
3: Ale už samotný fakt, že máme prosinec, to vaše tvrzení vylučuje. Kromě toho je tady zálovní ústřední topení, i když vidím byť i trochu sfušovaný.
2: No, já vidím, že jste člověk, kterému je pravda nade vše, že?
3: To je pravda. Už jsem se pokoušel několikrát proti tomu něco udělat, ale já už jinej nebudu, soudru osobně referente.
2: Nebudete. V tom případě je mi ovšem líto.
3: Já jsem prosím dobře nerozuměl. Jak to?
2: Ne, vás mi není líto, vám naopak blahopřeji k takové povaze.
3: To znamená tedy, že jsem...
2: Ano, to znamená, že se nehodíte pro místo, o které se ucházíte. Děkuji vám.
3: To nechápu, mám nejlepší doporučení.
2: No vidíte, tak to zkuste někde jinde. Vaše schopnosti neodpovídají našim požadavkům.
3: Jak to můžete odhadnout jen tak, bez zkoušky?
2: Ne, zkoušky právě proběhly. Bohužel neúspěšně. Děkuji vám, mějte se hezky, zkuste to někde jinde. Další, prosím.
4: Já jsem nějaký pištor, soudruhu
2: ředitel. Já nejsem ředitel.
4: Můžu?
2: No, samozřejmě, posaďte se. Tak vy jste soudruhu pištoro, posaďte se.
4: Ano, já jsem.
2: Vy jste soudruh pištora Ignác a ucházíte se na základě našeho inzerátu o místo, že?
4: Ale já jsem četl, že hledáte muže pro úkoly se zvláštní poslání, tedy obor zvláštní poslání, soudruhu ředitel, já jsem vždycky měl...
2: A můžete mi říct si, proč přicházíte až dneska?
4: No, to máte.
2: Pardon, proč jste nepřišel včera, jak bylo domluveno?
4: To bylo domluveno. To máte tak, soudruhu, náměstku.
2: Nejsem náměstek.
4: Ale vy byste mohl.
2: Podívejte, nebojte se nazývat věci pravý jmén.
4: Já se nebojím, jde pak, právě naopak snad. To máte, jak mě včera potkala taková zvláštní nehoda, babička najednou strašně zle a že tedy umře, nebo co, víte, no ne, to taky požehnaný věk, 96 let, taky vezu rychle do nemocnice, taky se jí tam dovez, samozřejmě, že jsem si taky vyžádal potvrzení ošetřujícího lékaře.
2: Kde pak máte to potvrzení?
4: Vítr, víte? Já spěchám potom k vám, jdu po mostě, najednou vítr, pšc, a potvrzení bylo ve Vltavě, no.
2: Ovšem byste si musel uvědomit důležitost takového dokumentu, ne?
4: To jsem si taky uvědomil, samozřejmě, taková prekérní situace, já jsem okamžitě do té Vltavy vyskočil, abych to potvrzení zachránil, ale než jsem kraulem vyplaval se šlajsny na ten vlnolam, co tam? Na lámu vlny. Potvrzení bylo pryč. Tak jsem vylez, stojím, koukám a vidím celý mokrý, říkám si, no takhle, Ignáci, přeci takhle mokrý. Ty můžeš jít žádat o místo pro úkoly se zvážním posláním. Vy jste nedostal telegram?
2: Ne, to jsem nedostal.
4: No prosím, tak ani na ten poštovní úřad se člověk nemůže spolehnout. Já to všecko vylíčil, věřte mě. 18.40 je zase pryč.
2: Dobře. Ostatně já jsem rád, že jste se neutopil.
4: Včera byla teplá voda přijela.
2: Jděte teď v prosinci?
4: No jistě. Promiň, vlastně, abych se vás nerad dotkl. Ano, nezlobte. Já jsem totiž členem klubu pražských otužilců. My jsme trénováni a zvyklí na plus 4 nad 0, tedy 4 Celsia. Včera bylo 6. Ale vy mě nevěříte, soudruhu doktore,
2: co? Ne, bych vám nevěřil, samozřejmě. Já vidím, že máte velké štěstí.
4: Ano, to já jsem dítě štěstí. Narodil jsem se v květnu, ještě k tomu v neděli, jo.
2: Počkejte, ovšem tady v dotazníku uvádíte narozen 6. června 25.
4: 25 se uvedl? Ale ne. No jo. Znáte přece poměry na farách, ne? Starý farář byl strašný sklerotik. A místo květen napsal červen. A navíc to byl latiník. On psal i ten květen s cvěten, víte?
2: S tím jsi si docela jist, tady co říkáte.
4: Byl jsem u toho, ne? No tak. Jsem viděl. Maminka byla štěstí celá bez sebe. Kmotra tam měla 8 dioptrií, to si vůbec nevšimla, to pro ní nic neznamenalo. Dobrý všecko. No a tatínek ten s radostí nad ním, že se mu narodil kluk jako Buk, podívejte na mě, že jo? Tak ten byl tak v podroušeném stavu, že nás vynesli tenkrát oba.
2: Ovšem později jste musel...
4: Později. To ovšem daleko později, strýc Krištof, později, až při zápisu do první třídy, ten na to přišel. Jenomže to víte, co za tu dobu všecko uplyne. Farář starý, sklerotik a latiník zemřel, přišel nový, byrokrat, no. Zůstalo při tom dceru, no ale měsíc tam, prosím, no. Mám na tom záleží, co druhu? Docente?
2: Vůbec. Nejsem docent. Vůbec mi na tom nezáleží. Naopak, já vám mohu sdělit, soudru Pištoro, že jste přijat.
4: Tak, tohle oceňuji. Blahopřeji k vašemu rozhodnutí.
2: Aby se tomu rozuměl, člověka, jako jste vy, hledáme už půl roku.
4: Můžu taky?
2: Jo, samozřejmě, prosím.
4: Jednu napak, potom, že...
2: Hledáme už... Děkuji. Tak, já si myslím, že vám práce u nás bude vyhovovat. Hmm. Zajímavá, interesantní práce.
4: Kolik?
2: No tak, 2,5. No ne, no samozřejmě prémie. Různé odměny, podíl ze zisku. Pokud nebydlíte, máte naději na přidělení podnikového bytu. Dáte si kafičko?
4: Velice rád.
2: Boženko, kafičko. No tak, aby se to rozuměl.
4: Promiňte, já bych opravdu rád věděl, co tady budu dělat.
2: Občas se nám stane, že nesplníme plán. Nevyhovíme kontrahentovi.
4: Neběžné.
2: Lidé si stěžují. To víte, lidé jsou různí. Píší na nadřízená místa. Dokonce do novin.
4: Podívejte, jak šasno. Kde na to berou čas?
2: No víte, jsou takový šourové. No tak sem tam taky něco nedodáme, zmetek nám uteče, nebo zboží dojde na místo určení špatně zabalené. Nebo rezate, nebo dokonce vůbec nedojde.
4: No v podstatě, sami lapálí. No.
2: Takže vaším jediným úkolem bude, abych tak řekl, zdůvodňování nedostatku. A abych to řekl zcela přesně, vymýšlení výmluv.
4: To je moje.
2: Tak pojďte sem, podívejte se, tady mám ještě několik restů pod vašem předchůdci. Tak. Zítra pojedete do Peček a vysvětlíte, proč lokomotiva na 16. koleji, která tam stojí, jo, nejede. Jo? A kdyby si někdo všiml, že nemá uhlák, jo, tak vy už si něco vymyslíte, že jo?
4: To je směšné. Bude potlesk.
2: Pozítří navštívíte lázně v Pardubicích a pohovoříte, proč vany, které jsme jim dodali před týdnem, potečou za týden.
4: Neslyšíte? Já už ten potlesk slyším.
2: Výborně. No a konečně tady v Chrudimi budete jednat o ledničkách, které hřejou, ale nechladí.
4: Přesvědčím.
2: A tady je to ostatní, jo? Dobre. Tak si to vezmete a...
4: Dobré hodiny.
2: Jo, prosím vás, ještě jedna věc. Nezapomeňte si koupit teplé prádlo.
4: Já teplé prádlo? Tedy...
2: Teplé prádlo.
4: Promiňte se, druhu, osobní referente, ale to je poprvé, co vám tedy přesně nerozumím.
2: No tak váš předchůdce totiž v nápravném zařízení trpí chladem. Rozumíte?
4: Beru.
0: Jestli i vás v brzké době čeká nějaký konkurs, možná vám poradíme i v dalších ukázkách, které už jsou přichystány, ale až po písničce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho

0: společně se teď v našem pořadu vydáme zase na konkurzy. A mají jedno společné. Všechny se odehrávaly v divadle Semafor.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Ten jeden je smyšlený a je sehranou scénkou. A ten, který vás čeká teď přímo, ten je skutečný. Kdysi ho podnikla Naďa Urbánková a bojovala o místo ve hře Kdyby tisíc klarinetů.
2: Přišla jsem do Semaforu ve chvíli, kdy byla v sále tma. V tu chvíli se rozsvítilo světlo, já stála s tím papírem v ruce. Paní, taková ta asistentka, mě viděla, že stojím, říkala, slečno, když stojíte, tak pojďte si to tady s panem Šlitrem odspívat. Já šla, já úplně zpitomněla, protože s tím dopisem jsem nakráčela na to jeviště, tam seděl za pianem Jirka Šlitr a teď se usmál, teď v první řadě Suchý a Roháč a celá tato svita. Já v tesilový, trapný venkovský sukince, takovým šedivým svetřičku, nenalíčená, bez brejlí tenkrát ještě, s tím dopisem a taštičkou takovou jsem stála. No, asi to vypadalo velmi komicky, protože se lidi začali smát a Šlitr, když se smál, říkal, tak slečno, co pak nám zaspíváte? A já jsem říkala, je, pane Šlitr, ale víte, já nic neumím. Já jsem totiž, a teď jsem začala hrabat ten dopis, já jsem totiž tady píšete, že mám přijít na pohovor, tak já jsem přišla na pohovor, začali se smát. A on říká, no ale tak přeci nějakou semaforskou umíte, ne? Já jsem říkala, no to jo, tak třeba Clementine bych, ale já znám teda jenom první sloku. Šlitr řekl, to nevadí, budeme hrát první sloku, já budu modulovat. Víte, co je to slečno modulovat? Já jsem říkala, to já vím, já chodím totiž na hodiny zpěvu. Tak to je dobře, začal hrát, třikrát zopakoval, byla krásná, byla, já jsem modulovala, pak Roháč řekl dost a řekl, a teraz nám volačo, zatancujte. Šlitr začal hrát twist, protože to bylo tenkrát moderní tanec. A já jsem se v té sukince začala vrtět, lidi se smáli a mě hlavou šlo. Ty nano, pitoma, máš to v tomhle věku, jsem si připadala v těch 23, úplně stará, jo. Máš to zapotřeby, ale tak jsem se jako vrtěla v rytmu toho twistu, pak Šlitr zase a Roháč řekl, to stačí a teraz nám zaspěvajte Clementine jako operu. A to byla moje parketa, protože já chodila na klasiku, jo. Jsem nasadila hlavový tón a začala jsem zpívat. No tak to vyvolalo salvu smíchu, mně se to lehce dotklo, protože jsem se cítila jako v kramflecích. No a Roháč řekl, tak děkujem pěkně a my se vám ozveme. A já jsem se vypotácela do toho zákulisí, šla jsem tam rovnou do ty malý, do toho odchodu, tam byl takový ten vrátný ve vrátnici. Já, rozumíte, to bylo strašného něco, to bylo strašný. A když takhle jsem přemýšlela, najednou přišel pan Suchý a říká, slečno, neutíkejte, my jsme si vás totiž vybrali. A já jsem říkala, počkejte, pane Suchý, říkala, ano, my jsme si vás vybrali, tak... A já v té radosti, jak jsem taková ta plná emocí, jsem se na něj vrhala, což on nečekal, a srazila jsem ho ve vrátnici na zem. Tak jsme se tam chvíli váleli. No a takhle jsem udělala teda konkurs do divadla Semafor.
0: Ano, takhle to mezi herci a těmi, kdo pracují v showbiznisu, vypadá. A jak to vypadá na jevišti, když se pomocí konkurzu mají diváci bavit a opět v divadle Semafor? To už vám předvedou pánové Miloslav Šimek a Jiří Grossman. Pořádají konkurs na Desdemonu.
3: Tak Desdemonu bude hrát Franta. To je jednou daný. Kde jsi, Desdemono?
4: Ale hledám takovej šáteček. Musím dostat mi vzat ten kapesník od hotela.
5: Ne, pánové, to je klukovina. Brat, holce, památeční šnup, tycho. Ta bestie ho za tomu škrtí.
4: Jo, a taky bych chtěl konečně vědět, kdo tu bestii bude hrát. Jednou je to můj druh a byl bych rád, kdyby to byl slušný člověk.
3: Vzhledem k tomu, že nikdo z nás není černoch, vybere se Otello konkurzem.
5: A to si představuješ jak?
3: Jednoduše. Kandidáti budou škrtit Desdemonu na čas a eleganci.
5: Vždycky najednou to budou jatka.
3: Proč najednou? Jeden po druhý. Franto, ty si lehneš. A vždycky, když uvidíš červený kolečka, tak to odklepne a kandidátě pustí. Říkám, pustí, pánové! Tady je tragédien klůček.
5: Tak prosím, sedaďte se.
4: Chci škrtit
6: Pěkně podle velikosti. Nejmenší napřed.
7: Prosím, pane rozhodčí. Rozhodčí jsou také připravení, takže my můžeme začít. Jako první korčulík, kde se volně zvedl plukče. Škrtí na hudbu, proč by se netěšili. Cestou odrobil iba jednu piruetu a celá jazda postrádá skoku. Ale škrtí pes a on šel se voda plácá, plácá. Počkáme si na výrok rozhodcou. Čas 4-7, body 5-6. Bravo, svetopluk, mamka bude mať radost. Bravo.
6: Jako druhý se rozjíždí k Desdemóně nadějný škrtič Prahy Pavel Kondelík. Výborný jednoduchý Salchov, promiňte dvojitý.
7: Tu by se dodal markantně vidět práce trenérky Marty Záhořovej Ložovej.
6: Ovšem škoda, že nám Kondelík u mantinelu padá. Ale práce na krku za zvuku osudové patří k lahutkám dnešní odpoledne. Desdemona plácá napětí vrcholí, pozor, pozor! A nízká známka rakouské rozočí nám bere vítr z plachet. Ovšem to nesportovní gesto při tomto jemném sportu se mohl Kondelík odpustit.
7: Kludný rozjazd laňského majstra Evropy Nopa dává tušit, že budeme svědkami výjimočného zážitku. Naznačuje, že se s Desdemonou nebude mazlit. Tak jo, vynechal klučky, obloučky a jde rovnou po vaze. No nevím, či by se nedělá drasá holubička, volená ozaj šťastně. Desdemona klepá, ale Nop nedbá. Konečně Desdemonu pulší efektní skok a 5-9, nejvyšší známka Desdemoni na memoriálu.
6: No gabro. Na loď bez prodlení dát sekci zprávu o tom dopuštění.
0: A když už nás tu Jiří Grossman bavil, a navíc tu ještě před ním byla i Naďa Urbánková, požádejme společně o jednu písničku.

0: Možná jste to ani netušili, že existuje takových konkurzů, u kterých je legrace. Tak si připomeňme ty další.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Jak takový konkurs na roli vypadá, o tom by mohl vyprávět už od dětství Ondřej Kepka.
2: Já jsem byl traget u konkurzu. Musím říct, co by tedy, jak si od dětství...
3: Jakože jste vždy skončil špatně?
2: Ano, já jsem na konkurs v podstatě nikdy nic nezískal. Já jsem byl antikonkurzní dítě a kdykoliv jsem měl tu možnost se účastnit konkurzu, tak to nedopadlo. Vždycky to musela být volba toho režiséra napřímo nebo v nějakém, dejme tomu, uším výběru, jako na první Arabelu byl konkurs, teda tak to byl snad jediný úspěšný, ale jinak jako...
3: Takže tím jste prošel, no.
2: Tím jsem prošel, no. A co by režisér, tak jsem
3: Pamatujete
2: taky...
3: si, co jste musel dělat mimochodem?
2: Ano, pamatuju.
3: Co?
2: Pamatuju si, bylo to v bývalém filmovém klubu v takovém salonku, vidím to jako teď, v 9 let, že jo, nebo 8 vlastně tehdy. A přelejzali jsme, já nevím proč, přelejzali jsme stolek a podlejzali jsme židle takhle s tou už tehdy Veronikou Tyblovou, tou první Mařenkou. A do toho jsme měli něco povídat. Jestli chtěl pan režisér zjistit, že se umíme hýbat, nebo... Protože jsme jakoby lezli po židlích a do toho jsme něco povídali. Režijní záměr jsem nepochopil, možná, že si to pamatuju
3: špatně. Nechtěl jste to sám nikdy po svých hercích?
2: Ne, já jsem a pozor, nikam. A co by režisér, tak je to další tragédie. Já vždycky z konkurzy dopadám špatně. Jednou jsem rozplakal dítě natolik, že to vypadalo, že ho tam snad mlátím nebo co, protože maminka čekala venku a on tam byl tedy se mnou a s asistentkou naštěstí.
3: A chtěl jste, aby režijně plakal?
2: No ne, vůbec ne. Já jsem naopak strašně, ale opravdu, já jsem říkal, že v klidu, že je všechno fajn a tak jako právě proto, že jsem si vzpomínal na ty strašné zážitky z konkurzu, které jsou příšerný, opravdu moje, tak jsem byl takový milý, ale prostě pak se zjistilo, že dotyčná osoba není úplně vyrovnaná psychicky, prostě mám na to nějakou smůlu, ale když vám vyleze dítě, zarudlí se slzama, že ze dveří a tam čekají ty další rodiče s těmi svými dětmi.
3: Tak se otočí a jdou domů.
2: Tak jako to je, jako mám z toho trošku trauma a moc upřímně řečeno tomu nevěřím. Jediný konkurs, který byl úspěšný a to bylo na jednu z povídek 3+1 s Mirkem Donutilem a tehdy na takový ale úzký herecký konkurs, ne nějaký široký, přišla neznámá Jitka Čvančarová tehdy ještě a přesně se hodila na tu roli a to byl také její start vlastně do televizního a filmového nebe. Takže to jsem měl takové jako štěstí a jsem rád, že jsem to mohl uskutečnit tehdy.
3: No tak Tomáš Holý třeba s Marí Poleňákovou taky měl to štěstí, taky ho vybrala, taky to nějak vyšlo. No tak
2: ale jo,
3: třeba ta šťastná doba u vás taky ještě přijde.
2: A nebo ještě řeknu v krátkosti, bude zase zdržuju, ale jenom jeden vlastně konkurs, ale to jsem byl sám, jediný adept. A vzpomínám si.
3: A dopadl se špatně.
2: Mě to připomněl. Režisérka Šimková Plívová, známá dáma dětských filmů, vybírala hlas k jednomu filmu, protože hlavní představitel se jí nelíbil, jak mluví, měl nějakou vadu řeči. A já jsem přišel, ale byl jsem jedinej. Jo, a ona se strašně rozčila, vůbec jsem nic neřekl. No to je teda jaký to je konkurs, tady prostě nikdo není. Tady Ondřej jedinej, že jo, tak pojď. Já jsem říkal, no to začíná pěkně. No naštěstí jsem se jí natolik líbil, já jsem tehdy hodně už dělal v rádiu a naboval jsem a tak, takže to se jí hodilo v tu chvíli. Takže říká, no to je zázrak, že jsme tě to, ale vlastně to byl zase takový divný konkurs, protože jsem tam byl nikoliv svojí vinou a nějakým nedopatřením.
3: A co jste dal těm ostatním, aby nešli do
0: Konkurzy jsou ale doménou i dnešní doby, tedy současnosti. Pořádají se nejčastěji na místo různých manažerů, ředitelů, vedoucích a sekčních šéfů. No, možná, že i v té vaší nemocnici byl nedávno konkurz, třeba na ředitele. Takový podnikl kdysi ve filmu Jak básníci nestrácejí naději i Štěpán Šafránek. Co myslíte? Vyšlo mu to?
4: Kdo začne? Tak třeba já. Jakou máte vizi?
5: Chtěl bych maximálně minimalizovat negativní dopady insuficientního systému.
6: Odbouráte bezpěky, kteří toky?

0: V nemocnici překračujeme reálnou potřebu o 120 lůžek.
1: Ano, to bezesporu, ale co je třeba mít zejména na mysli?
0: Nový informační systém?
2: To fundamentální, kolego.
0: Zejména je třeba levně nakupovat, draho prodávat a pozdě platit faktury.
3: Já myslím, kolegové budou se mnou souhlasit. Blahopřeji. Jmenování obdržíte od zřizovatele.
4: Jo, jo. Nakupovat levně, prodávat draze a hlavně pozdě platit faktury. Jen si z toho pro boha stali podnikatelé, neberte příklad. A raději si poslechněte písničku, která patří k filmu Dušana Kleina Jak básníci neztrácejí naději.
5: Posloucháte Odpoledne s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Polož mi ruku do klína a zavři oči. Někdy tak všechno

0: Ještě si projedeme v rychlosti v našem pořadu několik konkurzů.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českého humoru.
0: Tak například se můžeme ocitnout i na konkurzu na film. Jak nám to předvedou pánové Jaroslav Uhlíř a Karel Šíp. Poprvé jste scénku mohli vidět v televizi v pořadu Hit Šaráda.
2: Tak koho pak tam máme dál?
3: Herec Uhlíř, toho času bez práce.
2: To už jsou dneska skoro všichni. Co o ně víme?
3: Výška 168, 46 let, 3,5 dioptry.
2: Jo. Takže vysoký, mladý, bystrozraký, jo? A. OK, takhle sem pošlete, OK?
3: Pane Uhlíř, pojďte, pane režisér už čeká.

0: Dobrý den, pane režisére.
1: Servus, Ulíš. Čeliček, na tebe koukám, že ty už jsi mi hrál v nějakém filmu.
0: Hrál ve dvou vašich filmech.
1: Ve dvou, OK.
0: OK. První film, v kterým jsem hrál, ten se jmenoval Bitva u Lipan. A tam jsem hrál člena Žižkovy armády. A druhý váš film, ve kterém jsem hrál, se jmenoval Poslední bitva vzplála. A tam jsem hrál člena lidových milicí.
1: Ah. OK, OK. Celý život točím vlastně jenom bitevní filmy. No. A takový bude i ten, co teďka budu točit. Jo, proto celý tenhle konkurs. Ten film bude taky bitevní, jmenuje se Bitva o kompetence a celý se bude odehrávat v parlamentu.
0: Aha. Takže veselo hra tentokrát.
1: Spíš horor. Víš, ale jako, jak já na to makám, tak to vidím, že to bude první český velkofilm. No, je samý action. OK, action. Pochop, jako československá kinematografie žije dál. Ale platí to Američani.
0: A režo, s prominutím, jakou roli eventuálně bych tam měl hrát já?
1: Poslance. Jo? To je hlavní figura toho filmu. Hauptka. Jo? Já... Rozumíš, já se snažím jako vytvořit úplně nový typ kladného hrdiny v českém filmu.
0: Aha, poslanec. Takže čestný, pravdomluvný, charakterní, poctivý.
1: Správně. Ano. Na to všecko okamžitě zapomeň. Tak to zkus.
2: Vám ale určitě bude bližší konkurs na nějaké to pracovní místo. Možná, že i dámy se ucházely o místo sekretářky a vědí, že to není jen tak jednoduché. Své by o tom mohly vyprávět i dvě dámy, které uslyšíte už za chvíli ve scénce Konkurs na místo sekretářky.
3: Tak další. Další!
4: Marcelka.
5: Dobrý.
4: Tak jsem tady, pánové. Jo, vy tady nemáte kytičky.
5: No bohužel.
4: Jo, minkote, pánové, jak tady můžete žít bez kytice?
3: Vidíte, Václave, pořád plno flašek kolem a hojacinu. Hyacinta tady člověk nezakopne.
6: Jestli dovolíte, tak já bych tady položil soudružce několik otážek.
4: Ale jen žádné intimity, pánové. Vyť, Macku, až tady budeme sami, to bude jiná.
3: Slečno, prosím, no pro...
4: To bylo jen žertem. On žárlí,
6: to možná, no. Tak prosím, tak přejdeme ke zkoušce, ano?
4: On se stydí, drahoušek mála. No, Luci, já vám řeknu, mně se tady mezi váma moc líbí.
3: No, tak to jsem rád, že jste u nás našla soudružské prostředí. No. Kytičky sice nemáme, ale za to píchám jako kaktus. No ne, zkouška je zkouška, tu musíme provést. Já když jsem začínal, tak jsem, než jsem se stal ředitelem. Já jsem prošel tvrdou zkouškou.
4: Ne.
3: No, Václav, ne. Řekněte.
6: Ano, to myslíte, jak jste musel vypít tu lahé vodky X?
4: No. Ne.
3: Starý člověk. Tak prosím, jedem další.
6: Ano, tak co byste prosím dělala, kdybyste jako sekretářka měla požádat o vyšší plat?
4: Aha. Ale je, to přece není žádný problém. O kolik by se tak mělo jednat?
6: No tak děkuji, tak prosím, tak přijdeme k další otázce. Dejme tomu, tady soudruh ředitel je indisponován. Co prosím uděláte?
4: No, skočím mu pro okurku.
3: Bravo, ano, správně. Ta minula tam je vařila šipkový čaj.
4: Ale.
6: Tak a teď vám něco nadiktuji.
4: No, když tak. Jak nedáte.
6: Pište, prosím. Žádám tímto místo sekretářky, jméno, podpis, jméno.
4: Tak, máte ano. To ISMO adresou.
6: Ano, děkuji. A my vás vyrozumíme, prosím. Ano.
3: Pane Václav, co tomu říkáte?
6: No, opravdu zajímavá. Výborná. Píše taky pěkně. Místo sekretářky, jinak dnes večer sedím v kavárně Savarín.
3: Kavárna Savary.
7: No, ano, jistě, vidíte, jak píše přesně, rychle a přímo k věci. Ano, ano. Skutečně, s touhle silou to bychom dokázali obrovské věci.
6: Výborně.
7: Aby nám ten graf letěl nahoru. No tak...
6: Ovšem, máme tam ještě jednu, prosím.
7: Ještě jednu?
6: Ano.
7: Tak to vememe hopem.
6: Další vrš, soudružka!
4: Dobrý den, soudruzi.
3: Dobrý den.
4: Vy jste ředitel?
3: Ne, já jsem Václav.
4: Vy jste ředitel? Tak mi nám skočte pro kafe.
3: No dovolte, já vám budu...
4: No, my budeme diktovat. Tak se posaďte. Pište. Přijímám tímto dnešním dnem na místo sekretářky soudružku Machovou.
3: Machovou.
4: Liduško. Ale jde vám to dělat pomalu, to musí jít hopem. Podpiš a jméno. Děkuji. Tak a zítra v 8.
3: Prosím to, kafíčko, jak...
4: Pozdě, pospíchám. Pánové, příště to musí jít. Hopem!
7: Ale kde to...
2: A čím se rozloučíme? Konkurzem na místo lékařky, ale ne té lidské. Té zvířecí, tedy veterinářky. Jedna z hlavních hrdinek seriálu o zvířatech a lidech v režii Hynka Bočana se propašovala na kliniku, aby tak trochu očíhla terén, jak se říká, a pak pod svým skutečným jménem vyrazila ucházet se o nové místo. Právě teď vstupuje do ordinace Ivana Chýlková.
8: Doktor Novotná.
9: Dobrý den.
8: Dobrý den.
9: Dobrý den.
10: Dobrý den.
9: Dobrý den.
10: Ale slečno Olgo, my tady dneska máme konkurzní řízení.
9: Ano. Fotokopii mého diplomu máte u přihlášky do konkurzu.
11: A on, navšpak máte toho medvěda, paní kolegyně?
12: Je nějaká provokace, ne?
10: No.
9: Medvěda a budík. Ten budík chci dát, kde je, do toho medvěda. Chtěla jsem se poradit.
13: Logické, my tu denně všíváme budíky.
11: O čem poradit?
9: No, jestli to tygře, jak se o něj máma nestará, neodmítá pít z dudlíku právě proto, že neslyší něco, jako je mateřské srdce. No, myslela jsem si, že když ten budík dám dovnitř, počkej, tak že by to mohlo vlastně matčino srdce nahradit. Je to možný?
11: No, ne, to vám někdo přednášel?
9: Ne, to jsem četla v beletrii u Taylora nebo Harriota.
11: No, skvělí veterináři, ale ve svých populárních spisech trošku popustili úzdu své fantazii.
2: A tím se také pro dnešek loučíme. Nakonec zní už i melodie ze seriálu. Mějte se pěkně a jestli vás čeká konkurs, tak držím pěsti, ať to vyjde a máte štěstí. A když tak se zastavte zase u dalšího dílu našeho pořadu. Tady štěstí a radost rozdáváme rádi. Mějte se krásně.

0: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov. Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v srpnu lehce vzrostla. Povodí Odry staví na řece Opavě protipovodňová opatření. Umělci Šumperského divadla dnes zahájí novou sezónu Moliérovým Tartifem. Zpočátku jasno, během dne oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobré odpoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji v srpnu vzrostla na 5,3% z červencových 5,2%. Ve srovnání s ostatními kraji byla šestá nejvyšší. V regionu bylo na konci srpna 21 897 uchazečů o zaměstnání, o 413 více než v červenci. Nejvyšší nezaměstnanost mezi pěti okresy byla na Přerovsku, nejnižší na Olomoucku, informoval Úřad práce České republiky. Úsek řeky Opavy mezi Novými Heřminovy a Krnovem se začíná měnit. Povodí Odry tam staví nové protipovodňové opatření. Například v zátoru vodohospodáři rozšiřují koryta. V nejširším místě budou mít až 100 metrů. Do konce října bude v Branticích hotový nový pohyblivý jez. Pokračuje investiční referent povodí Odry Petr Prešl.
2: Původně se zde nacházel pevný jez, se kterým se nemohlo při průchodu původňových protoků manipulovat. Z toho důvodu jsme přistoupili k výstavbě pohyblivého vakového jezu.
1: V Šumperku dnes začíná nová divadelní sezona. Umělci zahájí premiérou inscenace Tartif. Moliérova nadčasová komedie o lidské naivitě a mistrné přetvářce v režii Mikuláše Tyce začne v 19 hodin.
3: Tak jsem souhlasil vlastně jen z obavy, že by to potom schráb spíš někdo nepraví.
4: Divadelní klasika Tartif zapadá i do mota nové divadelní sezony Teď nebo nikdy, říká dramaturg divadla Michal Sodomka.
5: Je to veršovaná komedie, což je pro nás velké Teď nebo nikdy, neboť jsme spoustu let neveršovali, ale je to do značné míry výzva, protože jsou herci spíše zvyklí hrát klasicky v té běžné mluvě prozaicky.
4: Další premiérou Šumperského divadla bude komedie Společenstvo vlastníků Jiřího Havelky.

0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Osobní auto bouralo a převrátilo se na Prostějovsku na silnici mezi obcemi Čechovice Bedihošť. Příčinu nehody vyšetřují policisté. Pokud tam míříte, projížděte kolem opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Víme, známe a je jasné, že bude velký zájem. Dneska mají svátek Marušky Marie, v novějších kalendářích také Mia, zítra třeba Lubor, včera Deniska a Denis, ale samozřejmě prim hrají Marušky a primáše a i další houslisty či trumpetisty nabídneme třeba i na váš poput a výběr. Možná i maruškovské, mariánkovské skladby tady budou do 18. hodiny, neboť je víkend, takže už teď po 17. 4 minuty hrajeme pro radost. Na lince 221-555-444, ovšem tedy s hodně velkým štěstíčkem. A také přeplněná schránka přetéká na čísle 723-70-33-51 12. září. Všem Maruškám hrajeme.

0: Český rozhlas Olomouc a Bořek Volný.
1: A přáníčka na lince 221-555-444. A teď dnes po 17. hodině jako první pan František. Asi jedno vyznání. Dobrý den.
2: Dobrý den. Zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny jeho posluchače. A prosil bych tuhle písničku zahrát pro moji manželku, paní Marii Skálovou z Hrabové. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdraví, protože to potřebuje. Toto jí přeje manžel, dcera s rodinou, vnučka Lenka, vnuk Ondra a pravnučky Aneška a Viktorka posílají babičce velkou pusinku. Ale bych tohle poslal paní Aničce Čížové do Bludova a Františkovi od Brna. Děkuji moc a nashledanou.
1: Děkujeme za krásný výběr, krásné vyznání a přejeme hodně zdravíčka taky vám. A teď už přejeme hodně štěstí také všem píšícím, kteří poslali včas a mezi 17. a 18. tedy v tomto čase na číslo 723 70 33 51 třem Maruškám k nám do Prostějova. Krásně zahrajte, stručně, jasně, snad budou vědět, které to mají být, které to jsou, protože urodilo se Marušek zrovna u vás, to určitě. Rádi pošleme písničku taky pro Marušku Adamcovou s Chrudimi k dnešnímu svátku. A popřejeme srdečně všechno nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, lásky. To už je přání od vnoučat Nikolky, Adámka, Natálky, Míši a dcery Petry s Alešem, syna Michala s manželem, Otou a Stesinkou.

0: přání do chrodimy, prosím, pro Marušku Adamcovou. Přání je to ovšem také se slovy od rodinky, a to od Miloška a Jiříčka a taky od dcerunek, vnuček a pravnoučátka. Máme moc pozdravovat naši nejhodnější maminku, babičku, prababičku, Marunku, a to Marunku Frýbovou. Ještě prosíme písničkou potěšit Marušku Blaškovou, a to písnička Do Postřelmova na penzion pro Marušku Blaškovou k jejímu dnešnímu svátku. Přání hlavně hodně zdravíčka, rodinné pohodičky. To přání od Magdy Stejskalové s právnučkou Natálkou a Anou Sontákovou na penzion Postřelmov Marušce Blaškové.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: jedno vyznání a teď ještě jedna oblíbená holuběnka by mohla potěšit každou Mařenku, která je naladěná. A taky určitě Boženku, kterou pěkně zdravíme. Dobrý večer, dobré večer.
1: Já vás zdravím, pane redaktore. Já tu písničku bych chtěla věnovat Lidušce Zíglové z Dobravice k dnešním narozeninám. Liduško, dnešním narozeninám všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, pohoda. A mě, ať pěkně to oslav, ten tvůj narození, ne? A kdybych si nedovolala, nebo něco do toho vlizu, tak ještě máš poneděle svátek je Ludmile, tak to vím jako v celku, ale zbudu se snažit, že bych ti ještě nechala zahrát. Vám, pane redaktore, moc krát děkuji za zabrání písničky. Mějte se krásně a nikde naslyšenou.
0: Bodem, děkujem, písnička tedy potěší i k narozeninám, to byla paní Boženka, boží, děkujem. A písničkou už posíláme krásná pozdravení a především upřímná srdečná přání taky dalším Mařenkám, samozřejmě. Písnička potěší určitě k narozeninám a svátku naší tetu Marunku, kterou moc zdravíme a která si teď taky speciálně prý naladila po internetu Český rozhlas Olomouc a prý na to čeká, tak se už dočkala, ale je tam vždycky to zpoždění hromada hrůza zpráv, ale rádi vyřešíme, co umíme. Pošleme písničku taky pro nejhodnější Marušku, naši bývalou spolužačku, taky pak dlouholetou kolegyňku, tak je moc pozdravujte na chaloupku s manželem. Není jak vám, užívejte si a hlavně oslavte nejenom krásný maruškovský svátek. Moc vás zdraví a to je poznávací znamení kolegové a taky spolužáci od dětství. Jaruška, Miluška a všechny ostatní děvčata. Všechno nej k dnešnímu svátečku paní Marušce Faltinkové. Hodně zdravíčka, štěstí přejí Zuzana a Petr Pastyříkovi. Máme vás moc rádi. Píseň ještě pošleme od Srovnalových Majce Srovnalové k dnešnímu svátku, švagrovým Majce Srovnalové a Marušce Srovnalové oběma směr náměšť. Přejeme jim hodně zdraví, štěstí, pohody. Srovnalovi, jejich Maruška, Marušce a Majce přeji všechno nej. No a ještě my tady přejeme, ale od Jarmilky z Rýmařova k svátku paní Marušce Ryšánkové z města Albrechtic. Hodně zdraví za všechny. Sestra Jarmila Rýmařov, přáničko Marušce Ryšánkové. A nejenom Marušky, ale další přánička v zápětí třeba od vás.
2: Český rozhlas Olomouc,

0: přímo z místa.
1: Veslařský klub Olomouc letos slaví 85 let. V pořadu přímo z místa se ohlédneme nejen za jeho historií, ale podíváme se i do současné loděnice. Jak dnes vypadají tréninky na veslařském trenažéru i na řece Moravě a jak se klubu daří vychovávat nové talenty, poslouchejte Český rozhlas Olomouc v neděli krátce po 9. hodině.
0: Příběhy slavných značek. Poslechněte si příběhy lidí, jejichž nápady či výrobky nás obklopují leckdy už 100 let. Někdy stačí jen náhoda a štěstí, jindy geniální nápad. Pokud se k tomu přidá dřina, pokora a vytrvalost, může vzniknout legendární výrobek, který provází životem celé generace. Příběhy slavných značek s Janem Kovaříkem. Každý všední den po 21. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Pokračujeme 12. září, uvidíme, kam pak zamíříme teď s Dankou Valšov. Dobrý den.
3: Dobrý podvečer, já bych prosím chtěla nechat zahrát pěkné mistrovské písničky do široké nivy pro kamarády Mirka, Jarouška a Milánka. Milánek, ať se brzo uzdraví, pro takovou dobrou pohodu, ať se jim daří. A ještě bych to chtěla poslat do Břidlišné švagrové Mirkovi a Lidušce švagrové.
2: Děkujeme pěkně, děkujeme Daně. Pozdravujeme už teď hodně Mařenek, Mariánek, Marušek. A to další přání to míří pro nejhodnější skvělou kamarádku Mařenku, která je celoživotní oporou a optimismem srší celý život. Tak jí moc krásně zahrajte a krásná slova vyřiďte teď do Českého rozhlasu Olomouc. Moc rádi. Dál rádi pozdravíme a písničku pro potěšení, pro dobrou náladu pošleme do Dolních Povelic mojí milé hodné prababičce Anešce Valchařové. Přeju ti, babičko, hlavně to zdravíčko a chranu Panny Marie. Babičko, mám tě moc rád. Posílá pravnuk Šimonek do Dolních Povelic. Babičce, prababičce Anešce. Dále hrajeme Marušce Chovanové a Marušce Jarošové do Velkých Kunětic k dnešnímu svátku. Marušky, dnes je váš den, tak dnešním meninám přijměte moje blahopřání, ať splní se vaše tajná přání. Moje přání shrne věta, lásku, štěstí, dlouhá léta. To a mnohem víc přeje Helena, jejím Maruškám. Ještě další přání, a to Marušce Kocůrkové do Třech dvorů. Blahopřejí Mila s Františkem, Lida a Luboš, taky Zou a Abrahamovi Uničov, a to míříme k Marušce Kocůrkové. A teď ještě taky do lesa. A tak si zopakujeme všichni pár těch mysliveckých z Rožmitálu možná.

0: To taky umí myslivci, a jestli tam hodovalo, pokud se oslavuje, hoduje nejenom z důvodu svátku, pokud se u vás třeba gratuluje aspoň trošku všem Maruškám. Pěkně zdravíme, v zápětí zazní ta jejich Mařenkovská a dneska prosím díky panu Josefovi. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny posluchače. Písničku a přání posíláme paní Marii Juráskové, Poláchové, Gohrové, Večeřové, Dozborová k její dnešnímu svátku a paní Večeřové ještě k zítřejším narozeninám. Všem vám přeji hodně štěstí, zdraví a spokojenosti, přeje Josef s rodinou. A vám děkuji za vybrání písničky a někdy zase naslyšenou.
0: Děkujeme za přání všem, to byl pan Josef z Borov. Marušky zdravíme a ty dneska hrají ten prim, takže písničkou určitě potěšíme od Moniky a celé rodinky, prosím. Písnička mamince, babičce, Marušce Rumpikové do újezda k dnešnímu svátku přejeme jen to nej. A hezký den za celou rodinu, dcera Monika a za celý rozhlas Bořek. Český rozhlas Olomouc zahraje rádi také od vnuka Tomáška a dalších. Všechno nejlepších svátků mamince a babičce Marušce Máně přeje vnuk Tomášek, máme tě rádi, rádi vyřizujeme, zdravíme i k vám a nebo k babičce. Teď ještě písnička Představte si od Marušky a to pro sourozence Jardu a Liduš, přátelé, kamarády, co mi přáli k svátku, moc si toho vážím. Přeju vám to samé, posílám taky pěknou písničku Maru Radíkov. Maru, ta je i od nás, pro vás a určitě i od přátel. Do babic míříme k svátečku paní, s přáním paní Majce Kopickové. Písničku posílá sestra Spískova. Do babic Majce. No a ještě rádi vyřizujeme přáníčko, ale hlavně pozdraveníčko pracujícím Maruškám, třeba zdravotním sestřičkám, prodavačkám, šikovným. Tak je moc pozdravujte. Zdraví Jarek, Vojta a zdravíme taky všechny ty, kteří čekají na Mařenku, aby ji mohli potřást pravačkou, až přijede z té práce.
2: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme

0: Full. 6.17, 11.30, 12. září míříme do vašich srdcí s pár tóny. Teď vybírá jednu krásnou plavbu na lodi. To bude ta Lucia a budou k tomu slovíčka, doufám, krásná. Kam pak mířená od Zdeničky? Dobrý den.
1: Dobrý den. Já zdravím Český rozhlas Olomouc a všechny dobré lidičky. A písničku posílám Lidušce Siglové k dnešním narozeninám. Liduško, já ti přeju všechno, jen to nejlepší. Veliký kopec zdraví, klidu, pohody a buď šťastná a nedej na řeči. A potom ještě bych chtěla poslat písničku všem Mariím, Marukám a Marenkám, které mají dneska svátek. Moc vás všechny zdravím a vám, Božičku, děkuju a nashledanou.
0: Písnička taky pro vás, to byla paní Zdeníčka. Dále budeme rádi plnit přání třeba vám, kdo máte štěstí se dovolat. Hned budeme u vás, hned. Jen co taky vyřídíme krásná přání, pozdravení a písničku pošleme i naší milované mamince Marušce Fialové k dnešnímu svátku. Přejeme hodně zdraví, hodně štěstí. Máme tě moc rádi. Posílá celá rodinka k Fialovým Marušce Fialové. Také pošleme písničku a přání krásná do Pískova, teď je Zdeňce a Haně do Usova. Pozdrav posílá Liduška. A ještě přáníčko nejhodnějším Maruškám, jednak Marušce Millerové a jednak Marušce Káňové, kterou moc zdraví jejich ctí.

0: Eva Vašek a surf 17.37 a to je čas, pokud se nemýlím, pro Vaška. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Máte slovo.
1: Já bych chtěl popřát opět po roce stavenickým Maruškám všechno nejlepší k jejich dnešnímu svátku a tím ta jejich vitalita vydrží ještě mnoho dalších let a to by tak asi bylo všechno. Ať si to všechno užívají.
0: Tak my se přidáváme, moc děkujeme za přání a vaše Marušky moc pěkně zdravíme. Prý Morava, ale spíš na český způsob, tak to bude skoro jako krásná zem. Jak je krásná ta česká zem? Prý půrem Češkám, Maruškám z Čech. Tak a písničku uděláme určitě radost ve všech lokalitách a potom také speciálně v Rýmařově a v Břidličné k dnešnímu svátku, svátečku Marušce Myčkové z Rýmařova a Marušce Kryšťákové opět do Břidličné. Tentokrát přejeme všechno nejlepší, hodně štěstí, zdraví, osobní pohodičky od Evy, a ne Vaška, ale Pavla. Eva Vašek teď dohráli, Eva Pavel teď pěkně zdraví do Rýmařova, do Břidličné. Všechno krásné též pošleme do domova u Třebu v Kivlošticích, milé kamarádce Madlence Ševčíkové. Posíláme písničku a přání pevného zdraví, moře lásky od všech nejbližších, pohodové dny, hodně sil, energie při léčení a boží požehnání od Heli, od Blaženky s Pepou, od Jitky a Šanu. A Šano Naďovou a s Jaruška s Drahuškou, Drahuškem. Všechno nejlepší tedy z přáníčka tohoto znění. Uvidíme, jak to mělo být. A písnička ještě taky k svátku mamince Marušce Ryšánkové. To přáníčko je krásné, rodinné, od dcery Veroniky, vnuka Tomáška a všech sousedů taky, ať zdraví slouží a taky chutná případně rumeček. Marušce Ryšánkové, všechno nejlepší od rodinky. Přání ovšem ještě zamíří určitě taky pro skvělé posezení, kde se slaví několik narozenin a dnešní sváteček. Moc zdravíme do toho krásného společenstva Mařenku a taky malou Mariánku. Krásně jim zahrajte, krásně jim hrajeme.

0: zase na prostřídání celá česká zem, samozřejmě, tak ještě třeba speciálně tu krásnou zahradu Moravy, co si zanotuje každý z nás a snad udělá radost jednak paní Martě a pak ještě pošleme dál. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás, pane Božku, ještě jednou a celý rozhlas Olomouc, zdravím, jestli jsou tam nějaký Marušky, tak jim popřejte za nás, za ty zákazníky vaše, co vás máme rádi a hrajete nám pro radost. A pak bych chtěla teda zahrát celé mé rodině, mým hodným kamarádům, paní Lidušce Ziglové, k narození nám přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, aby si to užila. Vzpomínám na jejího manžela Jarka a Frantu, bratra jeho. Pak bych chtěla ještě zahrát na Zavadílku paní Marušce Matějové k svátku a jejímu manželovi taky. A děkuju vám ze srdce, přeje Marta ze Svinova.
0: A my moc taky děkujeme a moc pěkně zdravíme. Ta pozdravení už posíláme taky od Lidušky, která píše a posílá písničku dnes speciálně pro paní Marušku Kachtíkovou z Loučné nad Desnou k jejím meninám, také jí tedy Marušce. Zdravíčko, štěstí, spokojenost od Lidušky. Přání míří z dalšího přání SMS-kového do Bělé pod Pradědem paní Marušce Mikulcové k svátku. Všechno nejlepší, boží požehnání přejí farníci z Domašova. A ještě máme moc pozdravovat všechny Marušky a Mariánky taky v Prostějově okolí a taky speciálně naši tetu Mařenku Maří. Užij si pěknou písničku pozdravení.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky.
1: V červnu se konal v Čáslavi 54. ročník Banjo Jambory, který Český rozhlas Olomouc tradičně zaznamenává. Znít budou různé druhy bluegrassu, od tradičního přes trumpgrass až po modernu. Nebudou chybět ani zahraniční hosté. Bluegrassová hodinka nás čeká v neděli 13. září po 15. hodině, pořadu Na cestě. K poslechu vás zve Jarka Nosková.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Zveme ku poslechu a třeba i do tance, do kola. Teď i Marošky, Mařenky, Máničky, jedna klasická, krásná, veselá zahraje. A zveme do vysílání teď taky paní Janu Hroštění. Dobrý podvečer.
3: Pěkný dobrý podvečer, pane Božečku. Srdečně vás zdravíme a všechny posluchače. A dnes mají svátek Marie a Marušky. Posíláme přáníčko a písničku Marušce Bartošové do Červené vody, Marušce do Kroměříže, Marušce Faltinkové do Hrabišína a Marušce do Věžek. A všem Maruškám, který poslouchají tento rozhlas. A přejeme vám všem všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojený život, hojnost Božího požehnání a panenka Maria Svatohostinská, ať vás všechny ochraňuje, to vám ze celého srdce posílá Jana a Jiří z Roštění. Pane Božečku, vám děkuju za výběr písničky a ta písnička je i pro vás a přeju vám příjemnou neděli. Naschledanou.
2: Díky za všechny, speciálně za Marušky, Máničky a ještě za chvilinku potěšíme někoho na lince. Hned budeme u vás. Pošleme ještě taky písničku dvěma babičkám na dvě strany. Obě jsou Mařenky. Krásně jim zahrajte a pozor, poznávací znamení. Rodinka zdraví za všechny z celé rodiny. Lucka, maminka, ovšem Marta a taky všichni z celé rodinky, z celé republiky. Máme ještě moc pozdravovat taky skvělou, báječnou tetu Marušku, toho času taky do práce, ať jí to uteče, ať zítra užije krásného, volného, nedělního, víkendového času.

0: Anička tříminutová s Vysočinkou z Vesela tentokrát. A teď ještě univerzálně pro Marušky, pro narozeninové oslavence, pro všechny, kdo mají rádi ten přátelský pocit, že jim někdo taky pošle pozdravení, neboť přátelé, kteří zůstanou, o tom bude ta asi závěrečná skladba. Elišku zdravíme, dobrý podvečer.
1: Dobrý podvečer, zdravím vás v Českém rozhlase Olomouc a všechny posluchače tohoto pořadu. Vybranou písničku bych chtěla poslat k dnešnímu svátku mým kamarádkám Majkám a Maruškám, a to Kavanové, Přidalové, Ficové, Kardinálové a naší nejstarší občance paní Komárkové, jen tak pro pěknou pohodu. A přeji vám všem, děvčata, hlavně hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a spokojenosti a k mému přání hojnost Božího požehnání. A vám děkuji a zase někdy naslyšenou.
0: Krásně nám to vyjde a možná, pokud se teď někdo ještě ozve, tak bychom mohli, protože zájemců ještě v závěru spousta. Ještě jste s námi ve vysílání, ještě vzkaz číslo 2 a zřejmě úplně ten poslední. Jestli pak byste chtěli poslat tu písničku, co vybrala paní Eliška, teď taky někomu. Dobrý den. Nehlásí se, ale jsou tam na lince, to byla paní Eliška, vzali jsme druhého, škoda. Tak poučení pro příště, písničkou ještě určitě tady potěšíme a zvládneme poslat také písemné pozdravení pro Miloše, který má narozeniny, ano, ano. Také pro skvělého kamaráda Laďu za velkou pomoc dneska na takové naší malé, skvělé brigádičce i s pivečkem a výborným guláškem. Moc vás zdravíme. No a ještě máme, když tady budeme mít tu přátel, zahrát taky kamarádce Mařence, kterou máme moc rádi. Zdraví Mirek, Jituška a všichni z celé rodinky. Zahrajte taky všem Maruškám, hodným lidičkám a přátelům.

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Slavný český písničkář Jaromír Nohavica nechává nahlédnout do svého světa. Premiéra dokumentu Jarek. ČT2. Přišla o všechno a všechno je také rozhodnutá získat zpět. Své postavení, tituly i jmění. Romanticko-dobrodružný film Báječná Angelika. A ČT Art uvádí u příležitosti významného životního jubilea Arnošta Goldflama jeho komedii Dámská šatna, inscenovanou v Pražském divadle u Valšů. Sobotní večer s Českou televizí.
2: Soutěž o iPhone s krásnem. Kup šunku Amálku a vyhraj. O svačině
3: to roztočí. Amálka. Krásná zdravá svačina.
4: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
5: Přerov přestaví skládku v Žeravicích na centrum zpracování odpadu. Pacienti s plicní fibrózou budou mít v Česku k dispozici nový lék. Na dnešek připadá Světový den první pomoci. Zpočátku jasno, během dne oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr. To je zítřejší předpověď počasí. Dobrý podvečer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Přerov se chystá přestavět skládku v místní části Žeravice na centrum zpracování odpadu. Město se tak chce připravit na podmínky po roce 2030, kdy začne platit zákaz skládkování využitelných odpadů. Do 3 let bude na žeravické skládce nová akumulační jímka, skladovací kazety a kompostárna, řekli zástupci města. Na proměnu městského odpadového hospodářství předovští zastupitelé schválili vklad téměř 60 milionů korun. Do Česka míří nový lék na idiopatickou plicní fibrózu. Léčí se s ním první pacienti. Plně dostupný a hrazený pojišťovnami by měl být od příštího roku.
6: Fibróza způsobuje postupné zizvení plic vlivem špatné reakce imunitního systému, pobytu ve znečištěném prostředí anebo kouření. Zpočátku se projevuje únavou a stále většími obtížemi s dýcháním při námaze, popisuje pneumoložka Martina Štertzlová.
7: Plíce jako kdyby tuhly, takže kyslík z vnitřku plicního sklípku přestupuje do krve méně ochotně.
6: Nový lék s účinnou látkou nerandomilast dokáže zmírnit následky zizvení plic a jeho účinnost je podle klinických studií vyšší než u dosud používaných léků, popisuje Martina Koziar-Vašáková, přednostka pneumonologické kliniky Fakultní Thomayerovy nemocnice.
8: Ten nový lék vypadá, že dokáže snížit úmrtnost na plicní fibrózu až 43% ve srovnání s těmi ostatními léky.
6: Dodává ale, že bude nutné počkat si na účinnost v dlouhodobé léčbě. Krištof Jiřík, Český rozhlas.
5: Dnes je Světový den první pomoci. Připomíná, že v kritické chvíli může správná a včasná reakce zachránit lidský život. Loni přitom Evropská resuscitační rada změnila doporučení, jak v takové situaci postupovat. Zatímco dříve měl člověk nejprve zkontrolovat dýchání, teď má jako první zavolat záchrannou službu. Češi se podle Jany Djakov z České resuscitační rady první pomoci nebojí a patří k nejaktivnějším v Evropě.
9: My máme jednu z nejvyšších vlastně vůbec celé Evropy ochotu těm lidem nějak pomoct. Je to i tím, že vlastně ta povinnost pomoct tomu druhému člověku je u nás dána jako zákonem, ale my máme i velice vysokou úroveň právě zahajování takzvané laické resuscitace, je na úrovni až kolem 80% všech případů, ke kterým se vlastně vyjíždí.
5: Olomoucký kulturní dům na Cucky vstupuje do další sezóny s novým vedením. Ředitelem se stal dokumentarista, producent a kulturní manažer David Butula.

0: počasí.
1: Zítra čekejte na střední Moravě zpočátku jasno, během dne oblačno, ráno se ojediněle objeví mlhy, teploty 18 až 22 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 14 a slabý proměnlivý, postupně jihozápadní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Vozovku dálnice D35 opravují dělníci na obchvatu Olomouce, pracují za exitem Nemilany ve směru na Ostravu mezi 272. a 274. kilometrem v pravém pruhu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Setkání s literaturou Českého rozhlasu Olomouc.
2: Lenka Chalupová, holka z krabice 2.2, příběh Inky Majerové pro rozhlas připravila, tak to by byla stručná verze pro personál, pro moderátory, ale pro posluchače. Připravená je premiéra druhé části dvoudílné povídky přerovské spisovatelky, také známé z našeho vysílání v dalších funkcích, Lenky Chalupové. Tedy povítek s názvem Holka z krabice. Inka Majerová měla vstup do života hodně těžký, ale to ještě netuší, že všechny jistoty se záhy rozpadnou na kousíčky. V režii Petra Gábora účinkují Vladimíra Včelná, Sára Erlebachová a Sabina Muchová.

0: to. Nech toho už. Teta se mazlila s každým králíkem, s každou slepicí, která jí dělala společnost v její samotě. Inka vzala tetu do chalupy, aby se dohodli, které věci si chce strojáku odvést do Přerova a které oželí, nebo je přenechá novým majitelům, přestože nepochybovala, že mladá rodina nakonec všechno spálí. Nevěděla, co její tetu čeká v Přerově. Tady na ní byli lidi zvyklí, pomáhali jí, byla pro ně ta hodná, postižená Berta. Ale ve městě, kde ji nikdo nezná a neocení, že nosí sousedům vajíčka a pro děti z okolí suší bylinky? I přes pochybnosti se Inka slyšela, jak říká: v Přerově se budeš mít nádherně. Máme pro tebe v našem domě pěkný byt, kam s tebou může i Alfons a Mína se Skvrnkou. Berta pohladila psa i obě kočky, přikývla a vstala, aby pomohla Ince s balením. Chápala dobře, že když se bude vzpírat, švagr se naštve a mohl by ji dát do ústavu.
1: Tohle ale ne, toho sádrového ježka mám z Luhačovic. A tohle taky ne, toho oslíka mi přivezla Libunka z Jugoslávie. Ani tohle ne, to je papírový vějíř z Tobačova.
0: Inka tušila, že s tetou bude těžké pořízení, jenže takhle se nikam nedostanou. Začala nemilosrdně rvát všechny ty krámy do černého pytle, zatímco Berta se s ní přetahovala. Šuplík v sekretáři Berta probírala zvlášť pečlivě. Měla tam neuvěřitelné blbosti, uložené až s jakousi obřadností. Korek s namotaným motouskem, plyšovou myšku v plastové krabičce od mídla, staré kalendáře v igelitu, zaschlá lepidla, tupé nůžky, pečlivě poskládané dárkové taštičky, plastové podšálky, gumičky na zavařovací sklenice, do špičky ostrouhané tušky. Když Robin po práci na dvorku přišel do světnice, aby jim pomohl odsunout starou skříň, za níž co si drhlo, nevěřil vlastním očím. Tolik kravin pohromadě. Beze slov se dohodli, že

0: Zatímco on vezme Bertu na procházku, Inka všechny nepotřebné blbosti hodí do pytle a nahází do kufru auta. Nechala jen pár drobností, které tetě budou v Přerově připomínat ztracený domov. Nevyhodí kamínky z cest, porcelánový pozdrav z hostýnu, křížky z perleti, mramorové sošky, modlitební knížečku po stařence nebo fotku v rámečku, na které jako malá holka seděla na klíně své sestře. Libunce, jak říkávala. Když konečně rukou nahmatala předmět, který drhl za skříní, vytáhla na světlo starý foťák. Měl srandovní cuplíky a obrovský displej se třemi škrábanci. Inka se ho pokusila oživit, ale baterky byly dávno nefunkční. Mrskla přístrojem do černého pytle a zasypala ho hromadou vytříděného oblečení. Hodinky ukazovaly 3, když dostala chuť na kafe. Robin se s Bertou nevrátí dříve než v 5. Přinesla hrnek s kávou do světnice, ale nechala ho stát. Co si ji náhle přinutilo, vyhrabat foťák z pytle na odpad zase ven. Použila 2 baterky z rádia a přístroj zavrněl. Tak přece ten stařík ještě šlape. Zmáčkla 1 ze 2 tlačítek a displej jí ukázal fotku rodičů. Snímek je zachytil někde na dovolené. Máma se smála a táta se tvářil útrpně. Dělá to tak stále, když se má fotit. Na dalším snímku pózovali ve stínu datlovníku a do obličeje jim moc vidět nebylo. Do šera zářily jen máminy zuby a tátova žhavá tečka z cigarety. V pravém bočním rohu displeje si všimla, že obrázek byl pořízen 2 roky a 3 měsíce před jejím narozením. To byla máma ještě šťastná. Neměla tušení o otcově nevěře. A on byl spokojený, protože nevěděl o svém budoucím hříchu. I další fotky vypovídaly o mámině radosti. Na každém obrázku se smála. Hlavu zakloněnou, oči slastně přivřené, jako Bertina mína, která se jí právě otřela o nohu. Rychle projížděla fotku za fotkou. Přístroj tiše přehrával minulost a Inka jí byla fascinovaná. Znala rodiče unavené, téměř monotónně žijící, hádající se. Často si v posledních dnech vybavovala zážitky z dětství, kdy se řešilo, jestli to není ona, ta, která porodila jejich Inku. Co se jí s tímhle matka natrápila? Foťák hlásil, že má před sebou posledních 12 snímků. Ach jo, říkala si s lítostí, zrovna v roce, kdy se narodila. Zmáčkla šipku pro další snímek a strnula. Viděla matku. Seděla tady v chalupě u stejného stolu jako teď ona. Měla na sobě červeno-bílou kostkovanou košili, vyhrnutou až pod prsa a pod nimi břicho. Těhotenské břicho. Ince se rozbušilo srdce vzrušením. 6.6. Tělem jí proletěla vlna úzkosti a na té se vezla s dalšími 11 snímky. Máma těhotná. Máma s Bertou. Máma s břichem z profilu i z nadhledu. Máma s novorozencem na prsou. Všude kolem nepořádek a krev. Pak Berta se zakrváceným děvčátkem, které líbala na tvář, zatímco na stole ležela krabice od margarínu. Napadlo ji, že kdyby z toho rádia nevytáhla baterky, mohla v klidu přebírat hadry a nezdírat si kůži z hlavy hrůzou z toho, co tu teď viděla. Těhotnou mámu jen pár dnů předtím, než se s oficiálně určeným datem narodila ona. Co to znamená? Co to sakra znamená? Když se Robin s Bertou vrátili z lesa, našli ji na zemi. Klečela na kolenou, dlaně do krve sedřené o dřevěnou podlahu. Foťák, který ležel vedle ní, Berta zvedla, očistila ho rukávem a šťastným hlasem řekla:
1: Tolik let jsem ho hledala. Libunka říkala, musíme vymazat. Vymazat a zahodit, zapomenout.
0: Inka si stoupla k Bertě, jak nejtěsněji to šlo, a zašeptala: Kdo je to dítě na fotce? Dítě, které se narodilo v téhle místnosti.
1: Nemůžu říct, křičela Berta jako smyslu zbavená. No, to je jen moje a Limunčino tajemství. Ať to řekne Smyčková, ale já nemůžu.
2: Vy jste opravdu biologickou dcerou vaší matky Libuše Majerové?
3: Ano.
2: Chtěla jste, ať se vrátím na začátek svého příběhu. Krabice s margarínem ale nebyl začátek.
0: Markéta Nývltová si přehodila nohu přes nohu a sebevědomě to přiznání ještě dorazila. Nejsem jen jeho milenka. Plánuje se mnou budoucnost. Chceme s Jindříškem rodinu. Dítě. Prostě všechno to, co tady nemá. Libuši Majerové se zatmělo před očima. Chtěla na tu prsatou Nánu zařvat, že to ona se obětovala mužovu přání nemít děcko. To ona poslouchala jeho výhrušky, že když přestane brát antikoncepci, bez milosti se s ní rozvede. To ona při každé návštěvě gynekologa poslouchala, že už je nejvyšší čas, že by měla myslet na biologické hodiny. Jenomže představa, že by ji Jindřich opustil, byla mnohem krutější než cokoliv jiného. A teď jí nějaká Markéta oznamuje, že Jindra hned po vyhlášení výsledku voleb do městského zastupitelstva podá žádost o rozvod. Bydlet budou v jejich domě v Rýdlově ulici. Pro Libuši koupí byt na Trávníku. Šplíchla Markétě do obličeje vodu, kterou dostala ke kávě. Nechala na stole stovku a utíkala dolů po točitých schodech, ze kterých se jí motala hlava. Ani před měšťákem nezvolnila. Zastavila se až u vily, která ji v ten den takřka vcucla dovnitř, aby ji ujistila, že tohle je její domov. Její a Jindřichův. Nedovolí, aby jí nějaká Markéta Nývltová ukradla muže i dům. Nalila si skleničku kampary a lehla si v ložnici do postele, ale zdálo se jí to málo. Svlékla se a oblékla mužovo pyžamo. Chtěla všemi pory vnímat jeho vůni, pot v podpaží i hořký zápach pyžamových kalhot. Cítila Jindřicha tím víc, čím víc plnila skleničku až po rysku. Nakonec usnula. Když se probudila, Jindřich ještě nebyl doma. Dnes neměl radu, zastupitelstvo, výbor, komisi ani stranické jednání. Takže bylo jasné, že musí být s tou děvkou Markétou. Jenže v tu chvíli už věděla, co udělá. Neprozradí, že ví o jeho milence. bude dál žít jejich život. Otěhotněla po 4 intenzivních měsících, kdy se jí Jindřich snažil přesvědčit, že žádnou milenku nemá. K doktorovi pochopitelně nešla. Návštěva gynekologa nebyla součástí dokonale promyšleného plánu. Když jí ve 4. měsíci pomalu začalo vystupovat břicho, vyvolala prudkou hádku, v níž Jindřichovi předhodila, že ví o jeho milence. Vyčetla mu Markétu a dokonce mu řekla, že s ní o jejich vztahu mluvila. Chvilku se cukal, strapňoval se výmysly, snažil se uhýbat, lhát. Nakonec se ale přiznal. Chci se rozvést, Libuše. Na podzim bych rád podal žádost o rozvod. Je to pro mne šance, jak začít nový život. Nemohl vidět, jak se Libuše ušklíbla. To jistě, říkala si v duchu. Teď už jsi v pasti, Jindříšku. Jen o tom ještě nevíš. A hlavní roli si zahraješ u babyboxu. U té krabice na dítě, kterou si předloni s velkou pompou otevíral. Přestříhával z pásku a vedl keci o tom, jak je prospěšná. Za pár měsíců tam bude ležet tvůj syn nebo dcera. Nový život začneš, ale určitě ne s Markétou. Chladnokrevně oznámila, že s podzimním termínem rozvodu souhlasí a do té doby zůstane na chalupě s Bertou. Jindřich se tetelil radostí. Jenže Berta byla sice prostoduchá, ale úplně blbá ne. Těhotenství jí rozhodně ujít nemohlo.
1: Ty čekáš dítě, Libunko?
0: Odhodlala se říct jednoho večera, když seděli na terase. Líba ji vzala za ruku. Bude to naše tajemství, sestřičko. Jen moje a tvoje. Chápeš? Dítě se mi narodí až za 2 měsíce. Do té doby bych nerada, kdyby sem kdokoliv chodil. Domluv se s paní Smyčkovou, že na návštěvy budeš chodit zásadně jen ty k ním. Protože Libunka má problémy se srdcem a potřebuje odpočívat. Rozumíš? Do začátku června všechno krásně zvládali. Pak začaly komplikace s dýcháním a natékáním nohou. Dobré bylo, že Bertina chalupa stála na polosamotě, takže se mohla aspoň procházet po zahradě. Později ale nedokázala už ani to. Ležela ve světnici, nechala se obsluhovat Bertou a z knížky K porodu bez obav si načítala všechno potřebné. Přesto se toho okamžiku bála jako čert kříže. Nedovedla si představit, že jednoho dne se ten balon v ní začne sesouvat dolů, tlačit jí na stydkou kost a působit bolest. Navíc si musela přiznat, že to dítě v ní nevzbuzovalo žádné pocity. Viděla v něm jen zbraň, kterou musí dostat z břicha ven, aby s její pomocí mohla skandalizovat Jindřicha. A pak už jen bude čekat, až si pro ní přijede na troják s prosbou, aby se mu o cizí dítě postarala. Do konce života jí bude zavázaný. A Markéta? Vykašle se na něj. Libuše ucítila v břiše zvláštní pnutí, které postupně přešlo v palčivou bolest. Obličej se ztratil v křeči. Měla pocit, že se tou tupou tíhou v podbřišku počurala. Pak jí došlo, že to, co zmáčelo prostěradlo, je plodová voda. Porod začíná. Poručila Bertě, ať celý dům uzavře. Zatemní okna, dá na sporák vařit vodu a vytáhne ze skříně osušky, které přivezla z Přerova. A ještě předtím, jen pro její vzpomínku, udělá pár snímků foťákem, který má Líba v kabelce. Pak z něj vytáhne kartu a nechá si ji jen pro sebe. Zahrála do hledáčku pár úsměvů a už se kroutila v bolestech, jejichž sílu si až doteď nedovedla představit. Umřu! Křičela po třech protrpěných hodinách, kdy měla pocit, že jí dítě sužuje, ale nesestupuje dolů do porodních cest. Knížka přece říkala něco jiného. Jenže pro spanikařenou Bertu bylo její nešťastné zvolání povelem, aby běžela pro pomoc. Nenechá přece Libunku umřít. Do prdele! Hlesla zničeně Líba, když se krátce po půlnoci objevila ve dveřích chalupy sousedka Smyčková. Na nic se ale neptala a s šikovností ženské ze statku se chopila práce. Nebála se krve. Nevylekalo ji, když viděla boulící se ramínko dítěte. Počínala si šikovně, byla klidná a nic nekomentovala. Až ve tři ráno, kdy Libuše měla pocit, že se po dalším tlaku odebere do bezvědomí, úlevně řekla do ticha světnice. Tak to máme za sebou. Je to krásná holčička. Krvavé, řvoucí dítě, zabalené do osušky, položila Líbě do náruče. Jak se bude ta panenka jmenovat? Zeptala se, když si konečně sedla a Berta jí i sobě nalila velkého panáka slivovice. Jindřiška, Inka, po mé nebožce tchýni a taky po otci, samozřejmě. Smyčková začala plánovat, že dítě se musí odvést do porodnice, aby se tam o něj postarali. Bála se, že pupeční šňůru ošetřila jen tak halabala, ale dostala od Libuše ránu přímo mezi oči. Dám vám ještě dnes 100 000 korun, když o tom nikomu neřeknete. Nikomu! Neptejte se na nic. Té malé holce se nic nestane. Jen se živá duše nesmí dozvědět, že jsem její biologická matka. Smyčková se odvolávala k Bohu i ďáblu. Mluvila o dobrém svědomí, trestu, strachu, policii, soudu, opletačkách. A nakonec si uvědomila, že peníze pomohou její dceři. Týden si Líba u sebe Inku nechala. Starala se o ni, dokonce ji i kojila. Jenže osmý den si ujasnila, že déle to prodlužovat nemůže a ani nechce. Jinak to děcko ještě začne mít ráda. A bude jí dělat problém uložit ho do krabice od margarínu. Odhodlala se k tomu až 9. den po porodu. Třicetikilometrová cesta z Trojáku do Přerova byla pro ni utrpením. Bolelo ji břicho z nervozity, jak to s Bertou všechno zvládnou a ustojí. Děsila se, že někoho potkají, ten se s nimi zastaví, bude se Líby vyptávat na Jindru a na nějaké blbosti spojené s jeho prací, třeba kdy bude mít Přerov obchvat, nebo kdy už sakra opraví rozčvachtané chodníky na Klívarce. Zaparkovala u bočního vchodu do nemocnice, odkud to bylo k babyboxu nejblíže. Vešla do areálu jako první, 5 metrů za ní škobrtala Berta se škatulí, v níž poplakávalo dítě. Došli ke schránce, Inku do ní vložili a zmizeli. Když Líba opět seděla v bezpečí svého auta a ujížděla z města, byla si jistá, že ještě dnes, zítra nebo pozítří za ní Jindřich přijede, protože se neututlá, že děcko mělo na noze číslo na primátorova náměstka.
4: To
0: všechno víte od Berty?
2: Uhodila jsem i na paní Smyčkovou. Táhne jí na 90. Málem jí to přiznání stálo smrt.
0: Váš otec to ví?
2: Nevěří tomu. Pije víc a víc a pořád vypráví, že tohle by mu Libuška nikdy neudělala. Nebo že by jednoduchá líba tak promyšlený podvod nikdy nezvládla. Ani ty její těhotenské fotky pro něj nebyly argumentem.
0: Vanda Berková příběh nekomentovala. Nebylo pro ní důležité, k jaké zoufalosti se před lety uchýlila jedna žena. Ani to, jak se zachoval její muž. Měla jiný úkol. Odblokovat jejich holku z krabice. Nakopnout ji tím správným směrem dřív, než porodí vlastní dítě. Ale uvízla jí v hlavě jedna věta, kterou Inka Majerová během vyprávění pronesla.
2: Horší než matčina chladná výchova bylo pro mě poznání, že jsem se narodila jako její zbraň. Dlouho jsem žila v přesvědčení, že jsem se narodila nechtěná, jenže já chtěná byla. Jen ten důvod byl šílený.

0: Tak nám tady doznívá premiéra dvoudílné rozhlasové úpravy povídky Lenky Chalupové Holka z krabice. To byla prosím druhá část. Text připravila Eva Lenartová, v režii Petra Gábora účinkovali Vladimíra Včelná, Sára Erlebachová a Sabina Muchová. Technicky se na pořadu podílel mistr zvuku Marek Hoblík.
1: Posloucháte Podvečer s Českým rozhlasem Olomouc.
2: Mezi nejzajímavější osobnosti domácího hudebního světa patří Jakub Koenig. Měl řadu úspěšných projektů. Po sólovém debutu Hvězdy z roku 2023 pojmenoval kapelu a vystoupil s ní na loňském festivalu v Boskovicích. V neděli po 6:30 večer budete s Českým rozhlasem Olomouc na koncertě Jakuba Koeniga.
3: Hvězdy, hvězdy, tady mě máte.
1: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
4: Víte, kdo je to moderní senior? Třeba člověk nad 55 let, který se nebojí zapojit do stejnojmenné vzdělávací iniciativy Maltéské pomoci. Zaměření? Výuka v oblasti moderních technologií. Cíl? Odbourat strach z techniky, naučit seniory bezpečně ovládat chytré telefony, počítače a využít internet ve všedním životě. Jak na to? V Dobré radě Českého rozhlasu Olomouc poradí koordinátorka a lektorka projektu Martina Hábová. V úterý v 10 dopoledne.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A u nás sobota co sobota po 6:30 v podvečer, už se připozdívá, hudební a rozhlasové vzpomínání jednak na kolegy, třeba jednoho přerovského patriota a rozhlasáka, a také

Grant poněkud pochybuje, nicméně k jehož, abych tak řekl, filozofickému posluchačskému naplnění chce i ona od této chvíle melodicky přispět právě začínajícími hudebními vzpomínkami na světová muzikantská léta minulá. A to v nejbližších necelých 30 minutách za vydatné pomoci amerického rockabillyového pionýra Billyho Adamse. Jehož jméno se sice v příslušných hitparádách nikdy neobjevilo ani v dobách jeho největší interpretační slávy, to znamená zhruba v druhé polovině 50. let konce minulého století, jakož i v první polovině desetiletí následujícího, ale které jeho songy jsou gramofonovými oldies fanšmekry sběratelsky i jinak vyhledávány dodnes.

Mary Adams, známý později ve světě rockabilly coby Billy Adams, se narodil 6. března 1940 v malé kentucké vísce Red Bush, a to ve velice chudé a také velice početné havířské rodině, viz a celkem 9 vlastních a 4 nevlastních potomků manželu Charlesa McKinleyho a Sarah Rachel Mullins Adamsových. Co se pak týká muziky jako takové, ta se k mému dnešnímu oldies melodickému exponátu dostávala, přátelé, v dětství hlavně díky starému bateriovému rádiu. Přičemž prvními mladíkovými showbiznisovými idoly byly třeba Jimmy Rogers, Carter Family, Bill Monroe nebo také hillbillyový král Moon Mullican, který se v tomto okamžiku, dámy a pánové, přichází drobně hudebně vzpomínkově připomenout i nám.

Někdejší chudoba rodiny Adamsových byla, vážení a milí melodičtí staroměrci, taková, že ke své vysněné kytaře, a to ještě formou půjčky od hodných sousedů, se hlavní objekt mého stávajícího hudebně vzpomínkového zájmu prvně dostal až poté, kdy se jeho familie kvůli plícním problémům otce musela přestěhovat na sever Kentucky do Greenup County. Do té doby mladý Billy společně se starším bratrem Charliem údajně zpíval a všelijak muzicíroval pouze za vydatné podpory rytmického bušení do víka příslušné plechové nádoby na sádlo, což bylo pochopitelně, přátelé, pravidelně provázeno do krve sedřenými klouby na rukou. Ve 12 letech, kdy už to trochu na kytaru uměl, se pak onen pro věc zapálený nadšenec objevil premiérově v oblastním rádiu a když posléze leta páně 1954 uslyšel v éteru poprvé Elvise Presleyho, založil si svou vlastní kapelu The Rock and Roll Boys a s pomocí místního baviče Luka Gordona zhruba začátkem letopočtu 1956 gramofonově debutoval na jeho etiketě Quincy Records.

Na základě docela slušného ohlasu své gramoprvotiny vyrazila tříčlenná grupa The Rock'n'Roll Boys, skládající se kytarově z Billyho a Charlieho Adamsových a z basisty Curtise Maye, na cesty po americkém středozápadu, ale poměrně rychle kvůli nedostatku peněz se musela vrátit domů. Na jedné ze svých následujících pravidelných domácích štací se pak mládenci setkali s majitelem a mistrem zvuku značky Nauvoo, Glennem McKinneym, který se jim v několika nejbližších letech, ovšem pod patřičně upravenou kumštýřskou firmou The Rocketeers, postaral o pár dalších singlů. Přičemž ten kapelově u něj první z přelomu roku 1957 a 58 se mu dokonce podařilo licenčně udat na známé kalifornské etiketě Dot Records Randyho Wooda. Hey!

Ještě něco málo k mnou před chvílí vzpomínanému cestování Billyho Adamse po americkém středozápadu. Při jedné zastávce ve Springfieldu totiž můj dnešní hudebně vzpomínkový host s patřičnou troufalostí mládí zavolal do studia Sun Records Sama Phillipse a světe div se byl pozván k natáčení. Kdo ví, přátelé, jak by pak jeho budoucí kumštýrský život vypadal, kdyby nezasáhl potěuchlý osud a auto, kterým se tehdy páni muzikanti přepravovali, zůstalo ještě nějaký ten pátek schopné jízdy. Nicméně, i když se on na tehdejší výlet Billyho Adamse do Memphisu neuskutečnil, stejné jméno v příslušných nahrávacích análech uvedené značky přece jen svého času figurovalo. A to v letech 1964 a 66, viz a následující drobná melodická dokumentační ukázka, díky jinému Billy Adamsovi. O němž se mi podařilo, dámy a pánové, přes veškerou internetovou snahu zjistit pouze to, že bohužel 3. prosince roku 1984 zemřel.

bych tak řekl, onoho našeho dnešního pravého hudebně vzpomínkového Billyho Adamse a jeho doprovodné formace The Rocketeers na značce Nauvoo, pocházející povětšinou z jeho vlastní autorské dílny, měli koncem 50. let minulého milénia v hudebních časopisech Billboard a Cashbox velice dobré recenze, do šlágrových žebříčků se nikdy nedostali. Což pány muzikanty, vážení a milí, nakonec natolik kumštýřsky zdrtilo, že se jejich cesty léta páně 1959 rozešly. Well,

60. letech 20. století se dal Billy Adams na víru, své hráčské schopnosti si obohatil i o klávesové nástroje a takto vybaven začal šířit slovo boží jak v USA, tak i jinde. Když se pak jeho někdejší rockabillyové songy v době obnoveného zájmu o tento druh muziky začaly znovu objevovat na pultech obchodů, konečně si splnil i svůj dávný sen a v průběhu letopočtu 1998, zhruba po 42 letech od svého někdejšího pozvání, vstoupil do studia Sun Records v Memphisu, kde potom natočil album Legacy. Na němž kromě nových podob jeho starých kousků, jakož i několika novinek, byla také následná rocková cover verze klasiky Fatse Domina I'm Walking.

brzy po vydání svého memfiského alba Legacy v roce 2000 byl Billy Adams uveden do rockabillyové síně slávy. Takže si ještě samým závěrem našich dnešních hudebních vzpomínek na něj a na jeho někdejší pionýrské kousky dopřejme z onoho CDčka nějaké další dílko a pak už s poděkováním za přízeň, pozornost i tolerantnost Jaroslav Vikrent jméno mé naslyšenou za týden, přibližně stejnou dobou a také, přátelé, na stejných rozhlasových vlnách.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Zaměstnanost v regionu v srpnu lehce vzrostla. Oprava zámecké věže v Hranicích komplikuje dopravu v centru. Zájemci se můžou vydat na speciální prohlídky okruhu olomouckým arcibiskupským palácem. Zpočátku jasno, během dne oblačno, teploty do 22 stupňů Celsia a slabý vítr, to je zítřejší předpověď počasí. Dobrý večer vám u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Jiří Kořínek. Nezaměstnanost v Česku se v srpnu oproti červenci nezměnila, zůstává na 5%. Úřady práce na konci ke letních prázdnin evidovaly přes 370 tisíc uchazečů o zaměstnání, meziměsíčně zhruba 6,5 tisíce víc. Nezaměstnanost v Olomouckém kraji vzrostla na 5,3% z červencových 5,2%. Ve srovnání s ostatními kraji byla šestá nejvyšší, údaje zveřejnil Úřad práce. S dopravními komplikacemi musí počítat řidiči v centru Hranic. Důvodem jsou opravy zámecké věže na Pernštejnském náměstí. Silnice je kvůli lešení užší. Pokračuje mluvčí radnice Petr Bakovský.
2: Jde o poměrně rozsáhlou opravu a je to vidět i na tom, že vlastně na věži zámku muselo být instalováno lešení, což nebyla vůbec jednoduchá záležitost. Zabralo to vlastně 2 letní měsíce, než se to lešení instalovalo. S tím, že máme na severní straně zámku vlastně zařízení staveniště, to znamená, že máme omezený i průchod do zámeckých zahrad.
0: Do oslav Dnů evropského dědictví se i letos zapojuje Olomoucký arcibiskupský palác. Pracovníci tamního turistického centra připravili pro návštěvníky speciální prohlídkový okruh. Můžeme si ho prohlédnout i běžně nepřístupné prostory, pokračuje vedoucí centra Vendula Prostředníková.
3: Chystáme speciální prohlídku po stopách služebnictva, kde se podíváme i do toho zázemí technického, které v současné době je stále používané vlastně řádovými sestrami.
0: Průřezovým koncertem oslaví v listopadu olomoucká kapela Tak co? 10 let své existence. Skupina na něm nabídne skladby z obou svých dosavadních alb, starší písně v nových aranžích i nové písničky. Večer zahájí alternativní písničkář Jan Fitz. Několikrát se ke kapele připojí hudebník a producent Jan Ponocný. Součástí vystoupení bude také živá videoprojekce, řekl člen kapely David Hrbek. Koncert se uskuteční 25. listopadu v S-klubu. Sport. Mistryně světa Tereza Kneblová z Olomouce zakončila světový pohár kanoistek na divoké vodě získem bronzu ve finále v Zeu d'Urgel. Čeští volejbalisté udolali na mistrovství Evropy v Modeně švédský tým 3-2 a mají ve skupině druhou výhru. V 7. kole Moravskoslezské fotbalové ligy dnes Hodonín prohrál s Hranicemi 0-1. Tabulku vede Artis Brno B před Bčkem brněnské Zbrojovky 3. Frýdkem Místkem, Uničov 5. Bčko Sigmy Olomouc 6. Hranice 8.
1: Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě, zpočátku jasno, během dne oblačno, ráno ojedinělé mlhy. Teploty 18 až 22 stupně Celsia, v jeseníkách okolo 14 stupňů a slabý proměnlivý postupně jihozápadní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Noční soutěž hasičů částečně omezuje provoz v Dolanech na Olomoucku. Objížďky jsou vyznačeny a kvůli práci na vozovce je částečně omezen provoz na D1 mezi Bělotínem a Vankovicemi v

Jinak voní se nokoním, jinak zamilovaným, pravil polský básník a satirik Stanislav Jiří Lec. A jinak voní těm, kdož mají koně rádi a pečují o ně, a také těm, kdož o koních zpívají. Dnes se proto spolu vydáme do světa našich nejvzácnějších koní, starokladrubských. Díky nimž jsme od roku 2019 získali další zápis na seznamu UNESCO. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

Koně slaví svůj světový den 11. července. Ovšem měsícem našich starokladrubských koní je září. Konají se výkonnostní zkoušky, závody ve všestrannosti a důležité závody koňských střežení. Dnes se za nimi vydáme do východočeského malebného Heřmanova městce, kde jsou výcvikové stáje pro starokladrubské vraníky.

jak sami slyšíte, o koních a lidech si dnes také hrajeme. A ještě uslyšíte ty nejkrásnější lidové písně v podání Orchestru lidových nástrojů Plzeňského kraje, Českobudějovického souboru Úsvit, žen z Mrákova, Plzeňského lidového souboru, muziky Bohemiky a Vysočanu. A také excelentní zpěváky, například Jaromíra Horáka nebo Věru.

0: Tak, milí posluchači, my se nacházíme v jednom ze srdcí Heřmanova městce a naším hlavním průvodcem bude ředitel Národního hřebčína v Kladrubech Jiří Machek. Dobrý den.
1: Krásný den.
0: Proč jsme v Heřmanově městci, pane řediteli? To bychom měli asi posluchačům vysvětlit.
1: Jsme tady proto, že v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem se nechovají starokrepští koně pouze v Kladrubech nad Labem, ale chovají se i v sesterském hřebčíně ve Slatiňanech. No a pod tento hřebčín ještě patří výcvikové středisko pro starokrepské vraníky, a to právě tady v bývalých knížecích stájích v Heřmanově městci.
0: Musíme otevřít zajímavou historii jednoho z významných knížecích rodů, že ano?
1: Ano, jedná se o knížecí rod Kinských, o chocenskou větev, a historie jejich působení tady v Heřmanově městci se začala psát v roce 1828. A kinští chovali koně především pro parforzní hony, koňské polo, chovali kočárový koně anebo dostihový koně, a ty právě chovali i ve zdejších stájích, které postavil Ferdinand Bonaventura Kinský v roce 1875. Kinští tyto stáje vlastně spravovali 70 let do roku 1945. No a právě od roku 1945 se vlastně píše historie starokrepských vraníků až do dnešních dnů, a to znamená, že ty stáje jsou staré 151 let.

0: My když jsme natáčeli u vás v Kladrubech v Národním hřebčíně, tak jsme si říkali, co vedlo Habsburky k tomu, že tam hřebčín národní speciální založili, protože k tomu vedla řada okolností, ale především tvar té krajiny. Bylo to to, co rozhodovalo i tady, nebo je to náhoda, že prostě Choceň leží relativně blízko? Tušíme, proč právě tady?
1: Je to vlastně podobné, jak jste uvedla, protože kinští měli samozřejmě více sídel, více zámků, ale tento byl jeden z nejoblíbenějších a ty stany tady právě postavili z toho důvodu, že to je vlastně Pardubický kraj, je to Polabí, je to kraj koním zastýbený, je tady rovina, i ten půdní podklad je velmi příznivý pro přípravu koní a nedaleké Pardubice, tam se především v 19. století a ještě na začátku 20. století konaly jak parforzní hony, z nich se pak rekrutovali překážkové dosti a známá Velká Pardubická. No a to je bylo všechno poblízku, takže naprosto ideální umístění jak pro stáje, tak pro zámek.

0: My tady máme ještě jednu průvodkyni, Marie Ellen Jirotková, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Vy uspokojíte všechny milovníky historie, protože víte úplně všechno o všech majitelích tady tohoto panství i toho hřebčína.
1: Vždycky začínáme prvním majitelem Rudolfem Kinským, který toto heřmanoměstecké panství zakoupil roku 1828 za 720 tisíc zlatých. Mladý kníže si svého panství moc neužil, bohužel umírá v nedožitých 34 letech na tyfus a majetek přechází poté na jeho manželku. A to do té doby, než dospívá jeho nejstarší syn Ferdinand Bonaventura. A právě Ferdinand Bonaventura nechává roku 1855 vystavět zdejší stáje, do kterých se půjdeme podívat. Ferdinand Bonaventura umírá na jaře roku 1904 na následek pádu z koně a majetek přechází na jeho nejstaršího syna Karla Rudolfa, vítěze Velké národní. Karla Rudolfa ráda zmiňuji, protože on byl prvním cizincem, který vyhrál Velkou národní a zároveň prvním a jediným Čechem.
0: My se tady shodou okolností díváme na pamětní desku jednoho docela významného muže, který hodně ovlivňoval naše dějiny na začátku a v první polovině 20. století.
2: Ano, my stojíme před budovou Medov, což bylo takové správní nebo hospodářská budova právě pro heřmanoměstecké panství. No a v této budově se narodil Jiří Stanislav Gut Jarkovský v polovině 19. století a ten je známý jako spisovatel, jako pedagog nebo jako sportovní funkcionář, ale pro nás to, co je důležité, tak je to, že byl prezidentským ceremoniářem. No a on se zasloužil o to, že součástí prezidentského protokolu prvního československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka bylo i koňské spřežení se starobylskými koňmi. A tímto nepřímo se Československá republika přihlásila k bývalému habsburskému plemeni a to vlastně přispělo k záchraně jak starobylského koně, tak kladubského hřebčína.

0: Tak milí posluchači, když vstoupíte z Masarykova náměstí tady v Heřmanově městci dovnitř, tak se stane zázrak, protože se před vámi otevře naprosto nečekaný a neuvěřitelný pohled. Tak jak to je, pane řediteli, a co vlastně vidíme teď?
1: Tak my stojíme před průčelím Heřmanoměstských stájí. Vidíme ten anglický vliv, protože ta stavba byla postavena teda v novorománském stylu. Jedná se o dva odstíny cihel. A ty cihly mají i atypickou velikost. Před 3 lety ta stavba prošla totální rekonstrukcí, vlastně ve své historii úplně poprvé. No a my jsme měli vlastně problém ten, že ty cihly vlastně nebyly k sehnání. Takže aby jsme mohli vůbec ty stáje zrekonstruovat, tak jsme museli nechat vyrobit nějakých 8000 atypických cihel s těmi specifickými odstíny.
0: Teď jsme vstoupili dovnitř a je to atypicky členěná budova.
1: Hlavní budova se skládá ze 3 traktů a ten prostřední trakt je zasklený. A tak to bylo postaveno a tak to bylo zaskleno v tom roce 1875 za pana knížete.
0: Kolik je tady koní?
1: V současné době tady máme 24 starokadubských vraníků, o kterých se stará 7 zaměstnanců.
0: My jsme vstoupili do stáji a tady jsou ti nejkrásnější, nejušlechtilejší. Jsme tady se samými dívkami v tomto traktu, že ano, pane řediteli?
1: Ano, jsou to klisny, starokadubské vranky.
0: Vraníci a vranky jsou používáni hlavně na smuteční ceremonie, církevní ceremonie, nebo neplatí to takto jednoznačně?
1: Vraníci takhle k tomuto účelu, který jste zmínila, tak k tomu účelu byli vyšlechtěni, především pro funerální slavnosti. Chovali je samozřejmě i církevní hodnostáři a využívali, a tak tomu je i dodnes, ale starokadubští vraníci se v současné době využívají i pro moderní soutěže spřežení a využívají je velmi často i jízdní oddíly policie. No a nám se právě v loňském roce podařilo prodat 7 vraníků americké armádě. V rámci americké armády je taková kavalerie, takový speciální oddíl, který vlastně zajišťuje státní pohřby, včetně pohřbu amerických prezidentů. A teď tam mají od nás 7 starokadubských vraníků.

0: Mimochodem, jak ten výcvik probíhá?
1: Sem přijde mladý kůň, takzvaná remonta ve 3 letech z Říbárny ze Slavic a koně tady pak absolvují teda přibližně roční výcvik a v případě starogrobských koní, tak ten výcvik je jak v tahu, tak pod sedlem. No a na konci toho výcviku pak většina z nich absolvuje výkonnostní zkoušky, no a ty nejlepší jsou zařazeni do chovu a ty ostatní jsou určeni na prodej. No a ten výcvik probíhá tak, že prvně se ty koně učí navíkat na úzdečku, prvně se takzvaně lonžují, pak se učí navíkat na sedlo, na váhu jezdce, no a pak se učí navíkat na postroje, pak se takzvaně otahují, no a pak se začíná zapřahat, no a prvně se zapřahají s takzvaným učitelem, se zkušenějším koněm a úplně nakonec se zapřahají vlastně 2 mladé koně do páru.
0: Předtím jsme nahlédli k dámám, teď jsme u mladých mužů. Je to neuvěřitelné, jak jsou ti koně nejenom tady krásní, ale i hodní. Mají starokladu do pští koně nějaký specifický povahový rys?
1: Tak oni jsou klidní a mají optimální temperament. A to je vlastně ten důvod, proč se právě využívají k ceremoniím, protože tam je naprosto důležitá spolehlivost těch koní. A to je jedno, jestli to je v kočáře, a nebo třeba v sedle, když třeba na nich jedou trumpetisté v rámci švédské královské jízdní gardy. Když jsem já s koní...

0: Kroku zpět do historie. Takže paní Marie Ellen, kde pak se to nacházíme?
1: Vstoupili jsme do původní sedlovny Kinských a tak, jak ji vidíme, tak opravdu za Kinských bývala. My teda rádi upozorňujeme naše návštěvníky hlavně na sedla dámská, která jsou výjimečná právě těmi rohy, protože dámy za monarchie nemohly jezdit na koních ob kročmo, platil pro naše země takzvaný španělský ceremoniál a podle něho se všechno řídilo, oblékání, stolování a jízda na koni. A dámy tedy musely jezdit v dámském sedle.
0: Z boku a tudíž se drželi těch dvou rohů, aby nespadly?
1: Ne, nedrželi se. Dáma sedí na koni bokem v tom dámském sedle, jednu nohu má vyvěšenou a druhou se ze spodu dotýká té skokové hlavy a nohu má v jednom třmeni.
0: Tak my tady vidíme nástroje na hraní koňského póla, vidíme tady ale i furu zajímavostí další.
2: Ano, vy jste zmínila takzvané malety, to jsou vlastně ty, když to řeknu laicky, takové pálky právě na koňské pólo a ten jezdec mýval vždycky na to utkání k dispozici 4 koně dokonce.
0: No já jsem tady objevila i krásně vyhlížející popelník, je to možná trošku morbidní, ale je to zajímavý artefakt, tak co to je?
2: Je to kopyto, ze kterého je vlastně udělaný popelník, je to taková relikvie a tehdy to byla vlastně taková vzpomínka na koně, kterého znali, možná ho měli i rádi, byť teda v současné době nám to už nepřijde moc vhodné, ale pro ně to bylo v tehdejší době prostě naprosto běžné.

0: Já jsem se tady píděla po nějakých zajímavostech a tady je jedna z největších, která je nejenom okrasná vizuálně, ale jak záhy uslyšíme, tak zvukově, takže audiovizuální zážitek nám poskytne. Tady ten předmět, co to je?
1: Je to rolničková dečka, která se používala na koně, když jeli v zimě kočárové saně.
0: A vy jste říkala, že každá ta rolnička zní jinak?
1: Každá má jiný zvuk a dohromady to potom vytváří ten hezký zvuk, který známe z pohádek třeba.
0: My jsme vstoupili do dalšího sálu.
2: My jsme v postrojovně. Na stěně vidíte hlavu laně, která se nazývala Bába. A to byla taková legendární laň. Účastnice několika parforzních honů, protože ten anglický způsob parforzního honu, který byl praktikován tady na Pardubicku, tak ten se od toho francouzského způsobu lovu lišil v tom, že ta zvěř se nezabíjela, ale vlastně pouze štvala. A ta laň už vlastně tím, že absolvovala několik honů za sebou, tak už věděla, o co jde. Tak se někdy stalo, že běžela do Pardubic, do města, a nebo se jim údajně někde schovala v lese a nemohli jí dokonce i několik dní najít. Tak pak z úcty k ní je nechali vlastně v oboře dožít a nikdy nebyla vlastně zabita.

0: pořádáte tady také nějaké koňské slavnosti, pane řediteli?
1: Je tradicí, že v Heřmanově městě pořádáme na podzim v září jezdecké závody a v letošním roce třetí zářijový víkend tady budeme pořádat soutěže ve všestrannosti a poslední víkend září budeme pořádat národní závody spřežení, což je memoriál Jiřího Škodného.
0: Mimochodem, úspěchy v tom závodění tady mají tradici, že ano?
1: Ano, mají, protože už je trošku zapomenut úspěch jednoho ze zdejších knížat, a to Karla Kinského, který vlastně převzal zdejší panství na začátku 20. století a zemřel po konci první světové války. No a on v roce 1883 vyhrál nejtěžší překážkový dostih světa, to velkou liverpoolskou, a vyhrál tento dostih jako první cizinec a jako první a zatím poslední Čech.
0: To byl velmi stručný exkurs do další součásti národního hřebčína v Kladrubech. Děkuji paní Marii Ellen Jirotkové.
2: Děkuji, nashledanou.
0: A také našemu hlavnímu průvodci všemi dvory, které národní hřebčín v Kladrubech spravuje, panu Jiřímu Machkovi. Díky a naslyšenou.
1: Také děkuji.

A tím se naše dnešní putování za našimi starokladrubskými vraníky v Heřmanově městci pomalu uzavírá. Připomínám, že už příští víkend, tedy 18. a 19. září, se právě v tomto krásném městečku konají závody ve všestrannosti a o týden později, tedy 26. a 27. září, memoriál Jiřího Škodného, což jsou závody koňských spřežení. Starokladrubské koně pak samozřejmě uvidíte i na slavnostní prezentaci v rámci Velké pardubické v říjnu. Ale nejkrásnější je zajet se za nimi podívat do Národního hřebčína v Kladrubech nad Labem nebo do jeho pobočky ve Slatiňanech. Citátem o koních jsme začali, tak jim také skončíme. Jedno gruzínské přísloví říká: jezdec, který není koněm milován, daleko nedojede. Což se dá aplikovat i do jiných oblastí našeho života. Tak na to myslete, příští sobotu se na setkání s vámi i historií a lidovou kulturou těší Markéta Ševčíková.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. My a oni.
1: Příjemný poslech od mikrofonu přeje Goranka Oljača. V pořadu uslyšíte ještě jednoho z hostů, kteří cítí, že patří do České republiky, ale zároveň i do své původní vlasti. Bruno Skokard se narodil v Belgii a v České republice žije 20 let. V rodné zemi pracoval 6 let jako zvukař v belgickém rozhlasu a tady se zabývá překladatelstvím z francouzštiny a angličtiny. Poznala jsem ho ve sdružení MIGACT, které se snaží o aktivnější začlenění expátů do české společnosti. Začlenit se do nového prostředí, změnit zaměstnání, poznat dosud neznámé lidi, jazyk a prostor, to všechno není lehké. A hlavně pro mladé lidi to bývá přitažlivé. Pokud k tomu dodáte city a naklonost k někomu, máte před sebou začátek života v Česku, jaký měl Bruno Skokard. Zdálo se mu, že tady není všechno rozděleno na sever a jih, jako v Belgii, kde je nejdůležitější příslušnost k Valašskému nebo Valonskému regionu. Proto mě zajímalo, jaký vztah mají Belgičané ke království. Vzpomíná si na to?
2: Nemám v hlavě žádné statistiky, ale je to jasný pro mě, že jsou velmi kontrastní názory a vidíme lidi, kterou jsou úplně nadšený a na druhou stranu lidi, kteří nesnáší monarchii. Ale mám pocit, že hlavně lidi mají rádi monarchii a monarchii v Belgii je to důležitý. Zase jednou to sjednocuje.
1: A vztahuje se to i k mladým lidem.
2: Žiju už tady 20 let a nevím, jak to je teď.
1: Ano. Nerada bych zapomněla na fakt, že Brusel je sídlo Evropské unie. Velice často slyšíme, jak vlastně je Brusel symbolem vztahu k jednotlivým zemím, které musí poslouchat ten Brusel. Jak Belgičané vnímají tu centrální část Evropské unie, která je u nich?
2: Když jsem tam žil předtím, o tom jsme moc nemluvili, tak asi předtím to nebylo moc téma, nebo to bylo současný život a asi transparentní, jako aspoň z mého perspektivu, to bylo samozřejmostí, jo. Ale nevím, jestli další lidi to taky.
1: Jak často jedete do Belgie a jaké vztahy udržujete?
2: Chtěl bych jít častěji, ale dvakrát, třikrát za rok, ale teď po 20 let chybí mě Belgie, protože to samozřejmě, když jsem žil 30 let, protože jsem 50 a se cítím, že patřím tam i tady a chtěl bych mít ideálně mít nomadský situace. Je to těžko žít současně na víc než jedno místo, ale no ideálně chtěl bych být víc tam, ale ještě i tady.
1: Tak to nějak dost migrantů vnímá. Někdo z toho má problém a někdo to cítí jako bohatství. Vy jak to vidíte?
2: To jsou samozřejmě oba, ale já mám rád se podívat na pozitivní, tak já vidím oba dva, ale radši se podívám na lepší část.
0: My a oni.
1: Jak jste slyšeli, Bruno Skokard žije v Česku už 20 let. Jeho první výlet do východních zemí je spojený s návštěvou kamarádce. Ta studovala v Praze v rámci Erasmus programu. Shodou okolností se Erasmus znovu objevil v jeho životě po návratu domů.
2: Potkal jsem mladou ženu, Česko, která připravovala na Erasmus program v Belgii. No, zamilovali jsme se a potom po 6 měsíců ona musela jít zpátky do Čech, aby ukončila studie.
1: Ano.
2: No a proto jsem se rozhodl se stěhovat. To bylo taky, když jsem už neměl práci v Rozhlasu kvůli tranzice digitální.
1: Nějaká jiná země vás nenapadla?
2: Ne, já jsem pořád měl rád Anglie, Velkou Británii. Tam jsem žil trošičku, jako 2 měsíce. Ale když jsem potkal ta žena, tak samozřejmě to nebylo otázka na jaký zemí. No a dokonce jsem hodně rád, Praha jsem hodně líbila. To bylo pro mě, i místo bylo pro mě motivace.
1: Když jste se už tak rozhodl, přemýšlel jste o tom, kde budete pracovat, co budete dělat?
2: Samozřejmě ona byla a ještě je překladatelka a tlumočnice.
1: Ano.
2: Kvůli jazyk to bylo pro mě těžké něco vymýšlet. Samozřejmě jsem vůbec neumil češtiny. Tak začal jsem učit francouzsky, což je pro nás klasika. Ale pak jsem se taky všiml, že můžu taky překládat, ale to bylo už úplně online. Našel jsem klientů, kteří měli nějaké texty v angličtině a já jsem překládal do francouzštiny a takhle jsem začal pracovat jako překladatel. Začínal jsem pracovat na volné noze.
1: A s nadsázkou řečeno, tady by příběhu příslušela metafora o růžové zahrádce. Ve slibném začátku společného života hrála důležitou roli jazyková vybavenost partnerky Bruna Skokarta.
2: Je to dobrý, když máte přítelkyně, která může mluvit a všechno pořídit česky.
1: No. Tak vám byla velice nápomocná na začátku, že jo?
2: Ještě dodnes, jako jak slyšíte, mluvím docela dobře, ale ještě ne tak dobře. Samozřejmě je to mnohem lepší dneska, ale je to ještě těžký dobře komunikovat s lidmi. A kultura je samozřejmě jiný tady a v Belgii, ale ne tak hodně. Máme docela společně rozdíl mezi Češi a Belgičany. Nejsem jistý, ale pro mě to vypadá trošku, že rozdíl není větší než mezi vlámský lidi a valonský lidi.
1: My jsme se seznámili na schůzce MIG aktu.
2: Mm-hmm.
1: Tam byla skupina lidí pocházejících z různých zemí a to, co jim bylo společné, je, že si přejí více začlenit do české společnosti. Byl to a je to vaším cílem?
2: Určitě. Pro mě je důležité žít s lidmi, kteří už žijí tady dlouho. Chtěl bych žít mezi Čechy a nejenom mezi takzvané expats.
1: Cizinci.
2: Je to těžký ještě jednou kvůli jazyk. Proto jsem se učil češtinu. Je to pro mě velmi důležitý. No.

0: Máme se angažma cizinců na komunální úrovni. A znáte svoje sousedy?
1: Moc ne. Vždycky jsem se taky stydil. Je to pro mě těžko najít lidi, kteří mají společný zájmy. To bylo takhle taky v Belgii pro mě. Ale mám tady dobrá kamarádka Češka. Je to pro mě jednoduchý kamarádky, kteří jsou cizinci, protože je to pro nás přirozenější se spojit. Jinak mám i další kamarádi, kteří jsou Češi. Aha. Je to super. I nedávno jsme byli na kulečník. Hodně zábava, samozřejmě taky na pivo. A potom taky procházky pro nás i pro Češi. V přírodě okolo Prahy. To hlavně spolu mluvit a trošku turistika.
0: Co byste vy v tom běžném životě chtěl, aby lépe fungovalo?
1: Zase jedno jazyk. Rozumím skoro všechno, ale někdy je to ještě moc těžký, když musím mluvit pro administrativní věci. Potřebuju pomoc a to ještě já zeptám na bývalou přítelkyni. Pro cizinci to by bylo dobrý mít všechno překládáno v angličtinu.
0: Jak to vidíte teď v bezprostřední budoucnosti? Vidíte budoucnost v Čechách?
1: Mám tady dceru, bude jí 16 brzo a ještě mám dobrý vztah s bývalou přítelkyní,
0: to je
1: matka ty dcery a další kamarády a tak mám kořeny.
0: Už
1: po 20 let. A proto jsem řekl, že pro mě ideálně chtěl bych být na ty dvě místa najednou, což, ale takhle cítím, že chtěl bych zůstat tady i být v Belgii, když mám taky rodinu a kamarády a mám tam 30 let života.
0: Říkáte, máte 16-letou dceru. Jakým jazykem komunikujete?
1: Oba, hlavně česky, protože samozřejmě jsme v Čechách. Je dvojazyčný a umí perfektně francouzsky, taky anglicky a učí se španělštinu. Když člověk se učí aspoň dva jazyky od dětství, tak mozek má víc schopností na jazyky.
0: Tím uzavírá náš rozhovor Bruno Skokart. Děkuji mu za věnovaný čas a otevřenost, se kterou přistupoval i k tématům, která nejsou úplně příjemná. Na příští sobotu a pořad Mie Oni se jako obvykle těší Goranka Oljača.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Do pardubických ulic se vrátí pomocníci strážníků na přechodech. Nový pavilon nemocnice v Turnově bude kompletně hotový až začátkem příštího roku. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí až na 22 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Městská policie Pardubice vybrala 6 budoucích asistentů strážníků u přechodů pro chodce. Budou společně s hlídkami pomáhat dětem před začátkem vyučování přecházet. U vybraných škol by se měly objevit už koncem září. Nejprve ale musí projít výcvikem, doplňuje mluvčí Jiří Sejkora.
2: Projdou si teoretickým zácvikem, projdou si školením o bezpečnosti práce, dostanou i ten praktický zácvik. Od nás budou vybaveni, dostanou smlouvu pracovní a budeme se s nima domlouvat pro jednotlivé dny, aby jsme dokázali tu situaci v tom městě právě uřídit s jejich pomocí.
0: Nemocnice v Turnově začne po víkendu vybavovat přístroji novou jednotku intenzivní péče. Sloužit bude pacientům všech oddělení nemocnice po náročných operacích. Jednotka vznikla v nové přístavbě nemocnice za 200 milionů korun. Kromě ní bude v novém křídle ještě urgentní příjem a několik ambulancí. Ty zatím na dokončení čekají, říká vedoucí investičního oddělení krajské nemocnice Liberec Tomáš Martenek.
3: Ještě dojde přestavění stávajícího ára pro zázemí intenzivní péče a zbývá ještě dodělat patra pod a nad náma, kde nad náma bude spousta ambulancí a o patro níž bude takový menší urgentní příjem. Ze smlouvy by to mělo být hotový do Vánoc, stavebně pak se počítá, že ještě počátkem roku se to bude vybavovat nábytkem.
0: Jihlava se zapojuje do Evropského týdne mobility. Lidé můžou navštívit ode dneška do 24. září různé sportovní akce.
4: Letošním tématem týdne mobility je mezigenerační spravedlnost. Akce se proto zaměřují na různé věkové skupiny. Pro nejmenší bude v úterý připravený dětský den na dopravním hřišti. Ve čtvrtek budou týmy ze základních škol soutěžit v braném závodě v areálu na Stoupách a v pondělí 21. září chystají pořadatelé v parku Skalka pochod proti Alzheimerově chorobě. Tereza Pešou Toutová, Český rozhlas. Sport.
0: Čeští volejbalisté uspěli na mistrovství Evropy i po druhé. Po výhře nad Řeckem porazili také Švédsko. Zvítězili 3-2 na sety. Dalším soupeřem českého národního týmu bude v italské Modeně v pondělí výběr Slovenska.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 z Brna směrem do Prahy pomalu za sjezdem na Zruč nad Sázavou. Na 54. kilometru se dojíždí do kolony, provoz brzdí omezení. Na 52. a 5. kilometru se jede levým pruhem. Počítejte se zdržením asi 15 minut. A na silnici 50 z Brna do Uherského Hradiště opatrně v Pucholovických kopcích. V 6. zatáčce stojí porouchané vozidlo. Na místě se vybočuje. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už tu je pořad Slavíci v krabici.
1: Slavíci v krabici.
5: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je

Jeden z mnoha hitů Mariky Gombitové, Sluneční kalendář. Marika Gombitová se narodila v první polovině září roku 1956. Zpěvák Richard Miller se narodil v první polovině září roku 1961. Jsou tedy od sebe 5 let. Oba se narodili v Československu, oba se narodili v první polovině září a mají toho mnoho společného. Jména obou jsou ve výsledcích anket Zlatý a Český slavík a také Slávik, což byla anketa, která se po rozdělení Československa pořádala na Slovensku. A ještě něco mají společného. Mezi autory jejich písní byl i Vašo Patejdl, který některé jejich písně i nahrával a produkoval, jako třeba hit Po schodoch.

Marika Gombitová je ročník 1956. Jaký byl ten rok tenkrát v Československu? V dubnu zasedal ústřední výbor Komunistické strany Československa a jednal o výsledcích 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, hodnotícího výsledky Stalinova kultu osobnosti. Život ve východní Evropě se začal měnit. 22. dubna byl v Opavě ukončen provoz tramvají. 25. dubna byl ze stranických i státních funkcí odvolán ministr národní obrany Alexej Čepička. V červenci byl vyhlášen Moravský kras chráněnou krajinnou oblastí. 15. září byla založena společnost Saska a v rámci Bratislavského rozhlasu začalo 3. listopadu vysílání Slovenské televize. První úspěchy Mariky Gombitové přišly, když se stala součástí skupiny Modus. To bylo v roce 1976 a to byla doba, kdy se členové této slovenské kapely rozhodli vytvářet původní slovenské písničky. Ján Lehocký skládal hudbu, vymýšlel melodie a textaři Boris Filan, Luboš Zeman a hlavně pozdější dvorní textař Modusu Kamil Peteraj vymýšleli slogany a rýmy. Už s Miroslavem Žbirkou a právě Marikou Gombitovou v roce 1977 vyhráli s hitem Úsmev bratislavskou líru.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Když byla Marika Gombitová malá holka, tak na dveře sklepní místnosti prý napsala: hudba je můj život. I když ten život byl složitější, než mohla čekat, vyšlo to. Marika Gombitová se narodila 12. září 1956 jako Mária Gombitová. A to v malé vesničce u přehrady Domaša. Ta vesnička se jmenovala Turany nad Ondavou. Mária měla 3 bratry a 1 sestru, takže logicky byla jedním z 5 dětí. Tatínek hrál na housle a klavír a také zpíval. Asi právě po něm zdědila svůj talent. Jako malá pobrnkávala klávesami na klavíru a později se na něj na lidové škole umění naučila hrát. Na konzervatoř ji nepřijali a tak odešla do Košic na strojnickou průmyslovku a vedle studia zpívala. Na střední průmyslové škole strojní absolvovala v roce 1976 a od té doby, jak se tenkrát říkávalo, je ve svobodném povolání.

Marika Gombitová od 13 zpívala s maminčiným souhlasem s bratry v amatérské kapele Matador. V letech 1971 až 73 byla členkou další amatérské košické skupiny Profily. A pak krátce působila v košických tanečních orchestrech Julia Olajoše a Juraje Sabadoše. A s těmito orchestry natočila i první rozhlasové nahrávky. Pak už přišla zmíněná nabídka Janka Lehockého z kapely Modus, kde byla až do roku 1980, kdy začala její úspěšná solová kariéra. 30. listopadu toho roku se ale vše zhroutilo. Marika se společně s dalšími členy skupiny Modus vracela z koncertu a měli vážnou dopravní nehodu. Z ní si Marika odnesla trvalé následky. Těžké zranění páteře ji připoutalo na invalidní vozík a limitovalo její další uměleckou dráhu. Kariéra ale pokračovala i tak dál.

Za 30 let, co se v letech 1962 až 1991 vyhlašovala anketa Zlatý slavík, se Zlatou slavicí nestala ani jedna Slovenka. Ale Marika Gombitová obdržela nejen dva bronzové, ale také tři stříbrné slavíky a tím se stala nejúspěšnější Slovenkou ankety popularity. Do ankety vstoupila v roce 1977, a to na 46. místě, ještě pod jménem, jak je napsáno v těch výsledcích, Marie Gombitová. Hned rok na to byla čtvrtá a v roce 1979 už získala bronzového slavíka. Stříbrné slavíky má za roky 1980, 82 a 83. A to není všechno. V letech 1998 až 2012 se na Slovensku pořádala anketa popularity Slávik. Anketu vyhlásila tenkrát agentura Forza, která byla na Slovensku. Když se sečetly všechny výsledky ze zmiňovaného období, je na třetím místě mezi zpěvačkami ta, která anketu popularity nikdy nevyhrála. A to je právě Marika Gombitová s pěti stříbrnými a dvěma bronzovými Slávíky. Sečteme to. Celkem za svou kariéru v letech 1977 až 2012 získala Marika v Československu a na Slovensku 8 stříbrných a 4 bronzové slavíky a je populární i v současnosti.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Richard Miller se narodil na Slovensku v Lohovci 6. září roku 1961. Jaký byl ten rok v Československu tenkrát? Byla zahájena stavba Nechranické přehrady. Praha se stala poprvé ve své historii milionovým městem. 2. ledna poprvé promluvil z vysílání Československého rozhlasu Hajaja. Rozhlasové pohádky na dobrou noc přežily do dalšího tisíciletí. 1. března se konalo sčítání lidu. V Československu žilo 13 745 377 obyvatel. 28. dubna navštívil Československo první člověk na světě, který se podíval do vesmíru, kosmonaut Jurij Gagarin. 7. července došlo k důlnímu neštěstí na dole Dukla v Havířově prostřední Suché. Neštěstí si vyžádalo 108 lidských životů. A 29. listopadu byl v Národním shromáždění přijat nový trestní zákon.

Kartonál burek, a taký porcelán. Sem voltam.

0: Okay. Sí.
1: Málo kdo už si pamatuje, že Richard Miller začínal jako novinář a publicista. Studoval filmovou a televizní scénáristiku a dramaturgii na Vysoké škole muzických umění v Bratislavě. A já tenkrát, aniž bych věděl, kdo to je, četl jeho články ve slovenském časopisu Populár, který měl barevnou obálku, byl tam i plakát a těžko se v Praze scháněl. Psal i do Gramoreví a to byl český časopis, to byly vlastně takové noviny. První nahrávka Richarda Millera se jmenuje Rádio a natočili se skupinou Purčiak Pavla Daněka.

tehdejší slovenská nová vlna a úspěch písničky Rádio byl impuls pro vznik skupiny Banket, kterou Richard Miller založil v roce 1984 s kapelníkem a muzikantem Martinem Karvašem. Jejich první vystoupení bylo na bratislavské Lyře s písní Nespoznaný. Debutem Banketu bylo v roce 1986 album, které je dodnes populární a jmenovalo se Bioelektrovízia. Tohle album bylo plné hitů, Salieri, Po schodoch a také Tlakováníž.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Od roku 1992 je Richard Miller na velice úspěšné solové dráze. Nahrál více jak 20 alb, na kterých spolupracoval s mnoha autory, muzikanty a producenty. Jsou mezi nimi Jaro Filip, Petr Habka, Michal Horáček, Milan Lasica, Ivan Tásler, Michal Pavlíček, Petr Uličný nebo Ondřej Gregor Brzobohatý. Jeho první solové album se jmenovalo Neuč vtáka létať a byl na něm i hit Nebude to lehké.

0: pasuje viac môj.
1: Za svou kariéru získal Richard Miller na Slovensku 18 prestižních cen Aurel, což je u nás anděl, a také 3 zlaté sláviky. V původní anketě popularity, anketě Zlatý slavík, je jeho jméno evidováno poprvé ve výsledcích za rok 1985 a bylo to tenkrát 44. místo. Jeho nejlepší umístění je z ročníku 1989 a to skončil 13. Před chvílí jsem zmínil, že Richard Miller 3x zvítězil ve slovenské obdobě ankety popularity Slávik. Jejíž výsledky se vyhlašovaly v letech 98 až 2012. Za těch 15 let, co anketa existovala, dostala Zlatého slavíka jen 5 zpěváků. Habera, Ráš, Žbirka, Cmorik a Miller. A právě on je 3. nejpopulárnějším zpěvákem historie této ankety. Zvítězil v ročnících 2003, 10 a 11. Richard má doma i 2 stříbrné sláviky a je králem těch bronzových. Dostal jich 5. Má také 2 sbírky slavíků.

0: Vždycky, když se s Richardem Millerem potkáme, je to jako kdybychom se rozešli včera a ne jako, že se nevidíme třeba 2, 3, 4 měsíce a někdy i půl roku, někdy i rok. Richard Miller má až neuvěřitelné osobní charisma. Ve všech oborech používá svůj výjimečný talent, má jasně rozpoznatelný, nezapomenutelný hlas. Za svou kariéru prodal více než 1 000 000 nosičů v Česku i na Slovensku a absolvuje desítky skvělých koncertů ročně. Shrnutí. To vše udělalo z textaře, skladatele a zpěváka žijící hudební legendu. Já zavírám obě krabice, do kterých jsme dnes dali úspěchy Mariky Gombitové a Richarda Millera. Loučí se Martin Hrdinka, mějte se jako slavíci a slavice.
1: My dva jsme v přesýpacích hodinách, mluvíme ve dvou rovinách, z nichž nás jedna tiše táhne ke dnu a písek umývá

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání.

0: 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: V Ústí nad Labem začala víkendová uzavírka v přístavní ulici. Kamiony musí omezení objet přes dálnici. Sokolovská uhelná bude s městem Karlovy Vary spolupracovat dalších 20 let. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Ústí nad Labem dnes ráno začala uzavírka v přístavní ulici. Dopravní omezení potrvají podle krajského úřadu do nedělních 20 hodin. Stavbaři kvůli opravám mostu doktora Edvarda Beneše uzavřou úsek od křižovatky se Střeleckou ulicí až k odbočce do ulice před mostí. Kamiony musí uzavírku objet přes dálnici D8, Všebořice a Severní terasu. Karlovy Vary a Sokolovská uhelná prodlouží spolupráci na dalších 20 let. S rozhodnutí karlovarského zastupitelstva budou těžaři dál dodávat teplo do lázeňského města prostřednictvím dálkového přivaděče z Vřesové. Přivaděč postupně zmodernizují a zároveň zajistí teplo vyrobené z různých zdrojů, tak jak bude pokračovat útlum těžby hnědého uhlí, říká předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné a uskupení SUAS Group Pavel Tomek.
2: Je to o dlouhodobé spolupráci, bavíme se tady opravdu o nějaké době 20 let plus nějakou opci 3 roky na možné prodloužení. Pro nás je to samozřejmě v tuto chvíli ten závazek plnit parametry vysoce účinné soustavy, to znamená zajistit, aby do těch horkovodních soustav vstupovalo teplo z poměrné části obnovitelných zdrojů a bylo postupně utlumováno to teplo, jehož původem jsou pevná nebo plynná fosilní paliva.
0: V Hradci Králové dnes začaly podzimní mobilní svozy odpadu. Sběrná auta během 4 nadcházejících víkendů postupně zastaví na 80 stanovištích po celém městě, odkud odpad odvezou k dotřídění a ekologické likvidaci. Zájemci o službu můžou odevzdat například barvy, oleje, žárovky, baterie, elektroniku, nábytek nebo koberce a další odpad, který nepatří do popelnic.
3: Mobilní svozy odpadu ve městě zajišťují pracovníci hradeckých služeb. Kompletní přehled termínů zájemci najdou na webových stránkách odpadové společnosti Marius Pedersen. Výjimku ze svozu tvoří odpady ze zahrad a zbytky stavebních materiálů. Ty je nutné odvést přímo do sběrných dvorů nebo do městské kompostárny na letišti. Adéla Kavříková, Český rozhlas. Sport.
0: Kateřina Siniaková vyhrála s Američankou Townsendovou dámskou čtyřhru na US Open. Stala se tak historicky první ženou, která ovládla všechny 4 grandslamové turnaje se 2 různými partnerkami. Poprvé se jí to podařilo před 4 lety po boku Barbory Krejčíkové.
1: Počasí.
0: V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají občasný déšť nebo přehánky. Na Moravu a do Slezska dorazí srážky až později odpoledne a večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na dálnici D1 na 65. kilometru ve směru na Prahu za exitem na Lokéce srazilo osobní auto s nákladním a na D8 za exitem na Petrovice ve směru na Drážďany se porouchalo vozidlo. Počítejte se zdržením. Český rozhlas vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
0: A teď už začíná Hobby magazín.
1: Hobby magazín.
4: Vítejte, vážení přátelé, vítejte, vážení zahrádkáři a kutilové při poslechu tradičního sobotního Hobby magazínu Českého rozhlasu. Co jsme pro vás dnes připravili? Tak nejprve poradíme, jak obarvit látky přírodní cestou, tedy rostlinami. Vypravíme se také za zdatnými rybáři do Příluky nedaleko Litomyšle a zaměříme se na ovocné pálenky. To se může hodit. Jako vždy i v tomto Hobby magazínu pro vás máme několik odpovědí na vaše dotazy a v zahrádkářském kalendáři nás čekají informace o tom, na co je právě teď na zahradě nejvyšší čas. Příjemný poslech Hobby magazínu vám přeje kutil tělemi duší Artur Kubica.

0: Hobby magazín.
1: Od světle růžové přes žlutou, zelenou až k velmi tmavě hnědé. Nádherné tóny vykouzlíte při barvení látek nebo vlny přírodními materiály, tedy rostlinami. Jak na to a čím barvit? Tak to pro nás zjišťovala naše hobby redaktorka Jolana Nováková na návštěvě u pražské botaničky, etnobotaničky a archeobotaničky Jarmily Skružné.
2: Zkoušeli jste někdy barvit oblečení s pomocí rostlin? No, dokázali to samozřejmě už naši předkové. Tvořili různé odstíny barev textilií pro své oblečení. A já se na to, kterými rostlinami se dá barvit, jak na to, aby barva byla stála i po letech, zeptám Jarmily Skružné, vedoucí oddělení etnobotaniky a prezentace botaniky z botanické zahrady hlavního města Prahy.
3: Vy jste sebou přinesla takové nádherné vzorníky a myslím, že jste je dokonce vyráběla sama a že jsou hodně už staré.
4: Tady vidíme před sebou, že to jsou ústřižky vlny. Já bych odhadla, že jich je tam více než 40, možná 50 odstínů různých barev od světle růžové přes žlutou, světle hnědou, světle zelenou až po tmavou. Hena poskytuje v podstatě černou barvu.
3: Různě se barví textilie, které jsou rostlinného původu a které jsou živočišného původu, vidíte?
4: Ano, a je potřeba pro ustálení té barvy a zvýšení trvanlivosti a zvýraznění odstínu použít i mořidlo. Mořidla jsou různé chemické sloučeniny, může se použít také ocet, může se použít kamenec, vinný kámen, ale i třeba moč. A každé to mořidlo vlastně ovlivňuje ten výsledný odstín. A je právě dobré vědět, že některá ta mořidla je dobré používat jenom pro vlnu a hedvábí, živočišná vlákna, a některá zase pro rostlinná.
3: A vy jste si něco už nabarvila na sebe?
4: Já jsem si nabarvila akorát tenhle ten vzorník před přibližně více než 20 lety a musím říct, že od té doby jsem se k tomu nevrátila. Možná by posluchače mohla odradit náročnost vlastně tvorby nejprve toho činidla, práce s mořidlem, ale musím říct, že pokud tomu ten čas věnujete, tak potom to samotné barvení už je vlastně strašně jednoduché a rychlé.
3: Kolem nás je spousta nádherných rostlin, jsme tady jako na louce a třeba tady ta žlutá, to je rmen, ale nějaký speciální rmen.
4: Je to rmen barvířský, kvete nádherný.

0: Různými úbory žlutých květů. Armen barvířský můžeme použít také jako barvířskou rostlinu a zase záleží na mořidle, jak intenzivní odstín žluté barvy nám dá.
1: Tamhle je třezalka, ta určitě taky barví. Co ještě?
0: Třeba bez černý a z dalších našich rostlin můžeme barvit ostružinínkem, třeba jasanem nebo celíkem zlatobílem, světlicí barvířskou a těch rostlin je mnohem více.
1: Já si často obarvím prsty, ořechy, tak tam si myslím, že ta barva taky je.
0: Ještě bychom asi měli také říct, že záleží na tom, jakou část té rostliny pro tu přípravu barvířské lázně použijeme. Dost často jsou to podzemní orgány, kořeny, ale někdy jsou to třeba slupky z nedozrálých plodů a to je právě v případě ořešáku.
1: Tak my jsme tady pár rostlin už zmínili. Máte nějakou perličku, nějakou rostlinu, o které bychom nikdy neřekli, že barví a přesto barví pěkně?
0: Takový případ může být třeba aksamitník neboli afrikán, což jsou velice oblíbené letničky, které se sami přesejvají, nemusíme o ně ani moc pečovat a ty právě poskytují také různé odstíny žluté barvy zase v závislosti na použitém mořidle a používá se náť nebo samostatná květenství.
2: A jenom dodejme, že reportáž, článek a fotografie některých barvířských rostlin a vzorníků Jarmily Skružné, máte-li tu možnost, najdete na webu našeho pořadu, tedy na stránkách rozhlas.cz/hobby. Teď si pustíme pěknou muziku a pak pro vás máme pravidelnou odpovědnu na vaše dotazy nazvanou Rady a tipy. Třeba tam dnes bude zrovna ten váš dotaz.

0: Začínají rady a tipy, tradiční odpovědna na vaše telefonické dotazy. Číslo naší poradenské linky je 221 553 790. Tam můžete říci, co vás trápí, a my se na to zeptáme našich poradců, našich odborníků. A máme tady první dotaz.
1: Když je také strašné sucho, jestli se může zalívat česnek? A jak často? A ještě bych chtěla, kdyby mě někdo poradil, do záhonku se k nám dostali krtičce. A to máme celé záhonky porité, že opravdu s tím suchem a ještě s těma krticama nebudeme mít asi žádnou vůbec úrodu.
0: Tak na to nám odpoví zahradník František Hlubocký, náš stálý poradce.
2: Česnek je třeba zalévat, pokud je sucho a pokud je čistě zelený, pokud je ve stádiu růstu. Jakmile začne vytvářet ten květní stvol, v tu chvíli značí, že už ten česnek jde ke konci své vegetační doby, takže se zálivkou opatrně, ale nedoporučuje se už nechávat ty poupata nebo ty květy. A jakmile začnou konce listů žloutnout, přestat se zálivkou a sklízí se v době, když nad zemí v tom krčku, když ten kousek toho stvolu nad zemí zmáčkneme v prstech a už je takový měkký i snadno by se dal ten česnek ohnout, tak to je doba ke sklizni.
3: Ale abychom nezamluvili ty krtky, protože to bylo součást ještě dotazu, který jsme nestihli zodpovědět. Zase v krátkosti, ono je to s nimi boj, takový marný.
2: Boj, tak jednak je to chráněné zvíře, je považované a chápu, že užitečné, protože tak, jak si bydlí pod zemí, tak on se živí larvami. A většina larev pod zemí, to jsou chrousty a tak dále, pro nás škodlivé, tak on se živí. No tím, že si staví ty chodbičky, zase nám je nepříjemný, tak existují buď ty plašiče, anebo většinou jako zabírá dobře ostříhané vlasy, vyčesané chlupy ze psa, dokonce i hovínka a psí kočičí, někdo si nosí i ze zoologické zahrady, prostě vypudit ho takhle chemicky, protože ale on si zvyká, dává se i naftalinové kuličky a karbid vápenatej do těch nor a tak.
3: Vždycky si na to zvykne.
2: No, nesmí se počítat na 3 roky, no chce to jednou to, jednou to, aby si nezvyk.
0: Tak. A máme tady další dotaz.
4: Na jaře jsem ořezala všechny stromy jabloní a ostříhala znovu vyrostly výhonky, které jsou dlouhé až půl metra. Nevím, jestli mám tyto větve znovu ostříhat nebo počkat až po sklizni úrody.
0: Na stříhání jabloní jsme se ptali plzeňského zahradníka Přemysla Písaře.
5: Ty nové výhonky, které na té jabloni máte, tak jim se říká lidově vlky. A pokud jich ta jabloň má opravdu hodně a je tam ten růst bujný, tak to pravděpodobně znamená, že se ta jabloň snaží zmladit. Je dost možné, že tam vlastně nějakým pravidelným, intenzivním řezem, kde skutečně poctivě k tomu stromu přijdete nůžkem a stříháte každou větičku a přemýšlíte nad každým pupínkem, tak já dost často vídávám, že lidé ty stromy potom řežou tak, že jim tam zůstávají v podstatě jenom staré větve, na kterých ten strom už potom hůře plodí. Takže pokud je tam těch mladých výhonků, takzvaně vlků, hodně, tak to asi znamená, že ten strom se potřebuje nějakým způsobem přirozeně zmladit. Takže já bych vám doporučoval teď s tím nic nedělat. Až přijde čas řezu jádrovin, což nějaké předjaří, tak se podívejte na ty výhony, ty vlky, proberte, nějakou část těch tam nechte, můžete je případně zastříhnout, aby se rozvětvili, a během třeba nějakých 2, 3, 4 let zkuste z těchto nových mladých výhonů zapěstovat nové větve a nový obrost toho stromu a ten starý obrost, ty staré větve postupně z toho stromu vyřezat. Tím byste ten strom měl zmladit, měl by lépe plodit a samozřejmě, pokud byste ty vlky, ty nové výhony intenzivně ořezávala, tak ten strom budete motivovat k tomu, aby bujně rostl a hůře plodil. Což znamená, není ve vašem zájmu všechno ořezávat. Spíš to využijte proto, abyste si zapěstovala nové větve, protože na nových malých větvích obvykle roste pěknější a chutnější ovoce.
0: No tak to slyšíte, co se u nás všechno dozvíte.
6: Potřebujete také poradit? Vaše dotazy volejte na číslo 221 553 790 a už v dalším vydání Hobby magazínu uslyšíte odpověď jednoho z našich odborníků. Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.

0: Hobby magazín.
1: Některá místa v naší zemi nejsou příliš známa, ale svou malebností rozhodně stojí za povšimnutí. Příkladem je obec Příluka nedaleko Litomyšle. Vesnice má dva kopce. Jeden se jmenuje Teplý a druhý Zmrzlý. Skýtají nádhernou vyhlídku do kraje. A taky tu mají dva rybníky, horní a dolní, a velmi aktivní rybáře, kterým velí Petr Chadima. Naše hobbyredaktorka Jitka Slezáková si s dalšími rybáři nenechala ujít prohlídku zázemí místního rybářského spolku.
2: Vstupujeme, já nevím, jestli se tomu dá říkat rybárna, nebo jak bychom to řekli.
3: Rybárna, trucovna pro rybáře.
2: Tak jdeme dovnitř, tady krásně uklizeno.
4: Snažíme se to tady udržovat v takovéto čistotě, aby jsme se tady mohli scházet a vykonávat vlastně takové ty naše koníčky, jak se tomu říká, tichý blázní vody. Ty biče, co tady máme pověšený vlastně na zdi, tak to je kvůli tomu, že jednou ročně pořádáme tady dětské závody o přírodského karáska a těm dětem půjčujeme vybavení, který nemají.
2: Mm-hmm. No. Takže tady to žije, tady u toho rybníka. Vy tady máte dva, jeden menší, jeden větší?
4: Ano, ano, máme horní rybník, tam máme kousek nad ním pramen, takže to je horní rybník, pak vlastně to přetíká přepad do spodního rybníka. Máme ještě v plánu se starostou obnovit prostřední rybník, kde bychom udělali takový odchov malých ryb.
2: Mm-hmm. Může takhle pár dubák přijet a ulovit si tady něco?
4: Samozřejmě může, když mě bude kontaktovat, vlastně buď přímo mě, nebo na webových stránkách je kontakt na mě a můžu prodat buď denní povolenku na lov, anebo i roční povolenku. A u nás v rybníku můžete chytit kapra, amura, a karase.
2: A potom si to tady i připravujete? Jsou nějaké takové dny, kdy ty ryby vylovíte a potom si tady ugrilujete?
4: Jak jsem zmínil, vlastně ten jeden den v roce, kdy tady jsou ty závody dětské od toho přírodského karáska, tak se snažíme vlastně těm návštěvníkům a rodičům tady připravit takovýto, řeknu, rybí gastro, jo, kde se tady snažíme udělat pochutiny z našich místních ryb. Jo, takže tady děláme rybí hranolky, filety, takže to tady mají možnost ochutnat to, co tady u nás plave. Ohlas je na to velmi, velmi kladný.
2: Ale víte co, pojďme ještě ven podívat se na tu vodní plochu a říct si, anebo?
5: Do bourárny.
2: Jo, do bourárny, tak dobře, tak jdeme ještě do bourárny.
4: Tady vlastně je taková mini kuchyňka, kde vlastně tady máme takový to základní vybavení pro občerstvení a tady dál je vlastně bourárna, kterou jsme si vytvořili svými silami. Tady potom děláme předvánoční prodej kapru. Díky tomu, že vlastně neděláme výlovy, tak tady prodáváme toho vánočního kapra z rybářství Litomyšl.
2: Jo, takže místní lidi to mají perfektní bez práce.
4: Ano, ano, protože někteří to chtějí tady vykuchat, nafiletovat, aha, takže aha. Děláme tady, tady děláme kompletní servis, plus samozřejmě tady přitom máme občerstvení, takže kdo si přijde pro rybu, tak si dá občerstvení, pivko, takže...
2: No je tady veselo zkrátka, žije to tady. A ještě, když už jste tady mluvil o tom přílučském karáskovi, kdy to je?
4: Třetí sobota v září, většinou se to snažíme dělat po těch prázdninách, protože během prázdnin ty akce jsou ohrožený, protože ty děti a rodiče jsou na dovolených, takže to vlastně děláme v září.
1: Pokud byste se chtěli zúčastnit rybářské akce v Příluce u Litomyšle, stačí zajet příští sobotu k dolnímu rybníku, anebo se tam vydejte jen tak, na výlet. Obec je součástí toulovcových maštalí a procházejí tudy jak turistické, tak cyklistické trasy. Teď si dáme pěknou písničku a pak pozvu k rádiu hlavně pány, protože se budeme věnovat pálence, tedy jak zpracovat ovoce v pěstitelských pálenicích.

0: magazín. Pořad pro všechny vášnivé kutily, zahrádkáře a chalupáře.
1: Sucho se letos určitě podepíše i na úrodě ovoce. Jeho méně nemá potřebnou velikost a ze stromu padá. Hodně pěstitelských pálenic proto letos zahajuje sezónu dříve. Mít svou vlastní ovocnou pálenku, která v zimě zahřeje, nebo bude vhodným dárkem kamarádům nebo příbuzným, tak to nikdy není na škodu. Kolik ovoce budeme letos potřebovat na dostatečné množství lahodného moku, tak to zajímalo našeho hobby redaktora Jirku Šobra. A právě proto navštívil emeritního prezidenta Unie destilatérů České republiky a také majitele parního lihovaru a pivovaru v Blatné Václava Šitnera.
2: V průměru počítáme, že na litr absolutního alkoholu, to je 100%, je potřeba tak 20 až 22 kg švestek, přepočtu okolo 10 až 11 kg na litr 50%. U hrušek potřebujete tak v průměru 33 kg na litr 100%, tak okolo 17 kg na litr 50. Co se týká jablek, tam doopravdy záleží na té úrodě druhu ovoce, protože ranní jabka, ty skorem vůbec netečou, a ty podzimní, který už mají dostatek cukru, jsou nalitý, tak tam potřebujete v průměru 20 kg na litr alkoholu a 10 v průměru na litr 50.
3: Na Moravě si většinou pěstitelé vyrobí svůj kvas a odvezou ho do pěstitelské pálenice. Tady v Čechách přivezeme do pálenice ovoce a ona ho zpracuje. Kolik stojí to zpracování?
2: To zpracování je, jestli to ty pálenice dávají do přinesených nádob, jestli se to dává do lahví, jestli se na tu lahev přidává etiketa, ty lidi už si odvezou hotový lahve, anebo jestli si to odváží v kanistrech. Je to ještě závislý na tom, jak se pohybuje cena plynu, cena uhlí, cena lehkého tepného oleje, protože v posledních dvou letech všechny energie šly neskutečným způsobem nahoru.
3: Přejdeme tady k té spotřební dani, která je snížena u toho pěstitelského pálení.
2: Přístupová dohoda České republiky do Evropské unie, a to snad bylo jediný štěstí, bylo to, že v České republice daň na pěstitelské pálení vždy bude 50% ze spotřební daně. Ta spotřební daň za poslední 3 roky nám stát udělal to, že de facto zvyšoval každý rok o 10%, rok 24, 25 a na konci roku 25 to šlo o dalších 5%. To znamená, že ten nárůst od státu byl 25, ale on nebyl 25, ale ono to bylo za ty 3 roky, protože vždycky ten nárůst byl z té zvýšené spotřební daně rok dopředu. Ten nárůst byl doopravdy skorem 33%. A to je v dnešní době z 285 korun, která byla původní, se dnes na 410 korun 50 halířů. A pro pěstitele to znamená, že 50% je tudíž 206 korun, upozorňuji, za litr absolutního alkoholu. Začali lidi jezdit nakupovat lihoviny do zahraničí a rozšiřuje se černé pálení. Celníci, kteří dneska kontrolují tuto spotřební daň a toto pálení, nemůžou všechno obsáhnout.
3: Když se tady vrátím k té ceně litru 50% ovocné pálenky, tak jsem někde na částce přes 200 korun, je to tak?
2: Je to okolo tak 250 až 280 korun.
1: A ještě jedna rada na závěr. Ovoce, které do pálenice připravujete, přivezete, pokud z něj chcete mít kvalitní pálenku, tak to ovoce může mít na sobě stopy po poškození hmyzem. Může být spadané, ale v žádném případě nesmí být nahnilé anebo plesnivé. A vypálit si ho můžete nechat za určitých pravidel i docela velké množství, ale o tom uslyšíte od Václava Šitnera, který provozuje lihovar a pivovar v Blatné v jižních Čechách, více až v našem vysílání za 2 týdny. A v tomto hobby magazínu už nás čeká za chvíli jenom zahrádkářský kalendář a tam si zopakujeme, na co je teď na zahradě nejvyšší čas.

0: Nestorův zahrádkářský kalendář.
1: Na Tobiáše mají rolníci déšť rádi, nejenom pro osení, ale i pro vinohrady. Tak to je pranostika na tuto sobotu. Nenechte se mýlit, že Tobiáš má svátek nejen 13. června, ale i 2. listopadu. Dříve, podle starého kalendáře, to měli všichni Tobiasové právě 12. září. A díval jsem se na moje vínko okolo pergoly a už to začíná dozrávat a měnit barvu. Tak snad letos ty hrozny budou mít dost sluníčka, aby byly chutné a slaňonké. V září nastává sklizeň léčivých plodů, jako je jeřáb, rakytník a keřová růže, plodící šípky. Postupně začínají zrát vlašské a lískové ořechy. Pokud chcete mít svoje letničky a trvalky na zahradě i příští rok, sklijte si z nich v září semínka. Pozor na cibuloviny, v teplých zářijových dnech můžete zasadit narcisy. Sadbu ostatních cibulovin nechte ale až na studenější dny. Ještě než začnete cibuloviny sázet, tak si připravte záhony. Zrýte je, nakypřete a potom přidejte kompost. Dejte si záležet na dostatečné hloubce, malé cibulky sázejte do hloubky asi 7 cm pod zem, ty větší pak do hloubky 15 cm. Malým cibulím bude stačit rozestup okolo 5 cm. Větší cibule vyžadují odstup asi 10 cm. Co bude v hobbymagazínu příští týden? Tak poradíme, jak je možné včelám pomoci ve vedru a v suchu. Vyčistíme perlátor na vodovodní baterii odvodního kamene a pustíme se do pěstování balkónových a terasových borůvek. Kdo má internet a chce vědět víc, tak si může najít naše webové stránky rozhlas.cz/hobby. Pro dobré nápady nabízím adresu artur.kubica@rozhlas.cz a nebo můžete své dotazy telefonovat na záznamník 221 553 790. Krásný víkend s Českým rozhlasem, s tím nejmilejším rádiem. Vám všem přeje Kutil tělem i duší Artur Kubica.

0: Řidičská abeceda. Osvěžte si s námi pravidla silničního provozu, ať je za volantem bezpečno. Řidičská abeceda. Po celé září v našem vysílání. Pořad vzniká ve spolupráci s dopravní policií České republiky. Český rozhlas zprávy.
1: Dopravu na cyklistické Slezské magistrále omezí uzavřený most u Kravař na Opavsku. Na pomoc rodinám zasaženým požárem v Bezvěrově vznikl transparentní účet. Zítra bude převážně zataženo a během dne bude přechodně pršet. Teploty vystoupí na 22 stupňů Celsia. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Mezi Kravařemi a Mokrými Lasci na Opavsku bude dnes a zítra uzavřený most přes řeku Opavu. Je to na cyklostezce číslo 55, známé jako Slezská magistrála. Podle radnice v Kravařích budou dělníci dokončovat plánovanou renovaci mostní konstrukce. Práce by měly skončit v neděli v 16 hodin. Obec Bezvěrov na severním Plzeňsku zřídila finanční sbírku pro lidi, kteří při srpnovém požáru přišli o střechu nad hlavou. Do výzvy k pomoci se postupně přidávají i další obce a lidé v regionu. Vybrané peníze pomůžou zasaženým rodinám s obnovou domovů a návratem do běžného života.
2: Při ničivém nočním požáru 26. srpna vyhořely v Bezvěrově 4 rodinné domy. Přesná příčina neštěstí zatím stále není známá. Konečná výše škody zřejmě překročí původně odhadovaných 18 milionů korun. Číslo transparentního účtu pomoci najdou lidé na webových stránkách obce. Z Bezvěrova Pavel Hala, Český rozhlas.
1: Na průřez nejlepšími díly fotografické soutěže se lidi můžou podívat v Jindřichově Hradci. V Muzeu fotografie a moderních obrazových médií začala výstava 64. ročníku Česko-Budějovického mapového okruhu. K vidění jsou různé fotografické žánry a autorské přístupy, říká zástupce ředitele Muzea fotografie a moderních obrazových médií Jindřichův Hradec Petr Soukup.
3: Do letošního ročníku se zapojilo celkem 12 fotoklubů z Česka a Slovenska, které návštěvníkům představí to nejlepší ze své současné tvorby. Každý se zastoupený fotoklubu zde prezentuje 6 svých nejlepších fotografií, čili je výstava tvořena celkovým počtem 72 kusů fotografických děl. Sport.
1: Fotbalisté pražské Sparty zdolali v 8. kole šance ligy Jablonec 2-0. Derby brněnských týmů vyhrála Zbrojovka, nad Artisem zvítězila 2-1. Uspěli i Bohemians nad Slováckem 2-0 a Slovan Liberec porazil Mladou Boleslav 3-0, dostal se tak do čela neúplné tabulky. Počasí. V noci bude polojasno až oblačno, k ránu se na severozápadě přidá déšť a zejména na Moravě a ve Slezsku se ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 8 stupňů Celsia. A počasí na zítra převážně zataženo, během dne se v Čechách od severozápadu přidají i občasný déšť nebo přehánky. Ty na Moravu a do Slezska dorazí až později odpoledne nebo večer. Nejvyšší teploty naměříme mezi 18 až 22 stupni, na horách kolem 13 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na Praze 10 na křižovatce Vršovické a Petrohradské ulice ve směru do centra se srazila tramvaj s osobním autem. A další nehodu máme hlášenou v Ostravě, v Janové, v Ostravské ulici se tam srazilo osobní auto s motorkou. Průjezd je na místě možný se zvýšenou opatrností. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: Právě začínají hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
4: Dnes ten velký okruh českého humoru trochu zúžíme. Přesuneme se s ním na Moravu a bavit vás budou rozhodně jednotliví komici. Dnes takovým výstupům říkáme stand-upy, ale my je tady v rozhlase známe už pár desítek let zpátky. Dokážu vám to právě dnes výběrem archivních scének. To slibuje Patrik Rozehnal, tak se připravte, posaďte, zesilte si rádio. Začínáme.
5: Co říkáte, Praze? Nazdar. Praze vždycky říkám nazdar.
4: Tak ji i my dnes dáme vale a posvítíme si třeba na Brno. Tím se nám ten okruh komiků trochu taky zúží, ale i z Brna jich bylo docela hodně. Jen se nechte překvapit, jak vás dneska rozesmějí.
6: A teď rozcvička na bránici, smějeme se lehce, s popadáním za břicho, zuby ven.
4: Tak takhle nějak bychom si to představovali.
6: Správně, výborně, tak prosím ještě jednou.
4: Ne, to stačí. Další smích si necháme, až zazní první anekdoty a slavné monology. Zatím musíme začít nějakou muzikou.
7: Hledáme zpěváka pro Brno.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
4: A co začít brněnskou skupinou Syncopy 61 a písničkou Bylo nám hej?

0: Přemýšlel jsem, čím, kým a jak vlastně začít to dnešní vysílání. No, ano, někdo se nám tady hlásí.
1: My musíme chtěj, nechtěj začít námětem.
0: To souhlasím.
1: I když nám připadá sebe divnější, že na počátku tak moderního, velkorysého a technicky pokročilého podniku stojí něco tak starodávného a technicky primitivního, jako je pouhá myšlenka nebo literární fikce.
0: Máte pravdu, pane Hegře. Mám takový námět. Udělejme si dnes den moravského humoru. A odkud pocházela většina moravských komiků? Z Brna. Takže se tam vydejme.
2: Hvězdné návraty.
0: Právě tam se narodil i 17. června roku 1909 ve velké rodině jako 13. dítě na Mojmírově náměstí číslo 13 v Králově Poli nedaleko Brna, tehdy Karel Heger. Jeho tatínek byl bývalý voják a taky dělník z Královopolské cihelny v Brně. Měl o 25 let mladší manželku Marii a ta měla na stejné adrese skromný malý koloniál a později na nádraží kiosek s novinami a cukrovinkami. Už jako malý chlapec hrál se svými sourozenci Karel Heger loutkové divadlo. A v 8 letech už byl členem brněnského souboru Bratrství. Jeho tatínek zemřel, když mu bylo 14 let. A maminka musela zaopatřit celou rodinu. Karel tak vyrůstal v chudém, ale harmonickém prostředí se starostlivou péčí. Vychodil obecnou i měšťanskou školu a v letech 1924 se přihlásil na studium státního Českého ústavu učitelského v Brně. Maminka si totiž nepřála, aby si Karel zvolil tehdy pochybnou existenci hereckého povolání do života. Krátký čas tak sice působil ve vesnických školách v okolí Brna, ale už během vojenské prezenční služby stihl studovat herectví na konzervatoři v Brně. A v roce 1932 přijal i svou první profesionální smlouvu a v roce 1940 dostal nabídku do Národního divadla v Praze. Ale tím už se dostáváme z Brna pryč. A to je dobrá chvíle, kdybychom si mohli dokázat, že i Karel Heger byl výborný komik. Máme pro vás baladu na A.
3: Pan táta Franta haštal, náramná mazavka, spal na hambalkách a tak nahlas chrápal, až lampa zhasla. Za almarma stála banda z Kafka na fas zavázaná, takzvaná šnába. Haštal vstal jak čamrda, vzal Lancaster a psa, a hafana jak malá kráva, a šlapal a bafal. Má hlad, tak má nápad, capat na bažanta. Stará barka haštalka, časná paň máma, jak pátá z rána padla, tak vstávala. Pak šla za vrata tam, jak stála kašna a dala chasám na dlabat. Bác. Padla rána. Pan táta haštal zná dát na frak. Hajná haštalka šla na kvap na hrách a tam, jak stál agát, našla bažanta. Hajná bažanta vzala, na dlaň dala a ptáka na prsa naplácala a prála. Já šťastná našla bažanta, má prsa macatá jak nějaká basa. Zaspadla rána, v rána padala z pajasana na brčál, tam zalkala a natáhla brka. Zabalvanama.

spal havran. A tam dál zprava skákala straka. Havran začal skákat. Straka na havrana mrkala, pak drápkama na záda havrana ťapkala a pak zas mrkala a skákala a ptáka na balvan lákala. Havran zatřásl brkama a prál. Láska, samá námaha trapná. Straka dál kafrala a cancala. A havran zas. Straka, marná tvá námaha, nálada žádná. A straka začala nadávat. A pak kaprlata má mrzák havran. A vdál plavala. Havran pak sám žbrblal. Já balšán, já vrták, ta babka straka, ta maškara stará, ta bachratá almara. Má 15 stráčat a namáhá svá vnadná brka. Škrkavka láká havrana skákat na balvan. Ta žvastavá hanbářka hanbatá. A zas havran spal dál. A ta náramná blbá balada na A vzala šnába.

0: To byl tedy první komik z Brna, Karel Heger. Toho dalšího vám představíme hned po písničce.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
0: A další rodačka z Brna, Laďka Kozderková.

0: Mimochodem, dnes se bavíme moravsky. Tedy mluvíme česky, ale je to takový moravský humor, který své centrum měl a dlouho má v Brně. Je to další komik z tohoto města.
1: Hvězdné návraty.
0: Lubomír Černík je tím mužem, na kterého budeme vzpomínat. Narodil se 9. října roku 1924 v rodině brněnského hudebního skladatele Josefa Černíka. V roce 1943 maturoval na reálném gymnáziu v Brně a o dva roky později začal i se studiem herectví a režie na brněnské JAMU. Už během studií založil spolu s Vladimírem Sýsem a Alexandrem Resnikovem studentské divadlo Směr. Pak nastoupil do Horáckého divadla, později do brněnského divadla Julia Fučíka a spolupracoval i s brněnským mezinárodním varieté. V 70. letech pracoval jako dramaturg Československé televize v Brně a odtamtud odešel vést kabaret Netopír. Starší ročníky si ho budou možná pamatovat i jako konferenciéra tanečního orchestru Gustava Broma. Ve filmu se příliš neprosadil, jeho první filmovou rolí byla postava brigádníka ve filmu Velká příležitost. Největší filmovou rolí pak byla asi postava doktora Petery ve filmu Znamení raka z roku 66. Kromě hraní působil na poli kultury i v jiných úlohách, třeba jako dramatik, dramaturg a taky autor mnoha dramatických scének a skečů. Tak si pustíme třeba ten náš rozhlasový z roku 59. Silvestr pana Balvana.

Říká se, máš-li smůlu, pokouše tě i slimák. A pan Balvan smůlu měl dlouhodobou. Kromě této smůly vlastnil také rozhlas po drátě. Jenomže tak dlouho se mrká na drát, až se člověk utrhne. A pan Balvan se onoho silvestrovského večera rovněž utrhnul a pravil. Dost! Já bych chtěl jednou nějaký ten špásovnej pořad taky slyšet na vlastní oči. A Škato vyrazil do ulic. Na počátku byla prytma. Tady byl hned na počátku neonový nápis Varieté dvojitý silvestrovský superprogram. Pan Balvan zmužile přistoupil k pokladně a povídá, já bych prosil jeden lístek na večerní a taky na noční představení. Vy chcete jít večer a hned na to v noci? Diví se pokladna. Jo, povídá pan Balvan, já jsem totiž abstinent a rád bych jednou na Silvestra viděl taky něco dvakrát. Silvestrovská ulice plýtvala smíchem a nejrostodivnější muzikou. Pan Balvan právě míjel roztančená okna přeplněné vinárničky, odkud se linul gramofonový zpěv nekorunovaného černého krále jazzu. On the sidewalk, Sunday morning, lies the body oozing life. Someone speaking round the corner. It is someone. McDonald. Bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, bye, b

0: Kdybych byl nachlazený, nespíval bych. Uvažoval právě pan Balván, když tu hle přes ulici v povážlivém předklonu a tedy ne nepodoben šikmé věži v Pize posunuje se zasmušilý jinoch. Pan Balván se neudržel.
1: Člověče, nestydíte se, teprve večer to začíná a vy takhle tohle.
0: Proč? Povídá ta šikmá věž. Já hledám tady automat na cigarety a tamhle naproti mi řekli, že mám jít šikmo přes ulici. A pochod pokračoval. Rozhlas už zahájil svá kouzla a odněkud možná v silvestrovském pořadu na přání hudebních redaktorů zaznívala jedna z poučných bajek doktora Arnošta Kafky.
2: Létá hejno supu oblohou, žádnou kořist najít nemohou. Klof, klof, klof, klof, tohle bude lov.
0: Mordie, tohle bude lov, říká si najednou pan Balván, nebo zjišťuje, že stojí přímo před vchodem do jakési kavárny ozdobené cedulí. Nejveselejší Silvestr všech dob s Vlastou Buriánem, neváhejte. Pan Balván by nezaváhal, jenomže ten podnik střežili otáčivé dveře. Říká se tomu taky turniket, znáte to. Zavřel oči, rozběhl se. Za chvílku zjistil, že je v těch otáčivých dveřích a že jde. Přešel v drobný klus zadní stěnu nalepenu na patách. Změnil tedy klus v pravidelný sprint a právě když se začal zaobírat myšlenkou, kde by asi tak mohl být vchod a kde východ z tohoto strašlivého stroje, ozval se vedle něj ponurý hlas.
3: Smířte se s osudem, příteli, ven už se asi nikdy nedostaneme.
0: Já osobně už tady takhle běhám přes hodinu. Nedělejte si legraci, říká pan Balván. Jsme na tom hůř, čověče, než si myslíte. Já jsem se tak těšil, že po letech uslyším nějakou fajn silvestrovskou anekdotu.
3: Můžu posloužit, povídá hlas ve tmě. Nový rok, představte si, ráno v posteli leží muž s ručníkem na temeni a rozjímá. To je zajímavé, jak ty boty jsou vlastně hrozně nezdravá věc. Mě vždycky, když se probudím obutej, hrozně bolí hlava.

0: to je starý, povídá pan Balvan. Ale to znáte, jak ten rozjařený občan na Silvestra obchází takový ten kulatý sloup, co jsou na něm plakáty, takhle po tom sloupku ťape rukama kolem dokola, až se dostane zase na to místo, odkud vyšel, zděšeně se zatváří a ustrašeně zvolá:
1: Ježíš Maria, já jsem zaživa zazděnej.

Jo, říká ten soused, to já jsem tuhle slyšel Jana Wericha, jak vykládal. No, on to říká tak nějak. Karel IV. To se stalo za doby Karla IV., že nějaký takový obyčejný purkmistr přetáh Silvestra. Přetáh ho pořádně a potká přítele a říká mu, jadu Karlovi gratulovat. A přítel říká, prosím tě, teď přece dneska Karla není a purkmistr vece. To nevadí, ale je 4. To je ohromný, raduje se pan Balvan. Umíte ještě něco takového, ať nám to tady líp uběhne. Ještě umím Oldřicha Nového, jenomže ono se v běhu špatně zpívá, že bychom trochu zvolnili. Zvolnili a soused učinil pokus o zpěv. Dobrý večer. Mladá žena vychloubá se. Příteli, mám zlato v hlase, když já zpívám, toť kumštrizí, i publikum pro mne zmizí. Dirigent, jenž dobře znájí, dodá, přičemž úsměv tají. Tedy všichni zmizí, věřím rád, to jim nelze zazlívat.

0: Z útrop kavárny zazněla tuš a v zápětí se ozval známý hlas.
1: To je samozřejmě. To je úplně samozřejmě to je. A víš, a to je to, a já jsem teďko, já mu, to je to, no, to je ti podobný, hamba. A já mu říkám, ne, on říká, prosím tě, kde ty ses narodil? Já říkám, no já jsem se narodil v Praze. A on říká, no jo, v Praze, a která část? Já říkám, no to se, já jsem se teda náhodou narodil v Praze celý.

0: Pan Balvan zaúpěl. To je on, já ho musím vidět, já se pokusím prorazit. Potom pan Balvan nabral dech, zavřel oči a vypálil tak prudce, že téměř okamžitě po startu musel dosáhnout druhé kosmické rychlosti. Pan Balvan přibrzdil, blaženě vydechl a zvědavě pootevřel oči. Ale to neměl dělat. Neboť zjistil, že není v kavárně, ale že stojí uprostřed hlučící Silvestrovské ulice.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Původem z Brna je i slavný hudební textař Pavel Vrba. Stojí za zhruba 13 texty k českým písním. Jedna z nich je i tahle.

0: Dnes jsme se v našem pořadu zaměřili na komiky, kteří kdysi bavili na Silvestra a vystupovali sami. Ano, bavili svými monology, anekdotami a výstupy, které si mnohdy napsali i oni sami. A našli jsme ještě jeden důležitý spojovací prvek, vlastně dva. Jsou z Moravy a navíc i z Brna.
1: Hvězdné návraty.
0: Zastavujeme tedy u dalšího takového komika. Jeho jméno je Ruda Stolař. Jak se říká, byl to Brňák jako Brno. Stával na jevišti s kytarou a zpíval to svoje ane anekdoty. Ty má každý rád. A pak chrlil jeden vtip za druhým. Bylo to krátké, lidové a, jak on říkal, betálně vypoentované. Komedianti a kejklíři tehdy při jeho vystoupeních stávali za kulisami a poslouchali. Vždy totiž bylo co. Ruda byl fóry nabitý jako lajdenská flaška, jak se říkávalo. A taky byl jediný, kdo si mohl dovolit požádat diváky, třeba na zimním stadionu, aby mu volali, o čem chtějí anekdotu slyšet. A věřte nebo ne, nestalo se, že by se jí nedočkali.
2: Domlouvala jedna paní malířovi, říká, mistře, ale ta čárka, víte, ta linka tam u toho stropu, není nějak nakřivo, on říká, on je to mokrý, víte? Až to uschne, ono se to vyšponuje. Alebo taky povídá mušu doktora, pane doktore, prosím vás, řekněte mi, co mě je, prosím vás, řekněte mi to česky, víte, ne latinsky, abych tomu rozuměl. Doktor ho prohlíží a povídá po chvílce, tak já vám to řeknu na rovinu, víte, vy jste darebák, vy jste lump, vy jste chuligán, vám se nechce dělat, vy jste lenoch. On říká, děkuji vám, pane doktore, a tak a teď mi to řekněte latinsky, jak to může říct doma taky manželce. A teď si představte zasněženou krajinku. Metr sněhu, tedy ne na délku, já myslím na výšku. Zasněžená krajinka. A teď tou krajinkou si to šupajdí takový vláček, kolejáček. A před tím vláčkem, kolejáčkem jede lyžař. Samozřejmě na lyžích. A teď v tom vláčku je strojvůdce a topič. Ten topič se dívá na toho lyžaře, který jede 15 metrů před tou lokomotivou. On se na ně dívá, říká tomu strojvůdci, vidíš to, Franto? Já jsem ti to říkal hned, že to nejsou koleje. Taky povídá paní Kraválová, povídá, poslechni, starý, taky bychom mohli letos na nějakou maškární merendu. Co myslíš, jakou si vybereme masku? Povídá pan Kravál, víš co? Marie, půjdeme za to, za nákladní vlak. Ona říká, prosím tě, co je to za masku, nákladní vlak. On říká, no to je ohromná maska, představ si, já budu kouřit, ty budeš stát a vykládat. To se potkali dva a ten jeden povídá, prosím vás, tady máte stovku, skočte mě tady naproti do trafiky pro drobny. On říká, tudle, vy mě mezi tím utečete. Potkala babička Karlička. A Karliček pláče, povídá babička, proč pak plačeš, Karličku? On říká, ale náš tatínek se praštil kladivem do palce. No ty jsi hodný, že tak lituješ, tatíčka. On říká, to ne, ale já jsem se mu smál. To taky přijela skupina brigádníků a říká, předsedo, jsme tady. Nemáme lopaty, nemáme motiky, nemáme hrábě, nemáme nic. Předseda říká, my taky nemáme. No opříte se zatím o něco jiného. Potkala paní Šnuprnáklová, pana Pišvejce a povídá, tak pane Pišvejc, co pak jste koupil letos manželce k Vánocům? Jak jste jí překvapil? A on povídá, koupil jsem jí kamna. A byla překvapena, no strašně, my totiž máme ústřední topení.
0: Říká se, že humor je solí života a kdo je jím řádně prosolen, tomu tělo vydrží až do smrti. Žel i Rudínkovi nevydrželo moc dlouho. Zatímco špatné anekdoty umírají na úbytě už při porodu, ty jeho dobré přežívají celé věky. Kdysi třeba říkával, je možné poslat tchýni do kosmu? Je. A nakonec je to mnohem slušnější. Slečno, a co bych vám musel dát, abych vás mohl políbit? Vy? Jedině narkózu. Slečno, neviděli jsme se v zoo? Je to možné, pane? V které kleci jste byl? Tak Takovéto anekdoty jsme našli ve scénářích, které používal ke svým vystoupením Ruda Stolař. A on pro vás bude mít i ty další.
2: Anekdoty se vypráví proto, protože ane

vlastně do krámu, abych si tam koupil kousek salámu. Prodavačce vtipem rozjasnil jsem líc, salámu hned měl jsem o kousíček víc. A co jsem mi řekl? Nic, povídám slečno, vy jste taková smutná na světě, tolik věcí, kterým se lze pochutit zasmát. Já zrovna tady u té vaší masny vidím taky veselý případ, utíká muž a má ruku takhle z nahoře. 2 metry za ním jde druhý a má tuto ruku tak nahoře. 2 metry za tím druhým jde třetí a má obě ruce tak nahoře. Jedna paní spráskla ruce a říká, bože chlapci, co se vám to stalo? To je nějaká nemoc, nebo je to nějaký nový pozdrav? A ten první se obrátí a říká, sákra chlapi, my jsme ten trám zapomněli. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Taky přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl králíka. Má to být samec nebo samice? On říká, to je jedno, jen ať to má hodně mladý. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišel muž do obchodu a říká, prosím vás, já bych chtěl gramofonovou desku. Máte sebou starou? On říká, ne, já jsem ještě svobodný. Anekdoty, ty má každý rád. Anekdoty, dovedou rozesmát. Přišla jedna paní k doktorovi a říká, pane doktore, mně se zdá, že blázním. Pan doktor ji vzal na prohlídku a říká, ženská, vy jste blázen, teď vám nic není.

0: přiběhl muž na nádraží a volá: Nováček, Nováček, tam jeden vystrčí hlavu z vlaku, on jde za ním a bác mu jednu. To říká: co mě bijete, jste Nováček? On říká: ne. Tak co vystrkujete hlavu? Ale, ale, ale, ale, kdo ti, ti má každý rád. Ale, ale, ale, ale, kdo si do bedou rozesmát. Přišel muž na nádraží a povídá: prosím vás, pane přednosto, pojede ještě nějaký vlak? Přednosta říká: no samozřejmě, teď vidíte, že jsou koleje natažené. Přišel muž na nádraží a povídá: pane přednosto, prosím vás, chytnu ještě vlak, co jde do Prahy? On říká: no to záleží na tom, jak umíte utíkat, je to půl hodiny, co odjede. Ale, ale, ale, ale, kdo ty, ty má každý rád. Povídá ho v restauraci: pane vrchní, ten řízek je tak tvrdý, já nejsem stavu ukousnout, zavolejte mi vedoucího podniku. Vrchní říká: to je zbytečné, ten to taky neukousne. Ale, ale, ale, ale, kdo ty, ty má každý rád. Povídá host v restauraci: pane vrchní, tady v tom kafé mi plave moucha. Vrchní říká: co chcete za 2,50, aby vám tam plaval salamandr? Ale, ale, ale, ale, kdo ty má každý rád.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: tělo.
1: Dnes si připomínáme, že dobrý humor pochází i z Brna. Právě tam se zrodili všichni ti komici a možná i ty anekdoty a scénky, které pak vymysleli a kterými bavili kdysi posluchači Českého rozhlasu. A přistupme k dalšímu, už čtvrtému komikovi z města Brna. Tentokrát je hlavní osobností Jiří Štuchal.
2: Hvězdné návraty.
1: Narodil se v tomto městě 20. listopadu roku 1912 a odmaturoval v roce 1930 na brněnské reálce a nastoupil jako úředník u Zemské banky. Záhy si taky splnil svůj sen a nastoupil v roce 1944 jako profesionál do brněnského rozhlasu. Tam se představil jako zpravodaj a v letech 45 až 54 jako referent a taky jako konferenciér komediálních a zábavných pořadů i pásem. Uměl i rozdávat rady, proč jsou smích a anekdoty důležité.
3: Víte, mužský má být zábavný. Jenom si vzpomeňte, jak to začínalo, když jste se svou paní šel na první noční výlet. To jste byl špásovný, pravda? To jste si uvědomoval, že v dobývání srdce ženského špásovná ústnatost nejlíp boří hradby zdrženlivosti a zábran. To jste si to tenkrát šupajdil na rande, v duchu jste si přeříkával mírně košilatou anekdotu a pak, až jste byli sami, jste ji brilantně vypověděl do ouška. A tehdy vaše budoucí jen vyjekla napolo dobita s vůdnickou vaší žartovností.
4: Vy jste děsný, takový hambatý věci.
3: A pak jste změkl, poněvadž si zapomněla dát ruku přes ústa, která, jak jste ohledáním svými ústy zjistil, byla měkká a horká. A to, co bylo dále, no to je tisíce anekdot. A vy si nevzpomínáte ani na jednu? Vidíte, vidíte. No, nevymlouvejte se, že neumíte vypravovat anekdoty a že proto si je ani nepamatujete. Právě proto, že neumíte vypravovat anekdoty, byste měl obveselovat své bližní svou nemohoucností. Vždyť to znáte. Když někdo načisto poplení a zničí anekdotu, tak je z toho náhodou ještě větší legrace. A řekněme, že byste někde takovému popletovi vypravovali tuto známou anekdotu. Drama choulostivého muže. Jeli dva muži na motocyklu. Ten vzadu, aby mu nebylo zima a neprofouklo ho to, tak si zapnul svrchník obráceně. Zkrátka knoflíky dozadu. A liboval si. Nefoukalo to. Ale stalo se něco nepříjemného. Na jednom rigolu spadl z motorky. Ten, co řídil, jel klidně dál. Tak asi po 2 kilometrech na to přišel. Utočil mašinu a jel zpátky. Z dálky už viděl zhluk lidí. Přijel, zastavil a ptá se. Proboha, stalo se mu něco? A oni mu odpověděli.
5: Na to, že vítej, ze začátku dýchal, ale když jsme mu chtěli otočit hlavu na správné místo, tak to nevydržal.
3: A ten popleta ovšem bude tu anekdotu vykládat docela jinak.
6: Počkej, to je prima.
3: Jenom co si spal. Jo, tak to jeli dva na motorce, no... Jo, měli v obráceně zapnutý zimníky a ten, co jel vzadu, ten spadl, nebo ten, co řídil, ten, co spadl, přece to bylo jináč, jo, to taky to, tak ten, co jel dál, se vrátil a
6: on už byl člověče mrtvej,
3: Jo, protože no zkrátka lidi říkali, že si vyvrkl hlavu. To je bašta, co? Všichni se smějí. hlavně známí a příbuzní. To on vždycky všechno tak zdemoluje.
1: Jiří Štuchal stál mimo jiné u zrodu a probíhání mezinárodních a koprodukčních pořadů a podniků. Ve své době se těšil opravdu mimořádné divácké a posluchačské popularitě. Byl i spisovatelem, autorem desítek anekdot, humoristických příběhů, vtipných satir a vydával je knižně i časopisecky. Byl také znám jako skvělý imitátor Vlasty Buriana. A ještě jedna perlička, jeho ženou bývala zpěvačka Věra Racková. Dlouhá léta byl pan Štuchal hlavní hvězdou zájezdových estrád, ve kterých proslul i svou konferenciérskou, slovní a imitační schopnost.
5: Co kdybychom tak zabrousili kousíček dál? Ale co kdybychom tak trochu se podívali na Piccadilly Square? Well... Lajdu jsem tě, totiž drazí kluci a holky. Vy víte, že v anglických novinách občas proskočí nějaká taková zajímavá zpráva, kterou my u nás čteme. To je moc nice. Zajímavá zpráva třeba. Tady byla nedávno v novinách v anglických taková zpráva, že se měla konat výroční schůze britských jasnovidců, kteří vidí do budoucnosti. Ale byla pro nepředvídané příčiny odložena. Jsou zajímavé zprávy třeba o lordstvu, jak si lordstvo ještě žije. No my, chvála Bohu, nemáme lordy. Ale takový lord, víte, on má samozřejmě své sloužící. Byl takový jeden lord, myslím, že se jmenoval Bumbleton. Už nevím přesně jméno. A o něm se vypráví, že přišel jednou do zahradní restaurace. A v té zahradní restauraci drzá slepice, jak jste slyšeli, slepice jsou drze většinou, vyskočila lordovi Bumbletonovi na stůl a ten zavolal restauratéře, zavolejte mi ho sloužícího Johna, ať udělá křt. No, ladies and gentlemen, o něm se vypráví o Lordu Pambletonovi ještě jedna zajímavá historka. Lord Pambleton se mu trošičku zvedl adrenalin v krvi, rozčilil se, zazvonil a řekl, John, odcházím rozezlen, praskněte za mnou dveřmi. Je o něm také známo, že je člověk neobyčejně citově založený a jednou zazvonil žebrák u dveří zámku, zavolal Johna a řekl, John, vyhoďte toho chudáka, já se na to nemohu dívat. Ale cudný a puritánský je vždycky lord, šel jednou po Piccadilly Square a tam nějaká dívka nápadně oblečená ho oslovila velmi laskavě, slovem miláčku. Byl z toho velice skoprnělý a odešel do časopisu, který odbíral, aby tam podal inzerát. Říkal, mohl bych podat, prosím, inzerát. Byl samozřejmě přijat v Lídně a on diktoval tento inzerát. Prosím, onu dámu, která mě oslovila na Piccadilly Square, slovy miláčku, kam jdeš, aby laskavě vzala na vědomí, že jsem šel do jockey klubu.

0: Později i Jiřímu Štuchalovi bylo Brno malé a přesídlil do Prahy, kde také ve věku nedožitých 67 let v březnu roku 79 umírá. Taková byla tedy ta dnešní výprava na Moravu za moravskými komiky. I když mluvili česky, jako vždycky. Mějte se hezky a zas příště u dalšího dílu, ať už věnovaného jednomu nebo vícero komikům, se těší Patrik Rozehnal. A dnes nám zbyde ještě čas na jednu umělkyni, také Moravandu, Evu Pilarovou. Mějte se.
1: Tak jeď, jen vař, jen vař. Padnem tam do těch starých putik, tam hudba má svůj rajc. Swing, rock and roll a pak beat, beat, beat. Tak točte se, kočky, a ty koukej, hraj!

0: Sednout hrncům a pěkně vaš.
1: Co bude k obědu teď?
0: Sleď.
1: Tě pámbu.
0: Dík.
1: Ať slouží.
0: Začni, válej, česný, hodlas, zvenk.

0: snad víc. O ne, ne, ne, on Mojžíš věděl, proč vědro s vodou v té studni měl. Well, well, well, co k obědu teď? Ach, sleď.
1: Tak dobrou.
0: Díky.
1: Ať slouží. Swing, swing, swing.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači. Vítám vás u sobotní noční linky Českého rozhlasu. Ze zlínského studia vás zdraví Jarka Barboříková. Dnes budeme mluvit o chvílích, které asi nikdo z nás nechce zažít. O konci vztahu, rozchodu nebo rozvodu. O okamžiku, kdy se společné my najednou změní na já a člověk musí hledat cestu dál. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Plánujeme společnou budoucnost, zvykáme si na přítomnost druhého, máme společné vzpomínky, místa, přátelé, děti, celý kus života. A potom může přijít chvíle, kdy je najednou všechno jinak. A právě na to se vás dnes chci ptát. Jak se po rozchodu nebo rozvodu dá znovu najít radost a naděje? Máte zkušenost vy, svůj vlastní, nebo znáte dobře příběh někoho vašeho blízkého, kdo si něčím takovým prošel? Co vám nebo někomu pomohlo v době, kdy bylo nejhůř? Rodina, přátelé, práce, začíná člověk více sportovat, cestovat, změní prostředí, najde si nový koníček? Vzpomínáte si na okamžik, kdy jste si poprvé uvědomili, už je mi zase dobře, že se ráno probudíte a první myšlenka už nepatří tomu, co skončilo, že se zase dokážete na něco těšit? Dnešní noční linka bude nejenom o koncích, bude také o nových začátcích, o tom, že člověk může přijít o vztah, který pro něj znamenal celý svět, a přesto si časem vybudovat svět nový. 731 800 900, to je telefon na mě. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka, což je náš web. Tak do toho. Jsem Jarka Barboříková a budu moc ráda, když dnešní noc strávíte se mnou do 1 hodiny.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Nikdo asi nevstupuje do vztahu s představou, že jednou skončí. Nechceme zůstat sami, nechceme prožívat rozchod ani rozvod, loučit se s člověkem, se kterým jsme plánovali společnou budoucnost. Jenže život někdy rozhodne jinak. A když se to stane, stojíme před otázkou, jak se s novou situací vyrovnat a především, jak začít znovu. A právě o tom si budeme dnes povídat ve vysílání Českého rozhlasu. A vítám paní Lidku, která volá z Jižní Moravy. Liduško, vítejte. Vy už jste mi říkala, že to nemůžete říct, protože by to bylo nedlouho. No, musíme se dostat do 5 minut. Tak.
1: No, to by jsme kecali do ráma.
0: Zkusme to nějak zhrnout. Povídejte.
1: No, tak moje první láska začala v útlém věku, protože nás seznámila jeho sestra, s kterou jsem chodila do školy. Ano, jmenoval se František a ta jako ta láska byla tak nedosilná. Já říkám, já jsem ho vždycky a do smrti a budu ho vždycky, pokud žiju a budu třeba mět ještě nějakou známost, srovnávat s ostatníma. Že jsme se znali vlastně od 15

0: Znáte to, první zamilování, že to vám nikdo neveme.
1: A teď mi teda řekněte, proč jste se rozešli.
0: Nikdy neumírá. No protože já jsem to netušila nikdy až pár let před smrtí jeho, že jsem se to dozvěděla, protože jsem byla vdaná dávno a jsem chodili, nespolu chodili, ale on se ke mně nikdy nedovolil, jak dneska ti mladí, znáte to. Mají se 2 hodiny, šup do postele, že? Takže ne, to pak za ručičku a pusu, to bylo všechno, no, jo?
1: Co jste se teda
0: ale
1: dozvěděla?
0: Ale opravdu jsme se měli rádi.
1: Později.
0: No ale, když se potom poznala manžela, s kterým jsme byli 43 let, a toho mě vzal covid, bohužel, před 5 lety, no potom, když se ta přišla, když ta jeho maminka mě měla radši, jak vlastní dítě, to sama řekla.
1: Tak už nás nenapínejte, Liduško. Co jste se dozvěděla?
0: Ta mě řekla vlastně, ještě je chudina, ta mě řekla, že můj otec tam byl u nich a že si prostě nepřál, aby jsme my dva spolu jako chodili. Nevím teda, proč on mě říká vždycky František, že oni byli chudí, jako proti nám, že my jsme byli jako jenom 2 sourozenci a jich bylo, on byl 9 dětí, druhý nejstarší, jako ne úplně nejstarší, ale druhý. No, a já jsem mu vždycky srovnávala s ostatní barka, protože maminka mě strašila. Říká, uděli si někde při všaké stromu a uvidíš, jak znáš to. Já říkám, ho, to je špatně, že vidět, že ho neznali. Takže jsem ho vždycky srovnávala s ostatní barka.
1: No, takže vy jste se rozešli, ale skutečný důvod jste neznala a po letech jste zjistila, že za vaším přítelem přišel tatínek a řekl mu, že si nepřeje, abyste spolu byli. Tak to muselo být po tolika letech silné zjištění, máte to hodně teda v srdci, na paměti, když vás to napadlo i právě u tohoto tématu a právě tento příběh sdílíte, tak to chápu, že je teda silná káva. Ten důvod teda možná ty finance, jak říkáte. Říkáte, že to řekla jeho maminka, takže vlastně vy jste o tom spolu nemluvili.
0: Nikdy. Ne, mě to potom, on to potvrdil a mě sám říkal, že jako my jsme byli vždycky chudí proti vám. Já říkám, ne, pak naopak si myslím, že jste byli bohatí o to, že vás bylo tolik sourozenců, že já jsem to se, to mě vždycky chybělo, já jsem vždycky mamice říkala, mami, ale to je nespravedlivé, víš, jsme jenom 2 vedle 3, jako byli sousedovi děti, tam měli 4, jo, a 3 babičky měli ještě, tak jsem vždycky říkala, naopak, ty jsi byl bohatší jak já, protože mě právě ti sourozenci chyběli, my jsme byli jenom 2. Taky. Prostě dnes se nevzali, jenom vzala jsem si jiného, toho bral taky, jako měl nás ráze, kde se stíkali, když jsem dojela do Karolinky domů, tak jsem ho nešla navštívit s manželem, takže nás bral.
1: No tak, Liduško, děkuju moc, že jste se s námi podělila o svůj příběh. Bylo v něm kousek smutku nad tím, co mohlo být, kdyby tehdy do vašeho vztahu nezasáhl tatínek. Tak vám přeju, ať na tu dávnou lásku vzpomínáte s úsměvem na to, co je hezké, co jste prožili, jak říkáte, svého manžela potom jste našla. Tak opatrujte se, zavolejte zase někdy příště. Ano?
0: Láska v mém životě.
1: Naslyšenou, paní Liduško.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
1: Dnešní téma zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. Možná právě váš příběh ukáže někomu, kdo dnes prožívá těžké období, že i po konci jednoho vztahu může přijít nový začátek.

Teď zaspívá Karel Gott, Darinka Rowlingsová, krásnou písničku Zvonky štěstí. 23 hodin, 13 minut, s vámi je Jarka Barboříková. Krásnou noc přeju.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Ta dnes patří příběhům o chvílích, kdy v našem životě skončila láska, o které jsme si možná mysleli, že vydrží navždy. Jak jste se po rozchodu nebo rozvodu dokázali znovu postavit na nohy vy? Teď se ptám paní Lenky, která volá od Brna. Halo, halo, slyšíme se, Leni?
1: Neslyšíme, to se ztratilo.
0: No, tak byla jste s námi ve vysílání, ale jenom na moment, pak se to opravdu ztratilo, tak zkusím to tady napravit.
1: No, to se ještě já, to se
0: ano,
1: ztratilo.
0: Výborně. Teď vás slyšíme a slyšíme dobře, tak povídejte, co máte k tématu.
1: Dobrý den, já mám takový příběh, že jsem poznala přítela, byli jsme spolu 20 let, jenomže já jsem ho ztratila, on mě umřel v necelých 63 letech. Ale on to tady nejde, předtím byl ženatý, manželka se na něho vykašlala, lítala za chlapama a prostě nevařila mu netrava nic a já jsem se ho ujmula.
0: Mm-hmm. Tak dnešní téma zní, jak jste se dokázali vypořádat s rozvodem nebo s rozchodem, tak váš muž tady odešel nikoli od vás, ale odešel tady do nebe, jestli jsme to pochopili dobře. Tak jaké ano. To potom bylo překonat tady tu velkou
1: ztrátu,
0: těžkost?
1: To je těžký, protože to zemřel loni v prosincu a je to teprve 9 měsíců, co zemřel, tak to dopasovat mi jsou těžko.
0: A kdo vám pomáhá? Nebo co vám
1: Nikdo,
0: pomáhá?
1: Nikdo, já jsem na to sama.
0: Jak to, nemáte žádné blízké? Rodinu, ne, přátelé?
1: Nemám. Tak. Protože se brácha se na mě vykašlal kvůli tomu, že on z začátku pil a teď se vůbec se mnou mluvit a já jsem ho to odnaučila.
0: No a naučila jste se tedy časem být sama? Nebo pro vás ta samota zůstává těžká?
1: Ano, tak mám problémy s chozením a s rukou. Já jsem po mozkové příhodě. Já jsem spadla a měla jsem krvácení silný do mozku.
0: Jsou chvíle, kdy se s manželem v duchu ještě povídáte?
1: No, mám tady jeho fotku a třeba rozjímám svíčku a povykládám si s ním. A
0: dokážete si udělat radost i sama pro sebe? Máte nějaké cesty, jak se dostat vždycky z nějakého splínu? No. Co vám pomáhá?
1: Hrob každý den. A... No, je to škoda, no, mohl žít. On spadl a zomil si vratel jako v pátek, tady vzadu ten atlas a přestal mu fungovat mozek a srdce. Jenomže sanitka přijela, po druhý večer se mi volala, přijela ve 3:45, a on spadl na záchodě a oni otáhli, jak jsou na, prostě mu oblížili, no.
0: Přemýšlela jste někdy nad tím, že by do vašeho života mohl vstoupit ještě někdo další?
1: Nepřemýšlela, zatím ne. Zatím je to čerstvá rána, zatím ne.
0: Tak buďte tomu otevřená, protože ať to bude kamarád, partner nebo kamarádka, tak jakákoliv lidská blízkost je pro člověka dobrá, hlavně v těch chvílích, které prožíváte vy. No tak vám přejeme, aby každý ten den byl o něco veselější.
1: Mám přijet, že umírá, jak byl napojený na těch přístrojech, tam byla ale 6,5 hodiny a při té příležitosti řekla jsem, Miláčku, já jdu brzo za tebou. Slyšel to doktor, no. Marika, co nedělejte.
0: Leni, tak děkuju moc za tu otevřenost. Přeju vám, aby i život, který teď kráčíte sama, byl pořád hezký. Abyste našla spoustu důvodů k úsměvu a abyste kolem sebe našla ty, kteří vám pomohou. No, když budete chtít, jsme tady my, Noční linka. Kdykoliv zavolejte, my si popovídáme rádi. Ať se vám daří. To byla paní Lenka, která volala od Brna, toto je Helenka Vondráčková, která zaspívá písničku Taneční střevíce a pak se budu těšit opět na někoho z vás. Pojďme připomenout téma, to zní, jak znovu najít radost a naději po rozchodu. Noční linka.
2: Čas pro vaše příběhy.

0: Moc hezká písnička, Helena Vondráčková. Za okamžik bude zpívat třeba Daniel Landa nebo kapela Damiens, ale teď textové příspěvky, které píšete na e-mail linka@rozhlas.cz a nebo na naši webovou stránku nočnilinka.cz. Tak paní Alena, 58 let. Po 22 letech manželství mi muž oznámil, že odchází za jinou ženou. Myslela jsem si, že se mi v tu chvíli zhroutil celý život a už nikdy nebudu šťastná. Nejhorší byly večery, kdy jsem zůstávala sama doma a pořád přemýšlela, co jsem udělala špatně. Hodně mi pomohla moje sestra, která mě doslova vytáhla mezi lidi. Začala jsem s ní chodit na výlety, později jsem se přihlásila na kurz angličtiny. Najednou jsem zjistila, že se zase dokážu na něco těšit. Nového partnera nemám, ale po několika letech můžu říct, že jsem spokojená i sama. Kdybych mohla něco vzkázat člověku krátce po rozchodu, řekla bych mu, nechtějte po sobě, abyste byli v pořádku hned. Dejte si čas. Paní Alenko, děkujeme za ten příběh. Možná ta poslední věta stojí za zapamatování. Některé věci zkrátka potřebují čas. A pan Petr z Prahy nám poslal, po rozvodu jsem zůstal sám v domě, kde jsme s bývalou ženou vychovávali dvě děti. Ze začátku mi každý kout něco připomínal a vážně jsem přemýšlel, že dům prodám. Nakonec jsem to neudělal a místo toho jsem začal měnit věci kolem sebe. Upravil jsem zahradu, pořídil si psa a po letech jsem zase vytáhl kolo. Právě na cyklistickém výletě jsem poznal partu lidí, se kterými jezdím dodnes. Novou lásku jsem nehledal, ale před 2 lety přišla sama a dnes mám vedle sebe ženu, se kterou je mi moc dobře. Zpětně vidím, že rozvod nebyl konec mého života, i když mi to tak tehdy přepadalo. Byl to konec jedné jeho části a začátek jiné. Děkujeme i panu Petrovi, je to hezká připomínka toho, že nový začátek někdy přijde právě ve chvíli, kdy už ho třeba přestaneme usilovně hledat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.
0: Ono se říká, že čas zahojí všechny rány, jenže ve chvíli, kdy nás někdo opustí, tomu často příliš nevěříme. Kdy jste vy pocítili druhou radost ze života? Volejte noční linku.

0: Dobrý večer, máme 11:30. Někdy za sebou zavřeme jedny dveře a dlouho netušíme, jestli se před námi vůbec nějaké další otevřou. Co vám po konci vztahu pomohlo uvěřit, že život může být zase hezký? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu. A povídat se s námi bude paní Marie z Pardubického kraje. Vítejte.
1: Dobrý večer. Mně před 13 lety zemřel manžel. Nikdy bych si nepomyslela, protože už mě bylo 70 roku, tak nikdy jsem si nepomyslela, nebo 70, ne, ještě nebylo, 68. No a nikdy jsem si nemyslela, že bych s někým znovu začala prostě nic, protože byl hodný, byli jsme spolu 48 roku skoro. A říkala jsem si, teď už bych si s nikým nic prostě jako nezačínala, nemá to cenu v těchto letech. A po 4 letech úmrtí byla jsem z toho taky celá pryč, jak ta paní Lenka říkala, nešťastná. No a šla jsem na rehabilitaci a tam byl pán, který měl po operaci druhý kloub. No, tak jsme tam jako začali chodit na venek, ale nejenom my dva, taková ta naše partička, jako jsme chodili na kafe a na zákusek. No a on mi řekl tenkrát, byl taky vdovec a byl vdovec rok. No a on mi tenkrát říkal, že až přijede domů, že se přijede podívat, kde bydlím. Já jsem tomu nevěřila, protože to bylo 50 kilometrů. No a on opravdu za 14 dní přijel. Měli jsme spolu krásných 9 let, opravdu pěkných, ale jako jsme spolu nežili, nebydleli. On měl barák a bydlel tam s dcerou a já jsem u syna taky, jako máme barák, tak jsem bydlím se synem. No bohužel, co vždycky přijel v sobotu, protože měl i slepičky a to, tak to tam nemohl nechat samotný. Tak buď to jsem tam třeba já, když pro mě přijel na týden, třeba jsem tam byla týden, uklidila jsem mu tam všechno a vyprala prostě. Jako se mě to líbilo, že ani spolu nebydlíme, že prostě mám takový jako volnost, nemám takový povinnosti už. No a co čert nechtěl, oslavil v září loni 80. a přesně za měsíc umřel. Bylo to další rána, protože normálně jsme s tím nikdo nepočítali, ale jako dobrých těch 9 měsíců.
0: Počkejte,
1: jako pěkné,
0: let nebo měsíců?
1: 9 let, já říkám měsíců. Ne?
0: Jednou jste řekla let a teď měsíců, tak ne, jenom abychom si to upřesnili.
1: 9 let.
0: Pardon, to zní
1: líp. 9 roku krásnej. No.
0: Přesně tak, to je vlastně krásný příběh o tom, že láska může do života přijít ještě jednou, i když ji člověk vůbec nehledá. Mrzí mě, že tady odešel, ale byl to vlastně zázrak, že jste potkala dva takové muže svého života.
1: No, ano. Říkám, nikdy nikomu...
0: To někdo nepotká třeba ani jednoho za celý život.
1: Aby neostával sám, teď nemusí s ním bydlet, prostě povypráví si toho za celý týden spolu dost a zase to jde dál a prostě už teď bych nikoho nehledala, že jo, protože mě přes 80. A kdyby ta paní Lenka chtěla na mě číslo telefonu, tak jeho klidně dejte. Já bych ji z toho rozmluvila trochu. A ona je ještě proti mě mladá. A nikomu nedoporučuju. Když by měl možnost, ono dneska je těžko sehnat v tomhle letech někoho. Jako prostě, když je někdo už starší, tak ať to je pán, nebo akor dneska v té době, když jsou sami ty takový podvodníci a všechno možný. Ale prostě najdou se. Tohle to bylo, jakože jsme se přímo viděli a jinak nechtěla jsem nikdy nikoho, prostě kdyby mě někdo někdy řekl, budeš někoho mít, nevěřila jsem tomu a opravdu příjemné i všechno, prostě jsme si tam asi padli do oka a opravdu přijeli, když jsem tomu nevěřila, bylo to 50 kilometrů, tak jsem tomu ani nechtěla věřit. Ale opravdu každý týden semka jezdil.
0: No, možná právě toto si z vašeho příběhu můžeme odnést. Nezavírat dveře předem tomu, co ještě může přijít. Člověk nikdy neví, koho potká a jakou hezkou kapitolu mu život ještě nachystá.
1: A kdyby ta paní Lenka se mě ozvala, byla bych ráda.
0: Tak vydržte na telefonu, já si od vás vezmu telefon a uvidíme, jestli vás dokážeme propojit. Naslyšenou, paní Maria.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

od rána do soumraku a nechat zapomenout srdce bolavý. Orat a síň od rána

0: to byl potlesk pro Daniela Landu. Za 3 minuty máme 11:45. Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu. A dnes si povídáme o tom, co přišlo potom, když první smutek z rozchodu a zklamání začaly pomalu mizet. Přineslo vám rozchod nakonec do života něco, co byste bez něj možná nikdy nepoznali? Paní Marie je s námi, dnes je to sama Marie. Tentokrát voláme, nebo voláte někde od Prahy, pamatuju si to dobře?
1: Ano, z Černošic ubytovny.
0: Vítejte ve vysílání a povídejte, co máte k tématu.
1: Já vás všechny zdravím, přeju příjemný večer nebo dobrý den. Já vám teďka povím, opravdu se to stalo. Já prostě, abych byla třeba včas v práci, tak jsem byla různě po podnájmech a privátech. A ten první, to jsem byla u rodiny, kde měli 2 holčičky, 2 chlapečky. Ta paní neměla kus ruky po úraze a ten pán měl, tím se narodil, dětskou ruku. A já jsem jim tam jako pomáhala, jo, a ten pán časem začal pít. Prostě tu rodinu už nemohl zabezpečit, začali se hádat. Jo, a co teďka? Takže i policajti tam kolikrát byli a dopadlo to tak, že nakonec ten jeden policajt si tu paní vzal a měl s ní, ona mu dala syna potom ještě. Takhle to dopadlo. To je opravdu pravda. Tohle se stalo. Tak tam dlouho chodili dělat pořádek, až si ji odved, jestli má dětskama, vzal si ji a měl s ní kluka. Takže ona začala úplně nový život, úplně jiný, a pak se měla dobře. My jsme nechodili po bazarech, aby jsme sehnali na dítě kočárek a tak dále a tak dále. A pokud jde o mě, když umřel partner, já jsem se z toho nikdy nedostala, bohužel byl to druhý partner, ale držela mě práce a prvnímu partneru, ale jsem vděčná, i když jsme se rozešli, vypadalo to všechno, že to klapne, neklaplo. V tom druhém případě to vypadalo, že to bude špatný. Počítala jsem, že se třeba rozejdeme. Vydrželo to 25 let do jeho smrti. Ale tomu prvnímu partneru jsem vděčná, protože já jsem předtím měla napadení. 2x, 3x to bylo takový horší. Byla jsem prostě v nesprávnou dobu na nesprávném místě. Jo, to ranní stávání, ty noční a chození kolem ty trati a takhle. Takže já jsem...
0: Paní Marie, máme to pochopit tak, že ten manžel vás napadl, ten první partner, anebo někdo cizí?
1: Ne, to byl cizí. Mm-hmm. První partner byl dobrý, ale nechtěl moji matku, když byla nemocná. Já jsem se ho neptala, já jsem si ji dovezla do jeho bytu, měli jsme před svatbou a prostě jsme se radši pak rozešli. Buď on nebo matka, tak matka. Matka to vyhrála.
0: No to
1: takhle,
0: je pravda.
1: Jo, ale stejně tomu prvnímu jsem vděčná za to, jo, že to takhle se mnou zkusil, protože já říkám, já jsem předtím byla napadená, nedošlo teda úplně k tomu nejhoršímu, jo, ale já jsem byla vyšokovaná, já jsem se těch mužů bála. Teď jsem nebyla nic moc, byla jsem nespolečenská, takže já bych zůstala úplně sama. A on mě vlastně z toho vytah. Jo, ale potom bohužel jako se to stalo s tou maminkou a já jsem se musela rozhodnout. Předtím jsem stála při něm, no ale pak, když bylo tohle, tak jsem se postavila na stranu té matky. Sehnala si svůj byt.
0: Dobře, paní Marie, a mluvili jste potom s tím partnerem někdy v pozdějším období? Řekl vám třeba někdy, že toho lituje?
1: No takhle, on byl o 14 let byl starší než já. Nebyl vyžilý, já jsem se tenkrát hodně spletla. Já jsem chtěla někoho prostě, aby byl na tom podobně jako já. Jo, no my jsme se vydávali, ale radši jsem nechtěla. Já jsem pak měla velice hodného partnera. Já jsem vydržela být akorát rok sama po tom rozchodu. Jo, a pak jsem měla toho druhého a ten mi to úplně všechno vynahradil. Ale bohužel dávali mu 3 roky života a byla jsem s ním 25 let, ale nevzali jsme se nikdy. Děti jsme neměli. Jo, takže já jsem se začala tahat po těch ubytovnách, privátech, mě držela ta práce akorát. No, já jsem se toho nedostala. A pokud teda, tak ať se ty ženský toho nebojejí. Jo, ty starší pánové, tam už musí být opravdu láska k tomu chlapovi. To už není na nějaký sex. Akorát u někoho třeba jsou výjimky. Jo, ať se toho nebojejí, ono je spoustu jiných prostě...
0: To je hezké povzbuzení, Marie. Já myslím, že vám rozumíme. Můžou si prostě najít nějakého parťáka do života. Jste teda důkazem toho, že když jeden vztah skončí, vůbec to neznamená, že člověka už nic krásného nečeká, a právě naopak. Krásných 25 let na vás čekalo. Děkujeme za milé povídání, za návštěvu. Zachovejte dál přízeň Noční lince. Poslechněte si kapelu Damians a taky příběhy ostatních. Loučíme se. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Asi každý se s rozchodem, s rozvodem vyrovnává jinak a žádný univerzální návod neexistuje. Co zabralo právě u vás a co byste dnes doporučili někomu, kdo má čerstvě zlomené srdce? Volá pan František ze Židlochovic. Vítejte.
1: Ano, dobrý večer, paní Jaruško, já vás zdravím v rozhlase a zdravím všechny posluchače do Čelinkýho rádia.
0: Děkuji, no. Povídejte.
1: Dívejte se, já vám to řeknu asi tak, podle mě, my už jsme s manželkou 64 roku, my jsme se nikdy nehádali, nebo nedohadovali jsme se o nějakým rozvodu, nebo jo, to u nás nikdy nepadlo. Já si myslím, že jsme si každý dělali v té rodině svou práci, manželka doma, já zase se po té práci, jo, po těch kuškách, tak jsme si každé dělali svoje a hlavně si myslím, že nám to pasovalo v ložnici, v posteli. To, víte, kdo by se tomu zasmál, ale je to důležitá věc. Neodporovat si někdy něco takového, jo, když by to na nás přišlo. Takže tam já podle mě to byl hlavní důvod, že nám to vydrželo, ale samozřejmě už nás to opustilo, tady ty hradovánky v posteli, ale dávám tomu takový prostě důraz, tam to musí pasovat, v každém případě. Myslím si, že hodně lidí se rozvedlo kvůli tomuto, jako jo, kvůli tomuto důvodu, no, takže takhle to vidím. Moje jako to dlouhé trvání toho našeho manželství, jo?
0: Dobře, Františku, můžete si stlumit to rádio? Já jsem si říkala, až bude nějaký příznačný moment, že vás o to poprosím a než to stlumíte, tak řeknu, no tak, jak bych to řekla, tak kulantně, partnerská chemie zkrátka musí podle vás fungovat.
1: Ano. Tak furt si máme rád, já si myslím, já mám babičku rád, protože když vidím, že chátráme, jako majo, už ještě bych rád překonal všechny ty nemoci starých lidí, jo, už začínáme trochu hůř chodit, víte, ale doby, co nás se čeká, necítím se na to, že bych měl zítra umřít, jo, ale může se stát všechno. Ale klidně bych rád překonal všechny ty nedohy starých lidí, no, prostě být tady co ne, když už, už je nám taky do roku, že 84, no, tak takový ty, víte, já to, když to sledu, ty lidi z kulách spadne, zlomí si kliční kost, zlomí si takhle a pak si marodí, jo, no. My zatím těch nemocí, těch tady lidí nemáme, takový ten cukr trochu cholesterol a to chození, jo. No, jinak si myslím, že dobře vidíme, dobře slyšíme a...
0: A dobře se k sobě chováte, Františku. Já bych možná ještě dodala jedno pravidlo, nikdy nenechat slunce zapadnout, když ještě nezapadla hádka. Do západu slunce by měl být doma, zase mír se říká. No. Tak děkuju za to sdílení, za tu hezkou upřímnost. Ať se vám daří, ať u vás doma všechno funguje.
1: No, snažím se manželce stále hodně, víte, a když to trochu najevo, že mám rád, no a tak, no. Tak jo, tak děkuju, dobrou noc, ať si Jaruško.
0: Je minuta po půlnoci, za okamžik odstartujeme další hodinu noční linky.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je před námi druhá vysílací hodina dnešní noční linky. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barbuříková a budeme si opět povídat o tom, jak po konci jednoho vztahu znovu najít radost, naději a časem otevřít dveře i někomu dalšímu. A už první hodina ukázala, jak rozdílné mohou být vaše příběhy. Někdo zůstal sám, někdo potkal novou lásku ve chvíli, kdy ji vůbec nehledal. A zazněla tu i jedna pěkná rada, nezavírat dveře tomu, co nám život ještě může přinést. Jak to bylo u vás? Co vám pomohlo znovu se těšit, důvěřovat, žít naplno a třeba se i zamilovat? Volejte mi do noční linky 731 800 900. Druhá hodina našeho společného povídání začíná právě teď. Je s vámi Jarka Barbuříková.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: máme 9 minut po půlnoci. Konec vztahu může člověku na nějakou dobu vzít pevnou půdu pod nohama. Kdo nebo co vám tehdy pomohlo najít jistotu a chuť jít dál? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a odpovídat bude pan Václav, který volá do zlínského studia z Berouna. Václave, teď jsme ve vysílání, až teď začneme.
1: Takže poprvé jsem se ženil v 21 letech, měli jsme syna a dceru a po 12 letech manželství první manželka zjistila, že si v životě nic neužila. Takže po takovým dalším dvouletým trápení jsem požádal o rozvod a okresní soud tenkrát za hlubokého komunismu mi do vlastní péče přisnul 8letého syna a 11letou dceru. 17 měsíců jsem byl máma, táta na plný úvazek.
0: Václav, každé odpoledne. Můžu se doptat, i když je to teda brzo, obvykle se ptám na konci. Jak to, že vám je dali do péče? Nebylo to tehdy běžné? Ne?
1: Prosím, ano, nebylo to běžné, ale říkám znovu, že manželka po 13 letech zjistila, že si v životě nic neužila. Takže začala užívat.
0: Takže nejevila jakoby zájem, takže šli k...
1: Tak, no moment, já budu povídat chvíli, vidíte?
0: No, promiňte.
1: Ano, já vám to vysvětlím za chvilku poznáte proč. Jo?
0: Dobře.
1: Takže po 17 měsíců jsem byl máma, táta, vařil jsem, odolával v paneláku se 7 bytama útokem různých babiček a tak, který se pak dokázali, nebo kterým jsem dokázal, že umím uvařit i dobrou kaši a další věci. A pak jsem se jednou dostal do takového trošku mírného povídání, možná trochu i sporu s paní učitelkou mého syna. Byl jsem za ní ve škole, chvíli jsme si povídali, půjčil jsem jí kapesník, pak jsme se sešli na druhé povídání o knihách, o takovýchhle věcech. Nakonec vám můžu říct, že s tou paní učitelkou jsme letos na MDŽ 8. března oslavili 41. rok manželství. Manželka měla dvě děti, já jsem měl dvě děti a naše další druhé manželství mělo dohromady 4 děti. Dneska jsou to teda dospělé lidi, ale celou dobu, co jsme spolu žili nebo co žijeme, jsme neměli jediný problém v tom, že moje děti, tvoje děti, byly to naše děti. Všechny manželka, díky tomu, že byla učitelka, krásně vychovala. Děti mají dneska velice slušné povolání a já vám můžu říct, že jste se ptala, proč tenkrát soud rozhodl? Můžu odpovědět?
0: Ano.
1: Když vám řeknu, že jsem 40 let ženat a manželka, respektive máma, no máma, já říkám rodička, prvních dětí je 40 let neviděla.
0: No, to mě teda teď úplně posadilo.
1: Takže,
0: na zad... No.
1: Takže tady máte to vysvětlení, víc povídat nebudu. Já nemusím a nechci. No. To už jsem dávno všechno zapomněl.
0: Rozumím, ale toto je teda něco. Vy jste nespojili jenom dva životy, ale

0: rovnou dvě celé rodiny. Vy dvě děti, ona dvě děti a najednou vás bylo šest. To musela být velká změna, z nuly na sto.
1: Tak jsme, tak báječně, tak jsme si to užili. Dneska máme teda všechny děti vdaný, dvě jsou, nebo daný ženatý, jsou v cizině, ale všichni mají velice slušné životní postavení, takže to všechno zase díky té mé manželce, s kterou teďko žiju a s kterou se připravuju a zítra ráno odjíždíme na 4 týdny do lázní.
0: To dá. Jo. Tak vám přeju, ať vám ta vaše velká rodina dělá pořád radost a děkuju, že jste zavolal do dnešní noční linky. Moc si užijte s manželkou lázní.
1: Já divadlo, ale i cestování, takže jsme za těch 40 let poznali 21 států světa.
0: Klobouk dolů. Václave, no. Opatrujte se, zavolejte
1: tak,
0: zase.
1: Já ještě musím říct jednu větu. Já jsem pracovala, manželka vychovávala.
0: No.
1: A do dneška jí za to musím být vděčný, stejně tak, jako jsou děti.
0: Fungovalo to, dokázali jste se zžít a bylo to asi podle představ vás
1: tak.
0: A tak to
1: ano,
0: má být. Každému pasuje něco
1: byli
0: jiného.
1: Byli jsme jedna rodina, která měla čtyři rovnocenné děti. Děti dneska mají bráchu, ségru, ani nevíme, které komu patří.
0: Dobře. Opatrujte se a přeju krásné.
1: Vidíte, že se ten váš dnešní název toho povídání skutečně naplnil celým životem.
0: Mm-hmm. Ano, já jsem za to moc vděčná. Snad tady někdo bude absorbovat tu naději a tu inspiraci do svého vlastního života. Vám přeju ještě spoustu společných radostí s manželkou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Paní Marie je s námi v noční lince Českého rozhlasu. Vítejte, přejeme vám krásnou noc.
1: Dobrý večer, já jsem se zbudila na vás dneska dost dlouho. Slyšela jsem poslední příběh.
0: Ale dovolila jste se, to je dobře. Mluvíme o tom, co nás dokáže po rozchodu nebo po rozvodu opět vrátit do života. Tak jaký je váš recept?
1: I byl teda nádherný ten příběh, ale vůbec mu ho nezávidím pánovi, přeju ho. Já to řeknu krátce. Já jsem měla to štěstí, že jsem se svým manželem žila 62 let. Od 63 by láska trvala, od 6. měšťanky. A nikdy nás nenapadlo, nikdy. Opravdu nikdy. Ne, že by bylo, nebyly nějaký dohady nebo něco obyčejně kvůli hloupostem nebo kvůli dětem něco. A řekl, že nás jsem všecko doma zkazila, děti a kočky, psi. A já jsem vždycky se smála a říkala jsem nejvíc tebe nebo takový. Ale jenom to řeknu krátce, že když jsme spolu 62 let, když mě zemřel, šlo to strašně rychle. A v té době už by mě, když mě nám bylo přes 80 let, tak mě jako nikdy už nenapadlo, že bych něco scháněla. Ale víte co, je to štěstí, když se to povede po druhý, ale já si myslím, že nejlepším štěstím pro mě bylo, že jsme to tak dlouho vydrželi, i když teďka to je. Teďka už to je takové, na to vzpomínáte, ale opravdu je na to dobrý všecko, i když jsme opravdu
0: rozumíme,
1: jsme si pocestovali,
0: určitě,
1: prožili jsme to krásně a nelituju toho, musela jsem si na to zavolat. Je to nádherný, když se to dá vydržet. Já nevím, jestli bych měla odvahu něco dalšího začínat. Ovšem, věřím tomu, že kdyby mě bylo málo, že asi bych, ale měla bych z toho strach. Přeju každému, komu to vydrží. O to horší to pak je, když se musíte rozloučit. Když člověk pak je 6 let už vdovou a musím schánět kamarádky a mám 7 pravnoučat, a takže mám teda starosti, radosti a myslím si, že dneska ty mladí lidi to berou lehčejc, já nevím. Já když vzpomínám na svou třídu, na svý spolužáky, tak abych vám řekla pravdu, tak většina z naší třídy, nebo snad nepamatuju, asi jeden nebo dva se rozvedli, jinak to prožili všechny. My jsme byli snad jinačí tenkrát. Nevím, nedovedu to pochopit, ale bohužel. Tím bych asi skončila.
0: Dobře. No tak vy jste vlastně tu svou velkou lásku našla, prožila, dnes už nikoho hledat nepotřebujete. Důležité je, že jste našla způsob, jak být spokojená i sama se svou širokou rodinou.
1: Ano, ano. Musí mít ovšem oba dva, nesmí být jeden, že se hnedka urazí a hned je konec, ne. A naučila jsem se to, že jsem věděla, kdy nemám mlčet, ale můžu mlčet a kdy jako prostě si to říct, až když se to srovná za chviličku. A nikdy to netrvalo dlouho. Mějte se moc hezky, strašně ráda vás poslouchám, když se stačím zbudit. Obyčejně se budím na 11, dnes to bylo na půlnoc.
0: Dnes jste se vzbudila, ještě k tomu i dovolala. Tak zase příště. Naslyšenou, paní
1: Mějte
0: Marie.
1: Se moc hezky, nashledanou a všem přeju dobrou noc.
0: To byla paní Marie z Hradce Králové, toto je Věra Špinarová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu je s vámi. Povídáme si o žárlivosti. Povídáme si o tom, že znovu někomu otevřít svoje srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali třeba tu žárlivost nebo strach, nebo to, že další vztah může skončit stejně špatně? Jak znovu najít radost po rozvodu nebo po rozchodu? Na to se ptáme i...
1: Jaruško.
0: Ano, paní Vlastinky. Už jste ve vysílání, povídejte, co máte k tématu. Co jste prožila, nebo někdo z vašich blízkých, o čem chcete vyprávět?
1: Paní Jaruško.
0: Ano, už jsme ve vysílání,
1: povídejte. Já vás špatně slyším.
0: My vás slyšíme dobře.
1: Já vás špatně. Tady je Vlastina z Krnova.
0: Povídejte.
1: Já vás zdravím všechny. A pozdravuju, prosím vás, Pepina na Valachy a vítám jeho paní zpátky z nemocnice. Operace dopadla dobře, přeju hodně zdravíčka a radosti s manželem. A teď bych tomu tématu. Brala jsem se, nezme. Já jsem měla 22 roku a byli jsme spolu 22 let. Po 22 letech jsme se rozvedli, protože manžel si našel přítelkyni a mě zůstalo 4 děti a jeden je 6000 chlapec, kterého jsem vychovávala. No... Pak jsem si našla druhýho, asi po 8 letech, ale bohužel to se mi zabil v autě a zůstal mě syn po něm. No, tak jsem to doklepala, jsou na důchodě, jsou na vozíku. Je mi velice smutno a nejbýt Českého rozhlasu Olomouc a vás noční linku, tak nevím, co bych dělala, protože vy mě držíte při životě.
0: To jsme rádi, že vám můžeme dělat společnost, že nám to dovolíte. Hlavně jsme také rádi, že se zapojujete, že třeba teď voláte do noční linky. Soutěžíte taky s námi, vyhráváte?
1: Ráda bych, kdybych ještě potkala nějakého přítele, ale dostala se na vozíku, tak nevím, jestli by někdo měl zájem. Jestli by se toho nelekl.
0: Já myslím, Vlastinko, že určitě ne, protože nějaké takové vzájemné sdílení nemusí být o fyzické kráse nebo fyzických schopnostech, ale úplně o něčem jiném, o té lidské blízkosti. Takže
1: bohužel.
0: Nějakou cestu, kdybyste našla, jak na to, tak to by bylo prima.
1: Špatně slyšet, Narunko, já vás neslyším skoro.
0: My slyšíme každé vaše slovo, nebojte, Vlastinko, slyšíme moc dobře.
1: Jo.
0: Tak kde vám najdem toho parťáka? Co? Kde se hledá parťák? Podle vás.
1: No, přijmula by partnera, jako by to neodluje alkoholu. To je největší nesvár. Protože jsem se rozvedla se 4 dětma, zůstaly mi 4 děti. A pak kolem panáku se batolu takovej opuštěný chlapeček, měl 3,5 roku. Já jsem se ho ujala, nakonec mi říkal maminko, vyučil se a šel do světa, že jeho tatka je v Ostravě, že mu našel práci, on se vyučil jako zedník. No a bohužel dostal s ním a nevím vůbec, kde zůstal, jak zůstal, co se s tím stalo, vůbec nevím nic. Ani on, ani ten otec nedal vědět. No,
0: tak to by bylo krásné vypátrat ho a třeba se s ním znovu sejít. Třeba dokážete najít způsob, jak to udělat. Vlastníko, překročili jsme čas, musíme se rozloučit, dopovídáme si to příště, co říkáte? A se mi teď řeknete, že mě neslyšíte, jako skoro pokaždé, tak víte co, pustíme si písničku a já zkusím ještě mimo éter si s vámi popovídat, jestli ta spojení bude lepší. Jaromír Nohavica, jiné to nebude. V noční lince Českého rozhlasu.

už jen den. Na koho to slovo padne, půjde ven. S počasím a s pitomcem nervose, to jsou ta moje dlouhá léta v cirkuse. Ať už horor nebo pohádku,

0: krásně mu to hraje a zpívá. To byl Dalibor Janda, Vchází bez vyznání. Posloucháte dál Noční linku Českého rozhlasu a pokračujeme v tématu, co nás dokáže po rozvodu nebo po rozchodu vrátit zpátky do života. Rozchod neznamená jenom ztrátu partnera. Často se s ním mění celý náš dosavadní svět. Jak dlouho vám trvalo, než jste se vytvořili život, ve kterém vám bylo zase dobře? Na to se teď ptáme paní Ivetky z Olomouce. To je další naše posluchačka, další volající.
1: Ano, děkuji. Já zdravím všechny lidičky. Krásnou noc a chtěla bych říci, co má se státi, stane se. Já jsem se vdávala v 19. Jo, už jsem to říkala do noční linky. Jedno, měla jsem dvě holčičky, manžel studoval 5 let. Já jsem fakt živila rodinu, pak měl rok vojnu. Já jsem ten vztah držela 32 let, protože jsme žili za komunismu a tenkrát se opravdu to tak bylo, že děti z rozvedených manželství se nedostaly na žádnou školu. Tak já jsem držela ten vztah, já jsem se vdávala z lásky tedy a myslela jsem si, že vydržíme spolu celý život. Ale to jsem si jenom myslela, bláhově, jako mladá holka. Já jsem to držela 32 let, kvůli těm dětskám, jo, aby ty holky se dostaly na školy. Taky se dostaly. Díky mně. Oni to nevidí, nechápou, jo, oni to nevidí. To je jedno. Oni vystudovali obě dvě vysoké školy. Ta jedna má dvě univerzity v Americe, právnickou univerzitu, vystudovala trestní právo, druhá vystudovala. Ta plakala, že se nedostala na práva, protože byly dvojčata, že? Takže ona, jedna se dostala, ta druhá plakala, 3 roky byla doma, brečela, že se nedostala taky na práva. Já říkám, tak umíš anglicky, tak zkus něco jiného.
0: No, tak zkusme se vrátit říkám, k tématu.
1: K tématu, ano. Aha. Takže nakonec jsme se teda rozvedli, já to zkrátím. Holky vystudovali, obě dvě mají výšky. Vysoké školy, mají dobré zaměstnání. Nakonec jsme se tedy rozvedli, já jsem se nechtěla rozvádět, ale manžel si dělal, co chtěl, řeknu to do éteru, ten si dělal, co chtěl, na nic se mě neptal, lítal po světě a tak dále, surfoval, no, tak jsme se rozvedli a teď chci říci, já jsem zůstala sama, jo, a teďka taková ta nejistota, že, v té duši. A potkala jsem jednoho pána, a s ním mě seznámil můj Belgičák černý, když jsem byla v tom stěhování, jo, tak mě s ním seznámil v hospudce, bylo vedro tenkrát, léto červen, to byly vedra, tak já jsem si šla tam do jedné hospudky dát pivo, říká si, dám pivo, já už na všechno kašlu, už jsem ten život vzdávala. A ten Belgičák na něho vyskočil, já říkám, co to děláš? Jo, na něho vyskočil v dobrým, ne, že by ho chtěl pokoucat. V dobrým. A říkám, co to děláš dolů? A ona se známil a my jsme potom žili několik let s tím pánem. Jo, my jsme se vytáhli z Brindy oba dva. Já jsem byla sama, on byl sám. Já jsem ho vytáhla z ubytovny a potom říkám, nebudeme žít spolu, že bychom dali ty příjmy nějak dohromady, ať co nemáme všechno tak drahý, tak jsme spolu žili asi, já nevím, 13 let nebo 10 let. A potom on furt taky lítal, jo, on byl takovej nevyrovnaný, hrozně, já jsem chtěla zázemí, jistotu a on byl takový rozlítaný, on měl takový nálady, on vždycky utekl třeba na 4 dny, pak se zase vracel a já jsem byla taková nejistá. A teď jednoho dne jdu do železářství, poslouchejte, co se mně stalo. No. Fakt, co má se stát, i stane se. Já jsem si šla kopit lavor, stála jsem v tom železářství a říkám, berete karty? Ona říká, ta vedoucí. Ne, nebereme, naproti máte bankomat. Říkám, dobře, tak já tam půjdu. A tam stál jeden pán a on říká, nikam nechoďte, já vám ten labor koupím. Říkám, no to a ta vedoucí, no to nemůžete udělat, to nemůžete udělat. Stál 176 korun. On říká, ne, já ji ho koupím. Světle zelený, krásný labor. On mě ho koupil a do dneška jsme spolu, jakože se navštěvujeme, já jsem ve svém, teda on je ve svém. On si mě chce vzít za ženu, ale já pořád váhám a já jsem kozorov od nás, to je takový svobodomyslný znamení, jo, že mám ráda ten vzduch, tu volnost, jo, přitom hledám zázemí. Takže do dneška jsme spolu, on mě strašně pomáhá, má mě rád, i finančně mě jako drží, jo. Když potřebuju peníze, on mě fakt jako půjčí, dá, ne půjčí, on mě dá prostě nějaký finance. Já mám 3 pejsky, jo, navštěvujeme se, prostě mě má rád, jo. Takže tak jsem dopadla a když poslouchám ty příběhy těch lidí, úplně pláču, jo, to je nádherný, co říkal ten pan František, jo, 64 let spolu. Tak jsem si to představovala, když jsem si brala své...
0: Takže, Ivetko, pochopila jsem to, že vy jste vlastně dala šanci hned několikrát, 3krát.
1: Mhm.
0: Každý z těch vztahů byl úplně jiný, no. Možná ty dva si byly malinko podobní, ti muži,
1: no,
0: takový
1: no. Ne, ten druhý, ten byl nevyrovnaný hodně. Uh-huh. A teďka mám muže, co mě fakt má rád, opravdově, a pomáhá mi. Sice nejsme jako manželé, já žiju ve svým, já jsem tady u lesa sama, s pejskama na dědině, on žije ve svým. Jo, on bydlí ve Slavonině.
0: Máte každý to svoje. Takže to chtělo několik životních pokusů, ale nakonec přišel ten pravý. To je krásné. Já děkuju, že jste se nám svěřila, že jste zavolala. Bohužel jsme přetáhli čas, Ivetko. Já jsem se vás snažila trošku popohánět, ale myslím si, že jsme řekli všechno. Vidíte, dobrali jsme se cíle.
1: No.
0: Tak to je hlavní.
1: Děkuji.
0: Krásný noční čas přeju. Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

nejdem ani sníh, ani mráz, ani déšť, ani sníh, ani plášť, na začátky neplatí. Ani prach.

0: Znovu někomu otevřít srdce může být po velkém zklamání pořádně těžké. Jak jste překonali strach, že další vztah může skončit stejně? Na to se dnes ptáme v noční lince Českého rozhlasu a vítám pana Tadeáše z České Lípy. Vítejte.
1: Zdravím vás, zdravím všechny posluchače společného regionálního vysílání. No tak já jsem, když mi bylo 20 v roce 2008, když jsem byl zdiagnostikovaný na stěny.
0: Tadeáši, my vás neslyšíme úplně nejlíp. Můžete zkusit začít ještě jednou?
1: Teď je to lepší?
0: Ano, to je úplně něco jiného. Dobré, povídejte.
1: Jo. Zdravím všechny posluchače regionálního vysílání. Chtěl jsem říct v roce 2008, protože jsem byl na starší ženy, ve 20 letech jsem potkal starší ženu. Bohužel, ale mě využívala jenom, protože chtěla získat majetek po mém otci a prostě peníze z výplaty a podobně. Po 8,5 letech prostě jsem se s ní rozešel. Potkal jsem kamarádku invalidní, ve vztahu přímo nejsme, ale ona je invalidní, protože přežila vlakové neštěstí, které zažila v 95. roce u Poličky. Aha. A pomáháme si vzájemně a jsme si dost blízcí, jako. Takže jako na vztah jako takovej už nemám i díky mému zdravotnímu handicapu, který bohužel mám po létech, ale vrátil jsem se k svému otci, když mě bývalá přítelkyně rozkmocila a máme dobrý vztah. S celou rodinou jsem se dal dohromady. No a jsem docela až na to zdraví teď relativně spokojen.
0: No tady až já můžu se zeptat teda na tu osobní otázku, o kolik let byla starší ta paní?
1: O 29.
0: No tak, teď bylo trošku ticho.
1: No.
0: To je dost.
1: To je dost, no. A dneska říkám, mám tu kamarádku a jsme spokojení, no. Pak mám svýho tátu, který ho mám moc rád, jako. A mrzí mě, že právě jsme byli rozmocení a dokonce jsme spolu vedli i soudní spor o nemovitosti a všechno se zahladilo, jako.
0: Mhm. A to teda
1: klobouk dolů. Táta věděl, že zatím já nejsem a prostě mě přijal s otevřenou náručí opět.
0: Tak to je moudrý tatínek, protože to musela být pro něj velká rána, prožívat teda nějaké takové trauma, ale on se na to dokázal teda povznést a
1: říkal, že to vidět pro mě nabrečil.
0: No tak to chápu a je úžasné, když se dají takové vztahy napravit. Já si myslím, že to je obrovskou inspirací pro naše posluchače, protože mnozí nemají ideální vztahy se svými dětmi, my o tom mluvíme často tady. Tak je krásné slyšet, že to jde po letech napravit.
1: A ta kamarádka Markéta z toho vlaku osudného, který 24. června 1995 havaroval u Poličky, tak je velkou oporou.
0: Ano. To si myslím, pamatujeme. Tak děkuju vám za vaši přízeň. Zavolejte zase příště, když bude téma, které vám sedne. Vytočte noční linku a přijďte.
1: Děkuji, naslyšenou.
0: To byl pan Tadeáš. Je 1 hodina ráno a naše dnešní noční linka se uzavírá. 2 hodiny jsme společně sdíleli příběhy o lásce, které skončily o ztrátách, samotě, ale především o odvaze znovu se nadechnout a jít dál. Děkuji vám za otevřenost, za vaše vzpomínky i za chvíle, kdy jsme se společně zasmáli. Možná si z dnešní noci odnesete jedno. Nový začátek nemusí přijít hned a nemusí vypadat tak, jak jsme si představovali, ale nikdy nevíme, co hezké nás ještě někde čeká. Od mikrofonu ve zlínském studiu se s vámi loučí Jarka Barboříková. Přeji klidnou, krásnou noc, milou neděli a hlavně, ať máte ve svém životě pořád na co a na koho se těšit.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Říká se, že dobrý vtip vydá za kus chleba a veselá mysl nahradí nejen pohár vína. K čemu by byl ale takový vtip třeba Švýcarům? Jim se i tak vede dobře. Němci jsou zase v Evropě známí tím, že nemají smysl pro humor, ale tahle pověst se drží jen díky houževnatému úsilí německých redaktorů, profesorů a učitelů, kteří ji střeží jako oko v hlavě. V Evropě prý mají největší smysl pro humor Španělé a Italové. My Češi říkáme, že máme stejný humor jako Britové, ale paradoxně, oni se našim vtipům vůbec nesmějí. Tak tedy zahajuji hodinu českého humoru jen a jen pro nás, pro Čechy. Zábavu nad klasickými filmy, skeči a televizními estrádami vám přeje Patrik Rozehnal. Tentokrát se o pozvednuté koutky úst postará muž, který se narodil 19. června roku 1924 v Praze. A čím se stal?
2: Už je to tady.
1: Ano, měl bych prozradit, že jste se stal hercem, komikem.
2: Já jsem Bás. Bás.
1: A jak tak koukám, tak docela plodný, co?
2: No, mám jednu dceru.
1: To jsem ani nevěděl.
2: A ty máš nějaké děti?
1: Já, bohužel ne. Naší rodinu potkala nehoda a zahynuly při ní všechny ženy.
2: Je to opravdu rána osudu, příteli, že v jednom okamžiku ztratit manželku, tchýni a švagrovou.
1: No, a k tomu ještě tohle počasí. No, raději se věnujme životu Luďka Kopřivy. On nás bude bavit celou hodinu.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: Hvězdné návraty.
1: Luděk Kopřiva byl mistrem zejména menších rolí, ale všichni se ho pamatujeme v těch opravdu výrazných. Vynikal v komických a satirických postavách, které doplňoval svým charakteristickým hlasem a vzhledem. Angažoval se ve filmu, televizi i rozhlase, i v dabingu. A na úvod, jak už bývá naším zvykem, začneme z vesela. Prostě to takzvaně rovnou rozbalíme. I s Otou Šimánkem ve scénce nazvané U zubaře.
2: Doktor Jukajda?
3: Polední přestávka. Trháme až od 2.
2: Je to vaše peněženka?
4: No ne. No drahý příteli, kde jste ji našel?
2: Je tady dole před domem, teda před střediskem, že?
4: Je
2: to všecko?
4: Všecko. Poctivému nálezci přináleží poctivá odměna.
2: Ne, to vyloučeno, to byste mě urazil. Kde
4: no, tak tedy aspoň stopečku gruziňáč.
2: Ne, děkuju. Ne, opravdu děkuju, já nesmím.
3: Copak játra?
2: Trabant.
3: Auta ta nás připraví o spoustu rozkoší, jako ledviny a játra. Čím bych se vám ovšem odměnil, příteli?
2: Ne, o tom vůbec nepřemýšlejte. Jsem rád, že jsem vás poznal a že jsem vám mohl udělat radost. To je všecko. Tak nashledanou.
3: Je, moment. Usmějte se ještě jedno.
4: Zuby. Vážený pane, ještě jsem nepoznal člověka, který by nepotřeboval prohlédnout chrup. Podívejte se, dneska to budete mít bez objednávky, bez čekání. Prosím, račte se, posaďte.
2: Ale pane doktore, tak, já na to nejsem duševně připraven.
3: Jen se posaďte hezky.
2: Pane doktore, ale já se...
3: Že ano.
2: Ale pane doktore...
3: Tak, řekněte a...
2: Aha.
3: A... Ta dolní stolička tam musí ven.
2: Co,
3: ta...
2: pane doktore, já přišel tu peněženku.
3: Sečte, nebo bych byl nucen vás přikurtovat. Tak, to je totiž ve vašem zájmu. Chápejte, kdybyste mi klepnul do kleštiček, tak byste si mohl případně urazit nosánek. Tak.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já jsem vám taky za to nesmírně zavázán, rozumíte? A proto se vám musím revanžovat. Tak a hezky, možná, že to bude chviličku bolet. Tak, ale ne tak nahlas, příteli, vždyť ještě netrhá. To jsem zvědav, co budete dělat, až budu trhat doopravdy.
2: Co to děláte?
3: Některý pacient totiž strašně řve.
2: Pane doktore, já přišel jenom vrátit peněženku.
3: Ano, já vím, vždyť je to taky v pořádku. Držte se pěkně, hezky, tak já se jenom... Chviličku zapsu, tak je.
2: Wahoo!
3: Ano, počasí je dneska opravdu hezké.

0: umění, humoru a herectví. Scénky Arale zvládal vždycky na výbornou, ale anekdoty většinou, jak se říká, zvojtil. Třeba i při jednom rozhlasovém natáčení mu to prostě nešlo. A to u toho bylo i publikum, které ho povzbuzovalo. Jen si to poslechněte.
1: Takže se na schůzce, aby tu jeli, už je to tady. Kde je ta Bohdalová? Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně, vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával pozor.
2: Ještě jednou asi, že?
3: Ještě.
2: Pokračuj.
1: Já to ale stejně neřeknu. Táže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty si už ani ve škole si nikdy nedával.
4: Takhle má vypadat Silvestr.
1: Tak ještě jednou. Takže se na schůzce abiturientů po 20 letech jeden spolužák druhého. A ty máš nějaké děti? Ano, praví druhý pyšně. 8. No jasně. Vždyť ty jsi už... No jasně, vždyť ty jsi si už ani ve škole nikdy nedával pozor.
0: Nebyl ovšem jediným, komu to při natáčení nešlo. Teď Jitka Molavcová.
5: Tatínku, zeptal se jeden malý chlapeček, proč jsi se ženil? A on říká, no přece, aby si se narodil Jaroušku. A...
6: Počkej, to začíná
7: aby
6: slibně.
7: Aby si se narodil, Jaroušku.
6: To není moje příhoda. To ona jenom zařadila to jméno tam tak.
5: Aby si se narodil, Jaroušku. A Jaroušek se zeptá, a proč jsi vzal naší maminku? A tatínek se podíval na svoji manželku a řekl, vidíš, ani to dítě to nechápe.

0: Svůj debut před kamerami si Ludvík, tedy Luděk Kopřiva, odbyl už v roce 1949 menší postavičkou natěrače Pepíka v osvětovém Tomanově filmu I andělé ztrácejí trpělivost. Z důvodu tehdejších mimopražských angažmá se k soustavné filmové práci dostal až o 15 let později rolí kolegy v krátkém příběhu školy Famu kouzelná noc. To se psal rok 1964 a po další čtyřleté přestávce to byla postava žoviálního pana Pepíka v krátkometrážní Švankmajerově Groteskce zahrada. Od té doby se stal vyhledávaným představitelem různých menších a často komediálně laděných postav. Hrál kanovníka Jindřicha v Královském omylu, učitele v pohádkové komedii Dívka na koštěti, Saidla v dramatu Případ pro začínajícího kata, a nebo i jeho amerického velvyslance ve sci-fi komedii Miloše Macourka a Václava Vorlíčka, což takhle dáci špena.
1: A doufám, excelence, že budete mým svědkem.
2: Bude mi ctí, Doňo Izabel. Ale abych řekl pravdu, moc tomu nerozumím. Přijeli jste přece do Prahy kvůli tomu přístroji.
1: Ano, a při té příležitosti se tady chceme vzít.
2: Tady, na půdě velvyslanectví?
1: Ano.
3: To je složitá historie, excelence. Doňa Izabela zdědila po svém manželovi veliký majetek a nebo štíkův bratr pan Carlos López.

0: šílený zuřivec.
1: Nemá do něj příliš vás, chápejte. Nebýt jí, byl by dnes majetek jeho. Chápu.
2: Prostě jste přijeli do Prahy kvůli tomu přístroji a při té příležitosti... Hm?
0: Správně, excelence.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: od slavné písničky ke slavnému herci malých rolí, Kluďku Kopřivovi.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Kopřiva nebyl přímo typem bouřeváka, který by na sebe za každou cenu strhával pozornost. Naopak, působil spíš nenápadně, ale měl obrovský pozorovací talent. Dokázal přesně odkoukat gesta, mluvu i drobné lidské slabosti, což se mu později nesmírně hodilo při vytváření komických figur. Dětství prožil ještě ve stínu hospodářské krize a dospívání pak poznamenala druhá světová válka. Právě válečná léta v mnoha umělcích probudila potřebu humoru jako obrany proti těžké době. Kopřiva si tehdy definitivně uvědomil, že chce stát na jevišti. Po válce proto vystudoval státní konzervatoř v Praze a následně pokračoval na DAMU, kterou dokončil v roce 1948. Už během studií bylo jasné, že nejde o klasického představitele romantických hrdinů, neměl vzhled filmového milovníka, ale disponoval mimořádně výrazným komickým talentem a nezaměnitelným hlasovým projevem, což později využil třeba i v pohádkových rolích. Dokázal to třeba postavou Rampelníka ve Zlaté přadleně v pohádce Věry Jordánové z roku 1975.
2: Mé jméno neuhodne, i kdyby hádala od rána do večera až do smrti.

0: Jasiuszko, kołkam się sem cię nauczył przepięknie przyjść.
1: Po absolutoriu získal první angažmá v Ostravě. Právě tam se herecky vyprofiloval. Později přešel Luděk Kopřiva do Plzně a nakonec se zakotvil v pražském divadle EF Buriana, kde strávil velkou část svého profesního života. Film ho začal obsazovat především do drobných, ale výrazných rolí. Režiséři totiž rychle pochopili, že i když dostane jen pár minut prostoru, divák si ho zapamatuje. Stejně tak dokázal svůj herecký talent využít i v rozhlase a ve scénkách. Tady je ta s názvem Putovní láhev. Kromě něj uslyšíte třeba Evu Klepáčovou a taky Dalimila Klapku.
2: Copak, pane Málca? Máte něco na srdci?
3: Takový problém. Spíš problémeček.
2: Nějaká nemoc v rodině?
3: Kdepak, všecko v pořádku. Babička je k neutahání. Ale chtěl jsem na sobotu a na neděli vyrazit konečně do přírody.
2: Pane Márca.
3: No s rodinou, samozřejmě.
2: Já vím.
3: Nadýchat se čerstvýho ozónu. A rád bych vyrazil už v pátek. Znáte to, auto bude mít jako poruchu, strčím ho do opravy a ten jeden den bych měl k dobru.
2: Tím se nikde nechlubte, já o nič nevím, pane Márca.
3: Já taky nikomu ani muk, ale vám to přece musím říct. V pátek se totiž bere záloha. Tak jsem si myslel, kdybyste to mohla zavonačit, abych ty prachy dostal už ve čtvrtek.
2: Pane Márca, víte dobře, že to nejde.
3: Ale paní Jeřinko, proč by to nešlo, když vy budete chtít? Já to taky nechci jen tak, uděláte si večer s manželem samozřejmě. A je to, když o nic nejde.
2: A co to děláte? Někdo sem vtrhne.
3: No, tak to šoukne. A je to v suchu. Ten jeden den přece nehraje roli.
2: Že jste to vy, pane Máce, ale prosím vás, nikdy ani slovo měla bych z toho malé. A stavte se, já vám to připravím, jo?
3: Děkuju, Jiřinko. Kdyby mě hledal starý, tak jsem vedle. Já totiž jdu zavolat mamině.
2: Koňak. A pětihvězdičkovej. Páni, ten se ale praštil přes kapsu. A asi mu na tom moc záleží. Já ti dám maminu.
4: Vy tu máte nějaký kadrel, soudružka Drábková.
2: Ale nemůžu zavřít registraturu. V jednom kuse to padá, mám tam důležitý spisy. Musíte to spravit, pane Vosáhlo.
4: Podejte mi tašku.
2: Co to?
4: Kladivo. No
2: a kdy pak se k nám přijdete podívat na opravu toho gauče, pane Vosáhlo?
4: No, já jsem na tom teď v letě s časem. Šroubovák.
2: Už mi to slibujete rok?
4: No, není materiál, víte?
2: Takovej odborník jako vy s tím přece musí být hotovej za půl dne a materiál, to je no, pro vás maličkost, ne?
4: Půl dne sem, půl dne tam máte večer, kleště. Kdybych se nemusel v práci zdržovat s takovejhlema blbostma, už jste měla opravených 10 gaučů. Kleště.
2: Já to přece nechci zadarmo, pane Vosáhlo.
4: To se rozumí, že brigádně mě do toho nelet.
2: A co takhle? Tenhle pátek, no.
4: No jo, to musím opravit vrata od garáže. Šroubovák.
2: Nedalo se odločit na pondělí.
4: Ergo, to je materiál tohle.
2: Malá pozornost za vaši ochotu.
4: Tak já v pátek jsem u vás, nikomu ani mohl. Váš gauč jsem nikdy neviděl.
2: Děkuju vám. Jo, a kdyby mě někdo hledal, tak jsem si odskočila do uštárny, jo?
4: Jo.
2: Ještě jednou vám moc děkuju.
4: Ergo, to je materiál, to je.
5: A sakra, Vosáhlo. Vás člověk najde v podniku už jako štyrlíste.
4: A mě pošlou se druhou vedoucí tam makam jako kač.
5: Tak byste mohl konečně opravit ta vrata od garáže. Přece tam nebudu věčně stát a držet ruku na zámku, aby nás někdo nevykrál.
4: No, já jsem to měl připravený na pátek.
6: Měl? Jak to měl? Chraň vás Bůh, soudruhu, abyste to odložil na příští týden.
4: No, já vím, že je to důležitý.
6: No?
4: No, tak jestli budu mít dneska chvilku čas, já tam skočím.
5: No, Vosáhlo! Ovšem, přes časy za to nebudou.
4: To já bych se neodvážil žádat, soudru vedoucí. Já bych takhle, kdybyste mi v pátek dopoledne mohl dát volno.
6: Kde pak ne? S tím nechci nic mít. Zrovna se po vás bude někdo schánět a...
4: No, tak jsem šel fasovat materiál do skrátky. Jde o pár hodin.
6: Ne.
4: Já bych to taky nechtěl zadarmo, já... Já bych si dovolil tady ne.
6: Zbláznil jste se, no soudru, zbláznil jste se, prosím vás.
4: To tak ne, no.
6: Počkejte, tak to teda... Jo, já jsem myslel, že je to pivo.
4: Hlavně, že to máte pod kabátem. Já jdu na ty vrata.
6: Jo, běžte. Běžte. Hele, pětihvězdičkovej. Páni, ti opraváři si ale žijí.
7: Nesete mi ty výkazy, kozinka?
6: Ještě ne, soudru řediteli. Já jsem zrovna zařizoval ta vrata a... Jak si ale všechno bude ještě dnes, ještě dnes.
7: Čert ven vrata, já potřebuji výkazy, už jste mi je měl dát včera.
6: Zítra budou, soudru řediteli, já nastavím celou noc a...
7: Jestli z toho budu mít nějaký malér, tak si mě nepřejte.
6: Ale chraň, soudru řediteli, jsme nad plánem. To prosím, nebudou výkazy, to bude přímo prezent.
7: Co to máte pod tím kabátem, kozinka?
6: Taky prezent. Řediteli, to je, nerad bych urazil, ale máte prý narozeniny. A tak taková malá, jaksi pozornost od kolektivu, pochopitelně.
7: Pochopitelně.
6: Ano.
7: Jak jste na to přišli? Já jsem měl narozeniny v lednu.
6: A, my máme všecko v merku, my všecko hlídáme.
7: Ano, až na ty výkazy, že jo? No, právě. Tak víte co? Hezky se vyspěte. No a přijeste ty výkazy v pondělí.
6: Ano.
7: A jestli je tam někde máce, tak mi ho zavolejte.
6: Zajste, soudru, že sedíte, zajste.
5: Někam vyrazíme, soudru, řediteli?
7: Jo, zítra. Na služební cestu a vrátíme se až v pondělí.
3: A do Prčic.
7: Ne, do Plzně.
3: Já jsem chtěl vyrazit s rodinou do přírody.
7: Ale to já taky mám. Jenže to se nedá nic dělat, služba je služba. Ale víte co? Aby vás to tak nebolelo. Tadyhle máte flašku.
8: To je snad sen.
9: Pozor, ke startu se připrav... Je, pardon, já jsem vám zapomněl říci, že na start vás teď přivede Helena Vondráčková. Z ničehož nic.
10: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: I malé figurky mohou někdy zapůsobit natolik, že si je pamatujeme celý život. A pak se k takovým hercům rádi vracíme. Důkazem je život Luďka Kopřivy.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Patřil k hercům, které znal skoro každý, ale málo kdo si pamatoval jméno. Hrál stovky epizodních rolí. Úředníky, dětky, opilce, hospodské, někdy i podivíny. I když byl velmi obsazovaný, údajně ho hodně trápilo, že nikdy nedostal opravdu velkou hlavní filmovou roli. Měl pocit, že ho režiséři berou jen jako figurkáře. V hereckém prostředí 60. a 80. let 20. století byl alkohol téměř všudy přítomný a Kopřiva se tomu prostředí nevyhnul. Nešlo o vyložené skandály jako u některých jiných herců, ale kolegové zmiňovali, že uměl po představení posedět velmi dlouho. Přesto nikdy nepatřil mezi bouřlivé hospodské rváče, spíš mezi ty melancholické, tiché pijáky. Měl pověst zvláštního samotářského člověka. Byl velmi spořivý, někdy až úzkostlivě. Někteří kolegové vzpomínali, že nosil staré oblečení mnoho let a nerad utrácel peníze, i když byl známým hercem. Zároveň byl prý posedlý pořádkem v textech a rekvizitách. Dopřejme si opět další scénku, a tedy herecký kousek vedle Jiřího Líra. Ocitáme se v Seznamce.
2: To mám...
3: Pardon.
2: Dobrý den.
3: Dobrý den, pane šéf, prosím vás.
2: Prosím.
3: Já bych byl moc rád, kdyby vaše seznamka byla velmi diskrétní stran mýho rozhodnutí stran sňatku. Doufám, že byste tam měl nějakou nevěstu pro mě.
2: No samozřejmě, jistě, naše seznamka je vždycky, pane, diskrétní, vždycky seriózní.
3: Děkuji.
2: Ano, odebírejte nevěsty jen u odborníků, prosím. Ano, to je... Náš ženich, náš host.
3: Ano.
2: Tedy u nás, jistě, že... Ovšem, nevěsty nám bohužel došly. Optejte se, prosím, příští týden. Ano. Naschledanou.
3: Hele, šéfe, tady je menší obálčička. Možná, že potom, až se do ní mrknete, by se tam nějaká ta nevěstinka našla, ne?
2: Ano, dovolíte, to mám 7, 8, 9, 10.
3: No.
2: Ano, to by stačilo, samozřejmě. Podívám se, samozřejmě, že se podívám.
3: No.
2: Já jinak sice úplatky neberu, ale tohle to je spíš jaksi... Od pána pozornost.
3: Ano,
2: tak. Dovolil byste, já bych si vás trošičku poměřil, ano.
3: Ano.
2: Kvůli kybernetu. Ano, aha. Tak. Prosím, ano, to máme. Hlavička je v pořádku.
3: Ano.
2: Kdybyste si trošičku stoupnul.
3: Ano, prosím.
2: Ano, výška. To by taky souhlasilo, kdyby se pán potom trošičku přikrčil. Ano, Hned bych se tedy podíval. Ano, měl bych tady pro vás...
3: No.
2: Tady, prosím, bohatá,
3: no.
2: Hezká,
3: no.
2: Moudrá,
3: jo.
2: Jen trošičku starší.
3: A je. To není nic pro mě. Starší, na to já kašlu.
2: Já... Kašlete na nic.
3: Jo.
2: Samozřejmě to vám chválím, ano. Tak tedy tady... Mladička,
3: no.
2: Skoro zajíček,
3: no.
2: A už bohatá.
3: Jo, no.
2: Ano, hezonka, jo. Trochu docela nepatrně hloupá.
3: A jej, to není nic pro mě. Na to já kašlu.
2: Jistě, proč taky ne? Co s takovou hloupou tou, že ano? Tak tady, prosím. Chytrá, mladá,
3: no.
2: Hezká, chudá, kašlete.
3: A je, no jistě, na chudou kašlu.
2: Ano, tak tady... Bohatá, no. Mladá, inteligentní, trošku šeretka.
3: Já vím,
2: kašlejte na ní, kašlejte. A normálně nemáme na pultu vůbec nic, a jak si to lidi chválej. No ale, že s váma cejtím, pane, tak tuhle no. Si schovávám pro nejhorší časy pro sebe, víte. Ale ať se nežením, ať nemají děti maminku, náš ženich, náš host, prosím, tak. Mladá, krásná, bohatá, moudrá,
3: no.
2: Cizí státní příslušnost.
3: No, prosím, to je to, co já hledám.
2: No, vidíte, má bohužel takovou docela maličkou chybičku.
3: Jakou?
2: Kašle na vás.

0: Kopřiva patřil k těm hercům, kteří nikdy nebyli typickými prvními milovníky. Přesto si je publikum pamatovalo možná víc než ty hlavní protagonisty. Obrovský úspěch zaznamenal třeba ve filmu Pane, vy jste vdova režiséra Václava Vorlíčka, kde stvárnil afektovaného režiséra Branda.
1: Slunce skrylo svou tvář za horu Ive. Přišla hodina vaší smrti.
2: Pro Krista, Bugenheime, co tam lezete?
3: Dovolte, já jsem myslel...
2: Jo tak, vy jste myslel. Vy přece nikdy nemyslíte. Tak to laskavě dodržujte.
0: Tady naši ukázku zastavíme, protože bych chtěl prozradit jednu zajímavost. Na filmu spolupracoval legendární filmový a televizní pyrotechnik Jiří Berger. Kromě jiných scén měl rozstřelit Ivě Janžurové, tedy Evelíně Kelétiové, na hlavě diadém. Režisér Václav Vorlíček mu tedy volal 2 dny předem a říkal, že si má vzít něco na střílení, protože Iva nechce mít na hlavě pyrotechniku. A tak si od kamaráda půjčil malorážku. Když ji Iva viděla, tak zvolala, Ježiši Maria, to ne. Ale nakonec si ozdobu na hlavu nasadila a Jiří z 15 metrů střelil.
2: Prosím, pokračujeme.
0: Chcete slyšet, jak to dopadlo?
2: Vemte to od Bohem, přátelé. Kdo tam dal ty vostry? Rekvizitář sem! Chlape, já vás dám zavřít. Víte, co se mohlo stát?
4: Jak je vám? Milostivá paní.
5: Evelino.
4: Jak je vám?
5: Mohl mě zabít.
4: To je šok.
0: Zásah se skutečně povedl. A režisér Václav Vorlíček řekl, Ivo, děkuji ti, bylo to krásné. A Iva Janžurová prohlásila, ne, pojedeme to ještě jednou. Zahrála jsem to blbě, měla jsem strach. Taková to byla herečka.
2: Myslím, že jsme pro dnešek skončili.
0: Ale zpátky k Luďku Kopřivovi. Výrazně zaujal i ve snímku, jak svět přichází o básníky jako přecitlivělý choreograf Hugo. Diváci si ho oblíbili i v televizních seriálech jako Létající Čestmír, Křeček v noční košili nebo i Rozpaky kuchaře Svatopluka, kde se objevil v jednom z posledních dílů jako kontrolor, který provádí inventarizaci. Přichází s balíkem společně se Zdenou Hadrbolcovou.
6: Soudruhu vedoucí.
7: Ano.
6: Jste ochoten jít s námi a identifikovat ten předmět jaksi na místě?
7: No jistě. Jsem ochoten jít s vámi a províc to, jak vy jste řekl.
6: Identifikovat.
7: Ano.
6: Tak jdeme. Prosím.
7: Prosím, pozor.
6: S dovolením. Pojď.
8: Gábel neboli vidlice PČ6653/4. Ano, 6653/4.
6: Děkuji. Patří vám to, ne?
7: Ne.
6: No, tak to musíme rozbalit.
7: Prosím.
6: Prosím.
0: No, balík samozřejmě pod režijním dohledem Františka Filipa rozbalili.
7: Opatrně, nepoškodil.
0: A během toho zjistili, že nejde o žádnou vidličku, ale spíš velkou vidlici, jenže tu zemědělskou, kterou se třeba kydáhnu anebo přendává sláma.
6: Račte. Co je tady k vyhnání? Jak jste mohla připustit, prosím, jak jste mohla připustit takovouhle blamáž?
8: Hej. Ale soudruhu vedoucí, já jsem to přeložila správně, jenomže to mělo ve slovníku 2 významy.
6: Co to je 2 významy? Neexistuje 2 významy, prosím vás, pro naši práci musíme přece znát vždycky jenom 1 význam. To si pamatujte, 2 významy.
9: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

mes, kdo zhojí naše duše hladovějící, kuchař s bílou čepicí. Jsme lidé různých názorů, jsme z rozdílného těsta. Když dostaneme se do sporu, tak nevíme, kdy přestat. Když spíláme si do očí a přem se víc než ostře, v té chvíli kuchař zakročí a na stůl baštu prostře. A při pokrmu vám děla hodné, my dohodnem,

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: A nakonec jsme si nechali asi tu nejznámější roli Luďka Kopřivy, tu filmovou, faráře Otíka. Přinesla mu nesmrtelný status, a to v trilogii Slunce, seno, jahody, Slunce, seno a pár facek a Slunce, seno, erotika režiséra Zdeňka Trošky. Otík byl dobrosrdečný vesnický kněz, který neustále bojoval s drbnami, klepy a mravním úpadkem celé vesnice.
2: A proto poučme se a posilněme se opět z utrpení svatých, milé sestry. Nepochybně to bude pro nás všechny nezapomenutelný.
1: Kopřiva tuhle postavu pojal geniálně. Jako člověka přehnaně zbožného, ale zároveň lidského a komicky bezmocného. Jeho výrazy Sodoma Gomora nebo Paniko Mária Podsrpenská zlidověly natolik, že je lidé používají dodnes. A Zdeněk Troška často vyprávěl i historky z natáčení spojené s Luďkem Kopřivou.
3: Luděk Kopřiva měl chvilinku pauzu v natáčení a on si šel v tom kostýmu toho faráře, v té sutaně a s tím kolárkem, si šel pro něco do auta, které měl zaparkované na návsi před kostelem pod Lipami. A jde a v tom momentě tam přijíždí 5 nebo 4 auta takhle a z nich vystupují svátečně odění lidé a maminka mladá s dítětem v povijánu, jeli ke křtu. A ta babička, jedna, která se takhle jako lámala z toho auta ven, tak se podívala proti světu takhle, od koho kostela přichází pan farář, říká, pochválen pán Ježíš Kristus, velebný pane, tak už jsme tady, pokřtíte nám Vojtíška, víte? A ten Kopřiva říká, což o to, já vám ho rád pokřtím, ale bude vám to hovno platné. A ty lidi stuhli, ty vůbec nevěřili svýmu sluchu. Jakéže to slovo splynulo z úst toho muže svatého? On se začal smát, říká, ne, já to moc omlouvám. Prosím vás, já nejsem kněz, já jsem herec, my tady natáčíme Slunce, seno, pan farář už na vás čeká v zákristii. No tak se tomu zasmáli a udělali skupinové foto, kde pan farář Otík drží Vojtíška v povijánu. Luděk byl bezvadný, protože on mi říkal, Zdenečku, tolik figur jsem zahrál ve filmu a na divadle, ale žádná mě nepřinesla tak velikou slávu jako farář Otík ve Slunci. Já kamkoliv přijdu, lidi se na mě smějou, říkají, holky, pojďte sem, je tady farář Otík. Já přijdu na finanční úřad a o mě zavaří kafe a nesou mě tam rakvičku nebo věneček, nebo něco takového, rozumí. A on říká, a všechny tyhle ty průšvihy, které já kde udělám, tuhle jsem v Plzni, to zrovna bylo, vyjel někam do zákazu vjezdu. Pozvala se Píšela, tam policajt ukazuje, řidič zastavil u chodníku, tak jsem zastavil, on ke mně takhle jde, já jsem vysrčil hlavu z okna, on se na mě podívá a říká, Sodoma Gomora velebnosti, jeďte.
1: Po uvedení filmu Slunce, seno už Luďkovi Kopřivovi nikdo neřekl jinak než velebnosti. Role se na něj přilepila natolik silně, že zastínila mnoho jeho jiných výkonů.
2: Podívej, já vám chci nabídnout pomoc. To je moje křesťanská povinnost, rozumíte?
4: No. Je a proč?
2: Ve vaší prekérní situaci, co se stalo, nemůže se odestat. Naštěstí je tu svátost manželská a svatba může být prakticky hned a v našem kostelku. Už jsem učinil příslušné kroky a všecko bude jinci.
1: Jedna z historik dokonce říká, že nesnášel, když někdo kazil záběry kvůli smíchu. Zatímco u troškových komedií bývala na place často uvolněná nálada, Kopřiva bral natáčení téměř divadelně vážně. Když někdo opakovaně zkazil scénu, uměl se prý naštvat a procedit něco ve stylu tak buď to hrajeme, nebo jedeme rovnou do hospody.
5: Netrýkáno.
6: Anděl, opravdický anděl.
7: No, kam čumíš, dětku, jeden bláznivej? Se podívej, jak to mám odřený. Co na to můžu vybodnout? Když na tom neumíš, tak na to nelez!
1: V soukromí byl Luděk Kopřiva údajně úplně jiný než farář Otík. Nebyl asketický ani přehnaně spořádaný. Měl taky pověst bohéma a milovníka žen. Podle vzpomínek nebyl zrovna vzorem manželské věrnosti. Za mlada byl překvapivě charismatický a ženám se líbil mnohem víc, než by se z jeho pozdějších filmových rolí zdálo. Současně byl ale velmi žárlivý a citově komplikovaný. Jeho první žena Olga zemřela na rakovinu, což ho silně poznamenalo. Dlouho se s její smrtí nedokázal vyrovnat, až ve vyšším věku našel novou partnerku Evu, se kterou prožil poslední roky svého života. Děti ale nikdy neměli. V téhle chvíli už je myslím čas na další scénku, třeba s Josefem Dvořákem. Básníka je nutno hasit.
4: Dobrý den, pane redaktore.
5: Dobrý.
4: Já jsem přišel jsem...
5: No to mi nemusíte opakovat, Boža. Já vidím, že vás nepřinesli. No.
4: Přišel jste dveřmi. Vlastně ano.
5: Víte.
4: A ještě, proč jsem přišel?
5: No na to se mě neptejte.
4: No ne, to chci říct já vám. Já vám to řeknu rovnou. Já jsem totiž seděl s vaším ředitelem. A
5: ano?
4: Mám vás od něho pozdravovat. Co nejsrdečněji.
5: No počkejte. To jako to... ředitel jako řekl, že vy mě máte pozdravovat?
4: Ano.
5: Můj ředitel, teda náš ředitel, já nemám svýho ředitele, že? Náš ředitel nechává mě pozdravovat, no tak to děkuju, to...
4: Co nejsrdečněji,
5: to je bezvalí. Tak se posaďte.
4: Děkuju, já už sedím, pane redaktor. Tak tedy, já jsem vám tady něco dones, kdybyste se na to mohl podívat.
5: Jo, no koukám, to je překvapení, to je balíček takovej, že... Je to trošku upatlaný, no.
4: No dovolte.
5: Počkejte, já čichnu, v tom je maso, že? To je maso a to je pořádný balík. No to je nejmín půlka kance. No. Taková milá pozornost našich lesů. A to vy sám, bum bum.
4: Kde pak, já ne bum bum, já abstinent. To od tvůrčího zápasu, totiž abyste rozuměl... Já jsem básník. Básník. Sice mladej.
5: No jo, to jste si tím jistý? Mladej, no tak dobře. No tak mladej, ale plodnej, jak koukám.
4: No, mám jednu dceru. Sice nevlastní, vyžením se.
5: Ale no tak to neplačte, nenaříkejte. Já jsem myslel plodné jako vaše dílo, takhle, víte? Ale ono to vypadá jako román. Ukažte to. Teofil, prášek, hoř, svíčko mýho milování.
4: Hoř, svíčko mého milování, to je titulek.
5: No, to je moc hezký titulek. To, když to takhle bude pokračovat, tak to je... Ví to už i mech, zahořel jsem láskou k Emilii Práškové bytem v Nezmoklech.
4: To je vyjádření lásky k manželce. To je obraz, co?
5: No, vy musíte mít hodně rád, víte? Hořím láskou k Emilii Karafiátové bytem tamtéž.
4: Ano, to je tchýně. Kromě začátku je celá báseň takhle ve volným verši.
5: No, je to moc pěkný, teda ten verš je volnej až příliš. Te... A tchýně, počkejte, tchýně, to je nějaká nevěra tam?
4: Ne, to je básnický rozlet. Jsem volný jako pták a hořím láskou.
5: No, kdyby se tak chtěl ulítnout. Hořím láskou k bětce Práškové bytem tamtéž.
4: To je švagrova.
5: Čověče, vy takhle masakrujete celou rodinu. A co bratr?
4: Jo, bratr. Ten je teďka na vojenském cvičení, tak jsem mu chtěl udělat radost.
5: No tak ten se zblázní radostí teda. Človíčku, to je sexuální volnost v rodině. Vy to jak někde ve Švédsku. Vy tadyhle chvilku manželka, chvilku tchýně, chvilku švagrová. Tam si vyměňou manželky.
4: A já si vždycky myslel, že tvořím zrodný hroudy a ono je to světový.
5: Ale vy pokračujete hořím láskou k Juditě Hrachové bytem tamtéž.
4: Ano, ředitelka školky. Já hořím láskou k Emně Kaprové bytem tamtéž.
5: To je rybářka určitě, že?
4: Ne, to je trafikantka. To kvůli Spartám. Já pak hořím láskou.
5: Čeče, já vy hoříte láskou, já se z vás blázním. Já hořím láskou, já vás furt slyším, já hořím láskou, já hořím láskou.
4: Já si, vidíte?
5: Ale já si snad kvůli vás, jsme mu tadyhle asbestový rukavice, nebo co já se...
4: Já to věděl, že vás to chytne. No vidíte, moje poezie zvítězila. No, a teď už vám můžu prozradit, že vašeho šéfa vůbec neznám a že už, protekci nepotřebuji.
1: Na sklonku života začal Luděk Kopřiva bojovat s Parkinsonovou chorobou. Nemoc mu postupně brala sílu, pohyb i energii. Herec, který celý život sršel komikou a pohybovou přesností, najednou těžce nesl třes rukou a fyzické omezení. Poslední roky prožil v ústraní v obci Čtyřkoly na Benešovsku se svou druhou ženou Evou. Už téměř nevystupoval na veřejnosti a stáhl se z hereckého života. Parkinsonova nemoc postupovala velmi rychle a psychicky ho vyčerpávala. Luděk Kopřiva zemřel 2. října roku 2004 ve věku 80 let. Jeho odchod zasáhl nejenom kolegy, ale i několik generací diváků, pro které byl symbolem laskavého českého humoru. A právě takový máme v našem pořadu rádi. Tak zas příště. Mějte se krásně.

Každý týden tři novinky, speciální host a aktuální žebříček největších hitů daného týdne. Česká dvanáctka. Jediná oficiální hitparáda Českého rozhlasu, o jejímž pořadí rozhodujete vy svými hlasy. Česká dvanáctka. Hitparáda českých písniček, autorů i interpretů každou neděli po 20. hodině s Martinem Hrdinkou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.